Britsko-australský klavírista Stefan Hugh dohrál první část klavírního cyklu Po zarostlém chodníčku Leoše Janáčka. S následujícími dvěma autory se vrátíme do romantismu, do druhé poloviny 19. století. Nejprve německý romantismus v podání Karla Reinekeho, mimochodem Janáčkova učitele z Lipska. Z Reinekeho díla si dnes poslechneme jeho první symfonii A-dur z roku 1858. Bernský symfonický orchestr řídí Johannes Mesus.

0: Tak to byl výlet do německého romantismu. Poslouchali jsme symfonii číslo 1 A dur Karla Reinekeho. Bernský symfonický orchestr řídil Johannes Mesus.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Tím druhým romantikem bude Antonín Dvořák. A opět inspirace lidovou hudbou. Moravské dvojzpěvy začal Dvořák komponovat na popud pražského velkoobchodníka, vlastence a mecenáše Jana Neffa. V jehož rodině působil několik let jako učitel hry na klavír. Neff a jeho žena Marie byli velkými hudebními nadšenci a často provozovali malé domácí koncerty. Na nichž zpívali písně nebo dvojzpěvy. Neff tehdy doporučil Dvořákovi slavnou sbírku moravských písní Františka Sušila. Zpívají Bambiny di Praga, na klavír hraje Ludmila Čermáková, řídí Bohumil Kulínský.

Poslouchali jsme moravské dvojzpěvy Antonína Dvořáka. Zpívali Bambiny di Praga, na klavír hrála Ludmila Čermáková. Řídil Bohumil Kulínský. Za další hudbou na stanici D-dur míříme do Itálie první poloviny 18. století. Pietro Locatelli je často označován jako největší houslový virtuos barokní éry. V romantismu se dokonce vžil termín Paganini 18. století. Z Locatelliho díla si poslechneme Concerto Grosso pro smyčce a basso continuo opus 1 číslo 8 F-moll. Hrají Reglan Baroque Players, řídí Elizabeth Walfisch.

0: Tak to bylo Concerto Grosso pro smyčce a basso continuo opus 1 číslo 8 F moll Pietra Locatelliho. Hráli Reglan Baroque Players, řídila Elizabeth Walfisch.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Závěr tohoto vysílacího bloku bude patřit české hudbě, konkrétně Vítězslavu Novákovi. Symfonická báseň Toman a Lesní pana patří mezi nejambicióznější skladatelova symfonická díla. Inspirace vychází ze stejnojmenné balady Františka Ladislava Čelakovského. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Jakub Hruša.

dozněly závěrečné tóny symfonické básně Toman a lesní pana Vítězslava Nováka. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídil Jakub Hruša. A tím jsme uzavřeli tento vysílací blok stanice D-dur. Připravil a uváděl Krištof Spirit.

0: Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.
1: Jsou skladatelé, kteří se k některému ze svých témat vracejí několikrát v životě, nově je formují, všelijak obracejí a obměňují. A stále jsou nespokojeni s jeho využitím. Hledají další a další možnosti uplatnění, hledají jeho další skrytý význam a obsah. Mezi takové patřil nesporně i Ludwig van Beethoven. Připomeňme si jedno z jeho témat v podobě, v jaké je neslýcháme tak často –

0: Jistě jste, milí posluchači, zcela jistě určili jedno ze dvou témat, z nichž je vystavena finální věta Eroiky. Ale nepředbíhejme, zatím ani ono téma, ani jeho autor netuší, co bude dál.
1: Píše se rok 1801. Je po premiéře první symfonie, vzniká třetí klavírní koncert. Ve vídeňském Burgtheatru se chystá premiéra baletu, který Beethoven napsal na námět vídeňského dvorního choreografa Salvatore Viganò. Balet se jmenuje Die Geschöpfe des Prometheus, což je těžko přeložitelné, protože jde o poličtěné představy, tedy ta Prometeova stvoření nebo Prometeovi stvořenci nebo ti, které stvořil Prometheus. Ve velkém finále baletu je hlavní hudební myšlenkou contredanse, který ale také známe odjinud.

Bylo by možná dobré si připomenout, že kontrdans byl kdysi oblíbený párový tanec, při němž stály páry proti sobě. V 18. století se z něho potom vyvinula známá kvadrý, neboli čtverilka. S tímto kontrdansem se potkáme vlastně současně v Prometeovském baletu a v řadě 12 kontrdansů, které jednotlivě vznikaly v letech 1795 až 1802, kdy skladatel tuto orchestrální partituru uveřejnil. Na jaře téhož roku vznikají variace a fuga S-dur opus 35 pro solový klavír. A tady nás čeká překvapení. Variace jsou uvedeny pětidílnou větou, složenou ze 16 taktových frází, patrně pozůstatek tradiční stavby čtverilky. Přičemž první 4 fráze označuje Beethoven jako bas pod tématem. Ten uslyšíme nejprve v unizónu, pak 3x za sebou, vždy o oktávu výš, a teprve při jeho 5. uvedení zazní nad ním téma.

A to jsou obě budoucí témata pro variační finále Eroiky. Tam po několika taktové dramatické introdukci nastupují takto.

0: Mezi variacemi a eroikou je věkový rozdíl asi 1,5 roku. Ale jak ta obě témata v tak krátké době obsahově a tedy i významově dospěla? Nesmí ovšem zapomenout, že tyto variace spolu s klavírní sonátou D-mol opus 31, variacemi opus 34 a zejména druhou symfonií představují významný předěl v Beethovenově tvorbě. Odtud zřetelně začíná ten úžasný rozmach, který pak vede přímou linií až k 9. symfonii a slavnostní mši. Beethoven v říjnu roku 1802, když posílá variace nakladateli Breitkopfovi, připisuje:
1: Napsal jsem 2 variační skladby, obě jsou psány zcela novým stylem a každá naprosto odlišným způsobem.
0: Klasické instrumentální variace bývaly komponovány s ohledem na určitou bravuru a nástrojovou virtuozitu. Beethoven tuto tradici neporušil, ale šlo mu o mnohem víc než o pouhý vnější efekt. Tak jako ve velkých sonátách o málo pozdějších podřizuje virtuozitu obsahu, technika nástroje se mu stává dalším stavebným prvkem. Sám o tom řekl:
1: Nebyl jsem se svou dosavadní tvorbou příliš spokojen a proto bych chtěl jít jinou cestou.
0: Zcela jistě jste si, vážení posluchači, všimli, že Beethoven při expozici obou témat ve finální větě eroiky vychází do jisté míry z oněch klavírních variací, které právě proto dostaly později jméno variace na eroiku. Několik taktů dramatického unizona ve smyčcích postaví první téma k symfonickým variacím do trochu jiného světla, než tomu bylo ve variacích klavírních. Není nejmenšího náznaku, že by mělo jít o basový hlas k tématu. Oba další nástupy této myšlenky jsou sice podobné svému předobrazu klavírnímu, jsou však mnohem konciznější a dramatičtější.
1: Těch 15 variací pro klavír v sobě skrývá mnohé z toho, co pak Beethoven uplatní a prohloubí ve variacích 3. symfonie. V 6. variaci převádí 2. téma do C-mol. 7. je vystavěna jako dvojhlasý kánon v oktávě. V 8. a 9. můžeme sledovat velice umně zakódované téma. Všechny 4 variace následují bezprostředně za sebou.

Ve variační větě třetí symfonie dochází rovněž k modulaci do cémol. Zní zde však první téma, a to v polyfonním zpracování. Ve vzdálené hámol mu pak odpoví téma druhé.

15. klavírní variace je překvapivě koncipována jako rozsáhlá, velice pomalá, možno říci meditativní věta, v níž jakoby skladatel nabíral dech a sílu pro poslední část díla, a tou je fuga. Je to fuga dvojitá. Druhé téma zazní po tříhlasem uvedení tématu prvního. Beethoven v ní využije řadu typických fugových prvků, takzvané diminuce, čili zmenšení tématu, inverze, těsny a tak dále. A přitom je to ta typická uvolněná beethovenovská fuga, jak je později známe z jeho vrcholných klavírních sonát, a která potvrzuje jeho vlastní výrok, že napsat fugu není žádný kumšt. Problém je v tom naplnit tuto starou formu novým poetickým obsahem. Poslechněme si závěr 15. variace a podstatnou část fugy, jak ji nahrál v roce 1986 Claudio Arau.

Ovšem na vrcholu fugy skladatel opouští polyfonní princip a závěrečnou kódu vystaví z původně hlavního kontrdáncového tématu a víceméně bravurně virtuózním závěrem dílo uzavře.

0: Tyto variace byly tedy napsány v roce 1802. V témže roce dokončí Beethoven svou druhou symfonii, ale je to také rok Heiligenstadtské závěti. O rok později komponuje oratorium Kristus na hoře Olivecké a velmi důležitou sonátu pro klavír a housle zvanou Kreutzerova. Současně vzniká jeho opravdu první velká symfonie, jejíž finále jakoby už jednou bylo napsáno. Je to věta, jejíž téma je neustále neseno, hnáno v jakémsi nezadržitelném proudu. Beethoven říká:
1: vidím je, jak uniká a mizí v chaosu dojmů. Ženu se za ním, znovu je vášnivě sbírám. Nemohu se od něho odtrhnout. Musím je v náhlém vytržení zmnohanásobit ve všech možných modulacích.
0: A přece se ten dravý proud také zastaví, aby byl alespoň na okamžik čas na zamyšlení a rozhodnutí.

0: Partitura Eroiky byla dokončena v květnu 1804. Premiéra se konala 7. dubna 1805 na benefičním koncertě houslisty a dirigenta France Clementa, Beethovenova přítele. Jemuž je věnován houslový koncert. U publika se nesetkala s úspěchem.
1: Nemohla se líbit kritikům, jejichž funkcí je opožďovat se za dobou, ani profesorům, z nichž jeden vlídně prohlásil, že mu ta symfonie připadá nebezpečně nemravná.
0: Píše Eduard Herriot. Ozývaly se výkřiky.
1: Dejte mu krejcar, ať už toho nechá. Je to nekonečné, nesnesitelné, nesouvislé. Půjde-li Beethoven přes všechny výstrahy svou špatnou cestou dál, pochodí nevalně.
0: Tak i jinak se psalo v novinách. Rukopisná partitura byla po skladatelově smrti vydražena za 3 zlaté a 10 krejcarů. Inu, to už tak bývá. Ale závěr Eroiky, právě tak jako závěr těch klavírních variací, končí hrdě a jásavě v tónině Es-dur.

Tento kus nesmí chybět v repertoáru žádného klarinetového virtuóza. Karl Maria Weber, klarinetový koncert číslo 2, třetí věta Alla Polacca. Hraje Orpheus Chamber Orchestra, na klarinet hraje Charles Neidich.

Norský komorní orchestr nám zahraje jednu z variací na téma Franka Bridge, jejíž autorem je Bridgeův oddaný žák a obdivovatel, později sám jeden z nejoceňovanějších anglických skladatelů 20. století Benjamin Britten. Variace na téma, které si vypůjčil z Bridgeova smyčcového kvartetu, nejsou jen hudebními obměnami tématu, ale zároveň popisují charakteristické rysy Bridgeovy osobnosti. Jeho energii, vitalitu, nadšení, schopnosti a tak dále. Jak 24-letý Britten, tak jeho učitel Bridge byli přítomni zkouškám na premiéru, která se uskutečnila na festivalu v Salzburku v roce 1937 a zajistila Brittenovi první velký mezinárodní úspěch. Z variací na téma Franka Bridge teď vybíráme romanci, která je dle Britna odrazem Bridgeova šarmu.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Wolfgang Amadeus Mozart, árie Tamína z prvního dějství opery Kouzelná flétna. Zpívá Fritz Wunderlich, berlínské filharmoniky řídí Karl Böhm.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Hudební vědci se dodnes přou, proč 25-letý Franz Schubert v roce 1822 rozepsal svou v pořadí osmou, podle nového vydání Schubertova díla, sedmou symfonii H-moll a proč ji nedokončil, když, byť už měl před sebou jen 6 let života, bylo to přeci jen dost času na dokončení díla. Někteří si myslí, že tou dobou zjistil, že u něj propukla nemoc. Jiní se domnívají, že se chtěl primárně věnovat své mohutné klavírní fantazii Poutník. Možná to byla kombinace obojího. Ze symfonie H-moll máme dochovány 2 věty a svou lyrikou i dramatičností odpovídají tomu, že se někdy o této nedokončené symfonii hovoří jako o první romantické symfonii. Tady je působivá první věta. Úvod ve violončelech a kontrabasech, pak tremola smyčců a konečně výrazné téma v hoboji a klarinetu. A dál, jen si to poslechněte. Vídeňské filharmoniky vede Carlos Kleiber.

Filmová hudba je určena k dokreslení atmosféry filmového příběhu, jeho textové a obrazové složky. Nesmí být příliš výrazná, komplikovaná a emotivně vypjatá, aby nepůsobila rušivě. Koncertní provádění filmové hudby jakožto autonomního hudebního díla je při vší oblibě u obecného publika neautentické a hodnotově matoucí.

Philip Glass a svita z hudby k filmu Drákula z roku 1931 pro smyčcové kvarteto. Hraje Carducci String Quartet.

D-dur, vaše tónina. Wolfgang Amadeus Mozart, předehra k opeře Don Giovanni. Anglické barokní solisty řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Jan Václav Stamic z Mannheimské školy, jeden z těch, kteří zdokonalili sonátovou formu, a jeho symfonie B-dur, třívětá, poslechneme si ji celou. Slovenský komorní orchestr řídí Bohdan Varchal.

Pravděpodobně nejznámějším skladatelským jménem, doslova pojmem celé pozdní renesance, hlavně druhé půle 16. století, je jméno Giovanni Pierluigi da Palestrina. Mistr kontrapunktu, jehož umění bylo pokládáno za vzor ryzího kompozičního mistrovství, se převážně věnoval duchovní hudbě, napsal ale také desítky světských madrigalů. Většinu svého života spojil s Římem, kde působil u kapely Giulii v druhém sboru při Sixtínské kapli, anebo také v Lateránské bazilice. Nyní z pera Palestrini moteto pro smíšený sbor a kapela Laudate Dominum Omnes Gentes, oslavujte pána všechny národy. Palestrinovi tóny a hlasy zpěváků z Regensburského domu.

Nyní se dopřejeme vivaldiovské, chtělo by se říci přímo benátské baroko. Svěží a ne zas tak často slýchaný zvuk sopraninové flétny. I pro ní napsal Antonio Vivaldi koncert, dokonce hned tři, které najdeme mezi 500 dalších koncertů, pod nimiž je podepsán. Tady je třetí část z koncertu pro sopraninovou zobcovou flétnu, smyčce a basso continuo C-dur. Peter Holstlák, zobcová flétna a soubor The Parley of Instruments.

Genius, který podobně jako Mozart už v dětství cestoval po Evropě, byl oslavován jako skladatel a považován za jednoho z nejlepších evropských klavíristů své doby. Johann Nepomuk Huml. 2 roky byl Mozartovým žákem a po Mozartově smrti sám učil Mozartova syna France Xavera. No a my se teď dopřejeme jiné humlovsko-mozartovské spojení, totiž Humlovu fantazii pro klavír C-dur, napsanou na motiv árie Figara z prvního dějství Mozartovy opery Figarova svatba. Hraje japonská pianistka Madoka Inui.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Charlie Chaplin, dvě části z hudby k filmu Moderní doba. NDR Radio Filharmonii řídí Timothy Brock.

A nyní skutečná rarita, hned z několika pohledů. Jedna z nejstarších nám známých žen skladatelek, nadto významná šlechtična, Markéta Rakouská, Margaret d'Autriche, jedna z nejschopnějších žen rodu Habsburků, dcera pozdějšího císaře Maximiliána Habsburského, s níž míříme na konec 15. století a do prvních desetiletí století 16. Ač třikrát provdána, většinu života prožila sama. Poprvé ovdověla v 18, podruhé ve 24. Nakonec vládla jako regentka v Nizozemí a vychovávala děti svého zesnulého bratra Filipa Sličného a jeho ženy Johany Šílené. Přes komplikovaný život a řadu osobních tragédií se Markéta Rakouská živě zajímala o umění, včetně hudby, a dokonce je autorkou několika děl. Například toto jsou její tance, dance. Zpívají a hrají členové souboru Klemenčič Consort.

0: Opera je hudebně dramatický útvar. Po předehře se střídají recitativy, v nich se posunuje děj kupředu, árie, v nichž postavy vyjadřují své citové pohnutky, dueta, ansámbly, sbory a orchestrální mezihry. Modernější opery, třeba Wagnerovy, ale nejsou členěny na samostatná čísla a vyprávějí děj kontinuálně v jednom dramatickém tahu.
1: Takřka v každé komické opeře Bedřicha Smetany je přítomna alespoň jedna komická postava z lidového prostředí. Výřečná a navzdory jisté vypočítavosti nebo lstivosti vlastně docela sympatická. Zkrátka tak, aby se s ní dobové publikum mohlo stotožnit a pobavit se nad jejími taškařicemi. V Prodané nevěstě je to Kecal, v Tajemství vysloužilec Bonifác a nám teď zaspívá Hajný Mumlal z opery Dvě vdovy. Ono mumlání snad nejlépe předvádí libretista Cingl v árii Nechť cokoliv mě zlobí v světě, samozřejmě se skvostnou hudbou Bedřicha Smetany. Mumlalem navíc bude přední český basista Eduard Haken. Orchestr Národního divadla v Praze diriguje Jaroslav Kromholc.
2: Let mumlaním svůj jev vím hněv, let mumlaním svůj jev vím.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Beethoven napsal dvě překrásné romance pro housle. Jednu v tónině G-dur jako opus 40, druhou v tónině F-dur jako opus 50. I když číslování neodpovídá chronologii kompozic, nýbrž vydání, je to celkem nedůležité. Dělí je od sebe jen 4 roky a jsou z období, v němž Beethovenovi došlo, že jeho postupující hluchota bude zřejmě neodvratitelná. V obou romancích je líbezná hudba nikoli Beethoven bojovník, nýbrž Beethoven plný citu. Romance číslo 1 G-dur, Anne-Sophie Mutter, New Yorkská filharmonie, Kurt Masur.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Letošní léto přineslo vysoký počet tropických dní i nocí. V haagském vězení zemřel bosensko-srbský válečný zločinec Mladič. V Liberci dnes začíná křišťálový trh. Je součástí festivalu Crystal Volivík. A čekejte polojasno až oblačno s nejvyššími teplotami 27 až 31 stupňů. Letošní léto bude patřit k těm nejteplejším. Meteorologové spočítali, že přineslo 53 tropických dnů a 34 tropických nocí. Vyšší počet tropických nocí byl už jenom v letech 2024 až 2015.
4: Nejvíce horkých nocí, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia, letos nastalo v centru Prahy.
5: Na stanici Praha Klementinu bylo zaznamenáno 24 tropických nocí.
4: Říká klimatoložka Lenka Crhová z Českého hydrometeorologického ústavu. Nejteplejší noc pak naměřili v Bystřici pod Hostýnem z 3. na 4. srpna.
5: Teplota klesla pouze na 27,9 stupňů Celsia.
4: Podle meteorologů se letošní léto zapíše do paměti také teplotními rekordy. Nový český absolutní rekord má hodnotu 41,9 stupně Celsia. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
3: Obstruovat ve sněmovně bude nově složitější. Prezident Petr Pavel podepsal novelu jednacího řádu. Na svém webu o tom informoval Hrad. Nově tak bude třeba možné více omezit řečnickou dobu při navrhování úprav programů schůzí. Sněmovna taky získá širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Zpřísnění se bude vztahovat i na poslance s přednostním právem. Novelu předložili zástupci vládní koalice spolu s opoziční ODS. Hlasovala pro ně i většina poslanců z hnutí STAN a menšina Pirátů. Proti byla část lidovců a celá TOP 09. Bosensko-srbský válečný zločinec Ratko Mladič zemřel ve vězení v nizozemském Hágu. Informovala o tom televize Euronews s odkazem na Mladičovu rodinu. Někdejší velitel bosensko-srbské armády si odpikával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, kterých se dopustil během války v Bosně v 90. letech.
6: Mladič zemřel ve věku 84 let v haagské vězenské nemocnici poté, co prodělal několik mrtvic. Srbsko i Mladičova rodina opakovaně žádali jeho propuštění ze zdravotních důvodů. Úřady ale žádosti zamítnuli. Mladič byl jedním z hlavních aktérů krvavých etnických čistek během války v Bosně, která si vyžádala na 100 000 životů. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii ho v roce 2017 odsoudil na doživotí za řadu zločinů, mimo jiné za genocidu v souvislosti s masakrem ve Srebrenici, za terorizování civilistů při obléhání Sarajeva a etnické čistky v řadách bosenských muslimů a bosenských Chorvatů. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
3: Výrobky na festivalu skla a bižuterie Crystal Volivík si můžou návštěvníci taky zakoupit. V Krajské vědecké knihovně v Liberci dnes začíná dvoudenní křišťálový trh. Kromě prodejních stánků se můžou zájemci zapojit taky do kreativních workshopů. Trh můžou dnes lidé navštívit od 10 do 20 hodin a zítra od 9 do 16.
7: Součástí křišťálového trhu je taky doprovodný program. Dnes v 13:00 vystoupí například studentský kolektiv se speciální performancí věnovanou sklu, vzpomínkám a emocím. Návštěvníky čeká taky divadelní představení nebo autorské čtení. Přesný program lidé najdou na webu crystalvolivík.cz. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
8: Počasí.
3: Bude polojasno až oblačno, později odpoledne od západu v Čechách, později večer místy i na Moravě a ve Slezsku až zataženo s přeháňkami, místy bouřkami i silnými, které budou později přecházet do deště. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 23. Více zpráv na irozhlas.cz.
9: Majestát hudby, největší koncert filmové a klasické hudby, míří do Ústeckého kraje. V sobotu 21. listopadu v Rocknet Arena Chomutov. Symfonický orchestr Českého rozhlasu uvede slavné melodie z filmů jako Rocky, E.T., Apollo 13, Vinnetou nebo Hodný, zlý a ošklivý. Chybět nebudou ani mistrovská díla Beethovena, Verdiho či Mozarta. Více na socher.rozhlas.cz. Partnerem koncertu je Český rozhlas.
8: Radioservis představuje
10: audioknihu Pastvina zmizelých.
11: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
10: Kam se poděli?
12: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
10: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
13: Je to pěkně zamotaný.
10: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno. Hned několik zajímavých témat můžeme slíbit v následujících minutách. Jednoho člověka známe díky tomu, že umí slovy rozesmát, umí taky dojmout a umí zpívat. A u druhého předmětu se zase skoro 2000 let řeší, jestli se vůbec dotkl Kristova těla. Zdeněk Svěrák právě dnes v Poděbradech převezme cenu za celoživotní dílo. Přidáme detaily. No a přesuneme se taky z českého filmu do Arménie po stopách Longinova kopí. To slavné vídeňské totiž nemůže být tím, kterým měl římský voják probodnout Ježíše na kříži. Kde tedy hledat to pravé? I to vám řekneme. 6:06 přejeme příjemný páteční ranní a teď nevím co, náladu, atmosféru, ať se vám prostě s námi dobře daří.
2: Uskupení Take Six uslyšíte za pár minut, potom taky English Baroque Solist s hudbou Johanna Sebastiana Bacha nebo Corrado Maria Salieti. Il Giardino Armonico s hudbou Josefa Haydna, 6:06 ráno.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Giovanni Antonini, Il Giardino Armonico v 6 hodin a 10 minut na Vltavě.
1: A máme velkou radost. Podcastová série Vltavy, CzechTek, příběh českého rejvu, je jedním ze 4 projektů Českého rozhlasu, které letos postoupily do užšího výběru prestižního festivalu Pri Europa.
0: Třídílnou sérii v kategorii hudby vytvořil a režíroval Šimon Šafránek. Věnuje se historii českého rejvu a free parties, včetně legendárního CzechTeku.
1: V kategorii rozhlasového dokumentu má nominaci Slovenská lekce Jakuba Horáčka o politických zásazích do fungování veřejnoprávních médií na Slovensku. A v seriálové fikci soutěží dystopičtí Dárkeři Josefa Kokty. Ti se zase zabývají klimatickou změnou a ekologickým aktivismem.
0: Ještě přidáme kategorii investigace. Tam postoupil systém Kaderka, reportéra Artura Janouška o rozsáhlé dotační kauze v českém tenisu.
1: A je to velký úspěch, protože do užšího výběru se letos dostalo 154 příspěvků z celkem 29 zemí. Festival Pri Europa se odehraje v Berlíně od 11. do 16. října.

0: Mária Milštajn a Buš Trio v části z maličkostí Antonína Dvořáka minutu před 7:15.
1: Kopí osudu, někdy taky označované jako svaté kopí, patří k těm nejposvátnějším křesťanským relikvím. Podle legendy jde o zbraň, kterou římský voják jménem Longin probodl bok Ježíše Krista na kříži.
0: Kopí má být obdařeno mimořádnou silou a v minulosti ho vlastnili císařové Karel Veliký i Karel IV. Toužil po něm i Adolf Hitler.
1: Takzvané Longinovo kopí je uloženo v klenotnici vídeňského hradu Hofburg. Výzkum z roku 2003 ale zjistil, že vzniklo až v 9. století.
0: Kde je tedy originál? V Arménii věří, že právě tam. Po jeho stopách se vydal i reportér Jaromír Marek.
2: Prastarý klášter je přitisknutý ke skalisku, však také jeho nejstarší části jsou přímo ve skále vytesané. Klášter Gegard je skrytý na konci divokého údolí Azad. Navíc odpradávna je obehnán vysokou zdí. Není divu, po staletí totiž ukrýval cennou relikvii.
3: Izначально ho nazývali Ayrivank.
4: Původní název kláštera je Ayrivank, tedy jeskyní klášter. Později byl přejmenován na Gegardavank, tedy klášter kopí, zkráceně Gegard. Tady bylo po staletí uchováváno takzvané Longinovo kopí.
2: Říká můj průvodce Sargis. Kopí osudu, výjimečnou křesťanskou relikvii, měl do Arménie přinést snad už 30 let po Kristově smrti apoštol Juda Tadeáš. Samotný klášter byl založen ve 4. století. Mnohokrát byl přestavěn a mnohokrát vyrabován.
4: Kopí bylo odvezeno do města Ečmiadzin, to je pradávné centrum křesťanství v Arménii. Je uložené v tamní katedrále a můžeš ho tam vidět i ty.
2: Říká mi Sargis a tak se další den vydávám do města Ečmiadzin. Na rozdíl od kláštera Gegard stojí Ečmiadzinská katedrála v centru města. Obklopuje ji rozsáhlý klášterní areál. I tento kostel je starý. Jeho stavba začala už ve 4. století.
5: Tato katedrála je považována za vůbec první v křesťanském světě. Jsou zde uloženy cenné relikvie jako kousek Noémovy archy nebo úlomek Ježíšova kříže. Sem bylo v 18. století přemístěno i kopí osudu.
2: Vysvětluje mi Arevik z katedrálního muzea. Procházím kostelem a mířím do klenotnice. A tady je. Ve stříbrném, bohatě zdobeném pouzdru je asi 35 cm dlouhé ostří, vyrobené z tmavého kovu. Má kosočtvercový tvar, v jeho středu je vyříznutý kříž.
5: Ten kříž byl přidán samozřejmě později. Upřímně řečeno, ale nevíme kdy a kde.
2: Říká Arevik a skálopevně tvrdí, že toto je to pravé Longinovo kopí.
5: V roce 2001 kov zkoumali angličtí vědci a potvrdili, že pochází z 1. století.
2: Takže je šance, že tohle je to pravé kopí osudu.
5: Samozřejmě, protože tohle je z 1. století a Kristus žil v 1. století, proto je pravé.
2: Nenechá se vyvést z míry Arevik. Nutno říci, že jiný průzkum datoval železo kopí do 3. až 4. století. Nicméně kopí uložené ve Vídni, které chvíli patřilo i Karlu IV., je ještě o 500 let mladší. Z Arménie Jaromír Marek, Český rozhlas.

0: Jak může četba změnit váš život?
1: Někdy na počátku druhého stupně základní školy si pamatuji údiv paní knihovnice, když jsem požádal o průkazku do dospělého oddělení, protože prostě všechna historická témata v té dětské už jsem měl přečtená.
2: Když si čtete, nejste sami, jste v páru s někým, na jehož slovech vám záleží. Skvělé je, že to platí o každém, kdo si rád čte. Nemusíte být někdo, můžete být nikdo nebo jen někdo jiný.
3: Setkání s knihami napříč prostorem a časem.
0: Knižní pól. Každou sobotu v 11:30 na Vltavě.
3: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: English Baroque Solists, část Braniborského koncertu číslo 3 Johanna Sebastiana Bacha.
1: Když vám někdo vleze do hlavy, tak z toho může být docela problém, ale třeba taky nádherná jazzová píseň You Go To My Head. A tohle je song, který vznikl už roku 1936. Nabízíme ho právě teď, 3 minuty před 6:30.

Samozřejmě nejenom klasiku, ale i jazz nabízíme. John Frederick Coates a skladba You Go To My Head v podání Jakira Erbiba. Teď je 6 hodin 30 minut.

informovala o tom nepálská policie. Stanice BBC dál hlásí skoro 1500 pohřešovaných, včetně stovek zahraničních turistů. Podle českého ministerstva zahraničí mezi nimi nejsou Češi. Do pomoci se v Nepálu zapojilo více než 9 000 záchranářů, taky policistů a vojáků. Záplavy podle odborníků zapříčinilo zřícení ledovce. V Hradci Králové startuje hudební festival Let's Bask. Třídenní přehlídka zaměřená na umění ve veřejném prostoru nabídne na třech místech ve městě koncerty 20 českých i zahraničních umělců. Na scéně za katedrálu svatého Ducha na Velkém náměstí můžou dnes lidé od 5 hodin odpoledne sledovat krátký set frontmana kapely Vypsaná fixa Michala Maredy. V dalších dnech vystoupí Xindl X, zpěvák Marcel nebo britští Lazy Habits. A čekejte polojasno až oblačno, později odpoledne od západu v Čechách, později večer místy i na Moravě a ve Slezsku, až zataženo s přeháňkami. Místy bouřkami i silnými, které budou později přecházet do deště. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na západě a severu Čech 24 až 28, na jižní Moravě až 33 a v 1000 metrech na horách 23, na Šumavě 27. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Nejenom pátek, ale i víkend, který je před námi, nabídne celou řadu nových akcí. Dva studentské sbory z Brna a jeho partnerského města Stuttgartu vystoupí právě dnes v brněnském Červeném kostele.
2: V Litoměřicích se připravili filmový festival Fifeli. Na programu jsou filmy různých žánrů a budou se promítat i španělské nebo hongkongské snímky.
1: Z Litoměřic se přesouváme do Českých Budějovic. Tam se odehraje akce Město lidem. Nabídené dva dny hudby, umění, workshopů, divadel pro děti, designu i gastronomie.
2: V Hradci Králové startují devítidenní královské slavnosti a v různých částech města nabídnou téměř stovku vystoupení a akcí.
1: Zajít můžete i na dvoudenní festival Švestka Fest na trase Švestkové dráhy v Českém Středohoří. Vystoupí Michal Prokop Trio anebo Richard Miller.
2: A začíná také 11. ročník tavby skla v replice středověké sklářské pece v Havlíčkově Brodě. Tam nabídnou ukázky tradičních řemesel, tavbu skla a zpracování železa.

0: Korádu Maria Saliety a část svity pro lesní roh a smyčcové kvarteto hrála Radek Baburák Orchestrina.
1: A o hudbě ještě bude řeč. Tři bratři, Adží, Duchové nebo Lotrando a Zubejda. To jsou jenom některé z filmů, ke kterým Zdeněk Svěrák napsal nejenom scénář, ale i texty písní.
0: Právě za přínos české filmové hudbě převezme scénárista, textař a herec cenu na festivalu Soundtrack v Poděbradech.
2: Adží, Duchové, první film, ke kterému Zdeněk Svěrák společně s Jaroslavem Uhlířem napsal písničky. Zlidověly skoro všechny. U dalších snímků už Uhlíř skládal jen scénickou hudbu, z jejíhož motivu se vyvinula ústřední skladba filmu.
3: Jaroslav Uhlíř, když dělal Tři veterány jako filmovou hudbu, tak ten motiv té ústřední písně se tam připravuje od samého začátku. Tam třeba se ozve ta da da da a dost. Pak se tam přidá ta-da-da-da-da-da-da a dost.
2: Načež se rozezní celá skladba Není nutno. Píseň, která se stala jakousi společnou hymnou dua Svěrák Uhlíř.
3: Ale jsou třeba písničky, které by nevznikly nebýt ve filmu. Třeba Severní vítr je krutý, to se vysloveně objednal Láďa Smoljak do filmu Vrchní prchni. Protože řekl, kluci, já myslím, že by tenhle film měl mít ústřední písničku. A nemusí být přímo o tom vrchním, ale aby se nějak týkalo ty snaze být úspěšný, být bohatý.
4: Severní vítr je krutý, počítej, lásko má sní.
2: Zdeněk Svěrák cenu obdrží večer při projekci filmu Tmavomodrý svět. Ten na festivalu doprovodí živým soundtrackem Komorní filharmonie Pardubice. Stejnou cenu jen za přínos světové filmové hudbě převezme při svém koncertu Markéta Irglová. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: píseň Skylark na vlnách Vltavy. Necelé 2 minuty zbývají do 6:45. Posloucháte nás v pátek 28. srpna.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Jestli nemáte na zítřek úplně tak hotový program, máme pro vás tip, co třeba takový poslech rozhlasové hry Jméno. O čem je?
0: Úspěšný čtyřicátník Vincent konečně zakotvil ve vážném vztahu a očekává narození prvního potomka. Když na návštěvě u své mladší sestry a jejího muže prozradí, jaké jméno s partnerkou pro dítě vybrali, nabere večeře s marockým menu nečekaný spát.
2: Jméno je jedna z nejlepších francouzských komedií posledních let. Napsalo ji autorské duo Mathieu Delaporte a Alexandre de la Peltière. A ve studiu se potom u natáčení sešli Ondřej Brousek, Kamel Halbich, Klára Oltová, Jaroslav Plesl a Nina Horáková.
3: Nech toho, Pierre.
4: Přestaň
3: ze sebe dělat pitomce. Sám moc dobře víš, že to nejsou normální jména.
4: A co podle tebe znamená slovo normální?
3: Neoriginální.
4: Aha.
3: Hele, mně to přijde směšný, když se někdo snaží dávat jména, které neexistují, jako kdyby tím říkal, prosím, povšimněte si, jak jsem originální. Prosím, nemyslete si, že jsem tradiční. Ty jsi posedlej obrázkem, který si o tobě ostatní udělají. A co hůř, dokonce jsi posedlej obrázkem, který si ostatní udělají o tvých dětech. Myslíš si, jak nejseš originální, ale jsi snob, obyčejný snob. Já kašlu na to, co si o mě lidi myslej.
4: Takže já jsem posedlej svým obrazem a ty na něj kašleš? No tak to je teda jednoznačně nejvtipnější věc, co jsi během celého večera řekl.
3: No je fakt, že se dneska všichni dobře bavíme.
0: Jméno, nejenom jako rozhlasová hra, ale možná jste taky viděli francouzsko-belgické drama a komedii, film tedy z roku 2012, který rozhodně stojí za to.
2: Jméno tedy vtipná hra o mužích a ženách, rodinných a partnerských vztazích, které varují před nebezpečím dlouho zamlčovaných tajemství. Poslechněte si Jméno na Vltavě už zítra od 15 hodin.

0: Na scénu vstupuje mladička Laura Palmrová.
1: A za ní děsivý podivín Bob.
0: To znamená jediné. Na Vltavě se probouzí městečko Twin Peaks.
1: Poslouchejte Tajný deník Laury Palmrové od 18. srpna. Každý den ve 23 hodin.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: pianistka Jitka Čechová a cyklus skladeb pro klavír Bohuslava Martinů. My jsme slyšeli film v miniatuře.
1: Co se stane s vrakem lodi, na které roku 1997 zahynulo 83 lidí prchajících z Albánie? Mohl skončit ve šrotu, ale místo toho se stal památníkem. A teď nás k němu zavede publicistka Alena Zemančíková.
2: Když se člověk na poloostrově Salento, což je podpatek italské Boty, podívá ráno přes moře směrem na východ, uvidí linii hor. Je to pobřeží Albánie, která je odsud vzdálená přes Otrantský průliv asi tak 70 kilometrů. Země, o níž víme málo a která nemá zrovna skvělou pověst, albánské gengy pronikly i do televizních detektivek. Země omývaná Jaderským a Jonským mořem zůstala po celé 20. století izolovanou enklávou evropské zaostalosti. Komunistický útlak byl v Albánii strašný. V tamní diktatuře jakoby se spojila osmanská krutost s fašistickou zkušeností italského protektorátu. A přitom Albánie jako jediná země v Evropě odmítla holokaust a po druhé světové válce tam žilo dokonce víc Židů než před ní. V roce 1968 vystoupila Albánie z Varšavské smlouvy na protest proti okupaci Československa. S politikou diktatur je to ale složité. Vždyť ani Čaučeskovo Rumunsko se nepodílelo svými armádami na invazi, a kvůli tomu nebyly tamnější režimy demokratičtější ani humánější. V roce 1996, kdy se Albánie už zbavila komunistické krutovlády, tam došlo k až nepochopitelnému ekonomickému krachu. Oficiální místa vyzývala obyvatele k investicím do takzvaných pyramidových fondů. Přes varování Mezinárodního měnového fondu lidé prodávali i domy a pole, aby na investice měli. Ale celé to byl jen podvod a letadlo. Když to krachlo, zůstali Albánci bez prostředků a bez naděje, že své majetky dostanou zpátky. Následovali útoky na obchody, zásah armády, která se posléze stáhla, ale nechala otevřené sklady zbraní. Rozpoutal se nenávistný boj, který historie nazývá občanskou válkou, ale těžko říct, která strana albánských občanů bojovala proti které a ve jménu čeho. K zásahu byly nakonec povolány mezinárodní jednotky a nepatrný otisk těchto událostí se objevil, ovšem ve skarikované podobě, ve slavném americkém filmu Vrtěti psem z roku 1997. Důsledkem ekonomické katastrofy byla i mohutná emigrace. Na Velký pátek roku 1997 se srazila albánská loď Kater i Rades s italskou policejní hlídkovou lodí, albánská loď se potopila a 83 žen, dětí a nevinných obyvatel zahynulo. Následovalo vyšetřování, bylo také potřeba vylovit mrtvé a vytáhnout vrak na břeh. To vše trvalo dlouho. Ke ztroskotání došlo u města Otranto. A když bylo vyšetřování u konce, bylo rozhodnuto o likvidaci vraku. Ale veřejnost se zasadila o to, aby byl vrak lodi přeměněn v památník, připomínající osud lidí prchajících do bezpečí z míst, kde je jejich život v ohrožení. Otrančtí oslovili řeckého sochaře Kostase Vazostose. Ten doplnil rezavý vrak lodi pláty skla, které evokují vítr a nebezpečí. Místo, kde se stýká Jaderské a Jonské moře, je přímo královstvím stále se měnících větrů. Roku 2012 vzniklo nepopisné, výmluvné umělecké dílo nazvané La Prodo, přístav. K němu patří i text, který připomíná obyvatelům evropského severu, že potápění uprchlických lodí znamená i ztroskotání humanity a ztrátu odkazu antické kultury. Památník nám ze severu také říká, že migrace je často způsobena konáním zemí, které bezostyšně kořistí z bídy i euforie těch slabších, a pak se tváří, že za katastrofu nenesou odpovědnost. Náměstí bylo pojmenováno Piazza dell'Umanità Migrante, náměstí migrujícího lidstva.
1: Možná, že pořád ještě máme představu o tom, že Albánie je zemí chudoby, uprchlíků, gangů, jenomže její moderní dějiny jsou podstatně složitější, jak připomněla publicistka Alena Zemančíková.
0: V 6.55 skladba Leonarda Cohena v podání a ve verzi Tyla Brennera a Dietra Ilga.

0: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
1: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
0: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
1: 12. září od 18 hodin.
0: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
2: Vidím svět jinak a je to v pořádku. Výstava Každý může být umělcem představí obrazy, které namalovali lidé s mentálním postižením. Objevte jejich pohled na svět od 15. do 25. září v muzeu Kampa. Vstup zdarma. Více na sociálních sítích Každý může být umělcem. Výstavu pořádá nadační fond Domova Sulická. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Přejeme hezké ráno, teď je 7 hodin.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Sněmovní organizační výbor zamítl místopředsedkyni sněmovny Urbanové cestu na Ukrajinu. Donald Trump nařídil přejmenovat Ontarijské jezero na hranici s Kanadou. V Olomouci se dnes oficiálně otevírá kulturně edukační centrum. A čekejte polojasno až oblačno s nejvyššími teplotami 27 až 31 stupňů. Sněmovní organizační výbor neschválil místopředsedkyni dolní komory Barboře Urbanové z hnutí STAN návštěvu Ukrajiny. Urbanová o tom informovala v tiskové zprávě a Českému rozhlasu to potvrdil i předseda výboru a šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD. Urbanová chtěla na Ukrajinu odcestovat v září na pozvání představitelů tamního parlamentu. Postup koaliční většiny považuje za nepřijatelný.
3: Bohužel vedení sněmovny tuto cestu zamítlo s odůvodněním, že Ukrajinu má řešit jenom vláda České republiky. Já se domnívám, že to je zcela zbytečný spor, protože jsme stále ještě parlamentní demokracie a že to ukazuje jenom to, že vládní koalice nerespektuje i ty občany, které já zastupuju.
2: Okamura ale takové zdůvodnění odmítá. Podle něj Urbanová zažádala o takzvanou individuální cestu poslanců a na těch se současná koalice rozhodla podle Okamury šetřit. Města, obce a kraje často nezhodnocují své úspory efektivně. Peníze nechávají ležet na běžných účtech místo toho, aby je investovali. Upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Výhodnější účty s termínovanými vklady využívá u České národní banky jenom asi 7% samospráv. Zástupci obcí se totiž často stěžují na příliš složitou administrativu. Třeba, že část věcí musí vyřizovat osobně přímo na pobočce. Česká národní banka to chce změnit a plánuje některé služby od října zdigitalizovat, jak říká mluvčí banky Jaroslav Krejčí.
4: Smlouvy o účtu pro terminované vklady budou uzavírány elektronicky, komunikace mezi klientem a ČNB bude probíhat elektronickou formou s využitím uznávaných elektronických podpisů a datových schránek. Česká národní banka tak reaguje na potřebu efektivnější, bezpečnější a uživatelsky komfortnější obsluhy klientů.
2: Prezident Spojených států Donald Trump nařídil přejmenování Ontarijského jezera na americké. Rozhodl tak uprostřed obchodního sporu mezi Washingtonem a Ottawou, kdy obě strany zavedly vzájemná 50% cla. Nařízení ukládá americkým federálním úřadům používat nový název do 30 dnů. Kanadská strana ho odmítá a odkazuje na historický původ jména.
5: Changing the name of Lake Ontario to Lake America.
6: Trump řekl, že jezero přejmenovává s okamžitou platností. Kanadský premiér Mark Carney mu vzkázal, že současný název pochází z indiánského slova, které je starší než samotná provincie Ontario. Spor navazuje na kolaps obchodních jednání, po kterém Spojené státy uvalily 50% cla na kanadské zboží a Kanada oznámila odvetná opatření ve stejné hodnotě. Poslanci za demokratickou stranu v kongresu už chystají zákon, který přejmenování jezera zvrátí zpět na Ontario. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Moravské divadlo Olomouc dnes oficiálně otevírá kulturně edukační centrum. Propojí kulturu, vzdělávání a kreativitu. Funguje v areálu střední školy grafiky a médií. Kromě kreativních učeben nebo divadelních dílen jsou součástí i prostory pro nový středoškolský obor, který se jako jediný v Česku zaměří na jevištní technologie, jak říká ředitel divadla David Gerneš.
7: Dlouhodobě řešíme, jak zaplnit místa jak jevištních techniků, tak osvětlovačů, tak zvukařů. Tento obor by měl z části právě nabízet nové pracovní kádry. Druhou velkou výzvou naší je neustále se měnící a rychle se měnící technologie, kdy opravdu již je potřeba, aby všichni technici byli proškoleni a pravidelně procházeli těmito školeními.
2: Počasí. Bude polojasno až oblačno, později odpoledne od západu zataženo s přeháňkami, místy bouřkami i silnými, které budou později přecházet do deště. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na západě a severu Čech 24 až 28. V tisíce metrech na horách kolem 23, ještě Šumava, tam naměříme až 27. A více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika. Hezké páteční ráno, tak ještě než se filmové léto definitivně rozloučí, máme pro vás jednu z posledních možností získat náš vltavský filmový hrnek. A protože nám každý den posíláte desítky zpráv o tom, co vás ve filmovém létě na Vltavě baví, tak jsme se rozhodli, že se vás také dnes budeme ptát na vaše vlastní filmové zážitky. O hrnečky si budete moci zasoutěžit, podrobnosti s Františkem řekneme za chvíli. Ale dnešní mozaika nebude zdaleka jenom o hrncích a o filmu. Česká filharmonie právě teď koncertuje ve Skandinávii. My zjistíme, jaké ohlasy si její hudebníci vezou ze Stockholmu a co je čeká v Helsinkách. A naposledy se taky vypravíme za pražskou architekturou 90. let. Už za malý okamžik se zastavíme v archivním areálu na Chodovci.
1: A co si poslechnout Bennyho Goodmana před 7:30, potom také Antonia Vivaldiho nebo Otakara Ševčíka. Začneme ale Wolfgangem Amadeem Mozartem, první částí symfonie F-dur v podání Berlínské filharmonie.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Karl Böhm a Berlínská filharmonie necelých 10 minut po 7 ráno.
1: Jestli knížka s názvem Devade nese podtitul Architektura Prahy mezi přísností a diskotékou, tak archivní areál na Chodovci představuje spíš tu diskotékovou polohu.
0: Je to barevná a hravá stavba a bývá označována za jednu z nejveselějších budov v Praze.
1: A s historičkou architektury a taky jednou z autorek knížky Devade Adélou Vaculíkovou o ní mluvila i naše redaktorka Alena Rokosová.
2: Každý, kdo do Prahy přijíždí po dálnici D1, si téhle barevné stavby bezesporu musel všimnout. Ale možná, že ne každý ví, k čemu ten areál slouží. Tak mohli bychom nejprve říct, co všechno v tomto archivním areálu najdeme?
3: V archivním areálu najdeme vlastně sídla třech velkých archivů, konkrétně Národního archivu, Státního oblastního archivu v Praze a potom archivu hlavního města Prahy.
2: Je to každopádně zajímavý kontrast toho, co vidíme z exteriéru a toho, co v podstatě ta budova nabízí zevnitř, a to je archiv.
3: Je to tak a vlastně i kvůli tomu se na stvárnění toho pláště těch depozitárních bloků konala architektonická soutěž, protože byly by to krabice z betonu, které nemají žádná okna, plášť velkých depozitárních bloků je opláštěný do velmi barevného keramického obkladu. Vidíme na něm barvy žlutou, modrou, zelenou, oranžovou.
2: Ale původně měl být na té fasádě kámen, je to tak?
3: Když jsem o tom mluvila s autorkou toho opláštění, architektkou Ivou Knapovou, ta mi říkala, že ten důvod byl praktický, a to málo stabilní podloží. Kdyby se ty bloky opláštěly do kamene, tak by ta celá stavba příliš stěžkla.
2: Když jsme u architektky Ivy Knapové, mohli bychom popsat ten její až řekněme poetický koncept?
3: Iva Knapová, když popisuje své autorské dílo barevného pláště, tak říká, že do něj chtěla zanést vlastně dvě hlavní věci. První nějaké stvárnění přírody, to je vidět na té spodní části těch depozitárních bloků, která má bílý podklad a tak rozverně na něm tančí ty barevné linie. Proč přírodu na takovémto místě, tak když se archivní areál na začátku 90. let začal stavět, tak kolem vlastně ještě takřka nebyla žádná zástavba, byla to zkrátka volná pláň a proto se na to navazovalo i v těch motivech přírodních. A potom ta horní část, která je opláštěná vlastně modrým, takým reflexním obkladem, ta nejenom, že může připomínat oblohu, ale také odráží panorama Prahy.
2: A tato horní část je doplněná o výrazné bílé věže. Ty mají jakou funkci?
3: Kryjí schodiště, které vedou po stranách těch depozitárních bloků. A opět se navazuje na to takzvané stověžaté panorama Prahy.
2: A jak ona se dneska dívá s odstupem 25 let na tuto stavbu?
3: Popisovala mi to jako dobrodružství a vzpomínala, jak třeba na instalaci toho barevného pláště, který teda dodávala německá keramička a který se povedl vlastně nainstalovat až na 4 kusy obkladu úplně bez chyby. Ale když jsem třeba mluvila s archivářkami a s archiváři, kteří působí v té budově, tak velmi kladně hodnotí prozíravost paní architektky směrem k narůstající digitalizaci, a to třeba k tomu, že dbala na to, aby se ve studovnách a badatelnách instalovalo velké množství elektrických zásuvek, ačkoliv tehdy třeba počítač měl ještě málo kdo.
2: To mluvíme o těch depozitárních budovách, ale tady vidíme těch budov více.
3: Je to tak, archivní areál netvoří jenom depozitární bloky, které jsou celkem 4, ale i správní budovy. Jedna správní budova se nachází i vedle takové honosné vstupní haly, ze které se potom dále chodí ještě do prostor přístupných veřejnosti, a to jak do badatelen, tak třeba do kinosálu, přednáškových sálů, bufetu, a potom součástí areálu je ještě jedna správní budova, to je samostatná správní budova archivu hlavního města Prahy.
0: Říká o areálu na Chodovce Adéla Vaculíková, která tak uzavřela pětidílný seriál naší redaktorky Aleny Rokosové o architektuře 90. let.
1: Za chviličku budeme mluvit o jedné aktuální události. Dva neznámí lupiči totiž včera ukradli šperky z vídeňského umělecko-průmyslového muzea, kde se aktuálně koná výstava pařížského klenotnického domu. Detaily přidáme za okamžik.

Filmové léto na Vltavě můžete nejen slyšet, ale i zažít. Dva kultovní snímky v pražských kasárnách Karlín. 24. srpna český horor Spalovač mrtvol, 31. srpna Krvavé čelisti. S úvodem moderátora Aleše Stuchlého. Letní kino s Vltavou a kasárnami Karlín. Více info na vltava.rozhlas.cz.

0: Ottorino Respighi, část Svity pro malý orchestr Ptáci. V 7 hodin, téměř 25 minut.
1: Všichni si tu událost pamatujeme. Loni v říjnu došlo v pařížském muzeu Louvre k loupeži 8 historických šperků ze sbírky císaře Napoleona Bonaparta. Ten zločin se odehrál za bílého dne přímo během otevírací doby muzea. Francouzská policie zloděje dopadla, ale drtivá většina šperků stále zůstává nezvěstná.
0: No a podobná loupež se stala i včera, což nám teď potvrdí editor dnešní ranní mozaiky Tomáš Klement. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tomáši, co se včera stalo?
2: Dva neznámí lupiči ukradli šperky z vídeňského umělecko-průmyslového muzea MAC, kde se koná výstava pařížského klenotnického domu Van Cleef & Arpels. Píše o tom web stanice ORF. Muži do budovy vstoupili kolem 14. hodiny a chovali se jako běžní návštěvníci, načež před zraky kolem stojících rozbili skleněnou vitrínu a uprchli z klenoty dosud neznámé hodnoty.
1: Vrať se ještě, Tomáši, k té výstavě, na které lupiči děli, jaká byla?
2: No, výstava nazvaná Glanzstücke, tedy skvosty, kombinuje přes 200 artefaktů z vlastních sbírek instituce s více než 300 kusy šperků z kolekce Van Cleef & Arpels, firmy, která svůj první obchod otevřela už v roce 1906. Klenotnický dům mimo jiné vytvořil korunovační korunu pro iránskou císařovnu Farah či šperky pro hollywoodskou herečku Elizabeth Taylor.
0: Takže to máme loupeže v galeriích a muzeích ve Vídni, Paříži. Je to náhoda, že se v poslední době zloději zaměřili právě na umělecké instituce?
2: No, podle všeho ne. Galerie a muzea koncentrují cenné předměty a přitom nemají tolik prostředků na zabezpečení jako třeba soukromí sběratelé. Navíc loupeže v evropských muzeích jsou v poslední době stále násilnější, tvrdí to Evropská policejní agentura Europol. Pachatelé při nich používají střelné zbraně, sekery, perlí nebo dokonce výbušniny a napadají pracovníky ostrahy. Podle Europolu může vývoj souviset s nástupem nových zločineckých sítí zaměřených na konkrétní cenné artefakty. Zloději se zaměřují především na zlato, šperky a další cenné předměty, které lze snadno zpeněžit.
1: Říká Tomáš Klement, dva neznámí lupiči tedy včera odpoledne ukradli šperky z vídeňského umělecko-průmyslového muzea. Tomáši, děkujeme za shrnutí.
2: Hezké ráno.

0: Benny Goodman, Chick Webb a Edgar Sampson. To jsou tři jména, která najdeme u slavného swingu Stampin' at the Savoy. Ve skutečnosti ale tuhle skladbu napsal Edgar Sampson už roku 1933, no a Benny Goodman je potom o tři roky později proměnil v hit. Je 7 hodin 30 minut, dnes máme pátek a je 28. srpna.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Češi dnes nad ránem mohli pozorovat zatmění měsíce. Mezi 5:30 a 7:30 hodinou raní se mezi něj a slunce dostala země a zastínila ho. A to více než z 90%. Nejlépe bylo jev vidět na jeho západě Česka. Zatmění měsíce je častější než nedávné zatmění slunce a je možné ho pozorovat 2x až 3x ročně. Na řidiče bude o víkendu na silnicích čekat více policejních hlídek než běžně. Policisté totiž kvůli poslednímu prázdninovému víkendu očekávají silný provoz. Největší hrozbou je podle policie únava a mikrospánek, hlavně ke konci dlouhých cest. Američtí ochránci lidských práv dnes chystají výroční pochod na Washington, tentokrát za ochranu volebních práv. Organizátoři tak reagují na nedávná soudní rozhodnutí.

0: Mozaika.
1: A ještě stručný přehled kulturních typů nejenom pro pátek, ale také pro víkend, který už je na dohled. Pokračuje Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií Soundtrack Poděbrady. Dnes nabídne koncert Markéty Irglové, setkání se Zdeňkem a Janem Svěrákovými. Promítat se bude taky Tmavomodrý svět, a to za doprovodu živého orchestru.
2: Na místě, kde v Brně stávala velká synagoga, se v rámci festivalu Štetlfest, festivalu židovské kultury, uskuteční sváteční večeře. Stolovníci přivítají šabat, který je považovaný za nejdůležitější z židovských svátků.
1: Začíná multižánrový festival Wi-Fi Čven. V areálu Pole designu v Bílovicích nabídne výstavy, divadlo a taky rozhovory.
2: Na středověký Helfštín na Přerovsku můžete vyrazit na celosvětové setkání uměleckých kovářů Hephaistona.
1: Happeningem Lament elementů začíná multižánrový festival Otevřeno v Jimramově s 20 koncerty českých i zahraničních umělců, sloutkovým divadlem a nebo výstavou prací Přemysla Černého.
2: A na lodi Tajemství divadla bratří Formanů v Praze zahájí festival Tézeova loď. Nabídne 3 dny nonverbálního divadla a pantomimy.

0: soubor Frolegelium a část koncertu pro violončelo a další nástroje Antonia Vivaldiho. 7:07.
1: A taky pohled do kalendáře mluví naprosto jasně. Máme tu 28. srpnový den, letní prázdniny tedy vrcholí. Divadla a orchestry vyhlížejí start nové umělecké sezóny. Pro Českou filharmonii bude mít číslovku 131 a v předvečer odjela koncertovat na sever Evropy.
0: Přesně řečeno do Švédska a Finska, kde vystupuje velice zřídka a hrála tam před více než půl stoletím. Co na ansámbl pod vedením šéfdirigenta Semjona Bičkova čekalo a s jakým ohlasem se setkal u publika?
1: Na to už se budeme ptát naší stálé spolupracovnice Zity Senkové. Zito, dobrý den, zdravíme na sever.
2: Ano, krásné, dobré ráno z Helsinek.
1: Česká filharmonie vystupuje v obou zemích, jak to už František zmínil, opravdu jenom sporadicky. Proč to tak je?
2: Je to asi souhra okolností. Obě země, v každém případě tedy Švédsko a Finsko, jsou kulturně velmi vyspělé, mají mnoho vlastních orchestrů, také festivalů. A myslím, že je to otázka také priorit, kontaktu, jednání, které trvá i mnoho let. Ostatně například festival v Helsinkách zve každoročně pouze jeden zahraniční orchestr. A na tomto zájezdu pracoval několik let velmi usilovně Robert Hanč, dnes už bývalý generální manažer a umělecký ředitel orchestru, který nyní je uměleckým ředitelem festivalu Pražské jaro. Takže je to taková opravdu alchymie. Rozhodně hudba českých autorů má tady na severu velmi dobrý zvuk, je velmi známá, ostatně ve Švédsku působil Bedřich Smetana, také Václav Talich. A ve Stockholmu Česká filharmonie poprvé vystoupila v roce 1962 s dirigentem Karlem Ančerlem, o 10 let později se Zdeňkem Košlerem. V Helsinkách vystoupila v roce 1975 a myslím, že je velmi sympatické, že jako host nyní jsem přijel v rámci toho zájezdu i dlouholetý člen České filharmonie Jiří Sládeček, violončelista, pamětník právě těch severských koncertů našeho prvního ansámblu. On sám strávil v České filharmonii 44 let.
0: Filharmonici mají za sebou už 2 koncerty ve švédské metropoli, kde vystoupili na Baltic Sea Festival. Čím se vyznačuje tahle akce?
2: Je to multižánrový festival, takže opravdu od symfonii přes komorní díla až po jazz. Trvá 9 dní a je založený v podstatě z ekologických důvodů. Ty kořeny najdeme v roce 1999, kdy Finský záliv znečistili toxické sinice. A shodou okolností se tehdy v tom období šel do moře vykoupat Esa-Pekka Salonen, finský dirigent, i společně se svými dětmi. No a on se velmi angažuje i v sociální oblasti, v oblasti životního prostředí, v ekologii a zrodila se myšlenka propojit hudbu, přírodu. Tento festival akcentuje právě témata ochrany životního prostředí a ostatně i sám koncertní sál je součástí přírody, koncertní sál ve Stockholmu, kde filharmonie hrála v úterý a ve středu Berwaldhallen, neboli Berwaldova hala. 2/3 té budovy se nacházejí v podzemí, v takovém skalním masivu a nese jméno po Francii Berwaldovi, což je jeden z nejvýznamnějších švédských skladatelů 19. století, má německé kořeny, hrál také na housle, živil se i jako ortoped, vedl také pilu a sklárnu a tato úžasná hala je domovskou scénou také symfonického orchestru a sboru švédského rozhlasu, je to takový 6-úhelník, no a je tam místo pro 1300 lidí a na pódiu se vejde 100 hudebníků.
1: Zito, s jakým ohlasem se potom setkala vystoupení našich filharmoniků? Sledovala jste to? Oba koncerty mimochodem přenášel i švédský veřejnoprávní rozhlas.
2: Přesně tak. Ono, Nadeždo, se často říká, že to severské publikum je možná takové trošku rezervovanější v nějakých těch gestech nebo podobně, no ale vůbec tomu tak nebylo. Já jsem viděla koncert ve středu, to přijetí našich filharmoniků bylo nesmírně vřelé. Tleskalo se nejenom mezi větami, ale teda jednou i uprostřed. A byla to Smetanova Má vlast, bylo to fantastické podání a ty reakce byly velmi spontánní, i o přestávce jsem tak se přitočila k nějakým rozhovorům, zaslechla jsem, jak lidi se bavili mezi sebou, debatovali o Semjonu Byčkovu, který mimochodem umělecký ředitel a také šéf dirigent našeho orchestru ve Stockholmu dirigoval koncert k udělení Nobelových cen, to teda bylo jinde. Takže opravdu nakonec to byly standing ovation. Ještě kromě Smetanovy mé vlasti v první části koncertu zněl Ravelův klavírní koncert G-dur s mladičkým jihokorejským vynikajícím pianistou Jungchanem Limem, pro kterého to byl debut s Českou filharmonií, a pak to bylo opravdu vřelé také obětí tohoto klavíristy s panem Byčkovem, takže krásná atmosféra.
0: Zita Senková nám přiblížila, jak probíhá aktuální severské turné České filharmonie. Děkujeme, mějte se moc hezky, Zito.
2: Děkuji také, naslyšenou.
3: Pardon, je tady místo volný? Děkuji. Obloha je hvězdným plechem obytá, podláždění klepotají kopita. Na nábřeží mlha leží a kůň stěží nocí běží, drožkář ústín v bouřce po zdech klopítá. Na nároží narazil však na muže, který čeká, kdo mu slouže pomůže. Má potíže, zemská tíže, honu tíže, spad z refíže, takže níže upadnout už nemůže. V hlavě mám podivně,

0: Jiří Suchý s orchestrem Ferdinanda Havlíka v nahrávce z roku 1970, téměř minutu po 7:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Každý den nám přichází desítky reakcí, jak se vám líbí naše filmové léto na Vltavě a vypadá to, že se líbí, že jste si řadu pořadů i rubrik pořádně užili. My jsme za to moc rádi. A tak jsme se vás taky dnes rozhodli v ranní mozaice potěšit. Spouštíme pro dnešní ráno od této chvíle takovou malou soutěžní anketu a my se vás ptáme, na jakém filmu jste naposledy byli v kině? A když budete mít čas, můžete i dodat, jestli se vám uveden snímek líbil a jestli byste nás na něj třeba do kina taky pozvali a poslali.
0: Svoje odpovědi posílejte na e-mail mozaika@rozhlas.cz a tři z vás před 9:00 odměníme unikátními hrníčky s logem Vltavy a filmového léta.
2: Mimochodem, Františku, tohle je taky jedna z posledních šancí, jak si tento krásný kousek užít, jak tento kus keramiky vyhrát, protože jednak už nám hrnečky dochází a pak samozřejmě bohužel filmové léto na Vltavě pomalu končí.

0: Hudba Otakara Ševčíka, český tanec pro housla a klavír číslo 7, hráli Petr Jiříkovský a Pavel Šporca.
1: Vizitka. Hostem tentokrát bude filmový scénárista Štěpán Hulík a říká, že nejdůležitější je mít pro psaní scénáře dobrý nápad a potom ho umět odvyprávět ostatním.
0: Pokud lidi kolem zaujme, je to jeden ze zásadních ukazatelů, že je nadějný. Sám Štěpán Hulík má rád příběhy, které vycházejí ze skutečných událostí, a to zejména proto, že může při tvorbě postupovat zpětnou analýzou.
1: A tak o tom bude mluvit v dnešní vizitce. Nalaďte si ji po 10. dopoledne.

0: Václav Vodička, část sonáty číslo 7, hráli Alena Henningová, Michal Ambrozy a Petr Hamous.
1: Divadelní a filmový režisér Radovan Lipus nás teď vezme tam, kde se nic nenatáčí, ale kde se především naslouchá slovům. Pro dnešní básnění vybral texty, které podle něj stojí za to číst znovu, pomalu a pozorně.
2: Básnění.
3: Teď mám v ruce knihu autora, který byl souputníkem a členem meziválečné avantgardy. A to avantgardy nejenom literární, ale i architektonické a vůbec výtvarné. Byla to figura, která zanechala v české kultuře výraznou stopu a přitom její jméno bohužel je dneska poměrně v obecném povědomí málo známé. A rozhodně ne tak, jako by si ten člověk zasloužil. Mám na mysli Víta Obrtela, mimořádného básníka, mimořádného architekta, který toho moc reálně nepostavil, ale to, co postavil, stojí za to. A stojí to za to do dnešních dnů a to, co napsal, stojí za to neméně. Vít Obrtel, křehký, plachý, snový a snivý muž. Pierrot mezi architekturou a poezií. Vít Obrtel, trubky až kam. Na vysokých horách světlo rozsvítili, jako když v knize poezie čteš. Na konci ulice vyschlá kašna, vodu odplavila krev. Až k mořským břehům je všechno zcela jiné. Vystupují z archinové úmluvy, duha motýlými křídly hladí vzduch. Na vysokých horách světlo rozsvítili. Jde zloděj včera po asfaltové dlažbě, zamyká klíčem staniš se abecedu krků havraních. A v zrcadle na zadní stěně ložnice novoluní zlatoboký úl. Na vysokých horách světlo rozsvítili. Ryby hrnou čistou vodu do kašny a světlo. Oči zítřejšího dne jsou překrásné.
1: Režisér Radovan Lipus nám celý tento týden vybíral básnická slova, poetické texty, tak teď už víme, co v nich našel on a už je jenom na každém z nás, co v nich najdeme my.
0: Jazz nás doprovodí až k 8. hodině Wycliffe Gordon a Ron Westray v nahrávce z poloviny 90. let.

0: Teď je 8 hodin, hezké ráno.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Některé soudy se opět potýkají s nedostatkem financí. Záchranné týmy z Nepálu i ze zahraničí pokračují v evakuaci zraněných. Druhým dnem pokračuje v Brně Mezinárodní folklorní festival. A čekejte polojasno až oblačno s nejvyššími teplotami 27 až 31 stupňů Celsia. Některé soudy mají i letos nedostatek financí na zajištění provozu. Avizují to třeba krajské soudy v Brně a Ostravě, ale o pomoc zatím nepožádali. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO je letos v rozpočtu na případné doplnění soudních kas více peněz než loni.
3: 4 měsíce před koncem roku některé soudy opět hlásí nedostatek financí. Mezi nimi i krajský soud v Ostravě, říká jeho mluvčí Igor Krajdl.
4: Situace z předchozích let se bohužel opakuje, i když díky absenci výdajů na úhradu zastavování marných exekucí není natolik tristní jako dříve.
3: Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO je letos v rozpočtu o 1 000 000 000 Kč víc než loni. Na rezort se ale žádný soud zatím neobrátil.
5: Nikdo z nich aktuálně neavizuje nedostatečnost ve svém rozpočtu.
3: Připravuje i reformu soudní mapy a rušení menších soudů. Třeba Karel Haas z opoziční ODS ale navrhuje zrušit soudy vrchní. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Vinaři na jihu Moravy začali sklízet úrodu na vinicích. Hrozny kvůli horkému počasí dozrávají asi o 2 týdny dřív než obvykle. Výnosy letos vinaři očekávají nižší, hlavně vlivem extrémního sucha. Na některých vinicích počítají se ztrátami na úrodě v desítkách procent, jak vysvětluje předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič.
6: Už ty první odhady nebo výnosy těch kolegů, kteří sbírali na vinicích, kde ta závlaha možná nebyla, tak naznačují, že nejen teda výnosy, ale taky i výlisnost jsou někde na polovině toho, co jsme zvyklí.
2: Nejvíce zastoupené odrůdy začnou vinaři sklízet začátkem září. Záchranné týmy z Nepálu i okolních zemí pokračují v evakuaci stovek zraněných lidí po bleskových povodních. Současně pátrají po přeživších mohutné záplavové vlny, která ve středu smetla stovky vesnic a zabila více než 400 lidí.
7: Zraněné sváží z úpatí Himaláje 22 vojenských vrtulníků a desítky sanitek a autobusů. Nemocnice v Katmandu jsou plné, přesto vytvořili systém, kdy zraněné oddělují od ostatních pacientů a přednostně je ošetří. Stovky vojáků, policistů a dobrovolníků se mezitím prodírají po lesích a horských ubočích a hledají přeživší, aby je ošetřili a dali jim vodu a jídlo. Řada lidí ze zasažených měst a vesnic se odmítá vrátit domů, protože buď už nemají kam, nebo je děsí předpověď, že vysoko v horách se znovu mohou protrhnout vodní nádrže, nebo se přihnat rozbouřené ledovcové řeky. Z Nepálu, David Jakš, Český rozhlas.
2: Mezinárodní folklorní festival v Brně dnes nabídne vystoupení souborů z Česka i zahraničí. Na náměstí Svobody se představí například brněnský Valášek nebo slovenská Důbrava. Večer se program přesune na nádvoří Nové radnice. Na tuzemské soubory tam od 7:30 navážou tanečníci z Maďarska, Chorvatska, Polska nebo Portugalska. Další program je připravený už na zítřejší dopoledne, jak říká ředitel festivalu Milan Zelinka.
8: 10 hodin začíná program, který se jmenuje Roztančené město, což je taková alternativa krajového průvodu. V průběhu celého odpoledne vlastně máme na náměstí Svobody řemeslný jarmark. Večer potom v 7 hodin nám začíná hlavní sobotní program, který se jmenuje Čechy, Morava a Slezsko.
2: Festivalová vystoupení budou v Brně k vidění až do neděle.
0: Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, později odpoledne od západu zataženo s přeháňkami, místy bouřkami i silnými, které budou později přecházet do deště. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na západě a severu Čech 24 až 28, na jižní Moravě až 33 a v 1000 metrech na horách kolem 23, na Šumavě 27. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobré ráno, ono se to neříká lehce, ale opravdu léto míří do finále, nejenom to astronomické, ale hlavně to filmové, tady u nás na Vltavě. Ale vaše filmové vzpomínky, ty nás s Františkem pořád zajímají, tak nám pište, na jakém filmu jste byli třeba naposledy v kině a klidně připište i to, jestli ten film stál za to a jestli ho máme taky vidět. Některé z vašich odpovědí odměníme vltavským hrnkem přibližně za necelou hodinku. No a už nám chodí celá řada vašich e-mailů, tak některé ocitujeme. Naposledy jsem byl v kině na Odyseje od režiséra Christophera Nolana. Film mě příjemně překvapil, jistě to je jeden z mých oblíbenců tohoto roku, píše Vojtěch. A máme i další.
1: Třeba Jana Cutichová píše, že byli taky na Odyse, doporučuje, a na filmu 6 gramů, které naopak nedoporučuje.
0: Lucie Olivová, před pár dny jsem v kině Atlas v Praze viděla Budapešť 1957. Příběh je to smutný, ale film se mi líbil, zaujal mě příběh ženy. Vedlejší příběh o mladém muži, který se skrývá ve sklepě v rozbořeném domě, mi přišel trochu nereálný, ale budiš, možná si vzpomenete tenhle snímek, u nás taky hodnotila Jana Podskalská. A pořád chodí e-maily, těšíme se na ně, mozaika@rozhlas.cz, to je ta dnešní správná adresa.
1: Před námi 6 minut po 8. Antonín Stamic, Jiří Válek s Radomírem Pivodou a Pražský komorní orchestr.
2: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Část koncertu pro dvě flétny a orchestr Antonína Stamice 10 minut po 8.
1: Vzorce chování, hodnoty i vnitřní nastavení, které si životem neseme a které formují naše vztahy, ale i pohled na svět, se staly hybným motorem nové inscenace s názvem Baby Ball. Liška Švecová a Kristýna Koudelová se vrací tam, kde vyrůstali, a hledají tiché ozvěny uložené v tělesné paměti.
0: Tohle představení bude k vidění v rámci dnes začínajícího festivalu Tézeova loď na lodi tajemství, která kotví u pražské náplavky. O inscenaci Baby Ball si s oběma protagonistkami povídala i reportérka Veronika Jošková-Štefanová.
2: Co byl ten první impuls, který vás přivedl k tématu vztahu matky a dcery a nějakým, řekněme, mezigeneračním přenosům vztahům? Eliška Švecová.
3: Opravdu mě vždycky zajímalo, jak se vztahy budují a hlavně v rodinách a jak se to celé formuje, jaké vlastně i malé příčiny v rodinách můžou zapříčinit něco mnohem většího. Hodně mě zajímalo potlačování emocí, jak se ukládají v těle a potom, jak i generačně se tedy přenáší. Vlastně jsem zpočátku ani nechtěla cílit na vztah matky a dcery, to vzešlo až ze samotného procesu, takže jsem chtěla jenom pojmenovat ty skryté zkušenosti a přestat to ignorovat, vlastně tohle téma, a zlehčovat ho a otevřít bezpečný umělecký dialog. A zároveň i dlouhodobě sleduji Zdeňku Šíp Staňkovou, která napsala knihu Děti jsou taky lidi. Ona se tam noří právě do nitra dětských emocí a snaží se jim porozumět a vysvětlit té řeči, tomu smíchu, tomu pláči, a snaží se zastávat respektující výchovu.
2: Na začátku byl zájem, následoval další výzkum. Do jaké míry v tom figuruje postava performerky Kristýny Koudelové? Co do toho vnášíte vy?
4: Já tady do této inscenace vnáším rozhodně další pohled. Tady toto téma se mnou osobně velmi rezonovalo, protože sama se v tady těchto letech zabývám mými generačními přenosy a není mi to jedno, takže s tím také aktivně pracuji.
2: Vy se umělecky zabýváte tématem, které se často stává tématem terapeutickým, psychoterapeutickým. Je to záležitost, kterou, když se někdo rozhodne v sobě řešit, tak to trvá i mnoho let. Jak tedy k tomu, Eliško, přistoupit dramaturgicky a následně jak pracovat s takovými podněty, nápady fyzicky?
3: Já jsem si řekla, že chci jít přes tu tělesnou paměť. Netvořím tady žádnou arteterapii ani žádný návod na to, jak by rodiče měli vychovávat své děti. A vlastně jsem chtěla udělat tu práci s těmi instinktivními reakcemi toho těla, což je vlastně útok, útěk, zamrznutí anebo kolaps. Hodně jsme to dělali skrze nějaké improvizace a hry, podle představ a vlastně scén, které jsme si vymysleli dopředu. Vlastně jsme šli do jak našich vzpomínek a našich pocitů. Izolovali jsme z toho ty příběhy, shromažďovali jsme i příběhy ostatních lidí nebo z těch knížek a opravdu jsme zůstali v těle. Vnesli jsme do toho ten vnitřní emocionální prožitek. Tenhle prožitek určoval potom tu kvalitu toho pohybu.
2: Do jaké míry může člověk vycházet z nějakých podkladů, studií, článků, knih, a do jaké míry si dovolíte vycházet sami ze sebe? Tedy být i osobní, pracovat s vlastní zkušeností, aby to bylo ještě nosné stran tvorby, ale aby vás to nějak nelimitovalo psychicky nebo fyzicky.
3: Tohle je vždycky pro mě velká otázka v tvorbě, když zkoumám takhle závažné téma. Dali jsme do toho velmi silný osobní vklad. Bylo to inspirované nějakou i osobní historií, ale my jsme to dobrovolně pojmenovali a sdělili jsme si to. A vytvořili jsme si, jak se říká, safe space mezi námi. Je důležitý pro nás jako pro herečky rozlišovat, že kdo jsem já v životě a kdo jsem já na jevišti, a že vytváříme jakési jako alter ego. Snažili jsme se chránit tím, že jsme třeba do toho zakomponovávali humor. Tam byla velká stylizace, někdy až absurdita, a nechávali jsme se unést. Když jsme pracovali s naším plastovým miminkem, které se zdá někdy opravdu jako živé, tak jsme si dovolili prostě mnohem víc, ale vypadá to potom hrozně drsně.
2: Když už zmiňujete, řekněme, hračku, panenku, která vypadá jako miminko, vy jste ji přinesli i sebou do rozhlasu, sedí tady s námi, tak mě napadá, že vy zmiňujete, že manipulujete s předměty, že kromě fyzického divadla využíváte i tuto, řekněme, disciplínu. Kromě tedy panenky, co dalšího využíváte?
4: Dále využíváme dřevěnou špulku s naším názvem bobina.
3: V italštině tomu říkají bobina a my jsme žili v té italské části toho Švýcarska.
4: A která se vlastně velmi brzy stala naším rovnocenným partnerem v tvorbě.
0: Inscenace Baby Ball bude k vidění 29. srpna, tedy už zítra, v rámci festivalu Tézeova loď na lodi tajemství, kterou najdete u pražské náplavky.
1: Máme čtvrt na 9 do 9, spousta času. Do 9 nám ještě můžete psát na e-mail mozaika@rozhlas.cz. Jaký film jste třeba o prázdninách v poslední době viděli a který stojí za návštěvu? David Šutera nám napsal: naposledy jsem byl na Odyssee, moc se mi líbil pohled režiséra, který až mysticky propojil staré báje a současnost. Ta protiválečná myšlenka, ničení a války jsou nesmysl. Děkujeme za milý mail, pište dál.

0: Píseň Riverman v podání Nicka Drakea v nahrávce z konce 60. let, 20 minut po 8 hodině ráno.
1: Milá Adriano, takový je název výstavy, kterou si Pražské muzeum Kampa připomíná z té výročí narození Adriany Šimotové. Jako výtvarná umělkyně se výrazně zapsala do tuzemských dějin umění druhé poloviny 20. a počátku 21. století. Ale pozor, už není příliš času k návštěvě Sovových mlýnů, protože výstava prací Adriany Šimotové bude jenom do poloviny září.
0: O tom, zda a proč navštívit, budeme mluvit s výtvarnou publicistkou Michaelou Vrchotovou. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: Ta výstava v Muzeu Kampa není jedinou letošní připomínkou tvorby Adriany Šimotové. V čem se liší od těch ostatních?
2: Ano, je to tak, celé výročí z tého narození umělkyně na jaře otevřela výstava v lounské galerii Benedikta Rejta a v říjnu by měla zahájit v Moravské galerii v Brně. Výstava, která by měla volně navázat na velmi důležitou výstavu, kterou Adrianě Šimotové v roce 1986 v Brně uspořádal Jiří Valoch. Tehdy opravdu šlo o důležitý projekt, jakýsi manifest pospolitosti, který měl v předrevoluční době význam přesahující svět výtvarného umění. Já sama se na tu brněnskou výstavu hodně těším, mimo jiné také, protože ji připravuje historik umění Ondřej Chrobák, nebo spolupřipravuje, který se práci Jiřího Valocha dlouhodobě společně s Janou Písaříkovou věnuje. Ale abych odpověděla na vaši otázku, v čem se tedy výstava Milá Adriano v Muzeu Kampa liší. Ten výstavní projekt má podtitul Adriana Šimotová a Meda Mládková a vztah těchto dvou žen tvoří vlastně takový volný rámec. Důvod, proč v prostorách muzea, které Meda Mládková založila, výstavu Adrianě Šimotové poné zase tak dlouhé době znovu uspořádat.
1: Tak se u toho trošku zastavme, protože Meda Mládková to byla sběratelka, která převážně žila ve Spojených státech, kdežto Adriana Šimotová, umělkyně, která byla zase nucená prožít drtivou většinu života v zemi, ve které vládla totalitní moc. Jaký byl jejich vztah?
2: Obě ženy se znaly dlouhá desetiletí. Poprvé se pravděpodobně setkali v roce 1967, kdy Meda Mládková po více než dvou desetiletích v exilu přijela do Prahy. V každém případě se ten jejich vztah vyvíjel v čase, tak jak to v Muzeu Kampa také částečně dokumentuje jejich vystavená korespondence. Zpočátku to byl zájem česko-americké sběratelky umění, která se v tehdejším Československu postupně dobře zorientovala na poli českého neoficiálního umění. Jak sama v korespondenci podotýká, lacině jej nakupovala a vyvážela do západního světa, kde jej dále prezentovala, což bylo samozřejmě pro ty umělce za železnou oponou nesmírně důležité. To, že bylo jejich umění představeno také ve svobodném světě, kam se oni sami dostávali velmi komplikovaně, anebo vůbec. Meda Mládková měla zpočátku zájem především o dílo manžela Adriany Šimotové, Jiřího Jóna, vynikajícího malíře, který ovšem v roce 1972 zemřel, což bylo pro Adrianu Šimotovou opravdu tragické. Výrazně se to projevilo i v její tvorbě. Nicméně Meda Mládková se nadále dílu umělkyně věnovala. V Americe ji vystavovala a postupem času obě ženy začalo pojít přátelství, které vydrželo až do smrti Adriany Šimotové v roce 2014.
0: Podle jakého klíče byla ta umělecká díla od Adriany Šimotové do Muzea Kampa vybrána?
2: Tak vzhledem k tomu, co už jsme řekli, vychází ten výběr vystavených děl z podstatné části ze sbírky Muzea Kampa, což návštěvníkům zase nabízí určitou představu nejenom o jednotlivých obdobích v tvorbě Adriany Šimotové, která je zde řazena v chronologickém sledu, ale také o tom, co si z jejího díla pro svoji sbírku vybírala právě Meda Mládková. Tento základ je potom doplněn o díla z jiných převážně soukromých sbírek, takže i pro znalce díla Adriany Šimotové je zde, myslím, dobrá příležitost znovu uvidět díla, která nebyla delší dobu anebo vůbec vystavena. A vedle toho jsou zde dobře známá díla, jako například ta z cyklu Magie věcí, která zapůjčila Národní galerie Praha.
1: Je mnoho důvodů, proč tuhle výstavu Milá Adriano na Kampě navštívit. Jenom telegraficky. Michaelo, proč?
2: Určitě, milí posluchačky, posluchači, na ní zajděte. Myslím, že každé setkání s dílem Adriany Šimotové nabízí ne nutně zážitek, ale silný prožitek. Tomu, myslím, napomáhá i neokázalá architektura výstavy. Prostá kurátorských trojitých Rydbergerů, mám-li si pomoci sportovní terminologií. Je to architektura, která nechává křehké a zároveň velmi silné dílo umělkyně vyznít. A to přesto, že ta expozice bohužel není dobře nasvícena. Organizátoři výstavy tento nedostatek vysvětlují velkým počtem děl na papíře, která vyžadují sníženou hladinu osvětlení. V každém případě bych ale řekla, že koncepce výstavy v muzeu Kampa, za kterou stojí Jan Skřivánek a která jakkoliv není retrospektivou na pozadí přátelství Adriany Šimotové a Medy Mládkové, připomíná důležitá období v tvorbě Adriany Šimotové a v tomto rámci je zajímavým příspěvkem ke stému výročí narození významné české umělkyně.
0: Vy pro nás taky chystáte o Adrianě Šimotové pořad. Posluchači ho můžou poslouchat ve víkendové příloze.
1: Už zítra.
0: Příští týden, 5. září v sobotu, tedy tu přes příští sobotu, má název Adriana Šimotová já ty. Tak kdo je ty v tvorbě Adriany Šimotové?
2: To je základní otázka, vlastně jakýsi úběžník pořadu, který jste zmínil. Milena Slavická, která krom toho, že je odbornicí na uměleckou generaci, k níž Adriana Šimotová patřila, byla také blízkou přítelkyní Adriany. A v tom pořadu tedy vystupuje a říká, že vztah já-ty se pro Adrianu Šimotovou zdá být základním psychickým modulem vlastní existence a tedy i základním důvodem, příčinou její tvorby.

0: Vědce, ale člověk. Také o tom v pořadu v sobotu 5. září dopoledne budeme mluvit.
1: Příští sobota tedy bude patřit Adrieně Šimotové v pořadu Já, ty, tady u nás na Vltavě. Každopádně můžete navštívit i Pražské muzeum Kampa a výstavu, která nese název Milá Adrieno. Milá Michaelo, děkujeme za návštěvu.
0: Těšilo mě. Naschledanou.

0: Dalibor C. Vačkář, hráli Hiroko Matsumoto a Tomáš Mach skladbu Porhouslá klavír v 8 hodin 31 minut.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Na jakém filmu jste byli naposledy v kině?

A jak se vám ten snímek líbil, anebo naopak nelíbil, pozvali byste nás na něj? Chodí nám spousta vašich e-mailů do naší schránky mozaika@rozhlas.cz. Mimochodem, kdybych já si měla vzpomenout na film, na kterém jsem

0: svou 15-letou dcerou Emou. Viděli jsme v předpremiéře napínavý politický thriller Staatsschutz, tedy ochrana státu, a při některých scénách jsme se museli schovávat pod deku.
1: Miroslav Doležel píše: Dobrý den, včera jsem ve Zlíně v rámci akce Živý Zlín viděl film Poberta i s besedou s tvůrci a film mohu doporučit. Tak to je další tip, tentokrát tedy z Moravy.
0: Pište nám dál, my za půl hodinku budeme losovat, některou z vašich odpovědí odměníme ji parádním keramickým hrnkem Vltavy a s nápisem Filmové léto.

0: originální svatby, večírky a rodinné oslavy. Velkou prodejní akci poprvé ve své historii zahájilo Moravské divadlo v Olomouci.
1: Už s několika hodinovým předstihem stály dlouhé fronty lidí z celé republiky před dveřmi divadelního skladu.
0: Já se vůbec nedivím, a mezi lidi se zapojila i naše reportérka Blanka Mazalová.
2: Hodinka ještě před otevřením, vy už tady stojíte frontu, co chcete?
3: Asi hlavně nějaké historické kabátky. My jsme cosplayeři, třeba se vezmeme nějakou historicky inspirovanou postavu a ta má ten hezký outfit, takže na to, když bychom něco našli, tak by to bylo super. Aneta z Pardubic, vyjížděli jsme v 5.53?
4: No.
3: Jo, velkém takhle.
2: Pro vás je to vlastně taková výjimečná příležitost?
3: I velice výjimečná, protože takhle jako možnost nakoupit historicky, buď to inspirované, anebo přímo historické kousky oblečení je velice výjimečné. Jen tak to sekáče nenajdeme.
2: Vy jste tady v první v dlouhé řadě. Ještě madame. Hodinu před začátkem.
5: Madam, přijel jsem z Havlíčkova Brodu o 2:30 ráno. Sbírám historické oděvy, třeba vojenského charakteru nebo selského a tak, tak, kde by tady náhodou něco bylo.
6: Tak jo, tak já děkuju. A pevně nervy na všem. Prvních 13.
2: Vedoucí garderobiérka Ivana Čeplová už vpouští první koupě chtivé. Instrukce jsou jasné.
7: Každý zákazník, který vejde dovnitř, má tady nákupní koš a k sobě jednu obsluhu. Obsluha má u sebe takovou nákupní kartu, kde se zapisují vlastně inventární čísla, které jsou na našich kostýmech, počet kusů a cena.
2: Ceny jsou lidové, od 20 do 500 korun.
7: Je tady široká nabídka různých dob. A ano, máme tady i současné věci, protože trend v poslední době je takový, že na jevištích hodně vidíme vlastně současné kostýmy.
2: Nebolí vás srdce, když vidíte, že se s nimi musíte loučit?
7: Bolí, bolí nás to všechny a samozřejmě bychom si všechno nechali, protože máme ještě i půjčovnu, takže samozřejmě nás to bolí. No.
2: Skladem, takzvaným fundusem divadelních kostýmů, se procházím s mluvčí Moravského divadla Vlastou Pechovou. My jsme slyšeli, že garderobiérky se těžko loučí s těmi kostýmy. Proč se s nimi divadlo loučí?
8: Ten hlavní důvod je stěhování skladů. My se z těch prostor stěhujeme do menších, proto to byl impuls právě tady pro tu revizi, pro tu redukci. Je to 10 000 kusů zhruba, s některými se opravdu rozloučit musíme. Ne všechny jsou aktivní, i když Moravské divadlo provozuje půjčovnu kostýmů, tak stále tam zbyde nějakých 5 000 kusů, což je víc než dostačující. Přece jenom je to obrovský objem těch šatů, když si představíte, že za každou sezónu máme zhruba 12 premiér. Na každou premiéru šijeme nové šaty, většinou je to třeba 20 až 30 kusů, tak opravdu je to obrovský objem, který se prostě hromadí. Je potřeba v tom udělat trošku pořádek a trošku vítr, jak se říká. Ten výběr neprobíhal podle toho, jak je ten kostým starý, nebo podle toho, jak vypadá, spíš podle toho, co by se dalo ještě využít, co by mělo ještě nějaké upotřebení a nějakou další životnost.
9: Tak, poprosíme 400.
2: Vy jste první, který tady už si nakoupil. Pan Petr, odkud jste?
10: Ze Šumperka.
2: Co jste si pořídil? Tady vidím v koši nějaké uniformy.
10: Vojenské uniformy, jsem sběratel. Prostě mám hodně uniform doma.
2: To by mělo být jaká uniforma?
10: Tohle má být Československá, první republika.
2: Takže se vám bude hodit do sbírky?
10: Bude.
1: A ze skladu Moravského divadla si tedy lidé odnášeli mohutné roby, vyšívané šaty saka nebo dobové uniformy.
0: Už jsme to slyšeli, historicky se jednalo o první takový výprodej kostýmů Moravského divadla a podle jejího vedení i na dlouho poslední. Jsem zvědavá, jestli si Blanka Mazalová, naše kolegyně reportérka, třeba něco neodnesla.

0: Vynález zkázy, byli jednou dva písaři, čelisti, šest dnů kondora
1: a mnohé další světově proslulé snímky a seriály
0: jako četba ve filmovém létě na Vltavě
1: a taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Jan Václav Antonín Stamic a Novozélandský komorní orchestr.
1: Natáčel filmy a videa pro inscenace divadla V dlouhé, Národního divadla nebo Divadla letí. Na kontě má taky dramaturgické práce, ale i libreta a režie inscenací současného tance. Teď Janku Růžičkovi, neboli JQR, vychází prozaický debut Sem prasklina v ledu.
0: Paradoxní možná je, že vznikl už před více než 20 lety, ale vychází teď. S knihou do studia dorazila naše spolupracovnice, publicistka Dagmar Plamperová. Dobrý den.
2: Krásné dobré ráno.
1: Zjišťovala jste, Dagmar, proč ta knížka vychází až dnes? Jak tenhle opožděný debut číst v kontextu dnešní doby?
2: Asi by nebyl problém to vyzkoumat, protože znám redaktorku té knihy, ale já se můžu domýšlet. To, co můžu s jistotou říct, že čteme první literární otisk člověka, který se mezi tím vydal mnoha různými směry, a tak v něm můžeme hledat jejich zárodky. V textu už tehdy nebo teď najdeme něco, co se bude vracet i v jeho pozdější tvorbě. Takové vybučování z reality, proměňování těla a identity, prolínání skutečnosti se snem a potřebu překračovat hranice mezi jednotlivými druhy umění. Současně je pozoruhodné, že některá témata vůbec nezestárla. Třeba klimatická krize, která se v knize objevuje v době, kdy o ní česká společnost mluvila mnohem méně než dnes. A objevuje se tu také někdejší prezident Václav Klaus, ovšem v podobě, kterou bychom v politickém komentáři rozhodně nečekali. Jako postava velmi explicitní až pornograficky laděné fantazie.
0: Jaký deník tedy čteme? Je v něm něco autobiografického?
2: Rozhodně nečteme něco realistického. Růžička knihu označuje jako animovaný graffiti deník a právě animace je možná dobrý klíč k tomu, jak ji číst. Skutečný deníkový okamžik se v jeho podání začne pohybovat. Předměty dostávají vlastní život, vzpomínky se mění v obrazy, tělo se proměňuje v příšeru a obyčejné setkání může přerůst v groteskní scénu. Záznamy zachycují poměrně krátký časový úsek, a to od května do července roku 2002, ale jednotlivé texty mají podobu povídek, průpovídek, básní v próze, glos nebo inscenovaných výjevů. Mimochodem JQR je také tanečník, je dramatik a kdysi působil v České televizi jako autor pořadu Queer. Ale bych se vrátila k knize. Některé části té knihy jsou vyznačené kurzivou, fungují tu jako skutečné dialogy nebo vnitřní monology a všechno to doplňují autorovi koláže. Ale kdo se nám tam vlastně objevuje, protože pořád jsou to deníky, tak jsou tam velmi osobní stopy. Je v něm mladý muž, který hledá lásku, sex, vlastní místo i způsob, jak sám sebe vyjádřit. Třeba když píše o krásném klukovi z Václaváku, budu citovat. Projel kolem mě na kole. Měl na sobě žluto-černou uniformu messengera, takže vypadal jako velká, pilná včela letící ze zásobou nektaru do úlu. Už tady proč? Cítíte takovou tu lehtivost.
1: No a proč prasklina v ledu?
2: Led, když si to představíte, tak ta prasklina nebo led působí velmi pevně a celistvě. A právě ta prasklina ukazuje, že ta zdánlivá pevnost není definitivní, že se uvnitř něco hýbe, láme a otevírá. A přesně tak Růžička zachází se svými postavami i sám ze sebou. Člověk pro ní není hotová, nebo člověk pro něj, pardon, není hotová a neměná bytost. Možná právě proto může být Sem prasklina v ledu čtená i jako kniha o identitě.
0: Co si z knihy po více než 20 letech od vzniku odnést?
2: No, pro mě je Sem prasklina v ledu především postupným doplňováním obrazu o autorovi, což je zajímavý, a také záznamem potřeby dokončit nebo pochopit cestu, která začala už dávno. Pod tou hravostí, erotikou, groteskností je právě ta křehkost, kterou asi hledám ve všech knihách. A Růžička si realitu nepřepisuje proto, aby před ní utekl, ale spíš se snaží na ní nahlédnout z jiné strany. A právě v tom je ta velká síla. Nutno dodat, že ta kniha, tu knihu nesmí číst antikvír člověk nebo příznivec Václava Klause, tak to bych na závěr dodala.
1: Sem prasklina v ledu, debut režiséra a spisovatele Janka Růžičky, známého jako JQR. S knížkou za námi do studia přišla publicistka Dagmar Plamperová. Děkujeme.
2: Krásný den.

Pianista Ivan Moravec a obkročák z českých tanců 2 Bedřicha Smetany. Je 6 minut, nebo zbývá 6 minut do 9. hodiny. Máme pátek 28. srpna.

0: Kdy pak jste naposledy seděli v kině, zhaslo se, začalo se promítat? Právě na to se vás celé dnešní ráno ptáme. Ptáme se na to, na jakém filmu jste byli naposledy a jestli vás třeba něčím zaujal, překvapil, pobavil nebo zklamal. Přišla celá řada odpovědí na naši adresu mozaika@rozhlas.cz. No a my vybíráme společně s naším ranním editorem Tomášem Klementem 3. Tomáši, vítej u nás.
1: Ještě jednou dobré ráno. Tak já tady mám všechny maily, z těch jsem to vytisknul. Pěkná řádka, takže já zalosuju a nakonec jsme se rozhodli, že vybereme 3 z vás, které odměníme tím krásným bílým hrníčkem s logem Vltavy a filmového léta. Tak, první výherce, respektive výherkyně, Tereza Hadravová, a to byl ten německý zážitek, to byl ten Berlín, jak jste citovali před chvilinkou, film Staatsschutz, ochrana státu.
0: Ano, jak to tady čtu, Tereza Hadravová píše, natočil ho Faras Šariat a přála bych českému publiku, aby se dostal i do našich kin. Tak uvidíme.
1: Tak to je první výherkyně, uvidíme. Tak druhé, tady máme Jana Cutychová, která doporučila film Odysea a naopak nedoporučovala film 6 gramů.
2: Abychom byli veřejnoprávní, tak jenom dodám, že 6 gramů třeba naše spolupracovnice filmové kritičky na Podskalská Alice Aronová velmi chválí, ale samozřejmě, paní Jano, děkujeme za váš názor, musím se taky přesvědčit sám a udělat
0: Odysseu
2: si obrázek.
0: Odysseu
2: jsem viděl, ta se mi moc líbila.
1: 100 lidí, 100 názorů. Tak zatím máme 2 výherkyně, tak uvidíme, jestli i to třetí jméno bude žena. Je to tak. Jana Buch, třetí tedy výherce, respektive výherkyně, a ta koukám, ano, už to vidím, film Dalai Lama nám doporučovala, nádherná vizuální i osobnostní stránka, jak autora, tak hlavní postavy. Hladí stejně jako vy dva.
0: Děkujeme,
1: to hezké,
0: děkujeme.
2: To asi i ty, Tomáši.
1: No já úplně až tak nehladím.
0: Děkujeme za to, že posloucháte Vltavu, děkujeme za to, že nám píšete e-maily, svoje postřehy, nápady, tipy. Děkujeme za to, že jste byli s naším filmovým létem na Vltavě.

0: Dobrý den, máme právě 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Češi dnes nad ránem mohli pozorovat zatmění měsíce. Mezi 5:30 a 6:30 hodinou raní se mezi něj a slunce dostala země a zastínila ho. A to více než z 90%. Nejlépe bylo jev vidět na jeho západě Česka. Zatmění měsíce je častější než nedávné zatmění slunce. Je možné ho pozorovat 2x až 3x ročně. Úplné zatmění měsíce bude možné pozorovat v poslední den roku 2028. Do té doby Česko čekají ještě 2 částečná. Policisté budou na poslední prázdninový víkend posilovat hlídky. Kvůli návratům lidí z dovolených a výletů očekávají silnější provoz. Lidé by měli podle policie a BESIPu řídit opatrně a nepospíchat. Měli by se plně věnovat řízení a nebýt na telefonu. Na hranici mezi Čínou a Nepálem začalo přetékat jezero, které se vytvořilo po sesuvu části ledovce. V oblasti tak hrozí další povodeň. Informuje o tom čínská státní televize CCTV. Čínské úřady proto dočasně přerušily záchranné operace. Středeční ničivá povodeň zabila téměř 470 lidí. Další stovky záchranáři pohřešují, včetně zahraničních turistů. Podle informací Českého ministerstva zahraničí mezi nimi nejsou žádní Češi. Ve věku 89 let zemřel norský král Harald. Oznámil to královský palác v Oslu. V poslední době se potýkal s vážnými zdravotními problémy. V Hradci Králové začínají královské slavnosti. 9denní kulturní program navazuje na tradici slavností královny Elišky a propojuje několik dosud samostatných městských akcí. Návštěvníci uvidí více než 100 různých představení, včetně koncertů, pouličního umění, historických trhů nebo soutěžních letů, 5 horkovzdušných balónů. První akcí slavností bude večer koncert Michala Prokopa a jeho kapely Framus Five v letním kině Širák. Od zítřka se vystoupení přesunou přímo do ulic města. A ještě počasí, polojasno až oblačno, později odpoledne od západu zataženo s přeháňkami, místy bouřkami i silnými, které budou později přecházet do deště. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na západě a severu Čech 24 až 28, na jižní Moravě 33 a v 1000 metrech na horách 23, na Šumavě až 27. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobrý den, pořád jsou ještě prázdniny, mají takovou tu hezkou zvláštní schopnost z obyčejného dne udělat malou výpravu. Člověk se někam vydá se někam, kam by se možná jindy nevypravil, objeví místo, které zatím neznal a najednou má v hlavě další obrazy a taky vůně, anebo příběhy, které si bude dál pamatovat a poveze si je domů. No a přesně o tom byly i naše letošní výlety s Vltavou. O místech, která stojí za to vidět, i když nejsou nutně třeba na titulních stránkách různých turistických časopisů a jiných průvodců. Nás čeká tedy dnes výlet poslední, my se s prázdninami rozloučíme v Chudenicích na Plzeňsku, na Starém zámku a taky u rozhledny Bolfánek. Protože naše letošní putování plzeňským krajem bylo zároveň filmové, tak se podíváme i na to, proč právě tahle místa lákala filmaře už za první republiky.
1: A co budeme hrát? Miloslav Kabeláč, Lee Morgan, Josef Martin Kraus a taky Camille Bertot. Tady je nahrávka z roku 2020. Přejeme dobrý poslech.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Kamil Berto u nás na Vltavě. 7:07 dopoledne.
1: A před námi výlety s Vltavou. Posledním místem filmového putování Plzeňským krajem je černínský Starý zámek Chudenice a taky rozhledna Bolfánek. Tahle místa si oblíbili už prvorepublikoví filmaři.
0: V roce 1932 tam režisér Svatopluk Ineman natáčel film Skřivánčí píseň a o 2 roky později právě tady režisér Josef Rovenský natáčel film Zraních červánků.
1: Chudenický černínský zámek Lázeň si potom zahrál i v 21. století. Bylo to poměrně nedávno ve filmu Jiřího Stracha Vrásky s lásky.
2: Výlety s Vltavou.

0: kolébka jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů, rodu Černínů, je spojena s pověstí o vzniku jejich jména. Vypráví o události, která se stala kolem roku 1040 za vlády vévody Břetislava.
1: Jedné noci vtrhlo do chudenické tvrze bavorské vojsko a všechny obyvatele tvrze vyvraždilo. Jen chůva se stihla ukrýt před zraky nepřátel v tajném výklenku krbového komína s malým miminkem v náručí s dědicem pána tvrze.
0: Když vojsko odtáhlo, začal se shromažďovat lid okolo tvrze. Pak teprve chůva vyšla z tohoto úkrytu a ukázala shromážděnému lidu odsazí černé miminko.
1: Na to jeden z lidu zvolal: aj chuděnec, a jak jes čern, Bůh nám tebe opatruj, abys opět byl naším pánem.
0: Když se o této události dozvěděl vévoda Břetislav, nazval malé miminko černé odsazí černým, tedy černínem, a statky jeho rodičů pojmenoval chuděnicemi.

0: krajině kolem vrchu Žďár stojí věž někdejšího poutního kostela svatého Wolfganga, dnes známá jako Bolfánek.
1: Dnes rozhledná. Bolfánek je neodmyslitelně spojen s černínskými zámky, se starým zámkem a se zámkem Lázeň. Neodmyslitelně spojen s Josefem Dobrovským. A Josef Dobrovský tady působil jako ten modrý abé vychovatel v rodině Černínů, ale hlavně je hlavním hrdinou Šmilajerova románu Zaraných červánků, podle kterého se tu natáčel v roce 1934 film. Ale tento film v této lokalitě nebyl první, který se zde točil. V roce 1932 tu točil režisér Ideman film Skřivánčí píseň, ve kterém hrála Jarmila Novotná. Bylo to na motivy Kvapilova dramatu Oblak. V poslední době to byl ten film Vrásky z lásky. Strachu film.
0: To se vrtilo přesně kde?
1: V zámku Lázeň. Ta byl ten domov důchodců.
0: Takže to jsou tři filmy.
1: Ještě se tu točily televizní projekty o korunu krále Karla a několikrát tu byla i toulavá kamera. A není divu, protože je to kouzelné místečko.
0: My s mikrofonem.
1: Provází nás Lukáš Kubec, autor nové expozice.
0: My se na tu expozici půjdeme podívat s jejím autorem.
1: Ano.
0: Ty se tam rozmínila filmy, které se zde točily v minulém století a statisté byli začleněni v těch starých filmech místní obyvatelé.
1: Ano, to bylo v těch 30. letech, tak byla taková atmosféra při tom natáčení připomínající až takové ty národovecké poutě.
0: Natáčení lidi spojovalo.
1: A idea.
0: Můžeme vystoupat po schodech nahoru, tam dostaneme výklad nově instalované expozice. Jejímž autorem je náš průvodce.
1: Lukáš Kubec.
0: Dveře. Já to byl před 10 lety, naposledy neli déle a tohle tu nebylo.
1: On je to otevřený letošní rok.
0: Das Leben des Heiligen Wolfganga. Dějiny kulturní minulosti, či názvy, relikviář svatého Wolfganga. Svatý Wolfgang v prvé tradici a sebeprezentaci Černínů z Chudenic. Černínové jsou zde od začátku.
1: Ostatky, ten relikviář. Tady je k tomu hezký text.
0: Tak si ho přečteme.
1: Na relikviář nese alianční erb Černínů a Merode Westerlo. Spodní straně je opatřen vysouvací destičkou s německým textem o původu relikviáře. Tyto ostatky svatého Wolfganga zemského a zvláště ochranného patrona vysokohraběcí rodiny černínské, vysoce urozená paní Marie Izabela, podruhé provdaná hraběnka Černínová z Chudenic, rozená markýza z Westerlo, obzvláštní péči uchovala a do tohoto relikviáře nechala následně vsadit k větší slávě boží a k poctě svatého Wolfganga v kostele zasvěcenému u Chudenic. To bylo tady, ten kostel. Ten v době josefínských reform, se domnívám, že byl zrušen, vznikla z něho potom rozhledna. Relikviář je zpátky na místě, kde původně byl.
0: A v barokním světě nebyla relikvie jen připomínkou světce, ale dokladem živé přítomnosti.
1: Pozice svatého Wolfganga na Bolfánku, jeden z jejich autorů, Lukáš Kubec.
2: Pozici hlavní část jsme otevřeli letos v dubnu slavnostně. Pozice vznikla za dotační podpory fondu Interreg Bavorsko-Česko, též ve spolupráci s plzeňskou diecézí. Jsou tady teda umístěny dochované artefakty z původního kostela svatého Wolfganga, který byl na základě josefínských dekretů zbořen. Můžeme tady teda vidět antependium z oltáře, sochu svatého Jana Nepomuckého, který byl součástí jednoho z 8 oltářů. Pak tady teda můžeme vidět i krucifix, který byl součástí výzdoby kostela, nebo relikviář svatého Wolfganga. Ústředním motivem celé té expozice je krajinný oltář, který vytvořil sochař a scenograf Richard Pešek. zajímavost je ta, že ten model je velkých rozměrů a aby jsme se vůbec mohli umístit, tak hliněný model vzniknul v Praze v ateliéru, pak byla vytvořena forma z dvou částí, která se sem přivezla. Po schodišti jsme ho sem dopravili na místo. Model se odléval z betonu přímo tady na místě. I tak to bylo náročné, že obě ty formy byly tak velké, že jsme je sem tak na místo dostali. Jinak na té expozici se taky jako výrazně otiskla práce designera Matěje Janského, s kterým jsem spolupracoval na té architektuře a celým jako vizíní té expozice. Tady té hlavní části ještě předcházela část, která je věnovaná stavebně historickému vývoji celého kostela. Ta je umístěná o patro výš, tam se můžeme potom podívat. Ta zase vznikla za podpory Plzeňského kraje a tu jsme otevírali už v roce 2020.
3: Modelu na tom oltáři krajiném je to bolfánek.
2: Na tom modelu krajiny, který teda vychází ze současného stavu té krajiny, jsou zvýrazněny všechny dominanty krajinné uspořádání.
3: Tady, když je polfánek, tak pod ním je zámek Lázeň. Zhruba tady je zámek Lázeň. Aha.
2: Lázeň, že je to bývalé Lázeň.
3: Ano.
2: Tady mají pak s polfánkem propojení toho.
3: Ano, tady jsou Chudenice.
0: Možnost udělat názornou představu o té lokalitě.
3: Ano, plastickou.
0: Plastickou
3: představu lokality.
0: I to rozložení.
3: Stromový, zeleně. Když je to všechno bílé, tak si to zeleň dokážeme představit.
0: Ale... je to model.
2: Součástí té expozice si možná všimli i ta schránka dřevěná, která připomíná tradici toho poutního místa a návštěvníci se tady vlastně můžou zastavit a napsat tam nějakou prosbu, modlitbu. Prosby přímluvy se berou a pan farář při mši. Teď jako nevím, ale jak to říct liturgicky, jak se to přesně jmenuje.
3: To jsou takový ty prosby. Svatý Wolfgangu, oroduj za nás, za tak, ty no, prosebníky, to... aby jim ta přání vyšla.
2: Přesně.
0: To je šance.
3: To je šance. Můžeš si sem napsat.
0: Tam se podepíšem i nebo jak to?
3: Ne, to nemusíte.
0: Anonymně, aby to fungovalo.
2: Můžete to, no to určitě, to nemusíte, to se všechno pozná.
0: Vstoupím ještě, veš.
3: Tady je expozice věnovaná stavebnímu vývoji a osudu poutního kostela svatého Wolfganga.
0: Stavební vývoj je zde přehledně zaznamenán.
3: Z toho poutního kostela se zachovaly plány.
2: Plány od Františka Maximiliana Kanky, podle jehož návrhu ten kostel byl postaven. V začátku máme ještě zajímavý návrh Marka Antonia Gilmetiho. Tady pracoval pro hraběte Černína, ale ten návrh nebyl realizován, ale na něm je zajímavý to, že Gilmety ten šlépějový kámen, který je umístěný v šlépějový kapli, umístil přímo do lodi toho kostela, což bylo mnohem zajímavější řešení a je vidět, že se tím nějakým způsobem zabýval a věděl, jak to tady funguje, když Kaňka ten kámen šlépějový nechal vně lodi toho kostela, až posléze se přistavila šlépějová kaple, která se propojila z lodí toho kostela, zahrnula tak ten posvátný šlépějový kámen jako součást toho kostela. No. S panem profesorem Reutem jsme na základě toho, že se v kronikách psalo, že tady byl ještě nějaký ciburiový oltář venkovní, tak jsme usoudili, že to právě mohlo být tak, že cesta k tomu šlepovému kameni vedla podél té skály a nad tím kamenem byl postaven ten ciburiový oltář, ke kterému se poutníci chodili klanět. Až potom právě později se k tomu přistavila takhle ta šlepová kaple, která se propojila s tou lodí toho kostela. Což ten Gilmety udělal zajímavěji a hned, což je jako logický, že tady vidíme i fotodokumentaci k záchraně rozhledny z let 1970 až 1976. V roce 2024 jsme kompletně vyměnili podlahy, které už byly v velmi špatném stavu. Ty trámové stropy nad náma byly v havarijním stavu. No a nakonec se ukázalo, že ty trámy jsou v tak špatném stavu, že jsme to museli vyměnit komplet. Díky plným řemeslníkům jsme to takhle zvládli, ty trámy se museli transportovat lanovkou.
0: Horolezec, tady na lanách zavěšen, řemeslník.
2: Horolezec, truhlář,
0: věděl sobě. Horolezec, truhlář.
3: To je neskutečný.
0: Mezi nebem a zemí. No. Vystoupíme přímo na výhled. Počkej, tady si objevila
3: modlitbu.
0: Přečti modlitbu.
3: Svatý Wolfgangu, po dlouhý život si nám byl učněm, stále se učícím. Ukaž nám, co se my můžeme učit od jiných. Ukaž, daruj nám vzory, ideály, obrazy, symboly na naší životní cestě. Pros za všechny, kteří nám otevírají nové obzory u Krista, našeho Pána.
0: Hodnotná modlitba, tak jdeme už. A tady se nám naskytne nádherný výhled do všech světových stran.
3: Krásný rozhled, nádhera.
4: Poté, co si náš průvodce Lukáš Kubec vyřídil telefonický hovor, jsme se přesunuli do Chudenic, kde jsme v natáčení pokračovali.
3: Starý černínský zámek Chudenice a zámecká expozice, která je tu po řadu let, muzeum Josefa Dobrovského, ale je tu i připomenut český básník, spisovatel a šéf činohry Národního divadla Jaroslav Kvapil, který byl chudenický rodák. Dobrovský tady působil jako vychovatel. A teď si tak proběhneme muzeum. On ten starý černínský zámek byl přestavěn v 18. století na byty zaměstnanců chudenínského černínského velkostatku. Tudíž ty místnosti, to byl tehdejší bytový standard.
0: Tady je kostřička, exponát.
3: Je tu tam muzeální všeho chuť.
2: To je taková zajímavá postava zapomenutého řezbáře Karla Baxy. Na podzim by měla být v Národopisním muzeu plzeňská otevřená výstava, která by se Karlu Baxovi a jeho pracem měla věnovat.
0: Ostřička, ta je vyřezaná, perfektní práce.
2: Obřeva, ale tady je část těch řezeb od toho Karla Baxy. Druhá část je umístěna v Kotovském muzeu.
0: Jan Roubal, profesor.
3: No, ten to napsal.
0: Tady je hodně profesor Roubal. Ve stopách Jana Roubala. Přírodní zajímavosti Chudenicka. Zdroj poznání, fauna, flora. Jdeme po stopách profesora Jana Roubala.
3: Broučku už neži.
0: Včelařství. Tady máme bystu Jaroslava Kvapila.
3: To je ten andělský pokoj.
2: Zjevil anděl.
0: Andělský pokoj.
2: Ta skříň tady jednu dobu nebyla, ale pak se sem zase vrátila a tady je zobrazená celá ta legenda, kdy se hraběti před smrtí zjevil ten anděl a vlastně mu vystoval, že tam má postavit ten kostel. Vidíme ještě ty renesanční štíty toho původního zámku na těch vyobrazeních. To muzeum, ta první expozice byla na rozhledně Bolfánek v tom prostoru mezi ochozem. Adolf Roubal zřídil první expozici
0: pamětní deska Adolf Roubal 1887-1949 vlastivědný pracovník a zakladatel muzea Josefa Dobrovského v Chudenicích.

0: To byly poslední letošní výlety s Vltavou, které připravili pro celý týden Tamara Salcmanová a Miroslav Buriánek.
1: My jsme vám letos o prázdninách nabídli celkem 9 sérií, navštívili jsme nejstarší česká kina, taky jsme putovali po legendárních skautských tábořištích, seznámili jsme se i s cestovatelem Rudolfem Kauškou, anebo představili investiční aktivity Tomáše Bati.
0: Protože není nutné vydávat se na výlety jenom o prázdninách. Na našem webu vltava.rozhlas.cz najdete všechny pořady k poslechu a taky přehlednou mapu, kam po České republice a nejenom po České republice vyrazit.

Filmové léto na Vltavě můžete nejen slyšet, ale i zažít. Dva kultovní snímky v pražských kasárnách Karlín. 24. srpna český horor Spalovač mrtvol, 31. srpna Krvavé čelisti. S úvodem moderátora Aleše Stuchlého. Letní kino s Vltavou a kasárnami Karlín. Více info na vltava.rozhlas.cz.

0: Lee Morgan a jeho kolegové Most Likely, to je skladba, která doznívá na Vltavě v 9 hodin a 30 minut v pátek 28. srpna.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Vyřezávaná pohádka severu. Tak takhle se přezdívá zámku Sichrov. Jestli jste tam někdo byli, tak určitě víte, že to není přehnané. Tenhle zámek je známý nejenom bohatě zdobenými novogotickými interiéry, ale taky jako kulisa desítek pohádek a filmů.
0: Na Sichrově pobýval i Antonín Dvořák, nacházel tam klid k odpočinku i komponování. A čím Sichrov přitahuje filmaře a co na něm okouzlilo jednoho z největších českých skladatelů, o tom budeme mluvit právě teď.
2: Naším hostem už je vedoucí návštěvnického provozu Sichrova, Jaromír Náměstek. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak na Sichrově, jak už jsme zmínili, vznikaly desítky pohádek a nejrůznějších filmů, které natáčení podle vás zanechalo na zámku nejvýraznější stopu. Kterou pohádku nebo film si návštěvníci se Sichrovem asi spojují nejčastěji?
3: Tak já bych řekl, že je to určitě víc kousků, ale taková asi průlomová věc pro nás byla Kosmetička a zvíře s Timothy Daltonem. To byla taková první věc ze zahraniční produkcí. No a potom z těch českých určitě Zlatovláska. Ale je pravda, že když se řekne Zlatovláska, tak si každý představí Červenou lhotu, protože tam bydlela právě Zlatovláska a Sichrov je trošku upozaděný. Nicméně na Sichrově bydlel ten zlý král, tady to všechno začalo, tady Jiřík přelil tu sklenici vína, potom tady chudák ležel v kapli s useknutou hlavou a tak dále. Takže Zlatovláska určitě.
2: No a víte, co bych řekla já? Spíš Tmavomodrý svět anebo Nesmrtelnou tetu?
3: Nesmrtelná teta. Určitě paní Bohdalová, naprosto excelentní role a možná bych ještě doplnil Nejkrásnější hádanku.
0: Na Sichrov, jak jsme řekli, se opakovaně vracel Antonín Dvořák, který tam odpočíval a taky komponoval. Víme, co ho na tom místě tolik přitahovalo? Jak jeho pobyty třeba dnes připomínáte návštěvníkům?
3: Připomínáme v prohlídkách, máme i pamětní desku, nicméně Antonín Dvořák sem nedorazil kvůli Sichrovu jako takovému, ale jeho sem přivedlo přátelství s tajemníkem zdejšího knížete. Tajemník se jmenoval Alois Gébl, Antonín Dvořák sem jezdil velmi často právě za ním a miloval zámecký park, takže víme ze zápisků v deníku, že procházel po snídani zámeckým parkem, ty procházky byly opravdu dlouhé, potom sedl do zámecké kaple za varhany a skládal některé části svých děl, takže opravdu zámecký park byl.

0: tuž podlahy, nábytek, dřevěné obložení stěn a tak dále. A přestože zámek navštívíte třeba 20krát, 30krát, troufnu si říct, vždycky najdete spoustu nových detailů, které stojí za to.
1: Léto na Sychrově, to potom bývá tradičně plné kulturních akcí. Prázdniny jsou už v závěru, ale na co byste nás ještě pozval?
0: Jak říkáte, prázdniny jsou v závěru, nicméně to nevadí, protože zámek Sychrov jako jeden z mála má otevřeno téměř pořád. My zavíráme pouze 24. a 25. prosince, jinak máme otevřeno opravdu každý den, třeba včetně Silvestra a Nového roku. Takže já bych tu pozvánku směroval trošičku do budoucnosti. V říjnu a v listopadu pohádkové prohlídky pro děti, oblíbená záležitost u nás na Sychrově. No a ono se to překulí. Za 3 měsíce, přesně od dneška za 3 měsíce, máme vánoční trhy.
2: No ani neříkejte.
0: Za necelé 4 měsíce budou vánoční prohlídky, takže možná i na ty vánoční prohlídky můžeme pozvat.
2: Tak děkujeme za pozvání. S vedoucím návštěvnického provozu Jaromírem Náměstkem ze zámku Sychrov jsme tedy probrali nejenom filmovou stopu téhle kulturní památky, pozvali jsme vás na víkendové skotské hry a taky na adventní a vánoční prohlídky. Tak se držte, ať vám to pořád jde tak krásně jako doposud a těšíme se k vám na návštěvu.
0: Děkujeme a na Sychrově na viděnou.

0: švédský tanec Josefa Martina Krause a Konstantino Mastropremiano 8 minut po 9:30.
1: Tři bratři, ať žijí duchové, anebo Lotrando a Zubejda. Tohle jsou některé z filmů, ke kterým Zdeněk Svěrák napsal nejenom scénář, ale i texty písní.
0: Právě za přínos české filmové hudby převezme dnes scénárista, textař a herec cenu na festivalu Soundtrack v Poděbradech.
2: Žijí duchové, první film, ke kterému Zdeněk Svěrák společně s Jaroslavem Uhlířem napsal písničky. Zlidověli skoro všechny. U dalších snímků už Uhlíř skládal jen scénickou hudbu, z jejíhož motivu se vyvinula ústřední skladba filmu.
3: Jaroslav Uhlíř, když dělal Tři veterány jako filmovou hudbu, tak ten motiv té ústřední písně se tam připravuje od samého začátku. Tam třeba se ozve ta-da-da-da a dost. Pak se tam přidá ta-da-da-da-da-da-da a dost.
2: Načež se rozezní celá skladba Není nutno. Píseň, která se stala jakousi společnou hymnou dua Svěrák Uhlíř.
3: Ale jsou třeba písničky, které by nevznikly nebýt ve filmu. Třeba Severní vítr je krutý, to se vysloveně objednal Láďa Smoljak do filmu Vrchní prchni. Protože řekl, kluci, já myslím, že by tenhle film měl mít ústřední písničku. A nemusí být přímo o tom vrchním, ale aby se nějak týkalo ty snaze být úspěšný, být bohatý.
4: Severní vítr je krutý, počítej, lásko má sníh.
2: Zdeněk Svěrák cenu obdrží večer při projekci filmu Tmavomodrý svět. Ten na festivalu doprovodí živým soundtrackem Komorní filharmonie Pardubice. Stejnou cenu jen za přínos světové filmové hudbě převezme při svém koncertu Markéta Irglová. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Dirigent Petr Vronský, Moravská filharmonie v Olomouci a hudba Oskara Nedbala.
1: Albánie. Často si představujeme tuhle zemi jako zemi gengů, chudoby a uprchlíků, jenomže její moderní dějiny, ty jsou mnohem složitější, jak nám vysvětlí i publicistka Alena Zemančíková.
2: Když se člověk na poloostrově Salento, což je podpatek italské Boty, podívá ráno přes moře směrem na východ, uvidí linii hor. Je to pobřeží Albánie, která je odsud vzdálená přes Otrantský průliv asi tak 70 kilometrů. Země, o níž víme málo a která nemá zrovna skvělou pověst, albánské gengy pronikly i do televizních detektivek. Země omývaná Jaderským a Jonským mořem zůstala po celé 20. století izolovanou enklávou evropské zaostalosti. Komunistický útlak byl v Albánii strašný. V tamní diktatuře jakoby se spojila osmanská krutost s fašistickou zkušeností italského protektorátu. A přitom Albánie jako jediná země v Evropě odmítla holokaust a po druhé světové válce tam žilo dokonce víc Židů než před ní. V roce 1968 vystoupila Albánie z Varšavské smlouvy na protest proti okupaci Československa. S politikou diktatur je to ale složité. Vždyť ani Čaučeskovo Rumunsko se nepodílelo svými armádami na invazi a kvůli tomu nebyly tamnější režimy demokratičtější ani humánější. V roce 1996, kdy se Albánie už zbavila komunistické krutovlády, tam došlo k až nepochopitelnému ekonomickému krachu. Oficiální místa vyzývala obyvatele k investicím do takzvaných pyramidových fondů. Přes varování Mezinárodního měnového fondu lidé prodávali i domy a pole, aby na investice měli, ale celé to byl jen podvod a letadlo. Když to krachlo, zůstali Albánci bez prostředků a bez naděje, že své majetky dostanou zpátky. Následovaly útoky na obchody, zásah armády, která se posléze stáhla, ale nechala otevřené sklady zbraní. Rozpoutal se nenávistný boj, který historie nazývá občanskou válkou, ale těžko říct, která strana albánských občanů bojovala proti které a ve jménu čeho. K zásahu byly nakonec povolány mezinárodní jednotky. A nepatrný otisk těchto událostí se objevil, ovšem ve skarikované podobě, ve slavném americkém filmu Vrtěti psem z roku 1997. Důsledkem ekonomické katastrofy byla i mohutná emigrace. Na Velký pátek roku 1997 se srazila albánská loď Kater i Rades s italskou policejní hlídkovou lodí, albánská loď se potopila a 83 žen, dětí a nevinných obyvatel zahynulo. Následovalo vyšetřování, bylo také potřeba vylovit mrtvé a vytáhnout vrak na břeh. To vše trvalo dlouho. Ke ztroskotání došlo u města Otranto. A když bylo vyšetřování u konce, bylo rozhodnuto o likvidaci vraku. Ale veřejnost se zasadila o to, aby byl vrak lodi přeměněn v památník, připomínající osud lidí prchajících do bezpečí z míst, kde je jejich život v ohrožení. Otrančtí oslovili řeckého sochaře Kostase Vazostose. Ten doplnil rezavý vrak lodi pláty skla, které evokují vítr a nebezpečí. Místo, kde se stýká Jaderské a Jonské moře, je přímo královstvím stále se měnících větrů. Roku 2012 vzniklo nepopisné, výmluvné umělecké dílo nazvané La Prodo, přístav. K němu patří i text, který připomíná obyvatelům evropského severu, že potápění uprchlických lodí znamená i ztroskotání humanity a ztrátu odkazu antické kultury. Památník nám ze severu také říká, že migrace je často způsobena konáním zemí, které bezostyšně kořistí z bídy i euforie těch slabších a pak se tváří, že za katastrofu nenesou odpovědnost. Náměstí bylo pojmenováno Piazza dell'Umanità Migrante, náměstí migrujícího lidstva.
1: Moderní dějiny Albánie jsou opravdu složité a jsou taky pestré, jak nám připomněla i dnešní úvaha publicistky Aleny Zemančíkové.
0: Přejeme hezké dopoledne s Vltavou, je 9 hodin, téměř 51 minut.

0: Pět minut a kousek zbývá do desáté. Posloucháte Český rozhlas Vltavu.
1: A zůstaňte s Vltavou nadále. Pokud nás posloucháte pravidelně v tento čas, tak víte, že za okamžik po zprávách se otevře vizitka, která dnes bude patřit filmovému scénáristovi Štěpánu Hulíkovi. Nenechte si to ujít. No a nemáte program na zítřek?
0: Poslouchejte sobotní drama, tentokrát rozhlasovou hru Jméno, která je inspirovaná taky francouzským filmem, který opravdu stojí za to. Poslechněte si tuhle komedii.
1: Je to jedna z nejlepších francouzských komedií a navíc ve výborném obsazení. Ondřej Brousek, Kamil Halbich, Klára Oltová, Jaroslav Plesl a Nina Horáková. Zítra v 15 hodin tedy u nás na Vltavě Jméno.
0: Hezký pátek i víkend, který je před námi. Zdraví vás Nadežda Hávová
1: a František Šedivý.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Nejbohatším Čechem je podle týdeníku Euro, stejně jako loni, Michal Strnad, majitel zbrojařské firmy Czechoslovak Group. Časopis odhadl jeho majetek na 470 miliard korun. Na druhém místě skončil podnikatel Daniel Křetínský s přibližně 430 miliardami. Oba od loňska zbohatli o několik desítek miliard. Na třetí místo týdeník umístil majitelku finanční skupiny PPF Renátu Kellnerovou s rodinou. Celkový majetek první stovky lidí v žebříčku meziročně vzrostl asi o pětinu a přesáhl 4 biliony. Koruna. Stát v červenci na mýtném vybral přes 1 700 000 000 korun. Je to o 2% víc než ve stejném období loni. Informovala o tom společnost CzechToll, která mýtný systém v Česku spravuje. Výběr vzrostl i přesto, že měla letošní červenec o jeden pracovní den méně. Od začátku roku řidiči na mýtném zaplatili skoro 12 miliard korun. Zemřel norský král Harald V. Bylo mu 89 let. Informoval o tom norský královský palác. Harald vládl více než 30 let a byl nejstarším evropským panovníkem. Od minulého pondělí byl ve vážném stavu v nemocnici. Trpěl hemolytickou anémií, tedy stavem způsobeným abnormálně rychlým rozpadem červených krvinek. Oblíbený panovník dříve reprezentoval Norsko také v jachtingu. Na trůn teď usedne korunní princ Håkon, po boku mu bude manželka Mette Marit. Na místě, kde v Brně stála velká synagoga, se dnes večer v rámci festivalu židovské kultury Štetlfest uskuteční sváteční večeře. Stolovníci přivítají šabat, který je považovaný za nejdůležitější z židovských svátků, i když se opakuje každý týden. Začíná v pátek se západem slunce. A čekejte polojasno až oblačno, později odpoledne od západu zataženo s přeháňkami, místy bouřkami i silnými, které budou později přecházet do deště. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů. Více zpráv na iRozhlas.cz a na Vltavě dál pokračujeme reprízou vizitky.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolina Koupová. Všichni jsme lidi a i ve filmech nás zajímají jiné lidské bytosti, které chceme sledovat, říká scénarista a filmový historik Štěpán Hulík, který přijal pozvání do další filmové vizitky. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, dobré dopoledne.
1: Vedle scénaristiky na FAMU vystudoval také filmovou vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Z diplomové práce o normalizaci na Barrandově napsal knihu Kinematografie zapomnění, která získala cenu Magnesia Litera, Magnesia Litera jako objev roku. Pro Českou televizi napsal minisérii Podezření pro HBO seriál Pustina a jeho jméno vešlo ve známost skriptem k minisérii o Janu Palachovi Hořící keř, kterou režírovala Agnieszka Holland. Právě za Hořící keř získal Štěpán Hulík Českého lva za nejlepší scénář, také cenu filmové kritiky. Ty má ovšem celkem tři, ještě za Pustinu, také za Podezření. Štěpán Hulík jako scénárista klade důraz na pečlivou přípravu a rešerše před samotným psaním. Působí také jako pedagog na brněnské JAMU, je odborným asistentem v ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scénáristiky. Tolik tedy na úvod ke Štěpánovi. Jenom se musím v souvislosti s filmovou vizitkou a vůbec filmovým létem na Vltavě zeptat, jaké je vaše filmové léto, je sezóna festivalu, ale my jsme si řekli, že nějak to moc nestíháte.
2: Já,
1: ani Vary, ani Hradiště vaše.
2: Ne, že bych nestíhal, ale no, práce je hodně, to je pravda. A druhak mě dává smysl na ten festival jet, když tam mám nějakou agendu, když tam třeba uvádíme film, nebo se tam potřebuji s někým potkat, což letos nenastalo a ještě určitě asi ani příští rok to nebude. A tak z toho důvodu jsem do Varů nemířil. A Uherské Hradiště, to je moje rodné město. Mm-hmm. A na filmu, co jsem strávil krásné roky od svých 15 asi do třeba 21. Ale teďko je to od nás 350 kilometrů daleko, protože bydlíme až za Plzní v krásném městečku Plasy, takže do Hradiště nepojedu na filmovku taky.
1: No dobře, když říkáte, že vám dává smysl tam vyjet, když něco máte, nedává vám tam smysl se tam prostě jet na něco podívat?
2: No, na filmy se samozřejmě dívám moc rád a úplně nejlepší je vidět je na plátně a v kině. Akorát my máme malé děti, jsme za to moc rádi a akorát, když máte malé děti, tak do toho kina se úplně nedostáváte. Nebo takhle, když máte třeba hlídání.
1: A ještě na festivalové filmy, že byste jako nadšenec na nějaký artový filmík vzal.
2: No, my bohužel to takhle nemáme, takže to kino je pro nás taková rarita. A když se jednou za čas podaří, teď třeba už jsme asi rok nebyli s manželkou v kině, takže je to jenom občas.
1: A nechybí vám kino?
2: To víte, že chybí. To víte, že bychom chodili častěji, radši bychom mnohem častěji chodili do kina. Teďko to takhle je. Určitě zase přijde čas, kdy budeme chodit častěji.
1: Tak když představujeme ve filmové vizitce různé filmové profese, tak teď došlo tedy na scénáristu. Můžete mi říct, jak přesně tedy vzniká scénář filmu, jak to vůbec jako se iniciuje? Zavolá vám režisér nebo producent, nebo vy naopak něco máte a jdete za nějakým režisérem nebo producentem? Jak to probíhá?
2: V mém případě je to asi trošičku jinak, než jak je obvyklý standard, protože já jsem součást produkční firmy s kolegy a máme firmu Nadprodukce. Že jo, takový hezký název.
1: Je to nad jako ořech, ne jako nadprodukce.
2: Nad a zároveň bláznivě, tak ona je to taková slovní hříčka, že jo. Ne, že bychom toho produkovali nad rozměrné množství. Takže to probíhá tak, že máme nějaký nápad, ať už je to někdo z kolegů, kolega producent Tomáš Hrubý, anebo já. Nějak si ho přehazujeme, bavíme se o něm a pokud se nám zdá, že je to dostatečně životné, tak potom do toho zkusíme rýpnout trochu víc a já se pak třeba pokusím napsat scénář podle toho. A jinak, pokud nejste součást produkční firmy, jako to má asi většina kolegů, tak zkrátka máte nápad, zkusíte ho napsat, někomu to nabídnete, anebo naopak může přijít zakázka, že osloví vás režisér, producent, někdo, kdo ten nápad má třeba peníze na ten nápad a vy to potom můžete zkusit napsat.
1: No a co si teď přehazujete v nadprodukci?
2: Teďko za nápady? Úplně máme těch projektů několik, protože ona je to taky poznaná nutnost. Vy těch míčků musíte neustále držet ve vzduchu víc, protože něco se podaří, něco ne. A nechcete se dostat do situace, kdy se nepodařilo nic a vy sedíte v koutě a vlastně nevíte, do čeho dalšího byste se pustila. Takže máme, jeden z projektů je nádherná látka, kterou zkouším napsat podle knížky Vladimíra Dzura, Vyšetřovatel.
1: Vladimír Dzuro, kriminalista, někdejší vyšetřovatel zločinů v bývalé Jugoslávii u soudu v Hágu.
2: Přesně tak, vyšetřovatel toho Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii, jak se to přesně jmenovalo, ta instituce. A právě podle jeho knížky Vyšetřovatel zkouším napsat scénář pro takovou, řekněme, 4-5 dílnou minisérii. Teď právě dokončuju konečně pilotní díl. Ale to je právě otázka, jestli se nám podaří něco s tím udělat, protože látka je to krásná, ten příběh je skvělý, Vladimír je super, super zajímavý člověk, ale bude to stát strašně moc peněz. A najít někoho, kdo bude ochotný investovat do takové látky takovou spoustu peněz, to bude hodně velký hříšek, který už teď zkoušíme rozlousknout a zatím nemáme dostatečně výkonné louskátko, to vypadá, louskáček.
1: Držíme palce, aby se ten výkonný louskáček našel. Každopádně právě ty peníze, jak limitující jsou, nebo víme, že v podstatě v české produkci se jako nějaký celovečerní film vždycky už se schyluje téměř k nějaké koprodukci, třeba je 5 subjektů, tak vy, když máte tu zkušenost právě z nadprodukce, z té druhé strany, nejen z toho, že něco napíšete, ale že je třeba taky na to sehnat peníze. Jak složité to je?
2: Víte co, někdy je to složité hodně a někdy je to složité míň a záleží samozřejmě na povaze té látky, přesně tak. Když máte látku, jako je Vyšetřovatel, což je složitá věc, která se odehrává v 90. letech ve válce postiženém kraji, potřebujete rekonstruovat nějaké historické souvislosti, být historicky přesní, tak to je velmi složité, drahé. Na druhé straně máme další látku, která snad je taky kousek, nebo taky, snad je kousek od realizace.
1: A to je?
2: Ta se jmenuje Čarodějnice a to je taková malá věc ze současnosti, takový trošku horor, horor za bílého dne, tomu říkáme. A to naopak jako nebude stát moc peněz, pokud...
1: Horor ze současnosti se financuje líp než...
2: No, já nevím, jestli vždycky, ale zrovna u tohohle příběhu si myslím, nebo myslíme s kolegy, že by to docela, jednoduché být mohlo, protože je to opravdu látka s pár postavama, pár prostředí, jak jsem říkal, současnost a zároveň je to snad jako žánrová věc, takže se ukazuje, že zřejmě i nějaký soukromý vysílatel do toho bude ochotný vstoupit. Nechci být ještě úplně konkrétní, abych to nezakřikl, ale takováhle věc by neměla být tak strašně složitá.
1: Mě právě fascinuje, jak jste mluvil o tom, že musíte žonglovat z několika míčky, to znamená, že nějaký scénář máte rozepsaný, nějaký máte teprve vizi, nějaký už je dokončený, nabídnutý a snad tedy klapne. Jak ty míčky udržujete ve vzduchu, aby vám nepopadaly?
2: No, ono to neděláte úplně současně, že jo? Nepíšete od 8 do 10 jeden scénář, od 10 do 12 potom druhý. Věnujete maximum svojí energie v určitém čase jedné látce. Napíšete třeba nějakou fázi té literární přípravy, třeba napíšete takzvaný treatment, to je prvních 10 stránek, nebo ne prvních, to je 10 stránek takového základního shrnutí děje, příběhu a to dáte potom na chvíli na stranu, protože ono je dobré, aby si to trošku odpočinulo, abyste se vy k tomu mohla vrátit s čerstvýma očima a s čerstvým pohledem, protože pak líp uvidíte chyby a v tom mezičase, kdy ta látka takhle jako vlastně zraje sama, jako zraje sýr někde, tak vy můžete zase chvilku pracovat na něčem jiném.
1: Tak my jsme uzráli teďka ve vizitce do momentu, kdy si pustíme první skladbu nebo první píseň, kterou jste pro nás vybral a já si teď musím podívat, cože to je. Je to Holub a Frič, tak jestli nám ji prosím můžete uvést, proč jste vybral tuhle píseň.
2: To uvedu moc rád, to je písnička od Petra Linharta a Petr Linhart je pro mě takový objev, znám ho vlastně jako autora a nějaké 3 roky a taky to trošku souvisí, nebo vlastně víc, se scénáristikou, protože, jak jste na začátku říkala, že učím tu scénáristiku v Brně na JAMU, tak jedno ze cvičení, které studentům zadávám pravidelně, je to, že jim zadám nějaký příběh, který se reálně stal a oni mají zkusit ho nějak dramaticky uchopit, odvyprávět ho jako dobrý příběh pro film. A já jsem jim takhle před 3 rokama zadal příběh o Kristýně Ringlové, což byla dívka 14-letá, která se někdy na konci 19. století na Broumovsku ve východních Čechách měla údajně zjevovat pana Marie v lese. A je to takový jako zašmodrchaný příběh. A když jsem si k němu sám hledal informace, tak jsem narazil na internetu na písničku, kterou složil Petr Linhart právě o téhle Kristýně Ringlové. A já jsem jméno Petra Linharta neznal a říkal jsem si, aha, to bude nějaký amatérský zpěvák. A udělal o tom písničku, tak si ji pustím. A pustil jsem si ji ve vlaku, když jsem měl na hodinu za studentama. A pustil jsem si ji poprvé, hned jak skončila, tak jsem ji pustil podruhé a potom ještě asi třikrát během té tříhodinové cesty. A říkal jsem si, tak tohle vůbec není amatérský zpěvák, kdo pak to je? A hledal jsem si další songy od něj a fakt mě uchvátil, protože je to úžasný muzikant, který hodně právě zpracovává příběhy, které takhle někde objeví hodně ze Sudet, tam se dost pohybuje v pohraničí a dokáže to, co se stalo v krajině, v minulosti, převyprávět do nádherných písniček. A tahle, kterou si pustíme, tak je jedna z nich.
1: A ještě se na tom tady ukazuje, jak Štěpán Hulík opravdu je rešeršní typ, že vy prostě jdete po těch informacích.
2: Vyloženě, ano.

0: Je tady vizitka na Vltavě Českého rozhlasu. Pokračujeme se scénáristou Štěpánem Uhlíkem, který je filmový scénárista a filmový historik. A my jsme mluvili o tom, jak zadáváte třeba svým studentům to, jak by měli rozpracovat příběh pro film. Tak pojďme třeba k tomu, co opravdu je potřeba, aby byl ten scénář dobrý. Vy máte prostě už jako nějaké klasické, nějaké metody samozřejmě, ale zároveň asi ještě tam potřeba i něco navíc, co se prostě nedá vykalkulovat.
1: Já bych řekl, že úplně nejdůležitější je mít dobrý nápad. Jakkoliv jako to může vypadat srandovně, když to takhle řeknete, jasně, že musíte mít dobrý nápad. Ale musíte, protože když nemáte dobrý nápad, nemáte myšlenku, která je opravdu jako stojí za to, aby podle ní vznikl silný film nebo seriál, tak vy potom můžete být skvělá scénáristka, můžete skvěle psát, ale ten průměrný nápad, pokud na začátku opravdu byl průměrný, tak vy ho už nikdy tou exekucí tím, jak dobře to napíšete, tak už ho nikdy nepozvednete. A naopak, když máte skvělý nápad a nejste tak skvělá scenáristka, tak už to nikdy nezabijete tak moc, aby to aspoň nebylo nějak zajímavé.
0: Nedá se dobrý nápad zabít jako špatně napsaným.
1: Jasně, skriptem. Že mu ublížíte mu, ale nikdy už z toho nevezmete tu základní jako zajímavost. Pořád tam jako tohle zůstane.
0: No ale není to ryze individuální, nebo prostě přece jenom to, že nějaký příběh je dobrý, je nějaký horší, jak to jako kalibrovat? Nebo...
1: Jasně, že každý máme nějaký vkus, ve kterém se lišíme, ale myslím si, že jako nějaké základy dobrého příběhu, kamarád vám začne v hospodě vyprávět historku a vy se buď chytnete, známe to všichni, a vy se buď chytnete a chcete teda vědět, jak to bylo dál a září vám ty očička a jste v očekávání, anebo ne, anebo chcete, aby tu historku co nejrychleji ukončil a mohla jste radši vyprávět něco vy. A tohle taky říkám studentům, zkoušejte se na okolí. Když máte nějaký nápad, běžte za maminkou, za tatínkem, za přítelem, za přítelkyní, za kamarádama a říkejte jim ty své nápady a koukejte na ně, jak se při tom tváří, protože to neomylně poznáte. Pokud reakce je taková jako, jo, no, dobrý, tak se do toho nepouštějte, takový nápad nepište. Ale pokud vidíte, že se jim ty očička rozzáří a chtějí vědět víc a vidíte, že na vás visí a čekají na to, jak to bude dál, tak tohle je znak, že jste sáhla po něčem, co má smysl vyprávět.
0: No a teď nakolik to, když máme dobrý příběh, nebo dobře, už jsme si osvědčili, že ano, tak teď, aby to právě uspělo u toho, že to někdo natočí, protože vy jste mluvil samozřejmě o tom, že je velice důležitá ta produkční stránka, to znamená, že potom je asi limitováno to, co se natočí právě i těmi penězi, takže člověk může mít skvělý příběh, jako třeba v případě Vladimíra Dzura, ale už je potom složité na něj sehnat peníze.
1: A to je právě ono. Myslím si, nebo troufnu si říct, po tady té svojí, nevím, 13-14 leté zkušenosti v praxi v Čechách, troufnu si říct, že když u nás v České republice máte dobrý nápad na film, nebo dobrý scénář, který nestojí bambilion korun, dá se fakt natočit relativně levně, tak jsem si jistý, že dřív nebo později ho natočíte. Protože zaplať pámu, tady máme to, že film je podporovaný taky z veřejných zdrojů, nejsou to jenom soukromé peníze. Takže myslím si, že na dobrou látku se vždycky nakonec peníze seženou, která není strašně drahá. V zahraničí je to jinak. V Hollywoodu koluje spousta skvělých scénářů a mají je geniální režiséři. Steven Spielberg má x látek, které jsou skvělé, ale on je nikdy nenatočí, protože právě ti producenti na ně nedají peníze z toho důvodu, že se jim zdá, že to třeba není dostatečně komerční. Mm-hmm. Jo, je to pěkná látka, společensky přínosná, ale Steve, na tohle nám jako nepřijde do kina nikdo.
0: Právě, že ten Hollywood je asi už hodně víc než cokoliv jako průmysl, ne? Nebo můžeme si tady v Evropě dovolit třeba víc artový přístup?
1: Já myslím, že rozhodně jo, právě díky tomu, že ten film je u nás opravdu podporovaný z veřejných zdrojů. Mm-hmm. A to je obrovská výhoda. Podívejte, my máme projekt s kolegou, s Martinem Krejčím, což je náš pokus právě, napsali jsme film nebo scénář v angličtině, který Martin má režírovat a napsali jsme ho s vizí, že to právě bude jako film, který se natočí za americké peníze. A ukazuje se přesně tohle. Už několik let se pokoušíme to jako dostat do realizace. Lidi, kteří ten scénář čtou, tak ho chválí, ale zároveň je to složitá látka, která není komerční jako
0: co
1: na první
0: je?
1: Dobrou.
0: Řekněte, o čem to je, nebo to nechcete?
1: Inspirovali jsme se příběhem Rasputina, ruského mystika, že jo, známá to figura, Ale přenesli jsme ho do jiného prostředí. Vlastně jsme ho přenesli do začátku 20. století, do kanadských lesů, do divočiny, takové městečko, kde se právě objeví takováhle divná figura a začne tam rozkládat vztahy mezi hlavníma postavama. Je to takový jako mysteriózní thriller. Mm-hmm. Se nám zdálo, že...
0: To by se mohlo chytit teda s Putinem. Nám se zdálo, že to... Schwarzenegger, tak tohle byl opravdu přeřek, ale tak nějaký takový lam železo hollywoodského typu.
1: Pro Arnolda by to asi úplně nebylo, byť Arnolda adoruju a miluju. Ale říkali jsme si, že vlastně to přece je docela věc jako chytlavá, ale není dostatečně. Je přece jenom jako komplikovaná, aspoň tak nám to říkají. Takže zatím jsme na ní peníze nesehnali.
0: Čili taky nesnášíte asi nějak tu hlášku producenta s tím by lidi nešli, nebo jak to je taková ta obávaná hláška?
1: Já nemůžu říct, že nesnáším, protože já sám se snažím jako vymýšlet takové příběhy, aby jsme se na ně chtěli dívat jako lidi. Já nechci mluvit o divácích jako o někom jiném. Já jsem taky jeden z diváků. A snažím se vyprávět příběh, na kterých já sám bych se chtěl jít podívat do kina. A myslím si, že to je jako základ, o který se všichni máme pokoušet vytvořit něco, co zajímá i někoho jiného než mě, že to je naše povinnost jako vytvářet věci, abyste vy chtěla svých jako těžce vydřených 250 korun za ten lístek zaplatit a jít se sednout do kina a zároveň, aby ten film byl i podívaná na to velké plátno. Proto taky většina, nebo vlastně všechny ty věci, které jsem napsal zatím, tak jsou pro televizi, protože jsem měl dojem, že to není jako ta podívaná pro kino, abyste chtěla jít a koukala se na to 2 hodiny na velkém plátně. Podezření, třeba to je ta miniserie pro Českou televizi. Já když jsem to viděl v Karlových Varech na tom obrovském plátně, kde jsme měli předpremiéru nějakou nebo slavnostní premiéru prvního dílu, tak jsem tam seděl a byl to hrozně zvláštní pocit, protože předtím jsme se na to koukali doma s manželkou, když jsme dostali ten sestřih prvního dílu, pouštili jsme si to na obrazovce počítače a skvěle to fungovalo. Byl jsem vtažený těch, já nevím, 70 minut, co ten díl trvá, tak to perfektně šlapalo. A najednou jsem seděl v tom obrovském sále, skvěle to bylo nazvučené, perfektní obraz a já jsem se na to koukal a říkal jsem, tyjo, teď ono to vůbec nefunguje. Kam to všecko zmizelo? Ta energie, která tam byla a která se mě zdála, že se na mě přenášela u toho počítače, tak najednou
0: že
1: se
0: ztratila na tom velkém plátně, v tom velkém prostoru.
1: A bylo to proto, že je to věc dělaná intimně pro televizní obrazovku, je to takhle zrežírované, ode mě už napsané tímhle způsobem. Hrdinové si tam povídají v podstatě jako většinu času. Není to založené na akci, na vizualitě. Takže najednou v tom kině to jako působilo podstatně míň, než v soukromí obývacího pokoje.
0: No a nakolik právě vnímáte, že čeští tvůrci tyhle limity vnímají nebo prostě dost často pošlou do toho kina něco, co by spíš se hodilo pro televizní obrazovku?
1: No, já mám pocit, že to jsou jako 2 věci. Jednak vy musíte ten samotný příběh posoudit a říct si, jestli je to spíš jako celovečerák, anebo je to spíš seriál. Já třeba používám takovou pomůcku, když je to něco, co je založené spíš na postavách, tak si říkám, je to víc televize, víc seriál, protože s postavama chceme jít delší dobu, sledovat je, takže je to jako něco, co bude běžet delší čas. A když je to jako jedna historka sevřená, která má začátek, prostředek a konec a opravdu to můžete odvyprávět jako anekdotu, tak mám pocit, že je to spíš film. Mm-hmm. Proto třeba ta Čarodějnice je spíš celovečerák, protože když jsme s Tomášem Hrubým si to vymýšleli a převalovali jsme si to v hlavě, tak vždycky jsme měli pocit, že krásně vidíme začátek, prostředek a konec, jak ten oblouk se tam vyklene. A naopak vyšetřovatel podle pana Dzura, tak to je víc seriál, protože tam je tolik odboček různých, je tam ta hlavní postava, která nám to spojuje, Vladimír, střídá se tam několik žánrů v průběhu toho vyprávění. Začínáme vlastně detektivkou, přejdeme do kriminálky a nakonec končíme v soudním dramatu.
0: No ale vypadá to, jako by spíš jste se našel v těch minisériích nebo sériích, nebo jak to vnímáte?
1: Oni jsou ty seriály obecně jako parketa víc pro scénáristu, zatímco film je víc jako záležitost režiséra, právě protože je postavený na té vizualitě, na tom vyprávění obrazem, tak je to víc jako režisérské médium.
0: A myslím, možná že... proto také, čím dál víc režisérů mi připadá, že si píší vlastní scénáře celovečerní.
1: Já nevím, jestli jich čím dál víc, to nedokážu posoudit, ale určitě to s tímhle souvisí, protože režisér většinou, on má představu, on má vizi, jak to bude vypadat jako obrazu. Ne, že by slyšel nutně postavy, jaké budou říkat dialogy. Já spíš slyším hrdinu, který jako mluví, přemýšlím, jaký má hlas, co se mu bude dít. A obecně ty seriály jsou prostě víc prostor pro scénáristy. Ten scénárista tam má vlastně v televizní tvorbě hlavní slovo oproti režisérovi.
0: A tak si řekněme třeba právě, jak různě spolupracujete s těmi různými dalšími složkami při vzniku a potom tedy realizaci scénáře. Když jste mluvil, že třeba film je teda víc spojen s režisérem a série nebo televize víc se scénáristou, no tak jak to bylo ale třeba v případě Hořícího keře s Agnieszkou Holland, protože přece jenom ano, byla to série, ale jako mohl to unést, tak ale skoro celovečerák.
1: No a Hořící keř, a děkuju, že se na to ptáte, a je to zcela jako správná otázka, když jsem o tomhle mluvil. A s Hořícím keřem to bylo trošku složitější, protože Hořící keř byl na začátku celovečerák. Já jsem to napsal jako celovečerní scénář na FAMU, jako svoji bakalářskou práci. A teprve postupem času, když se to dostalo do HBO, tak jsme přišli na to, že skutečná síla té látky je v tom, že se rozepíše, že se to roztáhne na plochu, že s těma postavama půjdeme díl. Ale jakoby ten základ, že to původně byl celovečerák, tam myslím nějak pořád zůstal. A navíc i tím, že je to historická věc a tím, že to dělalo HBO a měli na to ty prostředky, tak bychom se mohli taky vydat do těch exteriérů. Je tam ta production value, jak se říká, prostě vidíme ty Hradčana. Já vím, že v jednu chvíli nám je Tereza Polachová, tehdejší šéfka HBO, tak říkala, dopište tam jednu scénu, my chceme, abyste tam dopsali jednu scénu, kde uvidíme opravdu jako Pražský hrad povzdálí, uvidíme prostě pořádně Prahu, protože to chceme taky prodat zahraničním divákům a tohle jsou symboly, na které oni se chytnou. Takže to je absurdní pozice, většinou scénáristovi se tyhle scény vyškrtávají ze scénáře, protože jsou drahé. Jako ano. Rok 69, Pražský hrad, Pražské ulice, vy to musíte zrekonstruovat, dostat tam dobové auta, techniku.
0: Tak, a tady jste o to byli požádáni, ať to tam dopíšete.
1: Přesně tak. A ještě já původně, když jsem to psal jako celovečerák, tak jsem to psal s myšlenkou, že to, když se to jednou dáli pámu natočí, tak to bude dělat Česká televize jako takový ten nedělní film v neděli v 8 večer. A protože jsem věděl, že Česká televize není tak bohatá, tak jsem rovnou to psal jako sevřeně, takovou inscenaci. Takže například to úvodní upálení, sebeupálení Jana Palacha jsem tam vůbec nenapsal a celý scénář začínal až tím, že přibíhá koncipient hlavní hrdinky Dáši Burešové a říká, teď se na Václaváku upálil kluk, já jsem ho viděl. Ale my jako diváci jsme to neviděli. Ale najednou, když se to dostalo na HBO, tak bylo možné právě tohle tam vrátit a otevřít to Václavským náměstím v roce 1969.
0: To mě právě baví, s čím vším musí scénárista takhle jako nakládat a přemýšlet právě třeba v souvislosti s těmi financemi, co musí vypsat, nebo co musí napsat, nebo co musí přepsat. Tak jaké jako zajímavé situace se vám takhle při tom vývoji a realizaci staly, že jste třeba z nějaké postavy musel udělat úplně jako jiného, nebo nevím.
1: Víte co, tím, že ty první dvě věci byly pro HBO a které ne, že by mělo jako neomezené finance a rozdávali ty peníze na počkání, to určitě ne, ale zároveň...
0: Tak tam jste mohl spíš dopisovat.
1: Spíš ano, spíš dopisovat a nebylo nutné ten příběh jako nějak seškrtávat nebo omezovat. Což zase, to nemusí být nutně špatně. To, že se omezíte, že si řeknete rovnou, že těch prostředků není tolik a že to chcete udělat sevřeně, jako třeba jsme to udělali s Čarodějnicí. My jsme si rovnou řekli, že pokud to chceme relativně rychle dostat do výroby, tak ta věc musí být jako malá, musí tam být, mně se kamarádi vždycky smějou, protože já říkám, jako, že to bude sevřené do interiéru, ta věc.
0: Ano, protože já jsem říkal, asi nemůžete si moc rozmáchnout situačně, když nemáte lokace třeba, že jo?
1: Právě, no a ono někdy se stane, že to pak sevřené do interiéru. I Hořící keř byl původně sevřený do interiéru, právě, jak jsem říkal s tím Václavákem. Ale může to tomu jít takhle naproti a může vám to pomoct vymyslet řešení, které je jako kreativnější a které by vás jinak třeba nenapadlo.
0: No to je ten...
1: Což je fajn, že vás to takhle může motivovat.
0: Pozitivní příklad, ale může to být i potom, že bohužel se to oseká tak, že tam od dost přijdeme.
1: To se přesně stát může. Mně zaplať pámu se to ještě nestalo, ale vím, že řada kolegů takové štěstí neměla a některé filmy to samozřejmě nezvratně poškodí a je to hrozná škoda.
0: Říká Štěpán Hulík, filmový scénárista a filmový historik, který je hostem v dnešní vizitce. Pokud máte nějaké dotazy a podněty, budeme moc rádi, napište na vizitka@rozhlas.cz. A my si teď zahrajeme další píseň. Teď to bude opravdu písničková vizitka. Štěpán vybral kytarové duo Samoty, Tisíc nepoznaných krás.
1: A jestli to můžu zase uvést, taky jsem je neznal ještě nedávno, ale můj kamarád, hudební guru Ivo Pospíšil, alias DJ Ivo, mě na ně upozornil a říkal, hele, ty jsou fakt jako skvělí, to si puste s Monikou, s manželkou. Tak jsme si je pustili a jsou to fakt skvělí kluci, mladí, myslím, že tady z Prahy. A říkal Ivo, že na ně šíleně letí holky, ty chodí hlavně na jejich koncerty, tak to chlapcům přeju, ale krásně hrajou, taky kromě toho, že asi dobře vypadají.
0: Tak my si je poslechneme.

0: A pokračuje vizitka na Vltavě. Dnes je naším hostem Štěpán Hulík, filmový scénárista, filmový historik. Povídáme si o tom, jaké to je vytvořit scénář a hlavně takový scénář, aby se podle něj nakonec natočil film a přišli na něj lidi, nebo teda televizní série. Tak mě vlastně ještě zajímá třeba, jaká je spolupráce, samozřejmě tady s režisérem, o tom jsme trochu mluvili, s producentem a s dramaturgem, protože dramaturg je ten, který by vám měl poukazovat tady, jestli to chápu správně, tady něco nefunguje, ještě páne, tohle bych chtělo domyslet, přepsat. Máte dramaturgy rád?
1: Mám je rád, protože jsou to pomocníci. Není to váš nepřítel, i když na vás zdánlivě útočí. On neútočí na vás nikdy, on ani neútočí na ten text, on tam opravdu vidí chyby, nebo třeba to ani nemusí být chyba. Je to třeba něco, čemu úplně nerozumí, něco, co v něm vzbuzuje otázky a on se vás ptá, jestli ty otázky, které to v něm vyvolává, jsou správné. A to je přece jako důležité se ptát ve fázi scénáře, než se to natočí, protože ptát se potom, co už je to natočené a nemůžete to změnit, je pozdě. Takže já jsem za dramaturgy rád, beru je jako přátelé.
0: A v postprodukci se dá co změnit, že ještě potom
1: vidět. Dá se něco změnit, ale nemůžete to, ano, ale nemůžete to jako zásadně proměnit. Nemůžete najednou nechat postavy říkat něco úplně jiného a sahat do jejich charakteru a nechat je působit jinak. A já jsem měl to obrovské štěstí, že od roku 2008, ještě vlastně předtím, než jsem se dostal na profesionální dráhu, ještě jako student, tak jsem se potkal s paní Marcelou Pitrmanovou, legendou české dramaturgie, československé a české dramaturgie. A celých těch 18 let jsem s paní Pitrmanovou bok po boku mohl jít. Ona bohužel před 2 měsíci
0: nedávno
1: odešla. Bylo jí 93 let, krásný věk a doposledka vlastně ještě opravdu několik dní před jejím odchodem jsme si povídali právě o Čarodějnici a bylo úžasné vidět, že pořád měla plamínky v očích a těšila se na to a měla skvělé připomínky pořád k tomu scénáři a my tam budeme mít postavu malé holčičky, což je něco, co paní Pitrmanové bylo nesmírně blízké,

0: ona byla...
1: Psala...
0: Ona byla dramaturgyně dětských filmů, přesně tak, a pohádek. Posluchači možná neznají jméno paní Petrmanové, ale rozhodně znají Tři oříšky pro Popelku, Páni kluci, Z čerty nejsou žerty. To jsou všechno filmy, které paní Petrmanová dělala jako dramaturgyně. Takže dětského diváka znala dokonale a znala taky dětské herce, protože často právě v těch filmech, které u nich ve skupině dětského filmu na Barrandově dělali, tak vystupovali dětští herci. Takže ona nám výborně radila, jak právě tu naši dětskou herečku vybrat, na co si dát pozor. A bylo to úplně přesné. A říká vám to někdo, kdo má za sebou 60 let, víc jak 60 let práce u filmu. A pro mě to, že jsem s ním mohl spolupracovat, že jsem spolupracoval s někým, kdo takhle si povídal o scénářích s Karlem Kachyňou a s Evaldem Šormem a je podepsaný pod takovýmahle úžasnýma filmama, to pro mě opravdu byl dar. A navíc jsme navázali za ty roky jako blízký vztah, vlastně každý týden jsme si telefonovali vždycky na 3/4 hodiny, na hodinu, sdíleli jsme spolu navzájem naše životy a se mi opravdu měl moc rád.
1: Tak jsme jí věnovali vzpomínku tady ve vizitce, děkuji za to. A zároveň mě napadá, Štěpáne, když mluvíte o té čarodějnici, tak nepletu se, že to je tady první váš opravdu celovečerák, který jste napsal k němu scénář, protože předtím to tady byly minisérie, nebo jste tady napsal scénář, ale vlastně se to potom nerealizovalo.
0: No, první scénář to nebude, už jsem napsal víc celovečerních scénářů, které ale právě jsme pak s kolegy shledali, že nejsou dostatečně dobré, takže to je ta chvíle, kdy vás to jako trošku zabolí, ale jenom na chvilku. Myslím, že jako horší je udělat jako blbý film, než si přiznat, že jste napsala blbý scénář.
1: No a to mě připadá teda... Fakt, že na to nevím, že to umí to každý si říct, prostě já jsem tady věnoval 2 roky něčemu, ale já to tam vlastně do toho nepošlu, protože to strčím do šuplíku, protože si myslím, že to není dostatečně dobrý scénář.
0: Ono někdy, já vím, že kolegové jsou často jako ve složitější situaci v tomhle než já, a protože třeba píšou ten scénář na objednávku producenta zvenčí a i když sami mají pochybnosti a ví, že ne všechno je jako dokonalé nebo ne všechno je už dokonalé, tak přesto jim třeba ten producent ten scénář bere z ruky a jde se to natáčet, přestože to není dopečené. Mm-hmm. A já díky tomu, že jsem součást produkční firmy, ve které si to s kolegy děláme, společně ty filmy, tomuhle se můžu vyhnout. No.
1: A to právě je jako o tom mluvil třeba režisér Bohdan Sláma, který říkal, že opravdu tady nevidí okolo sebe, nebo je to už třeba nějaký rok, kdy to říkal pro Český rozhlas, ale že tady nevidí jako dostatek kvalitních scénářů a že vnímá, že to je z toho důvodu, že nemají podmínky scénáristé, třeba právě od producentů k tomu, aby mohli mít dostatek času a dostatek prostoru, aby vyvinuli ten kvalitní scénář. S tím byste souhlasil?
0: No, do značné míry ano. Myslím si, že ta situace se zlepšila tím, že opravdu tady máme, jak jsem říkal, zaplať pámbu, Státní fond audiovize, který podporuje vznikající projekty právě už třeba ve fázi scénáře.
1: Takže dobře, a předtím byl Státní fond kinematografie,
0: který to, tak je to tak. Který to dělal taky. A máme tady nějaké třeba nadace, kde se dají pro scénáristy. Scénárista může nějaké peníze získat na svůj scénář. Ale pořád... velmi často toho času není tolik, jak by bylo potřeba, protože opravdu, abyste napsala dobrý scénář, tak musíte projít několika verzemi. Píšete třeba 3, 4, 5 verzí scénáře, někdy i víc. A to všechno vyžaduje čas, vyžaduje to, pokud píšete látku, která je složitější, tak udělat si rešerše, potkat se s odborníky, mít dramaturga k sobě dobrého. A ten čas dost často není. Ale mám pocit, že to je bohužel trošku jako znak dnešní doby, že hodně věcí zbytečně uspěcháváme, se mně zdá.
1: A jak moc práci scénáristy ovlivňují třeba právě streamovací platformy, které jako právě chrlí stále nějaký audiovizuální obsah, a nejen tady streamovací platformy, my jsme v podstatě zahlceni nějakými audiovizuálními výstupy neustále. Tak jak právě třeba z pozice scénáristy vnímáte, že se tohle prostředí pozměnilo třeba od roku 2008, kdy jste říkal, že jste tedy tak vstupoval na profi bázi?
0: No, zaplať pánbu za televize a za streamery, které potřebují obsah, to znamená dávají scénáristům práci, za to můžeme být rádi. Samozřejmě ta odvrácená stránka je, že dost často to musíte napsat rychle, to znamená zase není ten čas. Takže ale je to určitě skvělé, že se vyrábí, a kdyby to tak nebylo, tak scenáristi, jak se říká v pelíškách, skláři nebudou mít co žrát, a tak scenáristi by to v tomhle směru měli taky velmi složité.
1: No, dobře, ale teď právě jak vy vnímáte, řekněme potom tady asi určitou inflaci nebo zahlcenost právě audiovizuálními díly.
0: Ono před, řekněme, 15 lety, když byl takový ten jako vrchol televizní tvorby, tak to vypadalo, že seriály jsou vlastně takové nové romány, že opravdu můžete v těch seriálech vyprávět příběhy, tak jak to dělali dřív Dickens nebo Flaubert, prostě na velké ploše odvyprávět velký společensky hodnotný příběh. A spoustě seriálů se to povedlo. A teď mám pocit, že posledních několik let ta laťka šla zase dolů a že naopak jako vznikají věci narychlo, protože právě ty streamery potřebují neustále něco tvořit a něco produkovat, herci potřebují v něčem hrát, scénáristi potřebují něco psát a je to na tom vidět.
1: A diváci se chtějí stále na něco dívat, tak to je taky vlastně ale pozitivní zpráva.
0: No, asi ano. Asi to jde všecko nějak ruku v ruce.
1: Říká Štěpán Hulík, filmový scénárista a televizní scénárista a filmový historik. A pustíme si další píseň, opět písničkář Jan Vyčítal, Battle Dress, tak proč jste vybral tuhle píseň?
0: Víte, co to je? Jednak Honzu Vyčítala mám nesmírně rád a já ho obdivuju, protože když někdo, kdo má vadu řeči, tak se naučí zpívat a skvěle zpívat a zároveň Honza Vyčítal je podle mě geniální a nedoceněný textař. A myslím, že Battle Dress je toho příkladem. Tak zároveň k té písničce nebo k tomu, o čem ta písnička je, mám i takový osobnější vztah, protože téma atentátu na Heydricha mě od jakživa zajímalo. Pokoušel jsem se napsat scénář několikrát, i právě s paní Petrmanovou, mockrát jsme si o tom povídali. Ona se taky pamatovala, že o druhou světovou válku i právě Heydrichiádu, její tatínek málem přišel o život tenkrát, bývalý důstojník armády. Dcerka naše malá měla před 2 lety období, kdy ji všechno okolo atentátu zajímalo. Bylo jí 6 roků a nějak ji to chytlo, takže jsme cestovali po Čechách, byli jsme třeba v Dolních Vilémovicích na rodném statku Jana Kubiše, kde je muzeum nádherné, které doporučuju. Mm-hmm. Prováděla nás tam praneteř Jana Kubiše, která je mu úžasně vizuálně podobná, paní Budíková, teď jestli se nepletu. A je to fakt neuvěřitelný zážitek. Mm-hmm. Takže
1: i z toho důvodu jste vybral Battle Dress.
0: Děti jsou teď s manželkou na táboře, tak možná si to tam poslechnou.
2: Zapnu vzpomínkovou frézu romantiky Battle Dressů a najednou je mi 16 let. Když jsem byl do čundru Janek, dřív nespíval Vaby Daněk, když jsem našel celtovanej svět. Strašně jsem chtěl, než ze stárnu, Battle Dress mít i usárnu, a pak jsem stál na nádraží i já. Zaborený saky paky, na sobě tu bundu chaky, s domovenkou.

čtvrté a potom celá motorizní u kostela, v kterém sedm stínů tají dech. Už se vojsko staví do řad, Jidášové žijí pořád a už salvy duní na schodech. Silve A, Silve B, holky krásněji, válka neválka, vzpomínám na ta jména.

0: kouká čím dolů. Pokračuje vizitka dnes, filmová vizitka s filmovým scénáristou, historikem Štěpánem Hulíkem. A mě vlastně zajímá ještě i ta vaše profese filmového historika, nakolik se promítá nebo ovlivňuje vaši profesi filmového scénáristy, protože jsme už zjistili, že máte rád rešerše a že máte rád docela jako pečlivou práci a i ta historičtější témata, řekněme trošku.
1: Já mám rešerše rád moc, děkuju, že se na to ptáte, jenom celou dobu vlastně cítím potřebu vás trochu opravit, protože já se fakt necítím být filmovým historikem. Já jsem spáchal tu jednu knížku, která původně byla diplomka na filmové vědě. V historii je opravdu někdo, mám pocit, kdo se věnuje tomu oboru, studuje prameny, je to jeho práce, což já nejsem, takže...
0: Tak opravuji tady Štěpán Hulík, filmový scénárista, který děkuju. Napsal knihu... vystudoval filmovou vědu.
1: Jo. Mám rád rešerši a mám rád příběhy, které vycházejí ze skutečných událostí. To asi už jsem takhle na sebe prozradil mimo děk. Protože vlastně mě to vyhovuje, že můžu postupovat cestou analýzy. Že někde máte něco, co se už jako nějak stalo a já z toho musím teprve jako si vysosat příběh. Pro mě je to snažší a lepší cesta, než nemít na začátku vůbec nic a stavět, jak se říká, na zelené louce a celé si to nějak jako zkonstruovat v hlavě. Takže radši postupuju opačně a vlastně od dětství právě jsem měl rád, když mě taťka nebo když jsem byl u babičky na prázdninách, vyprávěli příběhy, tak jsem měl nejradši ty skutečné, co se staly právě třeba z války. Mm-hmm. To jsem měl pocit, že to je totiž nějak jako pravda. A více mě to dotýkalo.
0: Současnost vás nějak láká nebo nechybí třeba, nebo jak vnímáte současná témata v českém filmu? Neohlíží se právě kolikrát po těch historických materiích trochu znouze, že vlastně otevírat třeba něco, co je hodně, hodně prudce aktuální, může být trochu riskantní, nebezpečné.
1: Ožehavé. Máte úplnou pravdu. A zároveň si myslím, že pokud se vám podaří, a že to je jediná smysluplná cesta, jak vyprávět historický film je, když vy v té historii najdete něco, co má paralelu, co tvoří paralelu s dneškem, nebo nějakou metaforu pro něco, co žijeme dneska. To potom má smysl takový příběh vyprávět a vložit do něho ty x násobně větší peníze, než kolik by stál film ze současnosti. Pokud si můžete říct, že tohle, co se odehrálo v té minulosti, můžete úplně stejně odehrát na příběhu ze současnosti, tak potom si myslím, že byste to neměla dělat, ten historický film.
0: A naopak napsat něco, co prostě je ryze současné.
1: Přesně tak.
0: A když se podívám tady ještě na nadprodukci firmu, kde jste podílníkem, produkční společnost, tak tam si za cíl, aspoň podle toho, co se píše na vašich stránkách, kladete hledat a nacházet nové přístupy k filmu a televizi. A mě si říkám, že to je asi docela velká výzva v současném audiovizuálním světě. Tak mě zajímalo, jak vy vnímáte různé trendy AI, ale vlastně i právě třeba posun právě v těch tématech, které možná generace mladých tvůrců teď otevírá. Jak s tím držet krok, nebo chcete držet krok?
1: Já doufám, že s tím držím krok i tím, že právě učím mladé lidi a trošku z nich tak jako po drákulovsku vysosávám energii. A je to, myslím, jako důležité, aby právě člověk se úplně nezasekl, protože já svým založením jsem jako staromódní člověk, který má rád prostě staré věci, starou muziku, ale uvědomuji si, že je hrozně důležité se neuzavřít jenom v té minulosti, ale taky vnímat to, co se děje okolo nás. Takže jako i všechny technologie, vy jste vzpomínala AI, já samozřejmě nedokážu odhadnout, kam se AI posune, ale beru to tak, že ve spoustě věcech nám může pomoct a v některých nám může uškodit a v těch musíme být jako opatrní. Ale zároveň mám dojem, že ještě chvíli nebude třeba umělá inteligence schopná napsat scénář, ve kterém by měla opravdu jako plastické lidské figury, charaktery, protože zatím je to pořád jako stroj, je to umělá inteligence a neumí ještě napodobit jako dokonale nás. Třeba to přijde, viděli jsme, že Terminátora a jiné filmy, ale doufám, že
0: jak to, no, jasně.
1: To nebude hned.
0: Štěpán Hulík, filmový scénárista, byl dnes hostem ve vizitce. Moc vám za to děkuju. A na závěr mi prosím, ještě uveďte Vlastu Redla za 10-10, kterého jste nám vybral do finále.
1: A uvedu ho rychle, protože je to dlouhá písnička, ale je nádherná a já ji mám moc rád, protože tou atmosférou, kterou tam Redl jako podle mě geniálně zachytil, tak mě to vždycky hodí taky do doby, kdy mě bylo 18 nebo 20, kdy jste vyrazila na nějakou akci s tím, že se vrátíte večer domů a vrátila jste se za 3 dny. A ta písnička je přesně o tomhle, kdy člověk měl neomezené množství moře času a možností před sebou a všechno to tak krásně a pomalu plynulo.
0: Štěpán Hulík, děkuju, nashledanou.
1: Taky moc děkuju, nashledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.
2: Ve středu zabalím kufr a pojedu domů. Stopnu si a...

zradu. Ale tak udělám přece jen kolo, když už jsem tady. Je teprv poledne, tak jsem celkem v plusu.

vodě. Tak ahoj, babi, zakončím pohlednici. Na DC na pláži vybalím kamion.

0: armády spásy.
1: Poznají vaše děti falešnou fotku nebo lživou zprávu? Zapojte je do olympiády mediální gramotnosti, kde získají nové informace a mohou vyhrát skvělé ceny, jako 55 000 žáků minulý rok. Stačí jedna vyučovací hodina. Přihlaste třídy základních a středních škol na webu medialnigramotnost.com. Registrace končí už 11. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Bylo 11 hodin, dobrý den.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
0: Na řidiče bude o víkendu na silnicích čekat víc policejních hlídek než běžně. Policisté totiž kvůli poslednímu prázdninovému víkendu očekávají silný provoz. Největší hrozbou je podle policie únava a mikrospánek, hlavně ke konci dlouhých cest. Počet obětí středečních bleskových povodní na hranici Nepálu a Tibetu stoupl na téměř 470, informovala o tom nepálská policie. Stanice BBC dál hlásí skoro 1500 pohřešovaných, včetně stovek zahraničních turistů. Podle českého ministerstva zahraničí mezi nimi nejsou Češi. Do pomoci se v Nepálu zapojilo víc než 9000 záchranářů, policistů a vojáků. Záplavě podle odborníků zapříčinilo zřícení ledovce. Zemřel norský král Harald V. Bylo mu 89 let. Informoval o tom norský královský palác. Harald vládl více než 30 let a byl nejstarším evropským panovníkem. Od minulého pondělí byl ve vážném stavu v nemocnici. Oblíbený panovník dřív reprezentoval Norsko také v jachtingu. Na trůn teď usedne korunní princ Hákon Håkon. Po boku mu bude manželka Mette Marit. Na středověkém helštině na Přerovsku dnes začíná celosvětové setkání uměleckých kovářů Hephaistos. Na 600 mistrů černého řemesla přiveze na hrad své exponáty. Návštěvníkům předvedou svoji zručnost i přímo i u výhní na třetím nádvoří. Vystavená díla bude hodnotit odborná porota. A jaké nás čeká počasí? Polojasné až oblačné. Později odpoledne od západu zataženo s přeháňkami, místy bouřkami i silnými, které budou později přecházet do deště a nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů. Víc informací hledejte na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Proto, abyste měli přehled, co se kde šustne na kulturní scéně, je tu pro vás stanice Český rozhlas Vltava, kterou vás dnes provází Daniela Čermáková s přáním hezkého dne. No a je to právě dnes, kdy vychází nová deska The Wise Ones americké zpěvačky Gretchen Parlato, kterou můžete slyšet také v našem vysílání poměrně často. No a dnes nám tuhle zbrusunovou nahrávku představí Eliška Vidomus. Eliško, vítej.
2: Zdravím vás.
1: Předchozí deska téhle zpěvačky Flor je z roku 2021 a ta byla spjatá s mateřstvím, hudebně čerpala z brazilské hudby, tak samozřejmě ta otázka se nabízí, kam se Gretchen od té doby posunula a jak se ta její životní situace promítla na tom aktuálním albu.
2: Tak na té nahrávce Flor, kterou si zmínila, tak Parlato chtěla představit hudební svět, ze kterého vzešla, který formoval, a to byl především svět brazilské hudby, čili skladby Antonia Carlose Jobima a Joa Gilberta. Ona k tomu v jednom rozhovoru řekla, když jsem ve 13 letech objevila Gilbertovu hudbu, byl to pro mě zcela zásadní moment. Jeho intimní minimalistický přístup ke zpěvu a k frázování mě hodně ovlivnil. No a zároveň, jak už si řekla, tak jedním z ústředních témat desky Flor bylo mateřství a některé písně měly dokonce charakter ukolébavek, tak takové písně na té aktuální desce nenajdeme. Nicméně, co by se dalo říct, že ty desky mají podobné, tak to je určitá reflexe proměny nějaké životní role. Parlato letos v únoru oslavila padesátiny a tato skutečnost si myslím, že nějakým způsobem na té desce je přítomná. Ještě bych jenom zmínila, že mezi tou deskou Flor a tou aktuální vyšla taková duetní deska, kterou vydala s kytaristou Lionelem Luekem, ta byla nominována na Grammy, ale nyní se tedy Parlato vrací opět s celou kapelou.
1: No, padesátka, to je samozřejmě takový dobrý věk pro bilancování, takže dá se i mluvit o tom, že by ta deska byla trošku bilanční?
2: Ona o tom mluví spíše tak, že se jedná o takové, řekněme, zastavení a není to úplně, že by se ohlížela, ale spíše tak nějak jakoby, ona o tom přímo říká, jak ctít to, kým jsme byli a zároveň přijímat to, kým se stáváme. To se mi na tom hrozně líbí. A kdybych ještě měla zmínit, kdo se na té desce podílel, než si poslechneme následující ukázku, tak bych ráda řekla, že jsou to muzikanti, se kterými ona už vlastně v minulosti spolupracovala a do značné míry v podstatě se podíleli na tom, hráli na jejím debutovém albu a nebo na jednom z alb, které hodně jako utvořili ten její hudební jazyk. A jsou to klavíristé Robert Glasper, Gerald Clayton, kontrabasista Alan Hampton a bubeník Mark Juliana. No a já bych teď tedy ráda pustila skladbu, která se jmenuje Never Come Down, a jako host se v ní představí zpěvačka a reperka Michelle Negoucello.

0: Americká zpěvačka Gretchen Parlato dnes vydává novou desku, nebo jí vychází nová deska The Wise Ones. A my jsme mluvili s Eliškou Vidomus, která přišla tohle CD představit, o tom, že Gretchen Parlato se netají tím, že jsou jí inspirací její kolegové, v tomto případě to byla zpěvačka Michelle Ndegeucello, která zpívala duet s Gretchen Parlato. Kteří další umělci jsou inspiračními zdroji Gretchen Parlato?
1: Tak už jsme zmiňovali ty brazilské hudebníky, dále bych zmínila třeba Bobbyho McFerrina, Stevieho Wondera, Sarah Vaughan nebo Wayna Shortera. A kdybych měla říct, kdo konkrétně je na té desce asi nejvíce nebo nejvýrazněji zastoupen nebo nějak nejvíce ty vlivy jsou slyšet, tak by to nejspíše byl právě Stevie Wonder, protože tam je konkrétně jedna jeho píseň, If It's Magic, v aranžmá Roberta Glaspra. A než si tuto píseň poslechneme, tak já bych ještě jenom zmínila, že u těch ostatních, které jsem zmínila, tak tam samozřejmě ten vliv je také do určité míry slyšitelný, ale je to spíše, řekněme, že je to nějak už úplně jako prostoupeno tou její tvorbou a je to její neoddělitelnou součástí, ať už co se týče třeba frázování, přístupu k prostoru, k tichu nebo práci s písňovým textem. Ona třeba zmiňovala hodně Franka Sinatru, který ji hodně ovlivnil právě v tom, jak vlastně frázovat ten text a jít po tom významu. Líbilo se mi třeba i v jednom rozhovoru říkala, že když byla začínající zpěvačka, tak jí hrozně některé rady jejich učitelek vadily, protože měla pocit, že přece co se týče toho, jak má komunikovat s publikem, tak sama to ví nejlíp. A jak vlastně až teďka zpětně opravdu s tou zkušeností dochází k tomu, že některé ty rady, ať už třeba, že si má stoupnout, nebo jakým způsobem pracovat, řekněme, třeba s nějakým jako očním kontaktem, nebo vůbec jak s tím publikem opravdu jako komunikovat. Takže vlastně spoustu těch rad
0: byly dobře míněné.
1: že opravdu až teď je vlastně jakoby docenuje. A co se týče právě třeba těch brazilských hudebníků, anebo ještě třeba zmiňovala zpěvačku Peggy Lee, tak se mi hodně líbí, že ona je opravdu si zakládá na takové civilnosti a její zpěv a její projev nikdy není teatrální a způsob, jakým funguje v rámci té kapely, tak je opravdu organickou součástí toho. Je to prostě, není to tak, že by to byla zpěvačka předstoupená před kapelu, která ji doprovází, ale hodně si zakládá na tom, že chce být součástí toho celku. A to si myslím, že hodně ovlivnilo celou generaci zpěvaček a to možná řeknu tedy až po této ukázce, kterou si teď poslechneme, ale já bych teď tedy ráda pustila další ukázku, právě tu, kterou jsem už zmiňovala, píseň If It's Magic od Stevieho Wondera.

0: If It's Magic, to je další song na nové desce Gretchen Parlato, je to hudba Stevieho Wondera. Eliško, ty si před touhle hudbou říkala a mě to zaujalo velmi, že ona je vlastně součástí generace, první generace zpěvaček, které se stávají cíleně součástí toho celého instrumentálního aparátu. Bych potřebovala vědět, jak to bylo předtím a o komentář bych tě poprosila.
1: Já bych hlavně chtěla říct, že netroufám si úplně tvrdit, že by ona byla až takhle, jakoby, že by byla první, kdo to dělá, ale rozhodně tím, že to začala dělat, tak ovlivnila velkou řadu zpěvaček, které přišly v té nastupující generaci. A co je mi hodně sympatické, tak vlastně na tomto aktuálním albu The Wise Ones ona právě tyto zpěvačky, které inspirovala, tak si je vlastně přizvala jako hosty. Takže na této desce hostují například Becca Stevens nebo Amber Navarn. A co mi přijde ještě taky zajímavé, je vlastně ten repertoár, protože se jedná opravdu o průřez skladbami. Některé jsou staré třeba 20 let a v podstatě za těch 20 let nějakým způsobem dozrály. A Gretchen Parlato, která je skládala před 20 lety, byla pochopitelně někým trochu jiným, než kým je dnes. A asi je dobře, že vlastně nějakou dobu to trvalo, než se rozhodla je nahrát. A vlastně jsou tam tedy skladby, které reflektují to, kým je dnes, a pak jsou tam ty, které jsou starší a nějakým způsobem se dostávají do dialogu. A zároveň tedy ještě tento mezigenerační rozměr, takže myslím si, že je to opravdu, já se trochu zdráhám použít to slovo bilanční deska, ona sama to taky říká, že to tak úplně není, ale je to spíše tedy takové zastavení a pozorování tedy, kým se stává a kým bych chtěla třeba ještě zůstat.
0: Ta stopka do té další padesátky.
1: No.
0: A máme před sebou poslední ukázku z téhle desky?
1: Ano, jedná se o píseň, kterou napsala s Robertem Glasprem, jmenuje se Block the Sun a mně se moc líbí to její téma, protože tam se zpívá o tom, že by se člověk neměl stavět do cesty inspiraci, která přichází, neměl by blokovat a nějak vědomě zasahovat příliš do toho tvůrčího procesu, když ty nápady přicházejí.
0: A mně se zase moc líbil tvůj dnešní tip, díky za něj. Eliška Vědomus byla s námi ve studiu, měj se hezky.
1: Taky děkuji za pozvání.

0: Gretchen Parlato, která ve svých 50 letech, jak sama říká, stojí mezi mládím a stářím, mezi tím, kým byla a tím, kým se stává, dnes vydává novou desku, kterou jsme mohli poslouchat ve třech ukázkách. The Wise Ones je její nadpis.
1: Letní dovolená, písčité pláže, nekonečné moře.
2: Avšak kde si pod hladinou?
1: Na bezstarostné rekreanty číhá žralok bílý.
2: Kultovní čelisti ve filmovém létě na Vltavě.
1: Poslouchejte četbu na pokračování od 27. srpna denně od 6:30 večer.
2: Nebo na vltava.rozhlas.cz.

0: Tak to jsme si odskočili do opery, možná spíš bychom měli říct odtančili do opery. Tanec Poloveckých dívek je součástí slavné scény Polovecké tance z opery Kníže Igor Alexandra Porfirjeviče Borodina.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: A za pár minut budeme naposledy poslouchat hlas filmového historika Borise Jachnina, který své rozhlasové osudy natočil v roce 2004. Syn ruského lékaře, který před bolševiky uprchl do Prahy a jehož osud spečetila německá okupace. Boris Jachnin se po studiích na FAMU ocitl v Českých Budějovicích, kde v době totality pracoval v různých dělnických profesích a do šuplíku psal knihy o filmu.
3: One, two, one, two, three.

0: osudy.
1: Tedy, jak bylo řečeno, v tuto chvíli uzavíráme rozhlasové vzpomínky českobudějovického filmového historika Borise Jachnina, jehož osudy v Českém rozhlase vznikly v roce 2004. Připravila je Hana Soukupová a režii měl Aleš Vrzák.

Začalo období, kdy jsme si ohledávali rány a foukali na ně, shledávali jsme se po světě a vyřizovali jsme domácí účty. Zdejší novináři mi oznámili, že mě budou rehabilitovat. Vypadalo to na 2 deci bílýho, nějaký obložený chlebičky, kávu. A já jsem neměl chuť to prožít. Čekal jsem spíš, až vyjdou ty skuteční novináři z těch kotelen, aby jsme se domluvili, jestli mám naději něco udělat s tím důchodem, protože já jsem měl důchod na nejnižším stupni možným, který zákon připouštěl, protože jsem pořád dělal nějaké povolání dělnický, kde jsem byl nevyučený, takže já jsem měl strašně nízký plat, pořád a z toho mi to vyměřili. Potom jsem chtěl vědět, jak to bude v nových redakcích, jestli třeba někde bych mohl já se uplatnit. Takže já jsem na tu rehabilitaci neměl náladu a řekl jsem jim to otevřeně. Já jsem řekl, helejte kluci, to vám děkuju za ten nápad, ale vy žijete v omylu, protože vy mě nemůžete rehabilitovat. Mohl bych rehabilitovat já vás. To by šlo, ale na to je ještě dost času. Ale vy mě teda ne, a tak to zatím odložíme. Tak jsme to odložili, ale oni to pochopili a hezky se ke mně chovali a dokonce mě taky pozvali. Potom měli besedu tady s 3 ruskými novináři, kteří napsali v 68. roce pravdu do svých novin o okupaci Československa. Ten jeden dokonce, ten byl zvlášť podařený, ten si to pověsil na prsa jako ceduly a vyšel s tím na náměstí v nějakém ukrajinském městě. No tak oni je všechny hned posadili do gulagu a 20 let ty lidi žili v bažinách a teď po 20 letech prostě je propustili, tak oni se jeli k nám zotavit a byla s nima beseda, ale ta beseda se vlastně nekonala, protože ty naši novináři vlastně to udělali dost dobře, protože mě k ním posadili a já jsem trošku teda lámal tu ruštinu, že jo, takže jsem si s nima povídal a oni byli docela spokojení. Oni nic nejedli, ty Rusové, protože měli zkažený žaludky z toho gulagu, tam jedli trávu, ne? Takže oni jedli jenom kousek chleba a nic nepili, žádný alkohol. My jsme si tam seděli ve 4 u stolu a povídali jsme si a oni mi říkali, jak to, že jako mluvíte rusky. A já jsem říkal, no můj tatínek byl felčarem 133. Simferopolského pluku Bílé armády. Takže já jsem synem bělogvardějce a ten tady vystudoval a potom zahynul. A oni se na mě koukali a potom říkali, no, napijem se. A vzali 4 skleničky a nalili do nich, ale opravdu na prst, ty vodky a řekli, na věčnou paměť hrdinů Bílé armády. To mě porazilo, protože jsem to nikdy v životě nikoho neslyšel říct. No tak jsme to

takový hezký zážitek, který mě přesvědčil, že ty věci ještě mnoho let se budou řešit a napravovat. Setkání s novináři z Ruska mě upozornilo, že nastal čas obnovit styky s příbuznými v Moskvě. Zhrozil jsem se, protože ty, které jsem viděl v 50. a 60. letech, zemřeli na rakovinu, i ti mladí, za kterými jsem jezdil s turistickými zájezdy v Čedoku, protože nikdy jsem nedostal od sovětské strany vízum. Já jsem tam tedy jezdil s těmi turistickými zájezdy, díky tomu jsem poznal vlastně celý Sovětský svaz, protože někdy ten zájezd, který byl pro mě dostupný, tak byl Moskva, Leningrad, Kyjev. Po druhý zase to bylo Moskva, Tbilisi. Jo, takže já jsem poznal Gruzii a Leningrad a Bělorusko a všecko možný. A tak jsem tam projížděl i stanicí města Vitebsk. Odtaď pocházel můj tatínek. Dědeček Leonid, jeho otec, tam měl brusírnu drahých kamenů někde na bulváru. Byl bych tam rád, prošel tím městem, ale nebylo by mi to nic platný, protože tenkrát ještě neuznávali Šagala jako Rusa, Rusové. Jeho rodný dům byl zbořený, muzeum tam nebylo nic, to je tam až dneska. Šagal byl jedním z mnoha dětí té rodiny. Dědeček Leonid kamarádil se starým panem Šagalem a ty byli tak sociálně na takový stejný společenský úrovni a ty děti se navštěvovali. A Mojše, nejstarší z těch kluků, byl malířem, potom si dal jméno Marc Chagall a emigroval teda do Francie a tam napsal svůj životopis rusky. Ale ten životopis rusky nevyšel, vyšel jenom francouzsky a německy. A u nás vyšel v roce 68 česky, já jsem si ho koupil a hledal jsem, jestli tam je něco o rodina Jachninů. Na straně 70 je napsáno, že teda u Jachninů vždycky byly dobrý kyselý rybičky, ale překlad je pořízený z francouzštiny, ty knihy, a tak je tam česky napsáno rodina Jachninů. Takže já jsem nebyl zcela uspokojen a ta kniha rusky vyšla teprve v roce 1994. Přátelé mi ji přivezli, stáli frontu na ní, celou noc se stála fronta na tuto knihu o starém Vitebsku. Tak tam je napsáno Jachninů, teda konečně, jo. No, můj syn nedávno navštívil Vitebsk a udělal pro mě tu úžasnou věc, ale i pro sebe, že byl v rodném domu Marka Šagala, který se tam teda restauruje, a v muzeu Marka Šagala, kde si mohl zakoupit fotografie starého Vitebska. Já chci říct, protože všichni znají Šagalovy obrazy, tak chci říct k tomu, že Vitebsk byl kvetoucí obchodní město veliké v Bělorusku, že tam kočáry a tramvaje jezdily po bulváru, který byl vroubený pětipatrovými domy, tedy jako Praha asi. A bylo to kvetoucí město, které já jsem potom už jenom viděl z nádraží jako naprosto zničený, šedivý. Takže ten Šagal, když maloval ty obrazy, jak nad doškovou střechou letí nějaká kohout ryba, tak to nebyl obraz Vitebska, protože Vitebsk bylo velkoměsto v té době. Ne, to byl obraz běloruské vesnice, tak jak Šagal chtěl vyjádřit tu její duši v těch obrazech.

fakultě filmový seminář, ale všechno už bylo jiné. Promítalo se i natáčelo na video, studentky se tvářily, že je to zajímá, ale když jim v batušku pípnul mobil, no tak utíkali na chodbu a šeptali tam nějaká úplně nová cizí slova. Zahoďku mě zavolej, půjdeme na Meka. No já jsem nevěděl, o čem mluví. A ty filmy taky jsou jiný, ty dnešní. V těch filmech, i když jsou to filmy pro děti, tak hned na začátku, aby nebylo mýlky, tak začnou vybuchovat nějaký auta, jsou tam plameny a ty milenci utíkají před někým, tam se snáší nějaký z cizí planety, nějaký lidožrout a oni utíkají a skovají se za lavičku, ale bác vylítne výkladní skříň a tam se válí po ulici nějaký ohořelý člověk a oni utíkají zase jinam a boh bác, zase nějaká rána úžasná. Hlavně na tom někdo, ty tvůrci, předvádějí, jakou mají úžasnou techniku. A myslím si, že je velmi výstižný to, jak se tomu teď říká, tomuto stylu. A sice intenzivní nasazení se tomu říká. To znamená, že celý 2 hodiny proběhnou bez přestávky, bez oddechu, pořád naplno, v otáčkách. No ale dobře, no ale co já si mám teď počít s těmi příběhy, které jim chci ukazovat? Děti ráje, 7. pečeť, Rašomon, Oblomov, Rozmarné léto. Nikde není žádný výbuch a žádný plamen. Bude to ještě někoho zajímat? Nebo je proměna filmu jenom odrazem proměny celého našeho životního stylu a začne se to ještě zhoršovat, že vlastně ten příběh, který je uprostřed toho filmu, už bude jenom takovým doplníkem. Tou hlavní částí toho filmu budou ty výbuchy a ten příběh už tam bude jenom v takových záblescích, prostě sem tam, když se rozplyne dým. No je to možný, protože ten život náš se tak změnil, že i ten film vlastně končí jakoby svoji vládu, ten klasický film, a ustupuje zábavnímu průmyslu, protože tomuhle se říká zábavní průmysl. Dobře, ale nemůžete už to nikdy postihnout, co všechno se v tom zábavním průmyslu děje, protože se točí už 100 filmů takovýchhle denně. A vy nemůžete se dívat denně na 10 filmů, kde lidský život je jenom krvavá břečka a místo domů jsou jenom spáleniště. To nejde, to by se člověk zbláznil. No, mohli bychom proti tomu budovat nějakou obranu samozřejmě, založit nějaké společnosti, kde se budou natáčet filmy, kde nesmí být žádný výbuch, ale kdo by nám na to dal peníze? Museli bychom jít žebrat k těm lidem, kteří točí ty výbuchy, protože ty jediný mají dost peněz. Jestli by nám nepůjčili na nějakou tu obranu a šli bychom teda s nějakým kyblíčkem a lopatičkou budovat nějakou hráz, ale i to je trošku nesmyslný. Připadá mi, že teda asi teď mluvím jako starý mrzout a skeptik, zatímco ty druhý, mladší generace jsou s tím trošku spokojený, nebo jim to nevadí. To je ten věčný souboj u Disneyho mezi Mickey Mousem, který je mladý, aktivní, do všeho se pustí, a tím starým mrzoutem, kačerem Donaldem, který na všecko se dívá skepticky a nevěří ničemu. Tak tento souboj asi pořád probíhá.

V roce 1990 jsem udělal takový pokus vydávat tady kulturní časopis. Hned jsme si troufli na měsíčník. Nemělo jít o nějaké snímky a reportáže z aktuálního života nebo rozhovory se zajímavými lidmi, to jsme přenechávali všecko novinám. Ale dohodli jsme se v takové partě lidí, kteří do toho měli chuť, že tenhle region potřebuje časopis, který by poskytl určitý prostor pro zkoumání otázek, o nich se mluví, které potřebujeme řešit na cestě k demokracii, ale které dlouho byly tabuizovány. Mnoho věcí bylo utajeno. A je třeba tu cestu zamést nejenom dopředu, ale taky směrem zpátky. Některé věci z minulosti by se měly obnovit, měly by se vytáhnout na světlo, protože ty zkušenosti hledáme třeba někde a oni už ty zkušenosti tady byly. Časopis by tedy měl jediné téma pro každé číslo, aby bylo dost místa na podrobnosti a hloubkové úvahy. Odborně bychom to mohli říct asi tak, že to téma bude pojednáno ve všech žánrech. Úvodníkem, reportáží, historickou studií, rozhovorem, anketou, fejetonem a tak dále. Jaký témata by tam měly být? No, v jednom čísle rozhodně česko-německá národnostní otázka. To tady nás všechny pálí a zajímá. Hospodaření s vodou a lesy. Osvobození v roce 1945, protože tudy vedla demarkační čára mezi sovětskou a americkou armádou, které zůstaly ležet u té demarkační čáry a tady kousek od Budějovic v jedné vesnici byly tancovačky s americkým jazzem a ve vesnici 2 kilometry odtud byly tancovačky s harmonikou. No, to je samozřejmě zajímavý všecko. Velkorysý plán tady byl, pár nadšenců, nedostatečná propagace, nezájem veřejnosti. No, vyšlo první číslo, bylo věnováno divadlu, to jsme dostali dotaci ještě na další čísla, ale ta dotace zmizela v čipernějších rukou a byl to tedy takový jenom truchlivý pomníček. Ale můžeme si říct, jestli si pamatujete na film Přelet nad kukačím hnízdem, který natočil pan Forman, tak můžeme si říct s tím hrdinou McMurphym, aspoň jsem to zkusil. Musím říct, že ty nezdary, který jsem samozřejmě taky zažil, takže mě nemrzí. Protože vždycky to byla nějaká zkušenost, ten nezdar, a byl brzy vyvážen nějakou nečekanou novou zakázkou. Já tedy opravdu v tomhle případě si nemohu stěžovat. A moc hezká třeba přišla zcela nečekaně taková nabídka je z toho Encyklopedie Šumavy, kde jsem měl příspěvek, anebo stati v nějakých sbornicích nebo v nějakém katalogu a tak dále. Taky jsem v tom věku, kdy všichni říkají, prosím vás, honem řekněte o to tomu Jachninovi, jestli je ještě naživu, protože to je pamětník těch starých časů, no takže se opatrně mě vyptávají, jestli ještě jsem naživu a jestli si vůbec pamatuju, že ještě třeba mě učil ten a ten a jestli bych napsal takový veselý nekrolog. Tak na to jsem se stal úplným přeborníkem a ty nečekané nabídky mě vždycky vyváží něco, co se nedodělalo nebo nevyšlo. Mrzí mě něco jiného. Mrzí mě taková ztráta kontinuity, kterou pociťuji teď v této době, protože cenzura minulých časů mnohé věci utopila a taky smrt samozřejmě vypudila mnohé, kteří znali původ různých jevů a už nám to nikdy nebudou moc říct.
A taky lidem připadají ty staré artefakty jako nepotřebná vetež. Tak se zvolna vytrácí kontinuita z dějin lidského rodu, ale bez kontinuity přestaneme rozumět smyslu naší existence, proč tu jsme a co se dělo před námi. Myslím si, že u nás to je ještě tak trošku zase horší než jinde. Protože za posledních 100 let třeba náš národ vystřídal 4 státní systémy a žili jsme teda 50 let z těch 100 pod nějakou diktaturou a zažili jsme v té době 4 různé výklady dějepisu. Já vím, že dneska to třeba není důležitý vědět, jestli Boleslav I. nebo Zikmund Lucemburský, jestli byly negativní postavy v těch našich dějinách nebo pozitivní, protože to se po každý jinak vykládalo. Možná, že důležitější je, abychom si spíš ohlídali ty nové Lucemburky, jestli nás nevedou do nějaké náruče nové cizí velmoci, která by nám zas poradila, co máme dělat se svým volným časem a tak dále. Možná, že tohle všechno jsou zbytečné starosti starého člověka, který, když vidí ten úprk mladé generace někam dopředu a jejich pokus zmizet z našeho obzoru, aby už byli v tom svém světě elektronickém. Možná, že to, že na ně voláme pomalu, nespěchej, opatrně, neutíkej tolik. Možná, že tohle všechno je zbytečná starost, protože vždycky to tak přeci bylo, jinak by se vůbec dějiny neobnovovaly. Kdyby ta mladá generace neutekla včas, dokud ještě nemá břicho a pleš, tak musí utéct někam prostě o kus dál. No, je to možný. Taky je možná ještě jiná věc. Je možný, že se bojíme o ztrátu kontinuity, protože stárneme, ano, opravdu stárneme všichni, samozřejmě, nehledě na plastický chirurgy a fitness centra a různý viagry, opravdu všichni stárneme a blížíme se k bodu, kdy veškerá kontinuita bude prostě najednou přerušena. Ta minulost bude škrtnutá, bohužel i budoucnost, a k tomu bodu se nám nechce dojít, takže my radši voláme, že mladá generace ztrácí kontinuitu a společnost ztrácí kontinuitu. Mně to něco připomíná. To ne já, pane učiteli, ale celá třída. Možná je to tak.

Tolik Boris Jachnin, významný český filmový historik, teoretik, pedagog, spisovatel a publicista. Jehož život je orámován daty 32 a 2011, který se stal klíčovou osobností kulturního života v Českých Budějovicích, kde například dlouhá léta vedl tamní filmový klub. Jeho osudy připravila v roce 2004 Hana Soukupová, režii měl Aleš Vrzák. A filmové léto se přeleje také ještě do příštího zářijového týdne. Konec konců astronomické léto končí až 22. září. A tak budou i příští osudy filmové, to bude vzpomínat animátor, filmový režisér, scénárista, grafik a pedagog Jiří Bárta, který je ikonou animovaného filmu a profesorem na Fakultě umění a designu Západočeské univerzity v Plzni, který netoužil po úspěchu, chtěl si splnit své sny. Tak tyto osudy poslouchejte od pondělí a animovanému filmu se budeme věnovat také po 12. hodině v poslední kapitole z dějin i současnosti naší kinematografie. To byl můj film, tak to se celoletní cyklus jmenuje. Teď je 11 hodin a 55 minut. My vám přejeme krásný den s Vltavou.

0: Billy Childs, Buster Williams a Carl Allen stojí za deskou Skim Coat, která byla natočena v roce 1999. You Don't Know What Love Is, to byl song, to byla skladba, která dozněla u nás na Vltavě v 11 hodin a téměř 59 minut.
1: Filmové léto na Vltavě můžete nejen slyšet, ale i zažít. Dva kultovní snímky v pražských kasárnách Karlín. 24. srpna český horor Spalovač mrtvol, 31. srpna Krvavé čelisti. S úvodem moderátora Aleše Stuchlého. Letní kino s Vltavou a kasárnami Karlín. Více info na vltava.rozhlas.cz.
0: No a včera jsme na stanici Český rozhlas Vltava pro vás začali číst Čelisti, tedy román amerického spisovatele Petra Benchleyho, líčící, strhující soubor člověka se žralokem bílým, který v blízkosti jednoho městečka na východním pobřeží Spojených států zabil několik lidí. Nepochybuji o tom, že jste tenhle horor viděli na filmovém plátně, ale možná jste neslyšeli jeho literární podobu, tak vám ji předkládáme od včerejšího dne celkem ve 20 částech s Honzou Hájkem. Dnes tady v 18 hodin a 30 minut po druhé na stanici Český rozhlas Vltava. A teď bylo poledne. Pěkný den vám přejeme.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Nepálské záchranné týmy začíná ohrožovat voda z nově vytvořeného přetékajícího jezera. Některé soudy se opět potýkají s nedostatkem financí. Druhým dnem pokračuje v Brně mezinárodní folklorní festival a počasí bude polojasno až oblačno, odpoledne přibývání oblačnosti a místy přehánky a bouřky, teploty až 33 stupňů. Nepálské úřady nařídily přerušit záchranné práce v severních regionech zasažených záplavovou vlnou. Na čínsko-nepálské straně hor se totiž začíná přelévat zcela zaplněné jezero, které vzniklo následkem obrovských skalních sesuvů. V ohrožení jsou proto obyvatelé i záchranáři.
2: Čína upozornila Nepál, že přetékající jezero aktuálně zadržuje 2 miliony kubíků vody a další 3 miliony podle propočtů přitečou v následujících 3 dnech. Záchranáři by potřebovali dál pracovat, protože pořád pátrají i po stovkách cizinců a na to, že přijdou další posily, se nemůžou spolehnout. Nepálská vláda totiž oznámila, že další záchranné týmy ze zahraničí už nebudou potřeba. Hlavní tíhu největší záchranné akce v dějinách země nese armáda a na její zvládnutí už nasadila prakticky veškeré technické kapacity. Z Nepálu David Jakš, Český rozhlas.
0: Některé soudy mají i letos nedostatek financí na zajištění provozu. Avizují to třeba krajské soudy v Brně a Ostravě. O pomoc ale zatím nepožádali. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO je letos v rozpočtu na případné doplnění soudních kas víc peněz než v loňském roce.
3: 4 měsíce před koncem roku některé soudy opět hlásí nedostatek financí. Mezi nimi i krajský soud v Ostravě, říká jeho mluvčí Igor Krajdl.
4: Situace z předchozích let se bohužel opakuje, i když díky absenci výdajů na úhradu zastavování marných exekucí není natolik tristní jako dříve.
3: Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO je letos v rozpočtu o miliardu korun víc než loni. Na rezort se ale žádný soud zatím neobrátil.
5: Nikdo z nich aktuálně neavizuje nedostatečnost ve svém rozpočtu.
3: Připravuje i reformu soudní mapy a rušení menších soudů. Třeba Karel Haas z opoziční ODS ale navrhuje zrušit soudy vrchní. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Očkování proti chřipce začne letos na podzim později než obvykle. Lékaři totiž nedostanou včas některé vakcíny. Českému rozhlasu to řekl předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj za to mohou komplikace ve výrobě.
6: Výpadek se týká i dalších evropských zemí. Podle Chlípka by ale neměl narušit celou očkovací sezónu.
7: K dispozici budou ty vakcíny počátkem listopadu. No na druhou stranu, my jako říkáme, že hlavní očkovací měsíce jsou říjen, listopad.
6: Chybět budou hlavně vakcíny pro děti a dospělé. Naopak seniorů by se výpadek týkat neměl. Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky pozdější očkování neovlivní jeho účinnost během chřipkové sezóny.
8: Ohrožení by bylo, kdyby kvůli tomu, že ta vakcína nepřišla včas, pacienti to očkování úplně vynechali v té sezóně.
6: Proti chřipce se v Česku podle České vakcinologické společnosti nechává dlouhodobě očkovat jen 7 až 10 % lidí. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Chybět budou hlavně vakcíny pro dospělé a děti, naopak seniorů by se výpadek týkat neměl. Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky pozdější očkování neovlivní jeho účinnost během chřipkové sezony. Česko zažilo jedny z nejteplejších letních měsíců v historii měření. Meteorologové zatím napočítali přes 53 tropických dní a 34 tropických nocí. Vyšší počet tropických nocí byl už jen v letech 2024 a 2015. Podle Evy Holtanové z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy bylo letošní léto extrémní. V dalších letech je ale podle ní potřeba počítat s tím, že takto to bude vypadat stále častěji. Navíc bude stále častější situace, kdy se tropické dny spojí s tropickými nocemi.
9: Těch dní se vyskytne více a že se jich vyskytne více za sebou, kdy vlastně opravdu opakovaně nebudou mít lidé možnost vlastně odpočinout ani v noci, protože ty tropické noci vlastně nedávají spát.
0: Mezinárodní folklorní festival v Brně dnes nabídne vystoupení souborů z Česka i ze zahraničí. Na náměstí Svobody se představí například brněnský Valášek nebo slovenská Dubrava. Večer se program přesune na nádvoří Nové Radnice. Na tuzemské soubory tam od 7:30 navážou tanečníci z Maďarska, Chorvatska, Polska nebo Portugalska. Další program je připravený už na zítřejší dopoledne, jak doplňuje ředitel festivalu Milan Zelinka.
10: 10 hodin začíná program, který se jmenuje Roztančené město, což je taková alternativa krojového průvodu. V průběhu celého odpoledne vlastně máme na náměstí Svobody řemeslný jarmark. Večer potom v 7 hodin nám začíná hlavní sobotní program, který se jmenuje Čechy, Moravá a Slezsko.
0: Festivalová vystoupení budou v Brně k vidění do neděle.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, odpoledne čekáme od západu v Čechách, večer i na západě Moravy přibývání oblačnosti, postupně s přeháňkami, místy bouřkami i velmi silnými, doprovázené nárazy větru, kroupami a přívalovými srážkami. Později budou bouřky přecházet do deště, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na západě Čech kolem 26, v 1000 metrech na horách kolem 23 a na Šumavě až 28 stupňů Celsia. Foukat bude čerstvý, zejména na Českomoravské vrchovině a jižní Moravě místy s nárazy kolem 55 km v hodině. A víc zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Tak je to tady, 28. srpen, a pokud si můžu vypomoci filmovou terminologií, tak padá poslední klapka v našem cyklu To byl můj film. Je to seriál, který nás provázel po celé prázdniny a věnovali jsme se historii i současnosti naší kinematografie. Připomenu, že autorský tým tvořilo 5 filmových publicistů: Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát, Martin Hrnčíř, no a také Jana Podskalská. To jméno si nechávám naposledy ne kvůli důležitosti nebo nedůležitosti, ale kvůli tomu, že Jana Podskalská je právě ta, na kterou padla příprava toho posledního dílu. Tak jenom vítám tě ve studiu. Dobrý den.
2: Já děkuji, těším se na poslední klapku.
1: A o čem bude?
2: Tak jenom připomeneme si vlastně, v jakém stavu je dneska domácí kinematografie. Trošku bych se pokusila o nějaký stručný souhrn. Zastavíme se u některých žánrů, které se vlastně daří, naopak u těch, které třeba skomírají. U některých konkrétních autorů a počinů, o kterých tady nebyla včera řeč, už mluvila kolegyně Alice Aronová o pár vlastně výjimečných filmech z poslední třeba dekády nebo posledních 15 let, tak já připomenu některé jiné. Zastavíme se také u animovaného filmu, který považuji za jeden z takových výstavních vlastně projektů nebo skříní české kinematografie, protože se velmi úspěšně prezentuje i v zahraničí. A řekneme si něco o tvorbě některých význačných animátorek, o tom, že vlastně dominují víceméně ženy v tomhle žánru poslední dobou, a také u tvorby Michály Pavlátové.
1: Tak za chvíli jdeme na to, těšíme se.

0: v rytmu tanga ve stylu Horácia Salgána. Jsme dotančili ke 12. hodině a 11. minutě. Byla to hudba Osvalda a Puliese. Jano, kdybys měla říct, v jakém rytmu, nebo tedy v jaké kondici je dnes domácí kinematografie, jaký ohlas má v zahraničí, jak by to vypadalo?
1: No, já to musím rozdělit, protože myslím, že neřeknu žádné tajemství, když budu trošku si stýskat nad tím, že hraný film bohužel v posledních dvou dekádách tomu se příliš nedaří, až na některé výjimky, abychom tedy byli spravedliví. Připomenu z poslední doby třeba Karavan nebo film Otec, nebo také některé snímky Olma Omerzua, které se objevují na zahraničních festivalech, byť tedy ne v těch hlavních soutěžích, tak daleko jsme ještě nedosáhli. Ale jsou to spíš takové výjimky. Takže tady myslím, že ještě je co dohánět. Mnohokrát jsme tady mluvili o tom, že vlastně chybí českým filmařům a autorům možná taky větší ambice a odvaha jako pouštět se do nějakých jako větších projektů. Naopak tedy čest domácího filmu zachraňuje naštěstí už dlouho jednak dokument a také animované filmy, to je radost vlastně takhle říct. Speciálně je vlastně radostné vědět, že se hodně prosazují poslední dobou mladí nastupující filmaři a to se týká obou těch kategorií, jak mezi dokumentaristy, tak mezi animátory nebo režiséry animovaných filmů. Jednak samozřejmě z FAMU, ale i z dalších filmových škol, které tu máme. My se k tomu ještě dostaneme, k těm konkrétním jménům. V tomhle si myslím, že můžeme být rádi a vlastně do jisté míry jsou nějakým takovým jako blízkáním na lepší časy i některá jména mladých filmařů, kteří se pouští, na, chvála Bohu, taky do hrané tvorby. K těm jménům se taky určitě ještě dostaneme.
0: No, my jsme včera s Alicí Aronovou mluvili o zajímavých počinech poslední doby, tak mě samozřejmě zajímají i tvoje tipy, o kterých třeba nebyla řeč, kterým žánrům se podle tebe v českém filmu daří a které jsou na ubytě, už si to trochu řekla v té předchozí odpovědi.
1: Já se zastavím u některých projektů nejprve, abych neopakovala to, co vlastně už zaznělo včera, tak určitě si myslím, že stojí za zmínku třeba Hořící keř Anežky Holandové, který pro ně napsal Štěpán Hulík. Je to třeba Fair Play, sportovní drama, na které se trošičku zapomíná, ale myslím si, že ho Andrea Sedláčková natočila velice dobře. Je z roku 2014, to jsou vlastně všechno většinou snímky z této dekády. Týká se to taky filmu Petra Václava, třeba Cesta ven, to je další zajímavý filmař, který se zaměřuje na taková ta sociální dramata. Alice už mluvila o Kobrách a Užovkách. I za mě to je tedy jeden z těch nejlepších vlastně filmů, které natočil Jan Prušinovský z roku 2015. A pak jsou to tedy ještě další mladší projekty. Mě vlastně třeba docela potěšila Bába z ledu od Bohdana Slámy se Zuzanou Kronerovou a Pavlem Novým v roce 2017. Nebo Zátopek Davida Ondříčka, byť je to takový ten typický, ale dobrý komerční vlastně film, který také vydělal vlastně podobně jako Vlny jednak spoustu peněz a také přivedl spoustu diváků do kin. To jsou filmy, které tady prostě potřebujeme, i když někdo může mít výhrady vůči tomu, že ten scénář je příliš třeba jako jednoduchý, nebo že pomíjí některé části určité životních etap těch hrdinů, ale je to prostě film, který na nás upozornil jako na českou kinematografii. A samozřejmě je to i Nabarvené ptáče Václava Marhoula, které si skutečně tedy doslova vysedil a vyčekal ohledně peněz a objezdil si ty zahraniční festivaly a zahraniční producenty, aby ten vysněný projekt mohl natočit. Je to velmi těžký, nesnadný film, není snadné se na něj dívat, ale nám udělal skvělou propagaci mimo jiné na festivalu v Benátkách. A pak jsou to samozřejmě další autoři, o kterých jsme tady třeba nemluvili, nebo režiséři, jako je rodinný film Olma Omerzua a obecně vůbec tvorba Olma Omerzua, byť je taková kolísavá z hlediska kvality, ale třeba jeho rodinný film byl úžasný. A tím se dostávám vlastně k tomu, že ta autorská filmová tvorba už trošku jakoby je na úbytě. Je tu málo režisérů, kteří jsou schopni si vlastně pro sebe psát vlastní scénáře. A je dobré právě připomenout, že to není jenom o těch režisérech nebo o svícených producentech, které tu naštěstí ještě máme, ale že to je právě o těch autorech. A díky za filmovou nadaci, která dvakrát ročně vlastně oceňuje vybrané scénáře těchto autorů. A není jich mnoho těch dobrých, ale já zmíním alespoň několik men, která považuji za zásadní. Je to rozhodně třeba Štěpán Hulík, byť píše strašně málo a on teda si umí ten scénář vysedět, tu látku vymyslet, napíše nespočet verzí, než je skutečně přesvědčen o tom a jeho spolupracovníci, že to stojí za to a že je možné to pustit tedy do výroby. To je zrovna právě jako Hořící keř Anežky Holandové. On se pak jako specializoval spíše třeba na psaní pro streamovací platformy, konkrétně HBO, takže jenom připomenu, že velký je podepsaný pod Pustinou nebo sérií Podezření a teď tedy dokončuje scénář o Evě Olmerové Čekej tiše, takže jsem zvědavá, jak to dopadne. Je to určitě Marek Epstein, tohle jméno by tady taky musí zaznít, který je aktivnější, píše často i pro televizní režiséry, píše hodně pro Jiřího Stracha, je podepsaný mimo jiné třeba pod Šarlatánem, abychom řekli alespoň jeden zásadnější jeho projekt. Je to už včera zmíněný Jiří Havelka, který vlastně nastoupil teď teprve v té poslední dekádě, divadelník, který se ale začíná stále výrazněji prosazovat i na filmovém poli, a je to dobře, protože je to konečně člověk, který zase umí napsat chytrou komedii, která ještě navíc něco řekne o nás a o společnosti. Je to Jan Vejnar určitě a je to třeba taky Jiří Mádl, který sice je jako zaškatulkovaný trošku jako herec nebo režisér, ale myslím si, že má velký dar psát dobré texty a také si to umí jakoby najít si to, co vlastně potřebuje k tomu, vyrešeršovat si ta témata, o kterých píše. Je to pečlivý scenárista a už o Mrzovi už jsem mluvila. Mm-hmm.
2: My jsme včera s Alicí Aronovou právě mluvili o nesmyslnosti a tom počtu českých komedií, hloupých komedií, že ty dostávají prostor a samozřejmě berou právě to místo kvalitnějším počinům. A já jsem se jí ptala, čím to je, proč tady se české, hloupé české komedii tak daří, tak se zeptám i tebe.
1: No, já jsem si tady vlastně i připravovala pár těch žánrů, které jsou vlastně, kterým se daří. Já si myslím, že se nám daří v historických dramatech, jenom aspoň stručně Il Boemo, Bratři, nebo Hovory z TGM, nebo Krajina ve stínu. Daří se nám také ve sportovním dramatu, to bych tu ráda zdůraznila. Už jsme mluvili tady o Fair Play, ale já ještě jenom připomenu, kromě tedy Zátopka, třeba Její tělo nebo Bojovníka, teď s Milanem Ondríkem, který běží právě v kinech, ale jsou to třeba taky Neporazitelní, Poslední závod, nebo dva filmy o Ondřeji Nepelovi, tak se dočkal se skutečně tenhle šampion dvou filmů, dokonce Nepela a šampion. A pokud je o tu komedii, tak ano, mám jí to taky napsáno, že to je jeden z těch žánrů, o který se všichni pokoušejí, ale bohužel ty doby, podle mě, kdy vlastně natáčeli Václav Orlíček, nebo později třeba Zdeněk Podskalský, pak třeba Jan Svěrák podle scénářů svého otce, že jsou pryč, že tam ta chytrá komedie nějak vymizela a je strašně obtížné. Myslím si, že na jednu dobrou chytrou připadá 20 až 30, že to takhle musím říct, bohužel těch hloupoučkých. Což je škoda, tak alespoň z těch lepších bych připomněla, že vznikly třeba Teorie Tygra s Jiřím Bartoškou, skvělá komedie podle Radka Bajgera, Poberta, nového vlastně filmaře a šikovného autora Ondřeje Hudečka. O vlastnících tu byla řeč, i o Přišla v noci, ale třeba taky Okresní přebor, Poslední zápas Pepíka Hanátka, Mort Adama Martince, o tom tady taky ještě možná bude řeč. Ale taky třeba Nenasytná Tiffany, Andy Fehu je další takový jako vlastně autorský filmař, který je docela zajímavý a baví ho zkoušet různé jiné postupy, třeba horory, které nejsou u nás úplně obvyklé. Takže i tady se něco najde, ale jak už jsem řekla v úvodu, je to vždycky na tu jednu prostě 30 těch špatných. No.
2: Slíbili jsme ale také, že budeme mluvit o animovaném filmu, na ten dojde za chvíli. Teď máme před sebou Píseň z filmu Alois Nebel, tuším, že to tak je, zpívá Maria Rotrová.
1: Je to správně.
3: To byl můj film.
4: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
3: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
4: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

0: Jaromír Švejdík je autorem této písně z filmu Alois Nebel, kterou nám zpívala Marie Rotrová. Alois Nebel je, tedy připomenu, český film debutujícího režiséra Tomáše Luňáka z roku 2011, natočený podle stejnojmenného grafického románu scenáristy Jaroslava Rudiše a výtvarníka Jaromíra 99. A pro zachování atmosféry předlohy bylo využito animační techniky rotoskopie. Jsem se dočetla a vůbec samozřejmě netuším, jak se to dělá, co to je, ale posouvá mě to tedy k dalšímu tématu, a to je poslední dekáda ve filmu animovaném. Tak Jano, jak je na tom tenhle ten žánr naší kinematografie a které projekty našich tvůrců tebe zaujaly?
1: No, je to tak, já jsem ráda, že tady zazněl ten Alois Nebel, protože sice už je datovaný rokem 2011, ta podstatná fakta tu také zazněla, jsem ráda, že si to řekla, protože já ho považuji za ojedinělý projekt, který vlastně kombinuje hrané herecké akce s animací. Opravdu to byl výjimečný film, musel to dát strašně práce. Je to vlastně v černobílém vyznění celý ten film a je to, ta rotoskopie vlastně stručně řečeno, je to převedení natočených hereckých akcí před kamerou vlastně do animované podoby. V tom je to vlastně zajímavé, také se to objevuje v některých zahraničních filmech, třeba izraelských animovaných, a Tomáš Luňák se svým týmem, který byli velmi odvážní, vlastně v tom výrazně samozřejmě pomáhali i autoři té komiksové předlohy, Jaroslav Rudiš nebo Jaromír Švejdík, kteří tedy byli těmi původními autory. Já jenom připomenu, že to vlastně vypráví takový jako až melancholicky laděný příběh výpravčího někde na takové opuštěné stanici v Jeseníkách, který bojuje se stíny minulosti, vracejí se mu vzpomínky vlastně na poválečný čas, na ten odsun Němců a prolínají se do toho ještě další takové jakoby detaily z jeho života. Je to vlastně velice jímavý příběh, poměrně aktuální, dodnes vlastně aktuální, pokud jde o to téma, a byl napsaný velmi takovou jako pečlivou rukou s dobrými rešeršemi vlastně té situace téhleté jako nešťastné vlastně tragické doby pro obě ty strany, jak pro nás, tak pro Němce, a dal příležitost řadě dobrých herců v té hlavní roli. Se tady blízko Miroslav Korbot, ale zahrali si tam i další, a jenom připomenu, že to byl vlastně ojedinělý projekt, takže ho samozřejmě ocenili i v zahraničí, takže v roce 2012 také vyhrál právě, myslím, evropského Oscara. No a pokud jde o ty další, tak to byla doba, když vlastně začínali trošku ustupovat do pozadí takový tvůrci jako třeba Jan Švankmajer. Jeden z jeho posledních filmů byl Přežít svůj život, taky vynikající vlastně věc. Ale mě z té další vlastně dekády pak samozřejmě zaujala třeba Galina Miklínová se svým filmem Lichožrouti, taková půvabná, jako hravá adaptace vlastně knížky, která vznikla v roce 2016, rodinný prostě film o takových trampotách a ponožkách a rodinných stazích. Moc milá věc, kterou vlastně byla pro celou rodinu, nebylo to jenom pro děti, ale i pro dospělé. Pak to samozřejmě byl projekt Myši patří do nebe, Bubeníček a Grimová, o tom tady, myslím, mluvila včera taky Alice Aronová, tak jenom připomenu, že byl nominovaný na evropskou cenu, další vlastně taková poměrně velká podsta, který se vrátil k té loutkové vlastně animaci stop motion, zase trošku jiný způsob práce, a který vlastně docela hezkým způsobem dětem vysvětloval vlastně otázku smrti, toho, jak se vlastně mohou loučit s těmi, kteří odcházejí. No a pak je to samozřejmě Moje slunce mat, ke kterému se tady ještě vrátím asi v jiném vstupu, od Michaly Pavlátové, úžasný křehký snímek. Je to třeba taky Tonda Slávka a kouzelné světlo od Filipa Pošívače, další jako vlastně křehký animovaný film pro celou rodinu, takový moderní loutkový příběh, také vlastně vznikla knížka. A pak je to třeba Velký pán, vyloženě loutková záležitost od Radka Berana, taková ta podsta vlastně tradičnímu loutkovému filmu, a třeba Pohádky po babičce, úplně aktuální film z letošního roku, jehož tvůrci, tam se vlastně potkalo několik autorů, je to povídkový film, také vlastně bodovali nejenom na domácích festivalech, ale i v zahraničí.
0: No a jak si vedle zavedených filmařů vedou studenti a začínající tvůrci a jak si vlastně vedou i v zahraničí?
1: Vedou si dobře, podle mě. Dokonce bych řekla, že právě v tom zahraničí i obecně v kontextu celé té naší kinematografie se prosazují hlavně krátkometrážní tvorbou, což je docela pozoruhodné. Týká se to tady především toho animovaného filmu. A to nejenom u nás, ale vlastně je o nich slyšet i v zahraničí, což je dobrá zpráva. Takže připomenu třeba alespoň Dariu Kaščejevu z FAMU, vlastně absolventku, která nejvíc na sebe upozornila tím prvním filmem Dcera, který byl nominovaný na Oscara a který vyhrál v Annecy studentskou cenu. pak tedy její pozdější Elektra. Její filmy se pravidelně vlastně umisťují na takových těch dříve na studentských, teď už i na různých animovaných vlastně festivalech v zahraničí. Je to taky krátký film třeba Rudé boty Anny Podskalské, která zabodovala se studentské sekci v Cannes. Mimochodem v téhle sekci se čas pravidelně objevují vlastně i česká jména studentská, což je dobrá zpráva. Evidentně tam tuhle naši tvorbu sledují českou. Je to taky film třeba Plevel od Poli Kazak, která před dvěma lety se dostala do stejné sekce Lasine v Cannes, ale je to třeba letošní taky krátký snímek Volklore, který je tak jako spíš na pomezí tady hrané a animované od Viktorie Štěpánové, který vyhrál nedávno studentského Oscara, úplná novinka, a je to taky velice nápaditý, takový jako vtipný snímek o sociálních sítích, o těch bludech, které vlastně padají na ty dívky, které mají pocity, že se mají podle sociálních sítí chovat. Je to o módě, o všem možném, je to roztomilý krátký film.
0: A teď máme před sebou další píseň, kterou si ty vybrala. Vesmír má, zpívá Tomáš Klus se Simou Magušinovou. Ta je z kterého filmu? Nebo to si vybrala?
1: Vesmír má je... Ježiš, teďka...
0: Teď pustíme si...
1: Mluvili jsme o něm, to je Tonda Slávka a Kouzelné světlo. Pardon, díky. A to je celovečerní film pro změnu.
0: Tak promiň, že jsem tě zaskočila.
1: Nic se neděje.

to může je jinačí. Smáli se tomu, že se drží stranou. Smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřinou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí.

0: Tomáš Klusa, Sima Magošinová nám dospívali tuhle filmovou melodii píseň a ještě se zastavíme a zůstaneme u animovaného filmu s Janou Podskalskou. Mezi respektované osobnosti tohoto žánru patří už tady ta jména, některá padla, Michaela Pavlátová, Kristýna Důvková nebo Daria Kaštějeva, což vypadá, že současnému animovanému filmu vládnou ženy. Jano, jak to je?
1: No, skoro bych tak řekla, že to tak je. Nechtěla bych úplně paušalizovat. Nicméně, to, co už jsem řekla trošku předtím, že vlastně tvorba některých pánů ustupuje do pozadí, což je právě ten Jan Švankmajer, nebo třeba Jiří Barta, který býval taky jako velkým, takovým velkým jménem v animovaném filmu, ale nicméně stále tvoří třeba Aurel Klim, který teď připravuje, tuším, Válku s bloky, tak přitom jenom byť stručném pohledu vlastně

0: do režie hraných filmů, takže třeba natočila skvělé Děti noci nebo Nevěrné hry. A teď tedy připravuje svůj celovečerní animovaný film Noční tramvaj, který vychází částečně z jejího krátkometrážního filmu, který se jmenoval jen Tramvaj, o takové jako veselé bizarní řidičce, tak byl takový hodně jako eroticky odvážný, ona se do toho nebojí jako šlápnout a zároveň je vtipná, takže skutečně zábavné ty její filmy sledovat. A tohle má být vlastně tedy film o té už stárnoucí tramvajačce, která vlastně nastoupí do moderní tramvaje a poté přijde o práci, takže teď je to vlastně o tom, jak jako, je to vlastně takové jako film o stárnutí, o sebepřijetí.
1: Taková dáma na koleji.
0: Je to prostě taková dáma na koleji, která už prostě zestárla. A věřím, že to Michaela Pavlátová pojedná velmi vtipně. Takže ta určitě, pak je tady ale třeba Kristýna Duvková, další zajímavé jméno, která letos loni se prosadila tady s filmem Život k sežrání, už tady o něm, myslím, včera taky byla řeč. Částečně ho tak jako dolávala dohromady se svým manželem hercem Jiřím Macháčkem se skvělou hudbou. A pak je to třeba taky Diana Kamban Nguyen, tak jako vlastně méně známé jméno, mimochodem je dobré si všimnout vlastně, že třeba se do naší tvorby začínají vstupovat i vietnamští naši vlastně vrstevníci, no kolegové, kteří také tady vystudovali a kteří natáčejí filmy a úspěšně, taky to byl třeba film Letní škola 2021, myslím se to jmenovalo, od Dužana Duonga, to je tedy oblast hraného filmu. A Diana Kamban Nguyen patří tedy do animovaného. Já jenom připomenu její dva krátké filmy, se kterými na sebe výrazně upozornila, a právě Milí tati a Spolu sami, která se věnuje takovým těm rodinným tématům, rodinným vztahům a vlastně vnáší do té naší tvorby zase trošku jiné motivy, takové té tradičnější rodiny, vlastně má důraz na něčem úplně jiném, než třeba mají čeští filmaři nebo české filmařky. A pak takovým zajímavým jménem je taky Kateřina Krhánková, vlastně mladá animátorka, která na sebe upozornila dvakrát teď mimo jiné v úžasné sérii vlastně pro děti Mlsné medvědí příběhy, hrozně takové jako půvabné, hravé, poetické vyprávění o medvědech v lesích, vlastně je to o vztazích, ale přeneseno do toho, do té, na to pole vlastně lesní tišiny a lesních vztahů mezi lesními zvířaty. Takže tolik a všimla jsem si i taky toho, že se často inspirují literaturou, že když se člověk tak jako vrátí zpátky, tak jsou to třeba zrovna ty Lichožrouti, byl to Alois Nebel, je to Moje slunce mat, tady bych jenom připomněla, my se k němu určitě ještě dostaneme, že to vlastně vzniklo podle knížky Frišta, novinářky Petry Procházkové, ale vlastně i Tonda Slávka je navázaný na knihu Život k sežrání, to samé vlastně dokonce francouzský autor s francouzskou knížkou, takže i to jsou vlastně dobré látky k adaptacím a animátorky se toho nebojí české, což je dobře.
1: No já se zeptám rovnou, Moje slunce mat je tvojí srdeční záležitosti, nebo jaké máš mezi animovanými filmy?
0: Je to tak. Já jsem přemýšlela, který bych tak jako vybrala. Určitě by se jich našlo víc, třeba ten Alois Nebel, o tom jsme tady už hodně mluvili a pořád si myslím, že se v něm dá najít spoustu zajímavých jako věcí a je to skvělá podívaná. Ale Moje slunce mat se stalo mojí srdcovkou. Já jsem měla to štěstí, že jsem viděla tu světovou premiéru na Karlovarském festivalu v roce 2021, která byla strašně emotivní, jednak proto, že se tam ten film prezentoval poprvé a že se ukázalo, jak je vlastně Michaela Pavlátová schopná samozřejmě za pomoci Petry Procházkové a ohledně toho scénáře vlastně dát do pouhých, myslím, že 85 nebo 86 minut jako tolik hravosti, takové jako krásy, krásného smutku i tolik něhy. Ten film je strašně něžný a přitom vypráví vlastně o takových obyčejných jako rodinných vztazích, ale je vlastně nesnadný v tom, že vypráví příběh Češky, která se zamilovala do Afgánce a odešla za ním do Kábulu. A teď tam vlastně zažívá toto střetávání s tou úplně jinou kulturou, ale navzdory tomu, že tam existují samozřejmě velké rozdíly a že to pro ženy speciálně tady není vůbec jednoduchá oblast, tak ta láska vlastně a ta snaha všem jakoby kolem porozumět překonává všechno a jí v tom vlastně pomáhá i takový jako místní malý chlapeček, který se právě jmenuje Mat, on se jmenuje Muhammad, ale oni mu začali zkráceně říkat Mat, a který je úžasně a stvárněn animovaně od Michaly Pavlátové. Celý ten film budí jako obdiv už jenom tím, že přestože je animovaný, tak se do něj vešlo tolik emocí, jako běžně je třeba jenom v hraném filmu. Takže já jsem jako musela skutečně smeknout, co všechno se tam Michale Pavlátové podařilo dostat, jsou tam nádherné scénky, třeba jako setkání toho takového chlapečka, když vleze v zoo do klece s vlkem, takové jako najednou ten strach jako všech těch dospělých, co se stane, a on tam prostě jen tak na sebe koukají s tím zvířetem a pak s ním vůbec nic se vlastně nestane. Takové jako zajímavé, jako mystické až momenty, které jsou nějak navázané i na tu tamní kulturu. Mimochodem, ta kultura se tam podařila Michale Pavlátové krásně vlastně ukázat i formou hudby, dobře vybrané hudby, stylové, blízkovýchodní, a úplně cítíte z toho filmu ty vůně toho tržiště a

0: a ty barevné látky prostě místních žen, které tam nosí, ale samozřejmě i s tím, že člověk vnímá ty limity, které ta společnost má. A jenom ještě řeknu, že to vlastně ty emoce byly o to silnější, že vlastně v ten den nebo v ty dva dny, co se vlastně film promítal ve Varech, tak bohužel právě obsazoval Talibán Kábul. To byl ten šťastný rok, kdy se to tam celé vlastně zvrátilo a o to bylo to přijetí toho snímku daleko emotivnější.
1: No, vy jste vybírali se svými kolegy tu padesátku, podle vás nejfilmu. Tam na celé čáře od začátku vedli všichni dobří rodáci. Překvapil tě tenhle posluchačský, respektive divácký výběr?
0: No, překvapil. Myslela jsem si, že vyhraje spíš nějaký třeba současnější snímek, třeba Vlny nebo prostě Knoflíkáři nebo prostě taková ta dekáda filmařů z 90. let. Ale evidentně prostě bodují ti staří klasici, prostě Vojtěch Jasný, samozřejmě tohle je jeho nejlepší film. Úžasný pohled, takový jako široká vlastně historická freska z jedné dědiny, která ale má nadčasový příběh, vypráví vlastně o těch vztazích na venkově, o tom, jak vlastně hrozně zasahuje ty tradiční vztahy a tradiční vztah k půdě, ale i k lidem mezi sebou, to, když se prostě v politice se to všechno zvrátí a ideologie do toho vstoupí tímhletím strašným způsobem, co jsme tady zažívali v 50. letech, ale nejenom v 50. Je to prostě nadčasový film, evidentně má pořád co říct, takže a svým způsobem se to vlastně asi vysvětluje takhle.
1: Mm-hmm. No, my jsme vyzývali také naše posluchače, aby se zúčastnili našeho filmového léta tím, že nám budou psát o svých zážitcích a také třeba o tom, co jim v té 50, kterou vy jste vybrali, chybí. Tak možná by tě zajímalo, že pan František Čáp postrádá v tom vašem výběru snímky Každý den odvahu, Údolí včel, Perličky na dně, Něco z Alenky a Zapomenuté světlo. Tak chceš to nějak okomentovat?
0: No, já bych se musela vrátit k té úplně původní debatě, úvodní, kterou jsme tady vlastně měli, kdy jsme vysvětlovali, jak jsme vybírali a že to vůbec nebylo jednoduché, že jsme se přetahovali o některé tituly a tak jako jsme si mezi sebou různě changeovali. Ale museli jsme prostě škrtat. Každý z nás si myslím, že měl minimálně 30-40 snímků vybraných, ale museli jsme vybrat těch 50, takže nakonec, ano, ta desítka byla skutečně hodně tvrdé síto. Já jsem tam třeba zrovna pro zajímavost měla právě i to Zapomenuté světlo, i Něco z Alenky, vlastně řekl, taky jsem měla pocit, že by tam Jan Švankmajer měl být nějakým způsobem zastoupen, ale nebylo to možné, prostě jsme museli udělat takovýhle výběr a příště třeba zase bude jiný.
1: Tak já doufám, že potěším pana Čápa, že naše filmové léto zas tak úplně nekončí. Jinak samozřejmě mu velmi děkujeme za jeho pozitivní reakce na celý tento náš projekt Filmové léto. Vypomůžu si na závěr citátem Woodyho Allena: pokud můj film udělá ještě aspoň jednoho dalšího člověka nešťastným, pak jsem splnil svůj úkol, tak já to otočím. Já věřím, že jsme udělali, když ne šťastným, tak alespoň spokojeným posluchače, tedy ne jednoho, ale posluchače Stanice Vltava, kteří s námi sledovali tento 50-dílný cyklus, 50 kapitol z dějin i současnosti naší kinematografie, na kterém se podílela také Jana Podskalská. Jano, moc děkuji nejenom za dnešek, ale za celé léto.
0: Já díky za důvěru a velmi ctí s celým filmovým létem.
1: No a my zhodnotíme ještě projekt To byl můj film, ohlédneme se za ním v pondělní ranní mozaice, tak nás poslouchejte, milí posluchači, budeme rádi.
2: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
3: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
2: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.

0: Tohle byla hudba, která provází film Život k sežrání Kristýny Dufkové. I o něm byla řeč v rámci poslední kapitoly z dějin filmu. To byl můj film. Tři bratři, ať žijí Dufkové nebo Lotrando a Zubejda, jsou některé z filmů, ke kterým nejen scénář, ale i texty písní napsal Zdeněk Svěrák. A právě za přínos české filmové hudbě převezme dnes scénárista, textař a herec cenu na festivalu Soundtrack v Poděbradech.
1: Ať žijí Dufkové, první film, ke kterému Zdeněk Svěrák společně s Jaroslavem Uhlířem napsal písničky. Zlidověli skoro všechny. U dalších snímků už Uhlíř skládal jen scénickou hudbu, z jejíhož motivu se vyvinula ústřední skladba filmu.
2: Jaroslav Uhlíř, když dělal Tři veterány jako filmovou hudbu, tak ten motiv té ústřední písně se tam připravuje od samého začátku. Tam třeba se ozve ta-da-da-da a dost. Pak se tam přidá ta-da-da-da-da-da-da a dost.
1: Načež se rozezní celá skladba Není nutno. Píseň, která se stala jakousi společnou hymnou dua Svěrák Uhlíř.
2: Ale jsou třeba písničky, které by nevznikly nebýt ve filmu. Třeba Severní vítr je krutý, to se vysloveně objednal Láďa Smoljak do filmu Vrchní prchni, protože řekl, kluci, já myslím, že by tenhle film měl mít ústřední písničku. A nemusí být přímo o tom vrchním, ale aby se nějak týkalo ty snaze být úspěšný, být bohatý.
3: Severní vítr je krutý, počítej, lásko má sníh.
1: Zdeněk Svěrák cenu obdrží večer při projekci filmu Tmavomodrý svět. Ten na festivalu doprovodí živým soundtrackem Komorní filharmonie Pardubice. Stejnou cenu jen za přínos světové filmové hudbě převezme při svém koncertu Markéta Irglová. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Spirituála. Duchovní Evropa.
1: S Martinem C. Putnou procházíme spletitými duchovními dějinami napříč národy i náboženskými konfesemi.
0: Každou neděli od 8 hodin na Vltavě.
1: A pak na webu vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Bylo 13 hodin, krásné odpoledne vám přejeme.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
0: Česko pošle Nepálu 2,5 milionu korun na humanitární pomoc, rozhodl o tom ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Nepál i část Tibetu ve středu zasáhly ničivé přívalové povodně. Podle tamních úřadů zemřelo více než 500 lidí. Peníze na pomoc vybírají i české humanitární organizace, jako jsou Člověk v tísni, ADRA a nebo Český výbor pro UNICEF. Sbírku vyhlásil i Český červený kříž. Zařazení firmy Entropic na černou listinu ministerstva obrany Spojených států bylo protiprávní. Rozhodl o tom soud. Pentagon technologickou firmu označil za bezpečnostní riziko poté, co Entropic odmítl využívání svých technologií v plně autonomních zbraních. Americké ministerstvo obrany pak také svým dodavatelům zakázalo se společností na vývoj umělé inteligence pracovat. Přední americká firma v oblasti AI následně úřad žalovala. Spor firmy s administrativou prezidenta Donalda Trumpa trvá nejméně od podzimu. Policejní hlídky začaly na silnicích s kontrolami na konci prázdnin. Zaměřují se na rychlost, pití alkoholu před řízením a používání bezpečnostních pásů a autosedaček. Řidiče kontrolují hlavně na frekventovaných silnicích nebo na rizikových úsecích. Zastavují osobní auta, karavany i autobusy. Smetanova prodaná nevěsta v sobotu rozezní zámecký areál v Litni u Berouna. Koncertní provedení připomene 160 let od premiéry slavné opery. Orchestr a sbor Národního divadla povede jeho šéf dirigent Robert Jindra. V solových rolích vystoupí Adam Plachetka, Daniel Matoušek a nebo Kateřina Kniž. Žíková. A jaké nás čeká počasí? Má být polojasno až oblačno, později odpoledne od západu zataženo s přeháňkami, místy bouřkami i silnými, které budou později přecházet do deště. Nejvyšší teploty 28 až 33 stupně. Více zpráv pak najdete na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: I přes své mládí toho skladatel Amine Bouhafa stihl spoustu. Filmy s jeho hudbou se uvádí na prestižních festivalech v Benátkách, Cannes i Sundance a získávají ty nejvýznamnější filmové ceny, nebo minimálně nominace na ně. Jeho skladatelské portfolium šplhá k 80 snímkům všech žánrů i rozsahu. A Kristýna Šrámková vybrala pro poslední klapku uváděnou v odpoledním čase 5 z nich, které vám tedy teď v následujících necelých 30 minutách představí.
0: Klapka.
2: Píše se rok 1989. Aminu Bouhafovi jsou 3 roky a začíná hrát na klavír. O 9 let později absolvuje Národní hudební konzervatoř doma v Tunisu a začíná celkem brzy s kariérou klavíristy aranžéra. V 15 letech skládá svou první hudbu ke krátkému filmu a vypadá to, že film se stává vášní, která ho nikdy neopustí. Postupně sbírá zkušenosti v seriálech a celovečerních filmech, až získává studijní stipendium a stěhuje se do Paříže. Kromě inženýrského studia studoval na pařížské konzervatoři harmonii a kontrapunkt. Balancující mezi dvěma kulturami, ke kterým se hlásí, rozvíjí Amin Bouhafa velmi osobitý styl, který si i přesto, že se rád vrací k tradičním lidovým nástrojům, nepohrává jen s orientálními klišé. Originalita jeho skladatelského rukopisu vedla k tomu, že si ho producentka Sylvie Pialat a mauritánský režisér Abderrahman Sissako vybrali jako autora hudby k filmu Timbuktu. Film byl v roce 2015 oceněn 7 Césary, včetně toho za nejlepší původní hudbu a byl také nominován na Oscara v kategorii nejlepší cizojazyčný film. Skladateli bylo v té době pouhých 29 let.

První ukázka dnešní klapky, kterou vás, milí posluchači, provází Kristýna Šrámková, byla z filmu Timbuktu. Poklidný život pastevce dobytka a jeho rodiny žijící v dunách Timbuktu je náhle narušen džihadisty. Dramatický příběh dokreslil Bouhafa hudbou z prvky lidové hudby. Oceněný soundtrack k filmu nahráli společně se skladatelem Filharmonici města Prahy. Orchestr, který vznikl po roce 1989 z části členů filmového symfonického orchestru, založeného roku 1943. Bouhafova hudba je kombinací klasického obsazení s tradičními nástroji a elektroniky. Nese sebou neklidnou melancholii, v některých momentech může vzdáleně připomínat třeba hudbu Gustava Santaolalla k filmu Babel.

V roce 2017 složil Bouhafa hudbu k filmu Kráska a psi, který byl promítán v rámci sledované sekce Uncertain Regard na filmovém festivalu v Cannes. Významná pro mladého skladatele byla spolupráce na filmu Hledání Om Kulthum, promítaného v oficiálním výběru 74. ročníku filmového festivalu v Benátkách. Dalším úspěchem ve výčtu světových festivalů byla hudba k filmu Animalia, celovečernímu debutu marocké režisérky Sophie Alaoui. Na festivalu v Sundance získal zvláštní cenu Poroty pro světový hraný film za kreativní vizi. Návštěvníci Karlovarského festivalu mohli snímek vidět v sekci Horizonty.

Animalia je příběhem mladé těhotné Ito, která zůstává sama v přepichovém domě, když je najednou v celé zemi vyhlášen záhadný nouzový stav. Krajinou projíždějí vojenské vozy a stupňující se zvláštní události a podivné meteorologické jevy naznačují, že se blíží přítomnost něčeho nadlidského. Zatímco Ito hledá pomoc a cestu zpět za svým mužem, nachází svou vlastní nezávislost, vzpomínky na dětství na venkově a možnost útěchy ve spojení s přírodou. Snímek kombinuje prvky katastrofického filmu se sci-fi, road movie po marockém venkově a vnitřní spirituální cesty, ze které se samozřejmě rodí otázky po smyslu života. Hudba filmu Animalia rozhodně přidává na tajemné atmosféře s tušením něčeho nadpozemského. Místy může spojení s hudbou a galaktická zastavení připomínat strom života Terence Malika.

To byla ukázka z filmu Animalia z roku 2023. Amin Bouhafa tvoří kromě celovečerních filmů hudbu i pro seriály, krátkometrážní a dokumentární filmy a ve svém portfoliu má také animované filmy. Jedním z nich je Vrchol nebes, v originále The Summit of the Gods, z roku 2021 z produkce Netflixu.

To byla hudba z filmu Vrchol nebes, který vypráví příběh nadšeného fotoreportéra, který se vydává po stopách dvou britských horolezců, George Mallorieho a Andrewa Irvina. Ti se v roce 1924 pokusili zdolat vrchol Mount Everestu a dodnes zůstává záhadou to, jestli byli prvními lidmi, kteří se na jeho vrchol dostali. A právě tímto směrem se rozvíjí příběh filmu. Animované pátrání po ztraceném fotoaparátu horolezců získalo ocenění César za nejlepší animovaný film roku.

Z Himalájí v animovaném filmu Vrchol nebes se teď přesuneme na pařížské předměstí a sídliště jménem Gagarin. Tak se jmenuje i film z roku 2020. Příběh 16-letého Juriho, snícího o výpravách do vesmíru a bránícího své sídliště před demolicí.

Na soundtracku k filmu Gagarin spolupracoval Amin Bouhafa s kolegou z pařížské konzervatoře Evgeniem Galperinem a jeho mladším bratrem Sašou. Tato dvojice dělala hudbu třeba k oceňovanému animovanému filmu režisérky Michaely Pavlátové Moje slunce mat z roku 2021. A tady je ještě jedna ukázka z filmu Gagarin.

V dnešní klapce jsme společně prošli část filmové hudby mladého skladatele Amina Bouhafi. Multiinstrumentalisty, který se pohybuje v oblasti filmových a hudebních žánrů od klasiky po world music, od nezávislých filmů po mainstreamové snímky, vždy však se svým specifickým stylem. Poslední ukázka se ze skladatelovy filmové tvorby trochu vymyká svou hravostí a lehkostí. Je to hudba z francouzského filmu z roku 2019, Place de Victoire. V překladu Vítězné náměstí je jedním z takzvaných královských náměstí v Paříži. Nachází se kousek od Louvru a bylo postaveno na počest Ludvíka 14. Poznáte ho tak, že uprostřed stojí králova jezdecká socha. A právě na tomto místě začne nepravděpodobné přátelství mezi 40-letým ztroskotaným mužem a rozpustilým klukem z ulice, plným životního optimismu. Před poslední ukázkou popřeji dostatek životního optimismu i vám, milí posluchači, a těším se na slyšenou zase za týden u Vltavské klapky.

0: Tedy klapku uzavřela hudba z francouzského filmu z roku 2019 Place de Victoire, kterou složil stejně jako všechny ukázky dnešního vydání Amine Bouvhala. A klapku připravila Kristýna Šrámková. Se začátkem školního roku se tato půlhodinka filmové hudby vrací a zůstává na svém tradičním místě v programu, což je tedy nedělní odpolední čas 16. hodina a 30. minuta.
1: Povídka.
0: A ještě vám tady na sklonku filmového léta nabízíme povídku, která je ze světa filmu, nějak s filmem souvisí. Autorem té dnešní je Alex Koenigsmark, který je autorem filmových a televizních scénářů, divadelních her, fejetonů, románů a povídek. A příběh, který uslyšíte v zápětí s nadpisem Sidestep, je melancholickou groteskou o setkání ze stárlé zahraniční herečky a zatrpklého českého novináře na jednom filmovém festivalu.
2: V šestém kole byl Černoch počítán. Skoro neviděl na oteklé levé oko, občas krvácel z nosu. Mexičan kolem něj kroužil jako sršeň a také tak bodal. V sedmém kole však elegantní Mexičan uhýbal už snad posté sidestepem Černochově pokusu o levý hák. Ztratil na zlomek sekundy rovnováhu, zapotácel se, spustil levou rukavici, Černoch mával pravačkou, Mexičanovi oči zeskelnatěli, klesl na kolena, jako kdyby se chtěl pomodlit, a rozhočí, malý plešatý mužík s motýlkem, skočil mezi něho a Černocha. Začal počítat. 7, 8, 9, 10, konec. Mexičan prohrál. Honza sklesle vypnul televizi. Používal televizní sportovní přenosy, jako si jiní vykládají karty. Tohle bylo špatné proroctví. Ale byl čas jít. Nasypal si do bot prášek proti potu a zápachu, raději ve dvojnásobném množství, přičichl k ponožkám a zděšen vzal si raději nové. Podíval se na sebe do zrcadla. Na obleku bylo trochu příliš vidět, že je úplně nový. Ale to se po dvou hodinách v kině jistě změní.
3: Luizinko, kdo to je? Kdo je ten blonďák? Zeptala se Kačenka s velkým zadkem tlusté redaktorky Luizy, když je Honza míjel a ironicky Luizu pozdravil. Dámy seděly na plastových křesílkách u bazénu místního hotelu, kde se festivalové dění nutně soustřeďovalo. V městečku jiný hotel nebyl. A ten zrzek? Zachechtala se Luisa a zakryla si ústa. Honza, novinář. Víš, jak mu říkají? U nás v redakci mu říkají Honza prd. Ale fuj, ohradila se Kačenka. Proč? Nevím, pravila Luisa. Snad, že ho nikdo nemá rád. Říká se o něm, že ho matka odnesla do děcáku hned, jakmile poprvé uviděla jeho dětský obličejíček. Od té doby se Honza mstí celému světu. Kačenka se dívala zahubenou postavou v levném tmavém obleku, která kráčela kymácivým krokem k festivalovému kinu, v levé ruce pevně svírajíc aktovku. Sako je mu velký, řekla. Je na něm něco dojemného. Když on, vysvětlovala tlustá Luisa, je každou chvíli byt, i když si o to teda koleduje. Jeden režisér mu nafackoval přímo ve studiu v televizi. Na fotbale ho zase muzikant kopl do rozkroku. To prý bolí, odtušila Kačenka. Taky jsem slyšela, pokračovala Luisa. Já sama jsem byla jednou u toho, když mu dal facku hudební skladatel Boban Voráček. Já mu ho ukázala u stánku s buřtama. On šel, představil se a takovou tomu Honzovi vrazil, až mu buřt vyletěl do vzduchu. Už mi to neříkej, řekla Kačenka. Mně ho líto. Nebuď blbá, řekla Luisa. Může si za to sám. Jsem jeho čtenářka, odpověděla Kačenka.
2: Honza měl pro tento výlet jednoduchý a jasný plán, skládající se ze dvou bodů. První byl veřejný a vlastně to od něj každý očekával. Napsat o celém festivalu zdrcující kritiku. Účinek jeho zdrcujících kritik byl poněkud oslaben skutečností, že jiné nepsal. Takže, jelikož nikoho nepřekvapil,

0: poté, co zjistila, že těhotná není, všechny je znovu přišpendlil na stěnu už zase jen svého suterénního bytu. Honza chtěl svou snovou přítelkyni spatřit, snad s ní udělat interview a pokud se to povede, dotknout se jí. Jenom dotknout. Před kinem, jediným v městečku, postávalo asi 300 lidí. Někteří zřejmě přijeli zvláštními autobusy, protože dva parkovali opodál. Na stěně, zatím jen ze předu opraveného kina, se nacházela řada čtverců lemovaných mosazí, dohromady jich bylo zatím 10. V jednom už se nacházel otisk lidské ruky z loňského ročníku. Mosazný štítek hlásal, jak Honza konstatoval, když přišel blíž, že je to ruka známého českého herce starší generace. Toho herce Honza také neměl rád. Jak ses sem dostal? Užasl Petr Maceška, organizátor projekce, když spatřil Honzu před kinem. Nevzpomínám si, že bychom ti posílali pozvánku.
1: Jsem tu místo šéfredaktora, odpověděl Honza chladně. Má chřipku, takže o vašem festiválku budu psát já. Napiš o nás výjimečně dobře.
0: Klesl hlasem Maceška a vzal ho s náhlou důvěrností za rameno. Máme šanci dostat generálního sponzora. Festival by byl na 5 let zajištěný.
1: Uvidíme.
0: Řekl Honza odměřeně.
1: Tak snadno si mě nekoupíš, pomyslel si.
0: Tenhle tvůj směšnej pidi festival. Co je tu vlastně za lidi? Samá Bčka a Cčka, nedovaření studenti, vysloužilí režiséři, o kterých nikdy nikdo neslyšel, herečky, které nic nehrály, šmejdi kolem bulváru, vyžírkové, etické odpadky minulého režimu a ten pseudo-hollywoodský nápad s otiskováním pracek do betonu vás taky nezachrání. Zástup se v té chvíli rozestoupil a nechal projet Mercedes s vlaječkou festivalu. Maceška se rozběhl, otevřel a podržel zadní dveře. Z auta vystoupila pomenší dáma, narovnala si sukni, rozhlédla se kolem, tiše hvízdla a pak řekla cosi francouzsky.
1: Honzovi zatrnulo. Byla to ona, byla to Florence,
0: i když se odlišovala od svých fotografií, které byly zřejmě pořizovány před 20 lety. Měla podbradek, asi korzet, zdálo se mu, vlasy nabarvené do měděna a když jí Fialka políbil ruku a vedl jí špalírem ke stěně kina, Honzovi došlo, že je menší a má kratší nohy, než si představoval. Ale byla to ona. Mávala lidem a rozesílala vzdušné polibky. Lidé se nahrnuli na plochu před kinem, takže Honzu odstrčili a musel pozorovat všechno zpovzdálí. Florence si nechala ukázat stěnu, pak se dotkla otisku hercovi ruky a zřejmě srovnávala jeho tlapu se svou rukou. Potom zamávala tleskajícím divákům a připojila se k Maceškovi, který pronesl několik frází o festivalu a herečtině významu pro světový film. Vyzvána zaševelila do mikrofonu velmi roztomilou a téměř nesrozumitelnou jiným, Honza anglicky uměl jen málo, ráčkující angličtinou, co si o tom, jak je šťastná, že mohla navštívit so lovely town like the yours, a pak otiskla svou dlaň do měkkého plastu v rámečku. Všude kolem ní pobíhali novináři a fotografové, někdo šlápl Honzovi bolestně na nohu. Když Maceška odváděl hvězdu zpátky do Mercedesu, nenechal se Honza už odstrčit a prodral se do první řady. Florence prošla velice blízko, takže k němu dolehl dokonce závan jejího parfému. Zavolal, bonjour, madame! A herečka se po něm ohlédla. Co si ji zaujalo? Zpomalila krok, snad se usmála a řekla něco Maceškovi, který se sklonil k jejímu uchu. Hajzl, pomyslel si Honza, dělá, jako kdyby se znali celý život. A něco jí zašeptal. Znovu se podívala na Honzu a tiše se něčemu zasmála, ale zamávala. Tentokrát jen jemu. Všiml si, že se na něj lidé dívají a zřejmě přemýšlejí, kdo asi je. Docela mu to lichotilo. Ačkoliv původně nechtěl, zůstal

a absolvoval projekci staršího Florence na filmu, shodou okolností právě toho, ve kterém ji kdysi viděl poprvé. Svého času byl kolem toho filmu malý skandál. Florence byla v jednom záběru nahá. Hvězda se projekce nezúčastnila. Asi věděla proč, pomyslel si smutně. Nahá byla překrásná. Tenkrát...

0: Festival měl jednoduchý řád. Všichni účastníci se stále pohybovali mezi kinem a hotelem, kdy bylo třeba přejít městský park, takže se na pískem vysypaných cestičkách neustále potkávali. Večer po poslední projekci vysedávali všichni na bílých plastových křesílkách, v zahradní restauraci okolo bazénu, kromě těch, kdo se zdržovali v hotelovém baru, kde to ale bylo dražší. Honza zkusil nejdřív recepci, ale řekli mu, že madam na pokoji není. Pak obešel bazén, herečku však také nezahlédl. Někteří kolegové ho zdravili, jiní hosté se jeho pohledu vyhýbali. Kreténi, pomyslel si. Zašel do baru, kde bylo skoro prázdno. Herečku nikde neviděl. Teprve po chvíli ji objevil, až docela vzadu v temném koutě. Seděla u stolku sama. Kouřila a Honzovi se zdálo, že mluví sama k sobě. K jeho překvapení před ní stálo nedopité pivo a sklenička, podle barvy a tvaru nejspíš s koňakem. Když se k ní tiše přiblížil, vzhlédla k němu a usmála se. Ukazováčkem ho pozvala k sobě a dopila koňak.
1: Ulala, le roussat le qui de vache,
0: pravila herečka vesele slavným, chraptivým hlasem. Její gesta byla trochu nepřesně rozmáchlá. Honza francouzsky neuměl, uklonil se a chystal si anglickou větu. Jsem novinář a obdivuji vás. Florence náhle vjela rukou Honzovi do vlasů. Honza se lekl. Uskočil a vrazil do kolem jdoucího číšníka, jemuž vypadl z ruky podnos s dalším pivem a koňakem. Excuse me, pokusil se vykoktat, zatímco číšník za ním sbíral střepy. Pak se Honza obrátil a utekl. Zavolej ho k nám, požádala Kačenka. Luisa zamávala na Honzu. Nazdar, řekl Honza bez nadšení. Došel k jejich stolku a zůstal stát. To je Honza, to je moje přítelkyně Kateřina, ukázala Luisa. Představ si, ona tě čte? Mimochodem, žasnu, že tě sem pozvali. Myslela jsem, že tě Maceška nemá rád. Kačenka se na Honzu usmála. Honza se sklonil a políbil jí ruku. Co je to que de vache? Zeptal se. Madame Clermont mi tak říká. Luisa se zachechtala. To je takové francouzské označení pro barvu vlasů, řekla. Vlastně má pravdu. Doslova, že si kravský ocas. Ale francouzsky to zní líp. A ty jsi kráva, řekl Honza, ve kterém se v tom okamžiku slily všechny životní pocity dohromady. Jen tahle tvoje kamarádka má ještě větší prdel než ty. A vůbec vzal sklenici vinného střiku, která stála před Kačenkou, a vylil ji Luise na hlavu. Luisa seděla chviličku bez hnutí a růžová tekutina jí stékala po bílé blůze. Pak zavila jako pes. Ne, to ne, zaprosila Kačenka a z očí jí začaly téct slzy. To je škoda, ne toho vína, ale... Nadechl se, aby něco řekl, ale jako kdyby se domluvili... Vstali muži od vedlejších stolků, vzali ho, rozhoupali. Ačkoliv se trochu bránil, když pochopil, co chtějí udělat, hodili ho do bazénu i s aktovkou. Někteří zatleskali. Většina hostů kolem bazénu vstala a sledovala, jak se Honza nejprve dotkl dna. Pak se ujistil, že neztratil brýle a pak podivným stylem, stále s aktovkou v ruce a s rozepnutým sakem připomínajícím křídla, podoben trochu nešikovnému rejnokovi a trochu překvapenému psovi, doplaval ke schůdkům a co nejrychleji zanechává je po sobě stopy jako vodník se sklopenou hlavou běžel k hotelu.

pokoji Honza zul mokré boty, svlékl zničený oblek, pověsil ho na ramínko, pak vyždímal košily a učinil s ní totéž. Stáhl si ponožky a hodil je na radiátor, který stejně nehřál, sundal spodky a vyždímal je do umyvadla. Podíval se do zrcadla, pak se posadil na záchodovou mísu a rozplakal se. Nevěděl, jak dlouho plakal, když uslyšel dveře, uvědomil si, že nezamkl, rozpačitě vstal, natáhl ruku po ručníku. Mon pauvre Ruken, řekla herečka ve dveřích koupelny. Honza se pokusil zakrýt ručníkem, ale Florence se jen zasmála a ručník z něho zase odvinula. Jednou rukou ručníkem frotírovala Honzovi mokré vlasy, druhou rukou pohladila Honzovo ploché břicho a sjela níž. Začala mluvit, ale mluvila svou rodnou francouzštinou, takže nerozuměl ani slovo. Znal jen merci, merde a s'il vous plaît. Jenže ty výrazy ani jednou nepoužila. Nepustila už Honzu z ruky a odvedla ho do pokoje. V pokoji zhasla světlo, položila ho na postel. Sledoval v pološeru, jak se rychle zbavuje šatů, aniž by přestala mluvit. Zahlédl těžká, povislá prsa a široké boky. Chtěl se posadit na posteli, ale zvrátila ho nazad, usedla na něj, položila si jeho ruce na prsa, zaklonila hlavu a začala se kolébat jako mořský příboj. Během kolébání mu něco vyprávěla. Nerozuměl ničemu. Jen se mu do paměti vtisklo slovo solitude, které často opakovala. Když bylo po všem a Honza ji chtěl políbit, zakryla mu ústa dlaní. Prohrábla mu znovu vlasy a hodila mu přes hlavu deku. Pochopil to a čekal, až klaply dveře. Ležel na posteli a zíral do tmy, kde se mihotal obraz nahé Florence z toho slavného filmu. Konec konců, ještě to nedopadlo tak špatně. Byl jsem milencem světové hvězdy, vzdychl si. Možná posledním. Komu bude stát za to, aby si spočítal, že už byla babičkou, až o tom bude číst v mých pamětech? Honza v kritice výjimečně festival pochválil jako velmi zdařilý a nadějný podnik. Později našel ve slovníku, že la solitude znamená samota.

Pětici příběhů, které se každý svým vlastním způsobem dotýkají světa filmu, své vám nabídli na sklonku filmového léta v uplynulém týdnu u nás na stanici. Povídky Stanislava Berana, Pavly Horákové, Michala Šandy, Patrika Linharta a dnes Alexe Koenigsmarka jste mohli slyšet na Vltavě. Ten dnešní příběh pochází z knihy Příběh unavené manekínky a jiné grotesky a četli nám ho Kamila Šmejkalová a Michal Štěrba v režii Jakuba Doubravy, který je tento příběh, tuto povídku Sidestep Alexe Koenigsmarka natočil v roce 2019 a pro rozhlasové vysílání připravila Martina Toušková. No a vy můžete hledat a poslouchat na webu vltava.rozhlas.cz všechny odvysílané povídky.

0: Pěkný den, právě bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Počet potvrzených obětí ničivé povodně v Nepálu vzrostl na nejméně 538, informovali o tom nepálské úřady. Čína hlásí 5 mrtvých. Obě strany pak stále pohřešují stovky lidí, včetně cizinců. A podle informací českého ministerstva zahraničí mezi nimi nejsou žádní Češi. Agentura Reuters s odvoláním na své zdroje uvedla, že záchranářům se podařilo najít a evakuovat 117 zahraničních turistů. Z trosek sesunutého ledovce se na nepálsko-čínské hranici vytvořilo jezero. Dnes začalo přetékat a hrozila další katastrofa. Úřady proto na několik hodin přerušily záchranné operace. Šéf ruské civilní rozvědky Sergej Naryškin potvrdil, že se v Moskvě setkal s šéfem americké CIA Johnem Radcliffem. Kreml zároveň včera odmítl, že by Rusko mohlo zaútočit na některý ze států Severoatlantické aliance, jak dřív naznačovala americká média. Podle deníku Politico a Wall Street Journal měl Radcliffe Rusko varovat, aby nezaútočilo na pobaltské spojence z NATO a aby přestalo pomáhat Íránu. Historici a vyšetřovatelé budou po téměř 80 letech zkoumat ostatky Jana Masaryka. Během září exhumují tělo někdejšího československého ministra zahraničí z lánské rodinné hrobky. Informaci Českému rozhlasu potvrdili zdroje blízké vyšetřování. Přezkoumání Masarykových ostatků by mohlo přispět k objasnění jeho dosud nevyjasněné smrti. Případ se otevřel už několikrát. Naposledy se jim začalo letos v lednu zabývat městské státní zastupitelství v Praze. Jan Masaryk zemřel 10. března 1948 po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Komunistický režim jeho smrt označil za sebevraždu. Podle části historiků a badatelů mohlo jít o vraždu nebo nešťastnou náhodu. Jaké nás čeká počasí? Má být polojasno až oblačno, později odpoledne od západu zataženo s přeháňkami, místy bouřkami i silnými, které budou později přecházet do deště, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na webu irozhlas.cz. Pro dnešek se s vámi loučí Daniela Čermáková, těším se na zítra a přeju krásný víkend. Odpoledním vltavským vysíláním vás už bude provázet Markéta Kaňková.
1: Festival Pri Bohemia Radio vás zve 20. října od 19 hodin na divadelní představení Špinarka do Moravského divadla Olomouc. Dokumentární fikce vypráví intimní portrét i epický příběh o nezávislosti, intrikách, odvaze a nezapomenutelné přítomnosti opravdové lásky. S Markétou Matulovou v hlavní roli. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
2: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
3: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
2: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
3: 12. září od 18 hodin.
2: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.

Milovat je poznat sám sebe v někom jiném, píše ve svých textech německý spisovatel Eckhart Tolle a myslím, že ti z nás, kdo lásku poznali, mu pravděpodobně dají za pravdu. Lásku bychom si určitě měli projevovat, nás k tomu teď doslova vyzvala americká jazzmenka Cassandra Wilson. Máte-li tedy koho obejmout nebo komu říct, že ho máte rádi, pak to určitě udělejte, ať už teď, anebo třeba o víkendu, který už klepe na dveře. A třeba i o tom, kam se v nadcházejících volných dnech vypravit za kulturou, bude dnešní páteční odpolední Vltava. Na Pražské Letné stále probíhá Mezinárodní festival nového cirkusu. Vy se ale za fyzickým divadlem můžete vydat třeba i na pražskou náplavku. Na Lodi tajemství dnes začíná festival nonverbálního divadla Tézeova loď, který zítra v podvečer nabídne inscenaci Baby Ball. Jak nás formují zažité vzorce chování a jak se naše vnitřní nastavení propisuje do vztahu s druhými a najdou matka s dcerou ztracenou rovnováhu. I o tom budeme už za chvíli mluvit s autorkami a performerkami Eliškou Švecovou a Kristýnou Koudelovou. Vezmeme vás ale taky na jih Evropy, a to do Itálie, kde až do listopadu pokračuje nejstarší a nejprestižnější přehlídka současného umění Benátské bienále. Letos tam paralelně vystavuje řada českých výtvarníků. My se před půl třetí podíváme na výstavu známého skláře Martina Janeckého. Teď už ale nabízíme třetí ze symfonických etid pro klavír Roberta Schumana a přejeme vám dobrý poslech.

0: Klavíristka Marina Samson, Primašenko a její ponor do bílých i černých kláves v etidě Cismol Roberta Schumana. Rodačka z ruského Petrohradu ji na vlnách Vltavy dohrála necelých 13 minut po 14. hodině. A my už se teď ponoříme do vod jiných, do vod lidské psychologie a taky do světa mezilidských vztahů. Vzorce chování, hodnoty i vnitřní nastavení, které si životem neseme a které formují naše vztahy i pohled na svět, tak nad těmito otázkami se v průběhu života určitě zamyslí skoro každý z nás. Teď se staly motorem inscenace Baby Ball, kterou vytvořili Eliška Švecová a Kristýna Koudelová. Vrací se v ní tam, kde vyrůstali a hledají tiché ozvěny uložené v tělesné paměti. Představení bude k vidění v rámci festivalu Tézeova loď, který dnes začíná na lodi tajemství kotvící u pražské náplavky. O inscenaci Baby Ball si s oběma protagonistkami povídala redaktorka Veronika Jošková-Štefanová.
1: Co byl ten první impuls, který vás přivedl k tématu vztahu matky a dcery a nějakým, řekněme, mezigeneračním přenosům vztahům? Eliška Švecová.
2: Opravdu mě vždycky zajímalo, jak se vztahy budují a hlavně v rodinách a jak se to celé formuje, jaké vlastně i malé příčiny v rodinách můžou zapříčinit něco mnohem většího. Hodně mě zajímalo potlačování emocí, jak se ukládají v těle a potom, jak i generačně se tedy přenáší. Vlastně jsem zpočátku ani nechtěla cílit na vztah matky a dcery, to vzešlo až ze samotného procesu, takže jsem chtěla jenom pojmenovat ty skryté zkušenosti a přestat to ignorovat, vlastně tohle téma, a zlehčovat ho a otevřít bezpečný umělecký dialog. A zároveň i dlouhodobě sleduji Zdeňku Šíp Staňkovou, která napsala knihu Děti jsou taky lidi. Ona se tam noří právě do nitra dětských emocí a snaží se jim porozumět a vysvětlit té řeči, tomu smíchu, tomu pláči, a snaží se zastávat respektující výchovu.
1: Na začátku byl zájem, následoval další výzkum. Do jaké míry v tom figuruje postava performerky Kristýny Koudelové? Co do toho vnášíte vy?
3: Já tady do této inscenace vnáším rozhodně další pohled. Tady toto téma se mnou osobně velmi rezonovalo, protože sama se v tady těchto letech zabývám mými generačními přenosy a není mi to jedno, takže s tím také aktivně pracuji.
1: Vy se umělecky zabýváte tématem, které se často stává tématem terapeutickým, psychoterapeutickým. Je to záležitost, kterou když se někdo rozhodne v sobě řešit, tak to trvá i mnoho let. Jak tedy k tomu, Eliško, přistoupit dramaturgicky a následně jak pracovat s takovými podněty, nápady fyzicky?
2: Já jsem si řekla, že chci jít přes tu tělesnou paměť. Netvořím tady žádnou arteterapii ani žádný návod na to, jak by rodiče měli vychovávat své děti. A vlastně jsem chtěla udělat tu práci s těmi instinktivními reakcemi toho těla, což je vlastně útok, útěk, zamrznutí anebo kolaps. Hodně jsme to dělali skrze nějaké improvizace a hry, podle představ a vlastně scén, které jsme si vymysleli dopředu. Vlastně jsme šli do jak našich vzpomínek a našich pocitů. Izolovali jsme z toho ty příběhy, shromažďovali jsme i příběhy ostatních lidí nebo z těch knížek a opravdu jsme zůstali v těle. Vnesli jsme do toho ten vnitřní emocionální prožitek. Tenhle prožitek určoval potom tu kvalitu toho pohybu.
1: Do jaké míry může člověk vycházet z nějakých podkladů, studií, článků, knih a do jaké míry si dovolíte vycházet sami ze sebe? Tedy být i osobní, pracovat s vlastní zkušeností, aby to bylo ještě nosné stran tvorby, ale aby vás to nějak nelimitovalo psychicky nebo fyzicky.
2: Tohle je vždycky pro mě velká otázka v tvorbě, když zkoumám takhle závažné téma. Dali jsme do toho velmi silný osobní vklad. Bylo to inspirované nějakou i osobní historií, ale my jsme to dobrovolně pojmenovali a sdělili jsme si to. A vytvořili jsme si, jak se říká, safe space mezi námi. Je důležitý pro nás jako pro herečky rozlišovat, že kdo jsem já v životě a kdo jsem já na jevišti a že vytváříme jakési jako alter ego. Snažili jsme se chránit tím, že jsme třeba do toho zakomponovávali humor. Tam byla velká stylizace, někdy až absurdita, a nechávali jsme se unést. Když jsme pracovali s naším plastovým miminkem, které se zdá někdy opravdu jako živé, tak jsme si dovolili prostě mnohem víc, ale vypadá to potom hrozně drsně.
1: Když už zmiňujete, řekněme, hračku, panenku, která vypadá jako miminko, vy jste ji přinesli i sebou do rozhlasu, sedí tady s námi, tak mě napadá, že vy zmiňujete, že manipulujete s předměty, že kromě fyzického divadla využíváte i tuto, řekněme, disciplínu. Kromě tedy panenky, co dalšího využíváte?
3: Dále využíváme dřevěnou špulku s naším názvem bobina.
2: V italštině tomu říkají bobina a my jsme žili v té italské části toho Švýcarska.
3: A která se vlastně velmi brzy stala naším rovnocenným partnerem v tvorbě.
0: Loď tajemství na pražské náplavce se na 3 dny stane dějištěm festivalu nonverbálního divadla Tézeova loď. Dnes večer od 20 hodin můžete zajít na komponovaný večer Koráb bláznů, zítra od 18, potom na představení Baby Ball, o kterém byla řeč v reportáži.

0: Letní větřík v pátek 28. srpna určitě povívá na mnoha místech naší země. Nepovívá ale jen českou krajinou, ale také vltavským éterem. A 23 minut po 14. hodině nás právě teď zavál až na sever Itálie, konkrétně do severoitalských Benátek. Kromě oficiálního programu Bienále, které se koná právě v tomto úžasném městě, můžete vidět a najít řadu výstav českých výtvarníků. Svá díla tu prezentuje i úspěšný sklářský sochař Martin Janecký, kterého redaktorka Zuzana Filipková navštívila na jeho výstavě v prostorách významného Palazzo Cavalli Franchetti.
1: Já dělám ty věci tak nějak pořád pro sebe, takže jako jsem vystavil to, co jsem vlastně během toho měsíce, na čem jsem pracoval. Takže jako polovina je tady, nějakých 6 věcí je tady z výstavy, kterou jsem měl v Cordel Contemporary v Praze. Ty nový, tak je tady takový, nevím, jak to moc dorád je popsat. Teda.
2: Ta prostě ležící hlava a na ní je vrána.
1: No, tak...
2: Pták.
1: Pták na hlavě. Ty věci jsou vlastně inspirované nějakým sněním, nebo že ta hlava leží a zdá se mu, že mu sedí na hlavě bílá vrána.
3: Říká sklářský sochař Martin Janecký. Při rozhovoru v překrásném novogotickém paláci Cavalli Franchetti pod námi hezky vržou dřevěné parkety. Vystavovat v prostorách jedné z nejkrásnějších budov v srdci Benátek na Grand Canalu přijel na pozvání benátského rodáka, významného italského podnikatele a vizionáře, který zásadně propojil tradiční benátské sklářství se světem současného umění, Adriana Berenga.
1: Já se s panem Berengem znám posledních třeba 15 let. Tímto jsem byl oslovený jim jako 2 dny před začátkem bienále, ale bohužel jsem nikdy nebyl schopný nic tak rychle ze sebe vydat, takže tentokrát mi dal asi měsíc čas dopředu, takže já vlastně navazu na moji výstavu, kterou jsem měl v Praze před zimu a dodělal jsem nějakých 5 nových věcí.
2: Mohli byste ho možná malinko představit?
1: Adriano Berengo je taková postava, která vlastně nejenom to, že vždycky byl nějak spjatý trošku s bienále a on zastupuje takovou tu sklářskou obec a on jenom ty italský umělce, ale hodně prostě oslovuje různý, třeba Marinu Abramovič, nebo Tony Craiga, nebo Ai Weiwei. On má vlastně takový studio, fabriku na Muráně, kde s nima pracuje a pak vlastně z toho vzniká nějaký speciální výstavy, které jsou specializovaný úplně jenom na sklo.
3: Vysvětluje Janecký, který tu vystavuje asi 20 svých soch ve 2 místnostech. Mezi nimi najdete ještě v prostřední místnosti díla švédského umělce Bertila Wallina, který tu představuje své ikonické lodě z litého skla, vytvořené technikou odlévání do písku.
1: Přes takovou velikou loď, tak to bylo nejvhodnější místo pro něj.
2: A můžeme se možná podívat teda ještě do té první? Ta bílá a ta černá, to jsou takové jakoby typické barvy pro vás, nebo vy máte i barevný ty sochy některý?
1: Já používám běžně nějakých prostě 10 barev, které vlastně zapojují ty věci, ale spíš jsem soustředil tu černou a bílou.
2: To nevypadá jako sklo, tak to je jako schválně?
1: Vlastně celý život to sklo dělám, vždycky jsem chtěl dělat sochu, akorát spíš se snažím od té krásy, samotné krásy toho materiálu, jako to všechno leskne, je to průhledný a svítí do toho sluníčko, ale spíš se soustředím na tu modulaci a tak. A vlastně tím stržením lesklosti, pískováním a používat různých kyselin, které ten povrch trošku utlumí, tak mi to přijde prostě lepší. Já bych třeba pískoval úplně celý svět, mi se to líbí ten povrch.
3: Martin Janecký je nejen známý v Čechách, ale i ve světě. A to hlavně díky technice Inside Sculpting, což je technika tvarování horké skleněné bubliny zevnitř.
1: Určitá metoda vlastně modelování té žavý bubliny a vlastně používám různý nástroje, které mám dovnitř do toho tvaru a různě prostě předehřívám a tvaruju pomocí těch nástrojů, něco zatlačuju, vytlačuju a to morduju, dokud to prostě nevypadá jak ten lidský obličej.
2: Takže nic není dělané nějakou formou nebo ve formě?
1: Já používám formy jenom, když se snažím dělat nějaký drapéry, veškeré ty obličeje a ty tváře jsou dělané bez jakýkoliv form, ale když dělám různý těla, tak vlastně já potřebuji do toho dostat nějakou drapéry nebo nějaký struktury, takže na to používám potom nějaký formy. Ale je to vlastně vždycky jako domodelovaný potom tou technikou. Je tam ten otisk prostě do těch sádar různých, že co potřebuju a potom je to prostě různě jako ještě dodělávaný.
2: Mohl byste ještě okomentovat tamhle ty děťátka?
1: To jsou takový 3 duši. To je věc, kterou jsem dělal v Corningu, kde učím každý rok a to mi ta ví, tady ten krásný opalín, což je něco mezi vlastně sklem a porcelánem, docela to je taky chova a je to vlastně mě nejoblíbenější vlastně materiál nebo sklo, se kterým pracuju, akorát si ho vždycky můžu užívat jenom, když jsem tam.
3: Dodává Martin Janecký. Jeho sochy jsou často figurální, detailní a velmi propracované. Ze skla dokáže modelovat například realistické hlavy, bysty a ruce.
0: Do italských Benátek se letos na jaře vypravila vltavská reportérka Zuzana Filipková a natáčela tam mimo jiné i se sklářským sochařem Martinem Janeckým. Jeho výstavu Dreamers v Palazzo Cavalli Franchetti můžete vidět až do 22. listopadu.

Filmové léto na Vltavě můžete nejen slyšet, ale i zažít. Dva kultovní snímky v pražských kasárnách Karlín. 24. srpna český horor Spalovač mrtvol, 31. srpna Krvavé čelisti. S úvodem moderátora Aleše Stuchlého. Letní kino s Vltavou a kasárnami Karlín. Více info na vltava.rozhlas.cz.

0: Švédská jazzová zpěvačka Karin Lundin oslaví za 3 týdny kulaté jubileum. Nevypadá na to ani v nejmenším, ale 18. září jí bude 60. 4 minuty po 14:30 dozněla na Vltavě její píseň Šilskops poezí. A teď už pro vás máme jednu pozvánku k večernímu vltavskému poslechu. Patřit bude dnešní večer na Vltavě i romantickému příběhu plnému žhavé vášně a nenaplněné lásky. Povídku Růženy Jesenské s názvem Opuštěná milá můžete na Vltavě poslouchat ve 22 hodin. A o čem bude? Hlavní hrdinka jako hráčka na harfu připoutá pozornost bohatého šlechtice, který ji brzy opustí v touze po poznání cizích zemí. Ale zapomenout na ni nedokáže. V jemných konturách fantastického příběhu se možná odráží životní zkušenost autorky, která patřila mezi nejvzdělanější ženy své doby. Byla součástí pražského intelektuálního světa, který se scházel v dobových literárních salonech a stýkala se například s Nerudou, Zejerem, Sládkem nebo Šaldou. Vášnivý vztah pak prožila s Alfonsem Muchou. Její tvorba byla oceňována zejména pro ženskou citlivost a odvahu k otevírání některých tabuizovaných témat. Tady nabízíme krátkou ukázku.
1: Bylo veliké ticho před oltářem zapadajícího slunce. Příroda byla plná teplého odpočívání. Starý zahradník usel na lávce pod jabloní a snad vzpomínal, snad se modlil. Skleníky a pozvednuté příklopy pařenišť svítily jako slídové mozaiky. Po cestě od studně k oblouku s hořícími růžemi běžel malý tvůrek. Trpaslík, který obýval ony končiny a nejraději prodléval u Samaritánů. Nerušen tu a tam se přikrčil, malinký a nesmělý jako pták. Tajně miloval hvězdu. Ve chvíli, kdy slunce tak neobyčejně zapadalo, trpaslík žárlivě vyšplhal na růži a díval se s kulinou mezi květinami do okna. Ve světnici domnívali se, že jich nikdo nevidí. Očka trpaslíkova byla rozevřena v strašlivém podivu. A náhle se větvičky pustil a spadl z růže a kutálel se po zemi až do husté trávy a tam se svinul do kotoučku a velmi plakal.
0: Povídku Opuštěná milá z pera Růženy Jesenské čte František Špaček v režii Jakuba Doubravy. V premiéře ji pro vás uvádíme na Vltavě dnes ve 22 hodin. Stejně jako každý pátek další povídky klasiků. Řada s tímto názvem už vám nabídla příběhy z pera Haška, Poláčka, Šrámka, Olbrachta a dalších autorů, a to v rozhlasové premiéře. Vracet se k něm můžete na webu naší stanice anebo také v aplikaci Můj rozhlas.

0: Ivan Danko, Ladislav Fancovic a druhá část sonáty pro hoboj a klavír Francise Poulenca 20 minut před 3 hodinou odpolední na Vltavě. Jakmile si obléknu kostým, vím, kdo jsem. Bez něj jsem jen člověk, který si pamatuje cizí slova, říká stará herecká moudrost a jistě je na ní něco pravdy, protože kostým je skutečně jedním z prvních kroků k proměně v postavu. Kostýmy nemohou chybět v žádném divadelním fundusu a přirozeně nechybí ani v Moravském divadle v Olomouci. To včera vůbec poprvé ve své historii pořádalo velkou prodejní akci, ve které mohli lidé zakoupit moderní kostýmy i historické kousky vhodné na maškarní plesy, originální svatby, večírky i rodinné oslavy. Už s několika hodinovým předstihem stály dlouhé fronty lidí z celé republiky před dveřmi divadelního skladu a zařadila se mezi ně i naše reportérka Blanka Mazalová.
1: Hodinka ještě před otevřením, vy už tady stojíte frontu, co chcete?
2: Asi hlavně nějaké historické kabátky. My jsme cosplayeři, třeba se vezmeme nějakou historicky inspirovanou postavu a ta má ten hezký outfit, takže na to, když bychom něco našli, tak by to bylo super. Aneta z Pardubic, vyjížděli jsme v 5.53?
3: No.
2: Jo, velkém takhle.
1: Pro vás je to vlastně taková výjimečná příležitost?
2: I velice výjimečná, protože takhle jako možnost nakoupit historicky, buď to inspirované, anebo přímo historické kousky oblečení je velice výjimečné. Jen tak to se káče nenajdeme.
1: Vy jste tady v první v dlouhé řadě. Ještě madame. Hodinu před začátkem.
4: Madam, přijel jsem z Havlíčkova Brodu o 3:30 ráno. Sbírám historické oděvy, třeba vojenského charakteru nebo selského a tak, kde by tady náhodou něco bylo.
5: Tak jo, tak já děkuju. A pevně nervy nám všem. První 13.
1: Vedoucí garderobiérka Ivana Čeplová už vpouští první koupě chtivé. Instrukce jsou jasné.
6: Každý zákazník, který vejde dovnitř, má tady nákupní koš a k sobě jednu obsluhu. Obsluha má u sebe takovou nákupní kartu, kde se zapisují vlastně inventární čísla, které jsou na našich kostýmech, počet kusů a cena.
1: Ceny jsou lidové, od 20 do 500 korun.
6: Je tady široká nabídka.

0: různých dob. A ano, máme tady i současné věci, protože trend v poslední době je takový, že na jevištích hodně vidíme vlastně současné kostýmy.
1: Nebolí vás srdce, když vidíte, že se s nimi musíte loučit?
0: Bolí, bolí nás to všechny. A samozřejmě bychom si všechno nechali, protože máme ještě i půjčovnu, takže samozřejmě nás to bolí. No.
1: Skladem, takzvaným fundusem divadelních kostýmů, se procházím s mluvčí Moravského divadla Vlastou Pechovou. My jsme slyšeli, že garderobiérky se těžko loučí s těmi kostýmy. Proč se s nimi divadlo loučí?
2: Ten hlavní důvod je stěhování skladů. My se z těch prostor stěhujeme do menších, proto to byl impuls právě tady pro tu revizi, pro tu redukci. Je to 10 000 kusů zhruba, s některými se opravdu rozloučit musíme, ne všechny jsou aktivní. I když Moravské divadlo provozuje půjčovnu kostýmů, tak stále tam zbyde nějakých 5 000 kusů, což je víc než dostačující. Přece jenom je to obrovský objem těch šatů, když si představíte, že za každou sezónu máme zhruba 12 premiér. Na každou premiéru šijeme nové šaty, většinou je to třeba 20 až 30 kusů. Tak opravdu je to obrovský objem, který se prostě hromadí. Je potřeba v tom udělat trošku pořádek a trošku vítr, jak se říká. Ten výběr neprobíhal podle toho, jak je ten kostým starý, nebo podle toho, jak vypadá, spíš podle toho, co by se dalo ještě využít, co by mělo ještě nějaké upotřebení a nějakou další životnost.
3: Tak, poprosíme 400.
1: Vy jste první, který tady už si nakoupil. Pan Petr, odkud jste?
4: Ze Šumperka.
1: Co jste si pořídil? Tady vidím v koši nějaké uniformy.
4: Vojenské uniformy, jsem sběratel. Prostě mám hodně uniform doma.
1: To by mělo být jaká uniforma?
4: Tohle má být Československá, první republika.
1: Takže se vám bude hodit do sbírky?
4: Bude.
5: Ze skladu Moravského divadla si lidé odnášeli mohutné roby, vyšívané šaty, saka nebo dobové uniformy. Historicky se jednalo o první takový výprodej kostýmů divadla v Olomouci a podle jejího vedení i na dlouho poslední.

Barokní patos i počátky romantického cítění se jasně propisují do hudby rodáka z Kostelce nad Orlicí Františka Ignáce Antonína Tůmy. Trochu té barokní pompy teď na Vltavu přinesl orchestr Czech Ensemble Barok, který řídil Roman Válek. Slyšeli jsme první část Tůmovy symfonie XC. A pokud ještě nevíte, co s nadcházejícím víkendem, pak pro vás 10 minut před 15. hodinou máme jeden tip. Festival Mikulové, který tradičně zpestřuje poslední prázdninový víkend v Mikulově, letos láká na nastupující hvězdy české alternativní scény. Snaží se tak přehlídku přiblížit mladšímu publiku. Kromě nich zahrají i stálice české alternativy, například Dunaj s Janou Vébrovou, Letní kapela či Václav Koubek. Mikulav navazuje na tradici přehlídky Eurotrialog, po které převzal také podtitul Festival nepopulární hudby. Z Japonska přijede poprvé do Česka avantgardní trio Korek Jozin. Ze Spojených států pak kapela Degenerate Our Ensemble, multižánrové performativní uskupení inspirované punkem, filmem i nočními můrami. Doprovodný program festivalu, který se koná dnes a zítra, pak návštěvníky zavede i do dalších míst Mikulova a nabídne divadlo, performance, slam poetry, výstavy anebo i speciální koncert v synagoze. Nemá tedy ještě program na víkend, konkrétně na sobotu můžete vyrazit třeba právě na Jižní Moravu, a to na festival s láskou v názvu.

0: kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
1: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
0: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
1: 12. září od 18 hodin.
0: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Nezaměstnaní nejspíš budou mít od ledna nižší podporu. Ministerstvo práce a sociálních věcí se totiž plánuje vrátit k předchozímu nastavení systému. V prvních měsících by nezaměstnaní dostali 65% předchozího výdělku namísto současných 80. Maximálně by mohli získat 60% průměrné mzdy v předchozím roce. Dnes je to 80%. Současná vláda by tak zrušila navýšení, které prosadil minulý kabinet. Od opatření se vládní koalice slibuje úsporu asi 4,5 miliardy korun. S návrhem nesouhlasí odbory a zaměstnavatelé. Snížení podpory je podle nich nelogické. Francouzská vláda poskytne zemědělcům stovky milionů eur jako kompenzaci za extrémní sucho. Oznámilo to ministerstvo zemědělství s tím, že detaily pomoci zveřejní příští týden. Francouzští zemědělci předpokládají, že kvůli suchu sklidí asi o 20% méně brambor než loni. Problém hlásí také pěstitelé vína nebo chovatelé hospodářských zvířat kvůli nedostatku krmiva. Nedožité 90. narozeniny Václava Havla, které připadnou na 5. října, připomene nadace Vize 97, sérií kulturních, společenských a benefičních aktivit. Část programů se už uskutečnila, například benefiční gala večer ve prospěch projektu Odkaz Václava Havla nebo aktivity na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary. Další události o České republice i v zahraničí se uskuteční v nadcházejících měsících. ČTK o tom v tiskové zprávě informovala nadace Vize 97. V den nedožitých Havlových narozenin 5. října se uskuteční slavnostní udílení ceny Vize 97 in memoriam Václavu Havlovi v Pražské křižovatce v Praze. Inscenaci na motivy eseje Václava Havla Moc bezbocných uvedou 18. a 19. září v kostele svaté Anny v Praze. A jaké bude počasí, nebo je počasí, je oblačno až polojasno. Odpoledne čekáme od západu v Čechách, večer i na západě Moravy přibývání oblačnosti, postupně s přeháňkami, místy bouřkami i velmi silnými, které budou později přecházet do deště. Nejvyšší teploty 28 až 33, na západě Čech kolem 26, maxima na horách dosáhnou 23 stupňů, na Šumavě pak naměříme až 28 stupňů Celsia. A více zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Ella Fitzgerald a Louis Armstrong, dva nespochybnitelní velikáni světového jazzu, už teď 3 minuty po 15. hodině obsazují pomyslné rozhlasové jeviště a přicházejí s písní They Can't Take That Away From Me. Užijte si ji.

0: repeat that again, dearie, please.
1: No, they can't take that away from me.
2: Z písní George a Iry Gershwinových s trubkou a dokonce i s hlasem Louis Armstronga a také s hlasem Ella Fitzgerald jsme vstoupili do další hodiny páteční předvíkendové odpolední Vltavy. Jsme moc rádi, že i v postupujícím odpoledni zůstáváte s námi. A je dost možné, že někteří z vás už v tuto chvíli míří daleko od ruchu velkoměst a už zanedlouho někde zaplují do tiché a občerstvující české krajiny. Ostatně už za malou chvíli se do ní vydáme i my. Připomenu tedy jednu myšlenku českého malíře, grafika a v neposlední řadě i spisovatele a básníka Josefa Váchala, který tvrdil, že krajina jeví se nám takovou, jakými jsme sami. Hledáme v ní to, co do ní odjinud jsme přinesli. Možná, že ti z vás, kdo mají s putováním v krajině zkušenosti, s ním nejspíš budou souhlasit. Proč nás krajina vyvolává úžas, můžeme v ní dojít hlubšího poznání a jak s takovou niternou zkušeností naložit, pokud jste malíř nebo grafik. Přemýšlet o tom teď můžeme na výstavě Moonlight on my boat, kterou má až do poloviny září na programu Galerie moderního umění v Hradci Králové. Obrazy z posledních let tam vystavuje malíř Jan Pražan, který za námi právě teď míří do studia. Jak se jeví měsíční svět, když ho pozorujete z lodi a jaké prožitky z krajiny zobrazuje na svých plátnech a grafikách on? Na to se ho zeptám už za chvíli. Teď už pro vás ale vybírám 8. symfonii Ludvíka van Beethovena, její třetí část hraje Česká filharmonie, řídí Karel Ančerl.

0: Jak hlubokou zkušeností může být pro člověka zážitek z krajiny? Do jaké míry se krajina propisuje do člověka a do jaké míry člověk do ní? Setkáváme se v přírodě s nějakým vyšším řádem a můžeme v ní dojít k hlubšímu poznání? A jak si s takovými otázkami má poradit malíř, který se s nimi do krajiny vydává? I o tom je výstava Moonlight on my boat českého malíře a grafika Jana Pražana. V Galerii moderního umění v Hradci Králové na ní představuje nejen své malby z posledních let, ale taky grafiky a dokonce i jeden dřevořez. Jak je to s tím vztahem ke krajině i duchovní zkušenosti, to nám Jan Pražan přichází říci právě teď. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A ty otázky, které jsem nastínila, si kladli malíři, krajináři minimálně od dob romantismu a mě zajímá, jestli si na ně dnes odpovídáme jinak. Hledáme v přírodě něco jiného a dostáváme od ní jiné odpovědi?
1: Já myslím, že hledáme furt něco podobného. Jsme určitě v jiné fázi toho vývoje lidské společnosti než před 200 lety, plus minus. Dřív lidi žili víc jako spjati s přírodou, pracovali na poli a žili v té krajině víc. Dneska jsme všichni zavřeni ve městech a proto si myslím, že jít do přírody a být v ní je velmi dobré a podnětné, léčivé a vlastně nějak podporující jako člověka samotného i vůbec jako v širším měřítku celou společnost. Hmm.
0: Kam vy vyrážíte do krajiny? Vy jste rodák z Hradce Králové, jo. Máte nějaká oblíbená místa spjatá třeba se svým rodištěm, nebo je vám jedno, do jakého typu krajiny zabrousíte, zaplujete, zapadnete?
1: Je mi to trochu jedno, ale mám samozřejmě oblíbená místa. Já jsem žil do 25 nebo do 20 let v Hradci Králové, strávil jsem dětství v Orlických horách, kde jsme měli chalupu, takže moje rané vzpomínky jsou na potoku chalupy velmi silné. A proto mě to tahá i do krajin, které jsou hodně mokré, takové jako bažinaté, kde probíhá nějaká transformace, proměna. A proto třeba jsem si velmi užil měsíc v Indii, kde jsme byli ne v takové té typické Indii, na malířské stáži, ale v Meghalaji, což je jako vysokohorská krajina, kde hodně prší. Jsou tam úžasný tropický v podstatě pralesy, kde je ta příroda opravdu úplně nekontrolovaná a je to neuvěřitelný zážitek. Hmm.
0: Dovolím si i na základě vašich pláten tvrdit, že jste člověk, který hledá poznání nebo chce se dotýkat nějakého poznání, možná se, když to řeknu, možná trošku pateticky dotýkat i nějakých vyšších sfér nebo možná nějakých hloubek v sobě. Jaká je vaše zkušenost z krajiny, když se na to podíváme tou duchovní perspektivou? Došel jste k nějakému, nevím, asi ne osvícení, ale zkrátka k nějakému duchovnímu posunu, transformaci?
1: Možná jo. Určitě, jako krajina mi dává hrozně moc v tom životaběhu, který není úplně často jednoduchý. Chodím si tam odpočinout, chodím si tam načerpat zdroje, chodím se tam potkat sám se sebou. Ten prostor přírody je neuvěřitelný v tom, že nám dokáže opravdu jako zrcadlit ty vnitřní pochody. Jo, jak jsem i uváděl k té výstavě, tak když jdu krajinou, tak ta krajina často odpovídá mi tomu, jak se cítím, tak ona taková je. A je moc hezký v té krajině pak strávit delší čas a postupně se tak jako pročišťovat a osvobozovat a připojovat a ten čas je tam strávený potom mnohem jako lehčí, veselější a člověk propadá z radosti těm úžasům z krásných míst.
0: Hmm. Aby se člověk takhle niterně hluboce s krajinou propojil a vlastně tedy i tím sám se sebou, je nutné k tomu splnit nějaké podmínky? Musí se člověk nějak vyladit, připravit, něco pro to udělat?
1: Myslím si, že je potřeba, aby byl člověk otevřen a někdy, aby byl sám. A vlastně být jako sám je často docela náročná úloha. Ale ta podpora přírody je velká a je potřeba se dobře dívat, zastavit se, dívat se. Já mám moc rád třeba, když uvažuji jako malířsky Davida Hockneyho, který aplikoval tenhle ten fenomén dívání se na, my v podstatě těkáme tím pohledem a on z toho skládal jako úžasný obrazy, takže já si myslím, že je potřeba se umět stišit a připojit se třeba i smysly, chvilku vypojit ten racionální pohled na život a nechat se vábit jako zpěvem ptáků a vůněma lesa a tak dále.
0: Vy jste zmínil Davida Hockneyho, vy taky těkáte jako malíř?
1: Určitě. Je mi za první inspirací, bohužel teď odešel na jaře, ale mám za sebou nějaký takový podobný, bych řekl, trochu velkoformátové krajiny, které vytváří takový iluzivní prostor, o který on se vlastně nějakým způsobem snažil. a zvou toho diváka do prostě toho prostoru krajiny, do toho velkého prostoru i toho uměleckého díla.
0: Mm. A jak to tedy je v případě vašich pláten? Vy na ně přenášíte ty konkrétní krajiny nebo ještě je nějak ve své imaginaci přetváříte? A vůbec, jaký je vztah toho procesu ke krajině? Vznikají ty věci v plenéru nebo třeba si krajinu nafotíte a pak teprve malujete v ateliéru?
1: Já si v krajině kreslím často, pak si ty místa, kde probíhá nějaká komunikace, kde se nějakým způsobem intenzivně dotknou, tak si je fotím a pracuji většinou v ateliéru na základě teda fotografií. Ale na cestách si opravdu moc rád jako nakreslím nějakou skicku, i když to třeba není ani jako podkladem k něčemu většímu.
0: Výstavě jste dal název podle jednoho z pláten, Moonlight on my boat. Je to obraz, který vznikl letos. Koho a co jste na něm zobrazil?
1: Jo, tak je to obraz takové, je tam na lodičce, tam pluje takový člověk, muž v noci za světu měsíce, za světu plného měsíce. Je to pro mě, byl to takový setkání s dokumentem, který běžel na nějaké německé Arte, myslím, o Henry David Thoreauovi. A byl tam úplně úžasný záběr, ten jako odrážící se měsíc v tom jezírku. A byla to vlastně hraná scéna, kdy jako k tomu byl ten text z knihy Davida Thoreaua Walden a neb život v lesích. On žil v lese, kousek od toho jezírka a trávil tam čas na tom jezírku. A mně to přišla jako úžasná situace toho bytí. I vlastně ve smyslu, že ta loďka je naše planeta Země. Že jsme vlastně takový jako putovatelé, nebo jsme její pasažéři v tom jako vesmírném i prostoru. A přišlo mi to fajn jako název k výstavě. Byl to takový první obraz takové série otitulkovaných obrazů, kdy vlastně jsem byl tím obrazem vizuálním z té televize tak fascinován, že jsem si ho namaloval i s těma titulkama, které byly pod tím. Takže mi to přišlo jako úplně úžasné dílo samo o sobě.
0: Hostem páteční odpolední Vltavy zůstává malíř a grafik Jan Pražan v plavbě lodí pod měsíčním svitem. Budeme pokračovat i za chvíli.

0: Když jdu krajinou, uvědomuji si napojení svého vědomí a jeho zrcadlení do reality v přírodě. Jaký jsem uvnitř, tomu svým stavem odpovídá i les, pole, krajina. Říká český malíř a grafik Jan Pražan, který teď do krajiny i do svého nitra putuje ve výstavě Moonlight on my boat v Galerii moderního umění v Hradci Králové. A stále zůstává hostem páteční odpolední Vltavy a jak říkal před chvílí, stěžejní obraz výstavy Moonlight on my boat inspirovaly titulky z dokumentu o americkém filozofovi Henry Davidu Thoreauovi, jestli jsem to tedy pochopila správně. A takových obrazů je víc, kde používáte titulky. Jo, jak jste k tomu dospěl, odkud ty titulky jsou, co vzniklo
1: je to
0: tahle sérii?
1: Tenhle obraz byl vlastně první, takový iniciační, a teď jich je v tuto chvíli 8, je to taková otevřená série, subtitle painting, se k tomu říkám. Mě vlastně, protože mám rád poezii, filmy, hudbu, texty hudební, tak jsem tam zařadil vlastně nějaký jako kulturní momenty, které se mě vlastně dotýkají podobně silnou silou jako v té krajině. Takže se tam objevují úryvky textů Kaje Tempest, což je britská básnířka, zpěvák, dneska ona je zde, jak se říká. Je tam Radek Štěpánek, český básník environmentální. Mám tam ještě koho, teď si nemůžu vzpomenout, Mary Oliver, americkou básnířku, a tak mě přišlo dát tomu jako fajn místo i té kulturní složce. Obrazy byly vystaveny v Příboře teďka na jaře v galerii Zygmunda Jane McAdam Freud, celá série.
0: Mm-hmm. My se teď ale vrátíme zpátky do vašeho rodného města, do Hradce Králové a také do Bílé kostky v Galerii moderního umění, kde tedy vystavujete díla z posledních let. A je třeba zmínit, že v rámci té výstavy najdeme i jedno dílo, které nepatří takzvaně do vaší kuchyně. Jde o relief Ukřižování Josefa Váchala, což je právě dílo ze sbírek Králové Hradecké galerie. Jak se tam ocitlo? Jakou souvislost má s vaší tvorbou?
1: Jo, tak Bílá kostka má takovou jednu malou podmínku, že autor, který tam vystavuje, reaguje nějakým způsobem nebo si přizve do instalace i dílo z sbírky. Hradecká galerie má velkou sbírku Váchalových dřevorytů, dřevořezů, obrazů. A já jsem měl úplně na začátku vlastně takový plán tam vytvořit jako schránu z dřevořezových matric, která tam je, a tak jako šibalsky toho Váchala tam schovat. Takže jsem se dotazoval, jestli je tam nějaká matrice, a ta tam bohužel není ve sbírce, ale je tam tenhle ten krásný relief z roku 1911, relief Ukřižování, který nakonec nás vzal tak za srdce nebo mě, že prostě musel zůstat viset a do schránky se neschoval.
0: Proč jste ho chtěl schovat?
1: Měl to být takový jako performativní jako úkon, jako uložení toho Váchla do toho relikviáře, něco
0: dobře,
1: v tom smyslu.
0: Ano, spíš posvátné uložení do schránky. My na výstavě vedle pláten vidíme také vaše grafiky, kterým se věnujete v posledních letech intenzivně. Ty, které na výstavě vidíme, navazují na váš nedávný cyklus tarotových archetypů. Tak přiznám se, že to mě zaujalo. Proč tarot a ke kterým archetypům jste měl potřebu se nějak výtvarně vracet? A bylo pro vás to výtvarné pronikání k těm archetypům i nějakou formou duchovní zkušenosti nebo třeba nějaké hlubší kontemplace obsahu těch jednotlivých karet?
1: Určitě. Já bych to uvedl úplně na pravou míru. My s tarotovými archetypy pracujeme v tom ekoarteterapeutickém výcviku, ve kterém jsem v 5. ročníku v Labských Pískovcích v institutu EcoArt. A pracujeme s nima způsobem, že vlastně dle data narození vy si zjistíte, máte nějaký životní archetyp tarotovej, a pak jako každý rok se vám mění i jako roční archetyp, který přináší výzvy do toho roku. A je fajn se s nima potkat a zjistit, jako je to taková navigace trochu pro mě tím životem, a vím nějakým způsobem trochu, co mám tento rok jako v plánu, co mám za úkol, a je dobré se
0: tak
1: na to podívat.
0: O tom se teď s námi musíte podělit. Co máte za úkol letos podle letos svého tarotového?
1: Letos mám rovnováhu, loni jsem měl vůz, to se mi všechno nějak jako rozjelo hrozně, a teďka jako brzdím trochu a vyvažuju, a je mi v tom moc dobře.
0: A jaký je váš životní archetyp?
1: Životní archetyp moje zamilování. Což je jako primárně vztah k sobě, ale jako vztah i k ostatním, a a je to dost náročný archetyp.
0: A to jste prozkoumal tady v nějaké grafice?
1: Určitě. Ty linority jsou hotové, jsou to v podstatě velkoformátové linority, 22, je to velká arkána, včetně blázna, jako úvodního, a tady na výstavě v Hradci Králové jako rozvíjím nějakou grafickou zkušenost. Je tam ten dřevořez, který vychází z trochu z učení Billa Plotkina, amerického ekopsychologa, který jako je, tématem je vlastně nějaký vývoj lidské psyché. Jo, což je vlastně
0: podobný.
1: Je to trošku
0: takové jungiánské.
1: Je to trošku jungiánské, je tam vlastně ta cykličnost toho zrození, smrti a jakýsi taky zase úkolu, jak je to vlastně jako navigace pro ten život. No.
0: Mm-hmm. Vy jste už zmínil, že se věnujete studiu arteterapie, právě propojené s ekopsychologií Billa Plotkina. Co vám studia zatím přinesla, jaké horizonty otevřela a jak s tím dál budete nakládat, s tím, co teď v rámci výcviku získáváte? S kým byste třeba chtěl pracovat prostřednictvím umění?
1: Jo, tak já myslím, že mi to dává strašně moc. Je to teda arteterapie s přírodou, takže ekoarteterapie je takový jako opravdu specifický formát Jany Merhautové, naší šéfový. Jak jsem mluvil o tom voze, já jsem minulý rok opravdu nastartoval všechny možné spolupráce, hodně se pohybuju teďka ve školách, kdy vlastně zkušenost s ekoartefiletikou, což je jakoby neléčivá stránka této metody, ale spíš podpůrná vhodná do pedagogického prostředí, nějakým způsobem rozvíjím s žáky a táhám je do lesa a ono to má opravdu jako velký vliv třeba na klima třídy, na ty osobní hodnoty, na to a tak dále.
0: Nejen o vztahu ke krajině, ale třeba i sám k sobě mluvil v páteční odpolední Vltavě malíř a grafik Jan Pražan. Na výstavu jeho děl z poslední doby Moonlight on my boat můžete vyrazit do Bílé kostky v Galerii moderního umění v Hradci Králové, a to až do 13. září. Jane, díky moc za váš čas, díky za milý inspirativní rozhovor. Ať se vám daří a ať vás krajina stále nabíjí a inspiruje.
1: Děkuji za pozvání a hezký zbytek prázdnin.

0: Jeden z největších tvůrců v dějinách hudby Johann Sebastian Bach a jeho dokonale souměrný koncert pro čembalo, smyčcové nástroje a baso kontinu G-moll. Slyšeli jsme jeho třetí část a nevím jak vám, ale mě z interpretace kanadského mága Glenna Goulda naskočila ve vltavském studiu Husí kůže.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: Je pátek 28. srpna, přesně 15 hodin a 40 minut. Jsme rádi, že dál posloucháte odpolední vltavské vysílání, ve kterém už se teď zaměříme na literaturu i film. Konkrétně na filmy navazující na dílo Jane Austenové, filmy o životě Jane Austenové, anebo filmy jakýmkoliv způsobem vytěžující odkaz Austenové. Co všechno kolem britské autorky, narozené před 251 lety v kinematografii, vzniká od biografií přes pastiše Barryho až po úplné bizáry. Právě o tom si v posledním díle svého seriálu o Austenovských adaptacích povídala Šárka Jančíková a Tomáš Pilát a přizvali si k tomu filmovou publicistku Ivu Hejličkovou.
2: Austenová je v podstatě úžasná značka, stejně jako McDonald. To jsou filmy o Austenové, filmy, které dějově na ty filmy navazují nebo se k ním odkazují, pak jsou to různé adaptace, které to aktualizují. Ono je to šílená spousta a na vrcholu pyramidy všech ošklivých věcí je právě Pícha, předsudek a zombie. Bez toho se dá opravdu žít, ale je to tak jako bizarní. A mě spíš fascinuje, jak ta Austenová pro ty diváky funguje. Protože celá řada filmů a seriálů typu, já nevím, Lost in Austen nebo Jane Austen Book Club, že spíš reflektují ty tvůrci ta Austenová pohledem současného člověka, který to miluje. Tam je to ideální způsob, jak dokázat, jak jsou ty knížky nadčasové a úžasné pořád.
3: Ukazují tyhle ty filmy to, co Austenová dává dnešním čtenářům a divákům na těch svých hrdinech?
2: Každá ta hrdinka z těchto filmů prostě hledá svého pana Darcyho, já se velmi omlouvám, ale je to tak.
3: My jsme zmínili, že Jane Austenová je značka a proto tady vznikají nejenom adaptace jejich děl, ale máme i filmy, které pracují přímo s jejím životem a přístupem k tvorbě a nějakým formativním okamžikům, tak které z těchto filmů byste považovala za zdařilé?
2: No, oni jsou hlavně ty filmy dva a jsou zajímavé tím, že se každý vztahuje k jinému období z jeho života. Jednak je to film Vášeň a cit, který odkazuje na epizodu v jejím životě, kdy ona jako mladá dívka se potkala s mladým mužem a vzniklo tam jisté okouzlení, ale příbuzní toho mladého muže ho odlifrovali pryč, protože potřebovali by se oženit s někým bohatším. A i když mě připadá daleko typičtější situace, ona vlastně byla požádána o ruku jednou a druhý den to odmítla a pravda je, že to nebyl žádný pan Darcy a tak se rozhodla, že to nemá zapotřebí. Ale pak je daleko pro mě zajímavější ten druhý film, který jsme Smutky slečny Austenové, kdy ona už je starší, už tyhle ta pokušení má za sebou a řeší spíš tu svoji neteř Fanny. A právě ta reflexe, která přichází s tím vyšším věkem, kdy vlastně sčítáte ty prohry, výhry a říkáte si, jestli vůbec můžete někomu radit a jak.
3: Tohle jsou filmy, kde si tedy někdo napsal scénář, který vychází z autorčiné života. Potom ještě existují různé posunuté nebo aktualizované verze, které jsme i zmínili. A tam mi přijde zajímavé, ať už je to více či méně zdařilé, že i ty často ale vycházejí z nějaké knižní předlohy. Tuším, že i ten Austenland má jako knižní předlohu, možná i Lost in Austen. Ale třeba i Pícha a předsudek a zombies má knižní předlohu. A nebo Smrt přichází do Pemberley, což je detektivka, poměrně slavné detektivkářky P.D. Jamesové. Tak jakým způsobem potom tyhle ty adaptace pracují víc s Austenovou nebo s tou další předlohou?
2: V zásadě, když adaptujete knihu, tak adaptujete knihu. Mně spíš připadá zvláštní, že já jsem asi před půl rokem znovu viděla to Smrt přichází do Pemberley a teď

0: Vidíte, jak ta Austenová, jak ten fenomén je vrostlý do britské společnosti. Jo. Proč si nenapíše Willy Jamesová nějakou normální detektivku? A já jsem na to koukala a přemýšlela jsem nad tím z hlediska právě toho navázání na tu Austenovu, na tu Píchu a Předsudek, a že to nebylo zdaleka špatný, že ta Jamesová, tam je to typický v tom, že ona přesně tu Austenovou zná a chápe a vymyslí něco, co je v jejím žánru, ale přitom to je věrný těm postavám a tomu prostředí a těm dobovým poměrům. To si myslím, že je ideální varianta.
1: Těch bizarních variant je ale taky spousta. Existují i parodie nebo právě nějaké mashupy, kombinace. Je díl Červeného trpaslíka, který se nějakým způsobem vyrovnává s dějin Austenovou.
2: Svět Píchy a Předsudku. Když mi bylo 14, tak jsem tu byla pečená, vařená.
3: Tyhle gaťky jsou trošičku těsné, mám potíže s manévrováním.
2: Radši zkus vychutnávat ty niance a kulturu.
3: Já bych rád, ale šéf kalhot mi porcuje nářadí na dva kusy.
2: A teď navážeme kontakt s hrdiny, ať pochopíte, proč je ten román tak mistrovským dílem. Dobré jitro, paní Benitová. Toto je pan Lister a jeho přítel pan Kocou.
3: Jsou nažavené, až se z nich kouří.
0: Já jsem jednou našeho velmi skeptického společného kamaráda Tomáši Františka Fuku jednou donutila, aby to přečet. A on byl úplně vydřelej, že to je vlastně strašně zábavný a vtipný a chytrý. Ale to je totiž o tom, že spousta lidí to přehlíží, ale vůbec neví, o co přichází. Jak byste neměla rád autorku, která mezi manžele umístí tento dialog?
4: Pane Benete, vás jenom těší, když mě rozčilujete. Nemáte ani zamák soucitu s mými nebohými nervy. To se pletete, drahá. Vaše nervy naopak chovám v přenáramné úctě. Jsou to mý dávní přátelé. Už nejmín 20 let. Och, nedovedete si ani představit, jak trpím. Přesto doufám, že své utrpení překonáte a ještě se v našem okolí dočkáte mnoha dalších mladíků, co oplývají 4000 ročně.
0: Já bych chtěla mít takhle vtipného manžela doma. No, vy ne, teda ne, vy ne. Austenová je strašně vtipná a přitom dokáže být i romantická, ale přiměřeně a věrohodně, ne sladkobolně.
5: Slyšeli jsme poslední díl seriálu o Jane Austenové, která byla tématem pro Šárku Jančíkovou a Tomáše Piláta a také filmovou teoretičku Ivu Hejlíčkovou.

0: Americká jazzová zpěvačka Shirley Horn propojila část své hudební cesty s Milesem Davisem. Jejich vztah i vzájemnou inspiraci reflektuje na desce I Remember Miles. V roce 1998 za ně obdržela cenu Grammy. Teď už je čas na úvahu, Alena Zemančíková je pro Vltavu napsala a nazvala ji Zpráva o jedné lodi.
1: Když se člověk na poloostrově Salento, což je podpatek italské boty, podívá ráno přes moře směrem na východ, uvidí linii hor. Je to pobřeží Albánie, která je odsud vzdálená přes Otrantský průliv asi tak 70 kilometrů. Země, o níž víme málo a která nemá zrovna skvělou pověst, albánské gengy pronikly i do televizních detektivek. Země omývaná Jaderským a Jonským mořem zůstala po celé 20. století izolovanou enklávou evropské zaostalosti. Komunistický útlak byl v Albánii strašný. V tamní diktatuře jakoby se spojila osmanská krutost s fašistickou zkušeností italského protektorátu. A přitom Albánie jako jediná země v Evropě odmítla holokaust a po druhé světové válce tam žilo dokonce víc Židů než před ní. V roce 1968 vystoupila Albánie z Varšavské smlouvy na protest proti okupaci Československa. S politikou diktatur je to ale složité. Vždyť ani Čaučeskovo Rumunsko se nepodílelo svými armádami na invazi, a kvůli tomu nebyly tamnější režimy demokratičtější ani humánější. V roce 1996, kdy se Albánie už zbavila komunistické krutovlády, tam došlo k až nepochopitelnému ekonomickému krachu. Oficiální místa vyzývala obyvatele k investicím do takzvaných pyramidových fondů. Přes varování Mezinárodního měnového fondu lidé prodávali i domy a pole, aby na investice měli. Ale celé to byl jen podvod a letadlo. Když to krachlo, zůstali Albánci bez prostředků a bez naděje, že své majetky dostanou zpátky. Následovali útoky na obchody, zásah armády, která se posléze stáhla, ale nechala otevřené sklady zbraní. Rozpoutal se nenávistný boj, který historie nazývá občanskou válkou, ale těžko říct, která strana albánských občanů bojovala proti které a ve jménu čeho. K zásahu byly nakonec povolány mezinárodní jednotky a nepatrný otisk těchto událostí se objevil, ovšem ve skarikované podobě, ve slavném americkém filmu Vrtěti psem z roku 1997. Důsledkem ekonomické katastrofy byla i mohutná emigrace. Na Velký pátek roku 1997 se srazila albánská loď Kater i Rades s italskou policejní hlídkovou lodí, albánská loď se potopila a 83 žen, dětí a nevinných obyvatel zahynulo. Následovalo vyšetřování, bylo také potřeba vylovit mrtvé a vytáhnout vrak na břeh. To vše trvalo dlouho. Ke ztroskotání došlo u města Otranto. A když bylo vyšetřování u konce, bylo rozhodnuto o likvidaci vraku. Ale veřejnost se zasadila o to, aby byl vrak lodi přeměněn v památník, připomínající osud lidí prchajících do bezpečí z míst, kde je jejich život v ohrožení. Otrančtí oslovili řeckého sochaře Kostase Vazostose. Ten doplnil rezavý vrak lodi o pláty skla, které evokují vítr a nebezpečí. Místo, kde se stýká Jaderské a Jonské moře, je přímo královstvím stále se měnících větrů. Roku 2012 vzniklo nepopisné, výmluvné umělecké dílo nazvané La Prodo, přístav. K němu patří i text, který připomíná obyvatelům evropského severu, že potápění uprchlických lodí znamená i ztroskotání humanity a ztrátu odkazu antické kultury. Památník nám ze severu také říká, že migrace je často způsobena konáním zemí, které bezostyšně kořistí z bídy i euforie těch slabších, a pak se tváří, že za katastrofu nenesou odpovědnost. Náměstí bylo pojmenováno Piazza dell'Umanità Migrante, náměstí migrujícího lidstva.

0: Vstupte do nové sezóny s Českou filharmonií. Na zahajovacích koncertech 1., 2. a 3. září v Rudolfinu zazní první houslový koncert Dmitrije Šostakoviče v podání Keren Gomio a 7. symfonie Antonína Dvořáka. To vše pod taktovkou šéfdirigenta Semjona Byčkova. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
1: Vidím svět jinak. A je to v pořádku. Výstava Každý může být umělcem představí obrazy, které namalovali lidé s mentálním postižením. Objevte jejich pohled na svět od 15. do 25. září v muzeu Kampa. Vstup zdarma. Více na sociálních sítích Každý může být umělcem. Výstavu pořádá nadační fond Domova Sulická. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Historici a vyšetřovatelé se chystají exhumovat ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Zlánské rodinné hrobky je vyzvednou začátkem září. Český rozhlas to zjistil od zdrojů blízkých vyšetřování. Jan Masaryk zemřel v březnu roku 1948 po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Podle tehdejších vyšetřovatelů šlo o sebevraždu. Někteří historici a badatelé jsou ale přesvědčeni, že Masaryka někdo zabil. Městské státní zastupitelství v Praze se k případu znovu vrátilo letos v lednu. Detaily najdete na serveru irozhlas.cz. Slovenské úřady zatkly dalšího člověka v souvislosti s překaženým útokem na továrnu na bezpilotní systémy. O zatčení ukrajinského občana informovala policie, která v případu už dříve obvinila 3 cizince z trestného činu obecného ohrožení. Úřady zatím nemají důkaz, že zachystaným žhářským útokem stálo Rusko. Uvedla to slovenská policejní prezidentka Jana Maškarová. Norská královská rodina zveřejnila oficiální portrét nového krále Håkona VIII. Informuje o tom BBC. Håkon se dopoledne sešel s norskou vládou, které oficiálně oznámil své panovnické jméno a také osobní motto Vše pro Norsko. Stejné používal jeho otec, dědeček a také pradědeček. Panovníka při setkání doprovázela dcera Ingrid Alexandra, která je novou korunní princeznou. Håkon se stal norským panovníkem dnes po otcově smrti. Král Harald V. zemřel ráno po vážných zdravotních obtížích. A jaké bude počasí? Dnes v noci očekáváme zataženo až oblačno. Na většině území potom déšť nebo přehánky, místy bouřky, zpočátku i silné. Ve druhé polovině noci pak bude od západu, kromě východu území, srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejnižší teploty 18 až 13, na jihu Moravy kolem 19, na horách kolem 11. Zítra pak bude polojasno až oblačno, hlavně na horách, ojediněle s přehánkami, na východě republiky ráno a dopoledne až zataženo s doznívajícím deštěm. Večer bude na západě Čech přibývat oblačnost. Nejvyšší zítřejší teploty 21 až 26, na jihu Moravy až 28, na horách pak naměříme kolem 16 stupňů Celsia. A více zpráv můžete číst na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Film je především zábava. Chcete-li poslání, pak jděte na poštu. Napsal s ironií sobě vlastní americký filmař Woody Allen a já k tomu mohu jen dodat, že pokud máte rádi film a něco od něj čekáte, zajít můžete i na webové stránky Vltavy. Stále tu k poslechu najdete nespočet pořadů, které jsme pro vás připravili v rámci letošního filmového léta. Do uší si můžete pustit české filmové dějiny, které jsme mapovali v živých poledních blocích. Najdete tu ale i řádku literárních předloh a dramatizací a třeba i vzpomínek filmových tvůrců. Například osudy Davida Lynche, které jsme vytvořili z jeho memoáru Místa snění. Právě teď máte poslední šanci je slyšet, tak neváhejte a pustíte si je. A teď už si poslechněte Františka Segráda a jeho píseň Hledám tě.

0: paralelním vesmíru Františka Segráda jsme se bez tíže vznášeli na jediné kulturní stanici v českém rozhlasovém éteru. A tou stanicí je samozřejmě naše Vltava. Jsme rádi, že jí zůstáváte věrní a že jste s námi i v pátek 28. srpna. A jak už bylo řečeno, naše léto na Vltavě je filmové a tématem se tento týden zabývá i poslední řada prázdninových výletů. Vydáváme se v ní na filmová místa Plzeňska a našimi průvodci jsou přitom Tamara Salcmanová a Miroslav Buriánek. Jejich dnešní závěrečná cesta míří k jedné rozhledně a také jednomu starému zámku, které využívali filmaři už za první republiky.
1: Výlety s Vltavou.

0: Kolébka jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů, rodu Černínů, je spojena s pověstí o vzniku jejich jména. Vypráví o události, která se stala kolem roku 1040 za vlády vévody Břetislava.
1: Jedné noci vtrhlo do chudenické tvrze bavorské vojsko a všechny obyvatele tvrze vyvraždilo. Jen chůva se stihla ukrýt před zraky nepřátel v tajném výklenku krbového komína s malým miminkem v náručí s dědicem pána tvrze.
0: Když vojsko odtáhlo, začal se shromažďovat lid okolo tvrze. Pak teprve chůva vyšla z tohoto úkrytu a ukázala shromážděnému lidu odsazí černé miminko.
1: Na to jeden z lidu zvolal: aj chuděnec, a jak jes čern, Bůh nám tebe opatruj, abys opět byl naším pánem.
0: Když se o této události dozvěděl vévoda Břetislav, nazval malé miminko černé odsazí černým, tedy černínem, a statky jeho rodičů pojmenoval chuděnicemi.

0: krajině kolem vrchu Žďár stojí věž někdejšího poutního kostela svatého Wolfganga, dnes známá jako Bolfánek.
1: Dnes rozhledná. Bolfánek je neodmyslitelně spojen s černínskými zámky, se starým zámkem a se zámkem Lázeň. Neodmyslitelně spojen s Josefem Dobrovským. A Josef Dobrovský tady působil jako ten modrý abé vychovatel v rodině Černínů, ale hlavně je hlavním hrdinou Schmillerova románu Zaraných červánků, podle kterého se tu natáčel v roce 1934 film. Ale tento film v této lokalitě nebyl první, který se zde točil. V roce 1932 tu točil režisér Ideman film Skřivánčí píseň, ve kterém hrála Jarmila Novotná. Bylo to na motivy Kvapilova dramatu Oblak. V poslední době to byl ten film Vrásky z lásky. Strachův film.
0: To se bylo přesně kde?
1: V zámku Lázeň. Ta byl ten domov důchodců.
0: Takže to jsou tři filmy.
1: Ještě se tu točily televizní projekty o korunu krále Karla a několikrát tu byla i toulavá kamera. A není divu, protože je to kouzelné místečko.
0: My s mikrofonem.
1: Provází nás Lukáš Kubec, autor nové expozice.
0: My se na tu expozici půjdeme podívat s jejím autorem.
1: Ano.
0: Ty se tam rozmínila filmy, které se zde točily v minulém století a statisté byli začleněni v těch starých filmech místnobyvatele.
1: Ano, to bylo v těch 30. letech, tak byla taková atmosféra při tom natáčení připomínající až takové ty národovecké poutě.
0: Natáčení lidi spojovalo.
1: A idea.
0: Můžeme vystoupat po schodech nahoru, tam dostaneme výklad nově instalované expozice. Jejímž autorem je náš průvodce.
1: Lukáš Kubec.
0: Dveře. Já to byl před 10 lety, naposledy neli déle a tohle tu nebylo.
1: On je to otevřený letošní rok.
0: Das Leben des Heiligen Wolfganga. Dějiny kulturní minulosti, či názvy, relikviář svatého Wolfganga. Svatý Wolfgang v rodové tradici a sebeprezentaci Černínů z Chudenic. Černínové jsou zde od začátku.
1: Ostatky, ten relikviář. Tady je k tomu hezký text.
0: Tak si ho přečteme.
1: Na relikviář nese alianční erb Černínů a Merode Westerlo. V spodní straně je opatřen vysouvací destičkou s německým textem o původu relikviáře. Tyto ostatky svatého Wolfganga z zemského a zvláště ochranného patrona vysokohraběcí rodiny Černínské, vysoce urozená paní Marie Izabela, po druhé provdaná hraběnka Černínová z Chudenic, rozená markýza z Westerlo, obzvláštní péči uchovala a do tohoto relikviáře nechala následně vsadit k větší slávě boží a k poctě svatého Wolfganga v kostele zasvěcenému u Chudenic. To bylo tady, ten kostel. Ten v době josefínských reform, se domnívám, že byl zrušen, vznikla z něho potom rozhledna. Relikviář je zpátky na místě, kde původně byl.
0: A v barokním světě nebyla relikvie jen připomínkou světce, ale dokladem živé přítomnosti.
1: Expozice svatého Wolfganga na Bolfánku, jeden z jejich autorů, Lukáš Kubec.
2: Expozici hlavní část jsme otevřeli letos v dubnu slavnostně. Expozice vznikla za dotační podpory fondu Interreg Bavorsko-Česko, též ve spolupráci s plzeňskou diecézí. Jsou tady teda umístěný dochovaný artefakty z původního kostela svatého Wolfganga, který byl na základě josefínských dekretů zbořen. Můžeme tady teda vidět antependium z oltáře, sochu svatého Jana Nepomuckého, který byl součástí jednoho z 8 oltářů. Pak tady teda můžeme vidět i krucifix, který byl součástí výzdoby kostela, nebo relikviář svatého Wolfganga. Středním motivem celé té expozice je krajinný oltář, který vytvořil sochař a scénograf Richard Pešek. Zajímavost je ta, že ten model je velkých rozměrů a aby jsme se vůbec mohli umístit, tak hliněný model vzniknul v Praze v ateliéru, pak byla vytvořená forma z dvou částí, která se sem přivezla. Po schodišti jsme ho sem dopravili na místo. Model se odléval z betonu přímo tady na místě. I tak to bylo náročné, že obě ty formy byly tak velké, že jsme je sem tak na místo dostali. Jinak na té expozici se taky jako výrazně otiskla práce designera Matěje Janského, s kterým jsem spolupracoval na té architektuře a celým jako vizíní té expozice. Tady té hlavní části ještě předcházela část, která je věnovaná stavebně historickému vývoji celého kostela. Ta je umístěná o patro výš, tam se můžeme potom podívat. Ta zase vznikla za podpory Plzeňského kraje a tu jsme otevírali už v roce 2020.
1: Modelu na tom oltáři krajiném je to Bolfánek.
2: Na tom modelu krajiny, který teda vychází ze současného stavu té krajiny, jsou zvýrazněny všechny dominanty krajinného uspořádání.
1: Tady, když je Polfánek, tak pod ním je zámek Lázeň. Zhruba tady je zámek Lázeň. Aha.
2: Lázeň, že je to bývalé Lázeň.
1: Ano.
2: Tady byly pak s Polfánkem propojený to.
1: Ano, tady jsou Chudenice.
0: Možnost udělat názornou představu o té lokalitě.
1: Ano, plastickou.
0: Plastickou
1: představu lokality.
0: I to rozložení.
1: Stromový, zeleně. Když je to všechno bílé, tak si to zeleň dokážeme představit.
0: Ale je to model.
2: Součástí té expozice si možná všimli i ta schránka dřevěná, která připomíná tradici toho poutního místa. Návštěvníci se tady vlastně můžou zastavit a napsat tam nějakou prosbu, modlitbu. Prosby, přímluvy seberou a pan farář při mši. Teď jako nevím, ale jak to říct liturgicky, jak se to přesně jmenuje.
1: No, jsou takový ty prosby. Svatý Wolfgangu, oroduj za nás, za tak, ty no, prosebníky, to... aby jim ta přání vyšla.
2: Přesně.
0: To je šance.
1: Můžeš si se napsat.
0: Tam se podepíšem i nebo jak to?
1: Ne, to nemusíte.
0: Anonymně, aby to fungovalo.
2: Můžete to, no to určitě, to nemusíte, to se všechno pozná.
0: Vstoupím ještě, veš.
1: Tady je expozice věnovaná stavebnímu vývoji a osudu poutního kostela svatého Wolfganga.
0: Stavební vývoj je zde přehledně zaznamenán.
1: Z toho poutního kostela se zachovaly plány.
2: Plány od Františka Maximiliana Kanky, podle jehož návrhu ten kostel byl postaven. V začátku máme ještě zajímavý návrh Marka Antonia Gilmetiho. Tady pracoval pro hraběte Černína, ale ten návrh nebyl realizován, ale na něm je zajímavý to, že Gilmety ten šlépějový kámen, který je umístěný v šlépějový kapli, umístil přímo do lodi toho kostela, což bylo mnohem zajímavější řešení a je vidět, že se tím nějakým způsobem zabýval a věděl, jak to tady funguje, když Kaňka ten kámen šlépějový nechal vně lodi toho kostela, až posléze se přistavila šlépějová kaple, která se propojila z lodí toho kostela, zahrnula tak ten posvátný šlépějový kámen jako součást toho kostela. No. S panem profesorem Reutem jsme na základě toho, že se v kronikách psalo, že tady byl ještě nějaký ciburiový oltář venkovní, tak jsme usoudili, že to právě mohlo být tak, že cesta k tomu šlepovému kameni vedla podél té skály a nad tím kamenem byl postaven ten ciburiový oltář, ke kterému se poutníci chodili klanět. Až potom právě později se k tomu přistavila takhle ta šlepová kaple, která se propojila s tou lodí toho kostela. Což ten Gilmety udělal zajímavý hned, což je jako logický, že jo. Tady vidíme i fotodokumentaci k záchraně rozhledny z let 1970 až 1976. V roce 2024 jsme kompletně vyměnili podlahy, které už byly v velmi špatném stavu. Ty trámové stropy nad náma byly v havarijním stavu. No a nakonec se ukázalo, že ty trámy jsou v tak špatném stavu, že jsme to museli vyměnit komplet. Díky plným řemeslníkům jsme to takhle zvládli, ty trámy se sem museli transportovat lanovkou.
0: Horolezec, tady na lanách zavěšen, řemeslník.
2: Horolezec, truhlář,
0: věda o sobě. Horolezec, truhlář.
1: To je neskutečný.
0: Mezi nebem a zemí. No. Vystoupíme přímo na výhled. Počkej, tady si objevila
1: modlitbu.
0: Přečti modlitbu.
1: Svatý Wolfgangu, po dlouhý život si nám byl učněm, stále se učícím. Ukaž nám, co se my můžeme učit od jiných. Ukaž, daruj nám vzory, ideály, obrazy, symboly na naší životní cestě, hroz za všechny, kteří nám otevírají nové obzory u Krista, našeho Pána.
0: Hodnotná modlitba, tak jdeme už. A tady se nám naskytne nádherný výhled do všech světových stran.
3: Krásný rozhled, nádhera.
4: Poté, co si náš průvodce Lukáš Kubec vyřídil telefonický hovor, jsme se přesunuli do Chudenic, kde jsme v natáčení pokračovali.
1: Starý černínský zámek Chudenice a zámecká expozice, která je tu po řadu let, muzeum Josefa Dobrovského, ale je tu i připomenut český básník, spisovatel a šéf činohry Národního divadla Jaroslav Kvapil, který byl chudenický rodák. Dobrovský tady působil jako vychovatel. A teď si tak proběhneme muzeum. On ten starý černínský zámek byl přestavěn v 18. století na byty zaměstnanců chudenínského černínského velkostatku. Tudíž ty místnosti, to byl tehdejší bytový standard.
0: Tady je kostřička, exponát.
1: Je tu tam muzeální všeho chuť.
2: To je taková zajímavá postava zapomenutého řezbáře Karla Baxy. Na podzim by měla být Národopisným muzeu Plzeňská otevřená výstava, která by se Karlu Baxovi a jeho pracem měla věnovat.
0: Ostřička, to je vyřezaná perfektní práce.
2: Obřeva, ale tady je část těch řezeb od toho Karla Baxy. Druhá část je umístěna v Kotovském muzeu.
0: Jan Roubal, profesor.
1: No, ten to napsal.
0: Tady je hodně po profesoru Roubalu. Ve stopách Jana Roubala. Přírodní zajímavosti Chudenicka. Zdroj poznání, fauna, flora. Jdeme po stopách profesora Jana Roubala.
1: Proučku už nežije.
0: Včelařství. Tady máme bystu Jaroslava Kvapila.
1: To je ten andělský pokoj.
2: Andělský pokoj. Skříň tady jednu dobu nebyla, ale pak se sem zase vrátila a tady je zobrazená celá ta legenda, kdy se hraběti před smrtí zjevil ten anděl a vlastně mu vystoval, že tam má postavit ten kostel. Vidíme ještě ty renesanční štíty toho původního zámku na těch vyobrazeních. To muzeum, ta první expozice byla na rozhledně Bolfánek v tom prostoru mezi ochozem. Adolf Roubal zřídil první expozici jednou.
0: Pamětní deska Adolf Roubal 1887-1949 vlastivědný pracovník a zakladatel muzea Josefa Dobrovského v Chudenicích.

historických prostorách zámku Chudenice jsme právě zakončili putování po filmových místech Plzeňska s Tamarou Salcmanovou a Miroslavem Buriánkem. Zároveň se tak završily letošní prázdninové výlety s Vltavou.

Jean France a čtvrtá část jeho koncertína pro klavír a orchestr. Po boku montrealských symfoniků nám je právě hrál francouzský pianista Jean-Yves Thibaudet. Rychlopalnou francouzskou konverzační komedii, ve které výběr jména pro očekávaného potomka převrátí vztahy jedné spořádané rodiny vzhůru nohama. Tak právě takovou nabídne zítřejší program Vltavy. V rámci sobotního dramatu uvedeme hru Mathieu de la Porte a Alexandra de la Patelliera Jméno. Úspěšný čtyřicátník Vincent v ní konečně zakotví ve vážném vztahu a očekává narození prvního potomka. Když na návštěvě u své mladší sestry a jejího muže prozradí, jaké jméno s partnerkou pro dítě vybrali, nabere večeře s marockým menu nečekaný spád. Rozhlasovou adaptaci připravil režisér Josef Kačmarčík. Ve studiu se k natáčení sešli Ondřej Brousek, Kamil Halbich, Klára Oltová, Jaroslav Plesl a Nina Horáková. Komedii Jméno si tedy nejen vzhledem k hvězdnému hereckému obsazení nenechejte na programu Vltavy ujít zítra v 15 hodin. A v pondělí ráno budeme dál poskytovat plnotučný kulturní servis. Pozveme vás třeba do Centra současného umění DOX na výstavu malířky Radky Bodzevič a pozveme vás také na festival Antická štvanice, který letos nabídne současnou podobu hry Alcestis z pera Matěje Samce, tak si pondělní mozaiku určitě nalaďte. Pro dnešní páteční pondělní odpoledne je to vše. Markéta Kaňková vás zdraví za zbytek posádky, editora Jana Zítku a také Viktora Láně z režie. Přejeme vám ve spolek příjemný páteční podvečer a samozřejmě i klidný víkend. Ideálně

0: Hudba, která spojuje, místa, která inspirují, zážitky, na které se nezapomíná. Svatováclavský hudební festival přiváží Voice Aid, Adama Plachetku, Kolegium 1704, špičkový jazz i výjimečné projekty do chrámů, historických i technických památek Moravskoslezského kraje. 21 koncertů od 2. do 28. září 2026. Více na www.shf.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
1: Jáchymovské doly, falešná žloutenka, dopisy, které vás mohly stát svobodu. Co byste riskovali vy, abyste pomohli druhým? Navštivte naši multimediální výstavu Tichá hrdinství, kterou pořádá Paměť národa v centru Pardubic a Brna. Díky autentickým příběhům a interaktivním prvkům se přenesete do okamžiků, které měnily dějiny. Více na tichahrdinství.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Dobré odpoledne, je přesně 16 hodin 30 minut. Na řadě je tedy ve vltavském programu repríza pořadu Akcent. V pondělí, jak víme, začne nový školní rok, budeme se tedy věnovat učebnicím.

0: Je 1. září, tak začneme stylově. Téměř 9 z 10 rodičů si myslí, že učebnice i nadále zůstávají potřebnou součástí výuky na českých školách. Zároveň se ale většina z nich shoduje, že učebnice musí být moderní, průběžně aktualizované a doplněné o digitální obsah. I to vyplývá z průzkumu agentury Ipsos pro nakladatelství Fraus Klett. Jaký smysl a budoucnost mají tedy tištěné učebnice? Nepřevažuje ve vztahu k nim sentiment? Jak se dnes tvoří ideální výukové materiály a jak s nimi pak pracovat ve škole? O tom bude dnešní Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu jsou s námi dvě pedagožky a autorky učebnic. Jana Kopecká, která vyučovala od roku 1989 až do letošního roku na základní škole v pražských Kunraticích. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A Pavla Hanzelová, která vyučuje matematiku, informatiku a hudební výchovu na gymnáziu Františka Martina Pelcla v Rychnově nad Kněžnou. Dobré odpoledne i vám.
2: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
0: Překvapil vás, paní Kopecká, výsledek toho výzkumu?
1: Nepřekvapil.
0: 9 z 10 rodičů, že považuje tištěné učebnice za důležité?
1: Já mám pocit, že pro rodiče jsou ty tištěné učebnice důležité, protože jim dávají takovou jistotu o tom, co vlastně se ty jejich děti učí. A když se učí z nějakých materiálů digitálních, elektronických, tak takový přehled nemají. Takže mně připadá, že to mým zkušenostem přesně odpovídá. Já sama mám tištěné učebnice taky ráda, ale je v tom trochu ta nostalgie, jak jste o ní mluvil na začátku. Nicméně si myslím, že tištěná učebnice do školy stále ještě patří a výzkumy napovídají, že vlastně z tištěného textu si pamatujeme, když čteme tištěný text, tak si pamatujeme mnohem víc informací, než když čteme text elektronický. Takže to mi připadá takové jako opodstatnění pro to, že ty tištěné učebnice do škol stále patří.
0: Paní Hanzelová, tím, že paní Kopecká říkala, že rodiče mají také trošku představu o tom, co se děti vůbec učí. Ono to je pravda, protože z těch zápisků, které obzvlášť chlapci nosí domů, tak z toho by člověk teda nepoznal vůbec nic.
2: To je pravda, občas škrábou jak kocouři. Co se týče tištěných...
0: Když škrábou, tak je to ještě dobré, ono je důležité, aby tam vůbec něco bylo v tom zešitě.
2: No, hlavně potom na tom druhém stupni, to je velmi časté. K těm tištěným učebnicím já bych třeba doplnila, že si myslím, že jsou taky důležitý, třeba i z paměťového hlediska, protože když si vezmeme jenom typy paměti, jako máme vizuální, haptickou a tak podobně, tak si myslím, že pro ty žáky, kteří vlastně mají tu haptickou paměť, tak ty tištěné učebnice opravdu to, že si to mohou osahat, takže budou strašně důležité. Takže se tam určitě najdou žáci, kteří to nutně potřebují.
0: Paní Kopecká.
1: Já bych to ještě doplnila tím, že to, že si ty vůbec malé děti zase mohou tu učebnici osahat, prohlédnout si ji, tak je pro ně taky strašně důležité, že vlastně se učí všemi smysly. A to, že si tam mohou dělat vlastní poznámky, potrhávat si to. Mluvím teď o těch pracovních učebnicích, které mně připadají vůbec nejlepší. Protože ta pracovní učebnice, ta umožňuje i tu moji interakci vlastně s tím učivem, takže to mně připadá hodně důležité. Ale když je potom do toho, k tomu přidaná ta elektronická digitální nadstavba, tak je to za mě super učebnice.
0: Pokud se ale, paní Hanzelová, mluvíme o tom, že učebnice jsou důležité, tak ale to neplatí úplně pro všechny učitelky a učitele, ať už na prvním nebo na druhém stupni, protože každá z nich má k těm učebnicím trošku jiný vztah. Moji synové velmi často říkají, když se jich zeptám, co teda se mají naučit na písemku, tak říkají, no to, co máme v sešitě. Říkám, tak mi ukaž učebnici. No ale my podle učebnice nejedeme.
2: No, to si myslím, že hodně záleží právě na jednotlivých školách. To by si měli pohlídat ředitelé škol, protože vlastně ti za to zodpovídají a my třeba jako učitelé na naší škole opravdu tu učebnici respektujeme. A je to i z toho důvodu, že třeba já ji nemusím za stolik využívat v hodině, ale když ten žák chybí třeba i delší dobu, tak aby si podle toho právě mohl to učivo doplnit nebo studovat s námi, aby mohl dělat ta cvičení a tak podobně.
0: No a právě možná tady ta role rodičů je o to víc stížená. Pokud vlastně mají pracovat pouze s nějakými poznámkami, tak vlastně najednou se sami nemají čeho chytit. Obzvlášť u témat, které jim třeba nejsou úplně blízká, paní Kopecká, a že jich teda je na základní škole.
1: To je pravda, naprosto souhlasím a musím přiznat, že mám kolegy, kteří nepoužívají učebnice, ale pan ředitel Beran prostě nakázal, že všichni musí ty učebnice alespoň dětem poskytnout, aby rodiče vlastně byli informovaní o tom, co se to dítě ve škole učí. Pak ať si používají, jaké potřebují materiály, co jim vyhovuje, protože ne každému učiteli ta učebnice, která je zrovna k mání, vyhovuje, tak ať si používá, doplní si to dalšími svými materiály, ale myslím si fakt, že je důležité, aby ty rodiče věděli, co je obsahem, co je náplní toho učiva, co to dítě má zvládnout a vůbec třeba při dlouhodobější absenci, tak aby to dítě se mělo čeho chytit, potažmo i rodiče. No.
0: Pokud se podíváte na současný stav českých učebnic, já jsem zažil socialistické školství, některé z těch učebnic byly výborné, některé byly nesrozumitelné od prvních stránek. Jaký máte vy z těch učebnic pocit, a to nejenom z vašich oborů, paní Hanzová, vy se především věnujete matematice, informatice a hudební výchově, ale předpokládám, že nahlížíte i do těch ostatních učebnic.
2: Určitě, určitě. Já si myslím, že to je čím dál lepší. Za prvý si myslím, že velmi často vznikají téměř umělecká díla, protože jsou třeba krásně ilustrované, nebo právě i v rámci těch interaktivních nadstaveb digitálních, tak říkám, já to někdy hodnotím jak umělecké dílo, myslím si, že to má takovou jistou uměleckou hodnotu. Tak co se týče přehlednosti, co se týče obsahu, myslím si, že právě jdeme i tím směrem, že vlastně učitel má možnost dovybírat si další materiály, nebo tam má právě možnost zvolit si, jakou aktivitu zrovna použít vzhledem k té dané třídě. Že se rozhodne, co přesně použije, má tam několik různých návrhů, co by mohl dělat, nemusí to dělat vždycky všechno, vybere přesně podle situace. Hrozně záleží na roli učitele.
0: Paní Kopecká, vy jste letos s kolegyní dala dohromady slabikář třídělný. Mě na něm vlastně nejvíc potěšilo to, jak je, řekněme, přehledný. Že vlastně není přeplněný a také vlastně má nádherné ilustrace. A předpokládám, že to byl jeden z cílů. Nezahltit vlastně písmenky žáky první třídy.
1: Říkáte přesně ten hlavní cíl, ono na trhu je spousta slabikářů a musím říct, že ale žádný z nich nebyl úplně takový, který by naplňoval ty moje představy a zkušenosti, jak vlastně chci děti učit číst. A tak jsme využili nabídky nakladatelství SPN, abychom vlastně společně vytvořili nový slabikář, který je zaměřený především na čtenářství, nikoliv jenom dekodování písmenek, to techniku čtení, ale aby se od prvopočátku rozvíjelo vlastně to porozumění tomu čtenému textu. Je koncipovaný velmi volně, takže jedno písmenko týdně, tak aby se mohlo ze všech stran vlastně probrat, uchopit. Snažili jsme se také vytáhnout děti z lavic, takže

0: ale museli si to hledat sami. Takhle to mají opravdu v tom jednom balíku a budou mít zjednodušenou práci. Takže...
1: Já měl chodit do školy teď.
2: Akcent.
1: V dnešním akcentu se věnujeme tématu smyslu a budoucnosti tištěných učebnic a našimi hosty jsou pedagožky a autorky učebnic Jana Kopecká a Pavla Hanzalová. A paní Hanzalová, když se podíváme na tu digitální nadstavbu těch tištěných učebnic, to znamená i to, co vlastně rodiče vnímají, že by mělo být důležitou součástí aktualizace a ta nadstavba. A pracuje se s těmi nadstavbami dostatečně? To znamená, když už si dáte tu práci, aby se udělali, tak jsou také ty nadstavby využívány nebo jak zrovna je kdo technicky zručný? Nebo minimálně vaše zkušenost třeba, když jezdíte na konference nebo se bavíte s kolegyněmi a kolegy, jak oni vnímají vlastně tuhletu přidanou hodnotu?
0: No já si myslím, že zase záleží na každém učiteli, ale myslím si, že je postupně ta tendence právě to využívat mnohem víc. Za prvé přibyly nám vlastně digitální kompetence do rámcových vzdělávacích programů, takže tam je to jakoby žádané, ale ono to vlastně i ovzvláštní tu výuku. Opravdu, když se student setká s nějakou netradiční úlohou, zvukovou ukázkou, která třeba se dá využít i v matematice. To není jenom o jazycích, ale opravdu i o matematice. Video, říkám, dříve si to učitelé vyhledávali a teďka v rámci těch interaktivních nadstaveb to mají přímo v rámci té učebnice, mohou to využít vlastně na práci přímo na interaktivní tabuli nebo jenom promítat, společně řešit, nebo to mohou dát za domácí úkol. Ta interaktivita je vlastně i v tom, že žák vyplní to cvičení a ono mu to automaticky řekne výsledek, jestli je to správně nebo ne, nemusí čekat dlouho, než to učitel opraví, nemusí si to kontrolovat, jako by sám, buďme k sobě upřímní, občas žáci lítají myšlenkami jinde a kontrolu úplně nestíhají a tady to opravdu zkontroluje samo, hodí tam třeba nějakou pozbudivou větičku a podobně, takže...
1: Takže něco jako AI, ChatGPT, že řekne výborná otázka nebo výborné řešení.
0: To si zrovna nemyslím, ale když se budeme bavit třeba mojí specializací nebo i mojí láskou, jsou únikové hry, tak tam už je odměna jenom, že se dostanete úspěšně do konce.
1: K únikovým hrám se ještě dostaneme, ale paní Kopecká, slabikář váš, který jste vydali, tak má také tu digitální nadstavu, protože upřímně řečeno to se vyloženě nabízí zrovna, nejenom v tom, jak ta kniha vypadá, ale především k čemu má sloužit.
3: Má, já bych řekla, za sebe skvělou digitální nadstavbu a musím poděkovat opravdu nakladatelství SPN, že k tomu vlastně ke všem těm požadavkům, které my jsme měli jako autorky, tak bylo velmi vstřícné, včetně téhleté digitální nadstavby, která už se stává vlastně nedílnou součástí každé moderní učebnice.
1: No a jak to v konkrétním případě znamená? To znamená, že máme třeba písmenko J.
3: No písmenko J, tak třeba tam je uvedena ukázka z nějaké knížky, a když si rozklikneme určitou ikonku, tak tam vidíme vlastně nabídku té knihy, vidíme od toho autora další knížky, další publikace, které si třeba učitel může objednat. Současně jsou tam ukázky toho, jak pracovat s dětmi venku, jak třeba si najít strom v okolí školy a pozorovat to v průběhu roku. Jsou tam videa návodná, jakým způsobem vlastně ty děti vytáhnout ven, co s nimi všechno můžeme venku dělat.
1: Ale to, co vy popisujete, tak jsou vlastně ty dvě části digitální nástavy. Předpokládám, že jedna je určená pro vyučující a druhá je pak určená těm samotním žákům a žákyním. To znamená, že rodiče, kteří předpokládám se dostanou zrovna k tomu, co mají jejich děti, tak co uvidí zrovna konkrétně v té digitální části vašeho slabikáře?
3: No, oni v té digitální části vlastně vidí obojí. My to máme sestaveny tak a celá ta koncepce toho slabikáře byla mi zamýšlená tak, aby byla návodná vlastně pro všechny, kdo s tou učebnici budou pracovat. Aby to bylo přijatelné pro učitele, děti, rodiče a každého průvodce, který děti, to dítě vlastně tím začínajícím čtenářstvím provází. Takže je to propojené tak, aby se tam našly informace pro učitele, rodiče, ale i pro samotného žáka. Má tam cvičení na procvičování. Taky.
1: No. Paní Hanzalová, unikovky. To je téma, které mě vyloženě baví. Zrovna unikovky teda v matematice a v informatice. Jak to probíhá?
0: No, probíhá to jak kdy.

0: Samozřejmě, jak k tomu kdo přistoupí. Princip únikovek, jenom rychle asi vysvětlím. Základ je ten, že jste vlastně jakoby zavření v místnosti, ono to pochází vlastně z hry v reálném prostoru. U nás to funguje tak, že máte obrázek místnosti a snažíte se z té místnosti dostat nebo splnit nějaký úkol, záleží prostě na tom zadání.
1: A postupujete stejně jako u únikovky, to znamená, jako krok za krokem cokoliv. Hledáte nějaké indicie,
0: ano,
1: které vás
0: vlastně
1: dostanou ven.
0: Na začátku vůbec nic nevíte a musíte zkoušet. A mně se na tom hrozně líbí to, že ty děti musí něco chtít udělat, nevědí co. Já třeba první měsíc, dva jenom přesvědčuju děti, že mají zkoušet něco. To je jedno co, cokoliv. A po tom měsíci, po dvou se chytí a ty únikovky třeba u mě ve třídě loni také vyloženě vyžadovali a už je na nich, jestli si to řeší každý sám nebo to řeší ve skupině, protože víc hlav, víc ví a podobně. Takže tímto způsobem rozvíjí to logické myšlení. Máme tam i nějaký právě text na čtení, to znamená čtenářskou gramotnost. Jsou tam většinou netradiční úlohy. Já se snažím je vlastně tvořit tak, aby tam po každé bylo nějaký překvapení, aby to nebylo něco, co neustále děláme dokola, jako je přiřazování dvojiček, já nevím, skládání pexesa a podobně, ale aby tam byl nějaký nový nápad, něco nového, s čím se setkají. Pak je samozřejmě strašně důležité, jak s tím pracuje učitel, aby když vidí, že žák tam nemůže nic najít, tak aby mu pomohl, poskytl třeba nápovědu. A třeba v našich učebnicích tam k tomu bude právě, nebo je metodická podpora, kde to tam je všechno popsané. Takže budeme doufat, že to všechno bude fungovat.
1: Paní Kopecká, ale jedna věc je právě ta digitální nástavba, a která věřím, že je mezi žáky a studenty dost oblíbená. Ale jak vlastně donutí potom zpátky k tomu, aby psali a četli a osahali si tu tištěnou učebnici? Není to vlastně ten okamžik, když se dotknou té digitální nástavby, že už nechtějí nic jiného?
2: Já tu zkušenost teda nemám.
1: A paní Hanzelová taky kývá, že ne?
2: Ty vůbec u těch malých dětí je ta tištěná učebnice, potažmo ten slabikář, tou první knížkou, kterou vlastně dostává to dítě do ruky, a myslím si, že většina z nás má ten první slabikář schovaný doma, že to je ta památka na ty začínající krůčky ve škole, takže nemám pocit, že by se děti věnovaly potom jenom té digitální nadstavbě. Naopak mám ještě takovou zkušenost, že považuji za důležitou součást toho našeho slabikáře texty k předčítání. A v poslední době to předčítání je u dětí opravdu hodně oblíbené a naslouchají, mně připadá, že jsou přehlceny těmi vlastně pohybovými těmi obrazy, ale to mluvené slovo, vůbec když tomu přidá ten učitel nějaký ten citový prožitek, takže to v těch dětech vyvolává pocity a ta emoce, které je potom přitáhnou k tomu samotnému čtení, takže to mně připadá, nemám ten pocit, že by se děti díky digitální nadstavbě odbrhly od učebnic jako tištěných.
1: Paní Hanzelová, není to tak, že by teda děti u vás vyžadovaly jenom únikovky při matematice?
0: A není to tak, není. Jsou teda jako vždycky za odměnu, těší se na ně, ale není to tak. Já si totiž myslím, že to je spojený i s tím, že tady dost často jakoby se setkávám s tím, že oni jsou i přehlceny jakoby těmi digitálními technologiemi. Oni se pak rádi vrátí k tomu psacímu písmu, k tomu jako vlastně nemuset dělat všechno na počítači. Když jim dáte na výběr, můžete využít počítač nebo to udělejte rukou, bude u mě ve třídě to je většinou 50 na 50.
1: Takže takový dobrovolný digitální detox.
3: Akcent.
1: Na Vltavě posloucháte pořád Akcent, mluvíme o smyslu a budoucnosti tištěných učebnic a ve studiu jsou s námi pedagožky a autorky učebnic Jana Kopecká a Pavla Hanzelová. Jak si myslíte, že bude vypadat budoucnost tištěných učebnic? Protože se ukazuje, že po tom, řekněme, digitálním vzepětí celosvětově, především za covidu, kdy se mluvilo o digitální gramotnosti a nutnosti digitální gramotnosti, tak se ukazuje, že dochází k určitému návratu k tištěným učebnicím a třeba i k psaní. Znamená to, že tištěné učebnice s námi budou i nadále, paní Hanzelová?
0: Já si to myslím. Já si myslím, že to je velmi podobné, jako máme vlastně knížky tištěné a e-knížky. Také se velmi diskutovalo, jestli náhodou e-knihy nenahradí tištěnou knihu, ale je tam, že jo, nějaký ten subjektivní postoj. Já, když si můžu vybrat, tak samozřejmě mám ráda vůni knihy, listování stránek.
1: No, já se omlouvám, ale vůni učebnice a listování učebnice zrovna není úplně, řekněme, ten nejlepší zážitek, na který člověk se těší každý večer.
0: To bylo jenom přirovnání samozřejmě.
1: Takže myslíte, že budoucnost je světlá?
0: Já si myslím, že ano, a to i částečně z finančního hlediska, protože vlastně, když si vezmeme povinnou školní docházku žáků, tak během této povinné školní docházky má vlastně škola povinnost poskytovat učebnice těmto žákům, a kdyby vlastně poskytovala jenom ty elektronické učebnice, tak by musela někdy poskytnout i to zařízení, na kterým si tu elektronickou učebnici pustíme. Takže myslím si, že i z tohohle důvodu tu budoucnost určitě mají.
1: Paní Kopecká, máte pocit, že i ten vývoj směřuje, řekněme, v případě tištěných učebnic k určité, řekněme, fragmentarizaci těch informací, tak jak se to děje i v případě sociálních médií, na která děti, ať už vědomy nebo nevědomky, u rodičů chodí. Znamená to, že i ty učebnice se trošku přizpůsobí tomu, jakým způsobem děti vnímají dnešní svět?
2: No, na to bych měla možná dvojí odpověď. Jsou učebnice, které, já budu mluvit teďka speciálně o tom, o výuce čtení a čtenářství. A tam si myslím, že by k té fragmentaci nemělo docházet, že by děti měly číst texty tak, jak byly napsané, třeba autentické texty, protože to zjednodušování potom vede k tomu, že vlastně zjednodušujeme úplně všechno, i to přemýšlení, a je to takové rychlé a povrchní. A já si myslím, že nad tím textem bychom se měli zamýšlet. Takže já bych to viděla dvojím způsobem. Jednak to, že třeba tu beletrii neskracovat, nechávat ji tak, jak byla napsaná, neupravovat, nepřizpůsobovat se současnému jazyku třeba dětí, aby rozuměli každému slovu, ale naopak nechat je nad tím přemýšlet a bádat. A pak jsou učebnice naučné, které, když vezmu třeba ze své praxe, tak učebnice prvouky, které za mě by měly být doplněny různými nákresy, různými obrázky, tak aby vlastně to dítě mělo možnost tu informaci vyčíst z různých zdrojů a učilo se to. Protože i v té digitální podobě vlastně se setkáváme s různými nákresy, popisy a podobně, a my bychom je ve škole měli naučit číst i tady tyhle ty nelineární texty, se kterými se budou setkávat.
1: Paní Hanzelová, a jak vy v rámci vlastně výuky pracujete s žákyněmi a žáky ve smyslu ověřených zdrojů? Protože je opravdu velmi jednoduché v dnešní době najet na nějaký chat GPT anebo jinou službu a vytáhnout si informace, samozřejmě Wikipedie, do toho videa, která jsou na webu. A jak tedy pracovat s tím, aby nedocházelo, řekněme, k té konfrontaci mezi informací, která je v učebnici, a v tom, co je někde na internetu?
0: No, to si myslím, že je vlastně proces na strašně dlouhou dobu. Já si myslím, že to je vlastně, co teď mluví informatik ve mně, protože s tímhle problémem se velmi často setkávám. A myslím si, že to je vlastně jeden z těch velkých úkolů pro nás, pro pedagogy, abychom je naučili rozeznávat, co je vlastně to reálné, co je to vymyšlené a podobně. No, to si myslím, že se s tím pereme velmi často. A není to jednoduché.
1: Obě dvě vytváří to učebnice. A jaká je vaše zkušenost vlastně s českými nakladateli v jejich přístupu? Paní Kopecká, vy jste to trochu naznačila, že to, co jste si víceméně vymysleli, tak to vám pedagogické nakladatelství splnilo. Ale je to, řekněme, zkušenost, kterou mají i vaše kolegyně a kolegové?
2: Já si myslím, že tak jako splnilo úplně ne, že to byla vždycky věc kompromisu a hledání nějaké společné cesty. Naše představy třeba mohly být jiné, ale samozřejmě jsme chápali, že se musíme podřídit nějakým
1: ekonomickým zájmům,
2: přesně tak, ale i úpravám, grafika a podobně, takže byl to kompromis, ale já bych na tom ocenila, že to je úžasná týmová práce, kde se sejdou nejen ti autoři, ale i ti redaktoři, můžete nahlídnout pod pokličku vlastně jiným profesím, spolupráce s ilustrátorem, s editorem, je to to jako skvělá zkušenost.
1: Paní Hanzelová, v případě vytváření učebnic pro matematiku, je něco, co byste si přála, aby bylo ještě lepší oproti tomu, proti té učebnici, kterou jste dělali, to znamená při té tvorbě té učebnice?
0: No, ono je to strašně složité, protože já mám nějakou vizi, v té hlavě to vypadá úplně skvěle, všechno tam funguje, naprosto tam všechno běhá, všichni to milujou a pak se samozřejmě střetnu s tou realitou a jak už tady zaznělo, vždycky je to o kompromisu a já ten kompromis teda musím konkrétně dělat i s tím softwarem, který mám k dispozici. Takže se snažíme dělat různé kličky a podobně, takže ano, v mé hlavě to je vždycky úžasné, ale myslím si, že i to, co z toho leze, tak úžasně vypadá, tak doufám.
1: Dnešní pořad Akcent jsme věnovali smyslu a budoucnosti tištěných učebnic. Ve studiu s námi byly dvě pedagožky a autorky učebnic, Jana Kopecká, která vyučovala od roku 1989 až do letošního roku na základní škole v Pražských Kunraticích. Moc děkujeme, hodně štěstí.
2: Já také děkuju a přeji šťastné vykročení do nového školního roku.
1: A Pavla Hanzelová, která vyučuje matematiku, informatiku a hudební výchovu na gymnáziu Františka Martina Pelcla v Rychnově nad Kněžňou. Moc děkujeme.
0: Také děkuji.
1: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: Slyšeli jsme reprízu pořadu Akcent. Teď už pro vás ale na Vltavě chystáme čerstvé zprávy. Nabídneme je za pár minut.

0: Je přesně 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Počet potvrzených obětí ničivé povodně v Nepálu vzrostl na nejméně 547, informovali o tom nepálské úřady. Čína hlásí 5 mrtvých. Obě strany pak stále pohřešují stovky lidí, včetně cizinců. Podle informací českého ministerstva zahraničí mezi nimi nejsou žádní Češi. Agentura Reuters s odvoláním na své zdroje uvedla, že záchranářům se podařilo najít a evakuovat 117 zahraničních turistů. Z trosek sesunutého ledovce se na nepálsko-čínské hranici vytvořilo jezero. Dnes začalo přetékat a hrozila i další katastrofa. Úřady proto na několik hodin přerušily záchranné operace. Rakouské úřady vyhlásily mezinárodní pátrání po dvou podezřelých z krádeže šperků z vídeňského umělecko-průmyslového muzea. Pachatelé tam včera ukradli platinový náhrdelník, který kdysi patřil egyptské královně Nazli. Podle muzea pochází z roku 1939 a je v něm více než 670 diamantů. Policie uvedla, že jeden z podezřelých má zřejmě střelnou zbraň. Litoměřice dnes užili filmovým festivalem. V pořadí 26. ročník přehlídky Fifely nabízí letos nové místo pro produkci, odpočinkovou zónu pro rodiče s dětmi a oproti minulosti přibyl další hudební večer. Do nedělního večera mohou přijít návštěvníci na novinky uváděné v předpremiéře i na oceněné starší filmy. Letošní podtitul festivalu zní Na konci světa. Zítra bude polojasno až oblačno, hlavně na horách, ojediněle s přeháňkami, na východě republiky ráno a dopoledne až zataženo s doznívajícím deštěm. Večer bude na západě Čech přibývat oblačnost. Nejvyšší zítřejší teploty 21 až 26, na jihu Moravy až 28. Na horách pak naměříme kolem 16 stupňů Celsia. A více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Art Café.
1: Krásné odpoledne, vítejte u Art Café s Ondřejem Bambasem. V dnešním dílu se ohlédneme za uplynulým ročníkem slovenského festivalu Pohoda. Na začátku letních prázdnin jsem vyrazil na 2 dny do Trenčína. Na místním letišti, kde se festival odehrává, jsem se vydal do zázemí, do produkce, abych vám trochu odhalil zákulisí této akce pro více než 30 000 lidí. Po koncertu Gorillaz jsem se potkal s Andreou Blahovou. Při našem rozhovoru jsme tehdy ani netušili, že Andrea bude mít na svém kontě o několik týdnů později další ocenění v řadě za svou práci. Mezinárodní magazín pro hudební profesionály IQ zařadil produkční, bukerku a umělkyni mezi 20 nejvýraznějších mladých profesionálů, kteří utvářejí budoucnost světa koncertů a festivalů. Hudebním doprovodem nám v následující hodině budou interpreti letošního ročníku, včetně kapel Gorillaz, Maruja nebo Bukoyut. První ukázka je závěrečná skladba nádherného 2,5hodinového setu The Cure, kteří zahráli na festivalu 0. den ve středu 8. července. Příjemný poslech.

0: První den pohody 2026 se chýlí pomalu ke konci. Je asi 1 hodina v noci a já tu stojím v zázemí u kanceláří týmu, který dává dohromady celý festival s Andreou Blahovou, která má na starosti pohostinství pro umělce, Artist Hospitality. Ahoj.
1: Ahoj, děkujem.
0: Děkuji, že jsi na mě udělala čas a abychom představili trošku tvoji pozici a zároveň možná i trošku přiblížili posluchačům dění na takovéto akci, která letos hostí 33 tisíc lidí, nejvíce v historii, bylo to 2x vyprodané, festival přidával ještě 10% kapacitu. Teď jestli jenom krátce teda představíš, co vlastně si pod tím představit, pod tou tvojí pozicí, co máš nějakým způsobem na starosti.
1: Moje pozice na festivale se týká umeleckého zázemia, které na festivale nazýváme Artist Village a zabezpečujem primárně catering, ale aj různé jiné hospitality požiadavky pre všetko naše umelectvo na festivale. Jedná sa častokrát o požiadavky, ktoré nám posielajú vo svojich riderových dokumentoch, ktoré preberám často mesiac pred festivalom, nejakým spôsobom si tabulkujem a potom tá práca tu na mieste je o tom zároveň objednávať tovar, zároveň sledovať tie množstva, koordinovať tým svojich brigádnikov, ktorí tie šatne chystajú a nejakým spôsobom komunikovať so všetkými backstage manažérmi, prípadne stage manažérmi, ktorí potrebujú splniť nejaké požiadavky, ktoré by sa nás mohli týkať, takže primárne ten catering a podobne.
0: Ja som zmínil, že dnešní den se chýlí ke konci, ale program tady pokračuje do nějakých 4 hodin do rána, ale to největší už máme za sebou. O půlnoci dohráli Gorillaz. Můžeš přiblížit jenom třeba, jestli co bylo potřeba pro ně připravit konkrétně, jak početnou crew měli?
1: Mali velmi početnou crew, úplně konkrétné věci nepoviem, ale mali početnou crew, přišli už skoro ráno, nějakým způsobem jsme tu pro nich byli celý den a myslím si, že byli u nás spokojní, teda doufám v to a teraz prebieha nějaké balení těch backstageů. A snažili sme sa im vyhovieť vlastne v rámci rôznych požiadavok počas celého dňa, tak aby sa tu cítili pohodlne a aby boli spokojní a odviedli tým pádom super výkon na stage, čo verím, že sa podarilo. Videla som, že sme to mali úplne naplnené, že sa ľudia bavili, tak snáď to bolo aj pre nich príjemným zážitkom.
0: Já sám můžu potvrdit, jakožto jeden z účastníků toho davu, že ten výkon byl vynikající a věřím, že teda všechno bylo tady z vaší strany v pořádku. Existuje nějaká úměra mezi tím právě, kolik lidí je součástí toho týmu okolo umělce a tím, co se pro něj musí připravit, anebo tam ten ekvivalent toho, že s větším počtem lidí je toho potřeba více, neexistuje?
1: No, je to rozhodně tak v tom ohledě, že nemyslím si, že by ty požiadavky například dnes byly nějakým způsobem extravagantné alebo podobně. Vlastně si myslím, že úplně v norme a akurát se jednalo o vlastně početnou crew a tým pádom sa jednalo o množstva tovaru, takisto nejakým spôsobom dlhší zoznam, ktorý bolo treba poriadne preštudovať a neprehliadnúť. Tie veci sa tam opakovali, čo ale môže znamenať aj to, že človek potom zabudne, že teda má to už jedenkrát, ale potrebuje to 4x a tak ďalej. Tak v tomto ohľade to vie byť náročné, ale áno, väčšie crew sú pre nás ten väčší nával na všetko naše zázemie, ktoré máme. My sa samozrejme snažíme držať takej miery, že keď to nie je úplne nutné, tak nedokupujeme veci, ktoré netreba, ktoré by sa tu potom vlastne zdržovali celý rok zbytočne. Takže toto je pre nás vždy to najnáročnejšie, že nechceme tu mať nejaký spotrebný materiál, ktorý tu potom stojí rok a nevyužíva sa a ani pri ďalšom ročníku festivalu možno až taký nápor nebude. Tak to je pre nás vždy taká komplikácia, že potom sa snažíme rýchlo prať uteráky napríklad pre našich umelcov alebo vlastne riady, ktoré tu máme, rôzne poháre, hrnčeky a tak ďalej, tak vlastne na to kvantum umelcov, čo tu je, tak sa snažíme to poriadne obmieniať, aby sme nemuseli robiť nejaké zásoby, ktoré nie je nutné robiť.
0: I když tady Pohoda není jedinou akcí, která se odehrává na trenčínském letišti, tak nezdílíte právě třeba nějaké zásoby skladové, které máte s dalšími pořadateli?
1: To nie je úplně otázka na mě a myslím si, že to tak nie je. Myslím si, že v minulosti Pohoda mala niektoré priestory tu na letisku aj prenajaté dlhodobo. Tá situácia taká teraz nie je. Vlastne sa sem všetko nasťahuje, odsťahuje úplne kompletne. To znamená, že my nemôžeme vlastne tie pevné stavby, čo tu vidíme, využívať ako nejaké skladové priestory celý rok. To znamená, že festival sa skutočne každý rok komplet stavia na novo a zásobuje na novo všetkým.
0: Pojďme se klidně trošku projít tady. Znáš nějaká čísla, kolik třeba právě tady teďka se nachází v tom zázemí lidí, co dává do chodu celou akci?
1: No, v této chvíli myslím si, že tu stále máme většinu core týmu a priznám sa, že nepoznám úplne to presné číslo, ale ten core team, ktorý na tom pracuje celý rok, sa pohybuje okolo nejakých 10 až 12 ľudí. Tí sú vo vytržení takmer non-stop, ale verím, že si robia striedačky a občas aj spia. A potom tu máme stage manažérov, tak na každý stage máme minimálne dvoch, občas štyroch, ktorí sa presne striedajú na denné nočné smeny. V mojom zázemí sa teraz nachádza tak polovica tých ľudí, čo je okolo 12-13, ale normálne ich tam mávam aj okolo 30 cez deň. Takže sú to naozaj vyššie stovky ľudí, ktorí tu určite stále pracujú. Sú to stagehandi, sú to zvukári, osvetľovači, technici, sú to dobrovoľníci, usmerňovači, všade veľké množstvo ľudí.
0: Ja mám odhad, že bych řekl třeba, že tak těch 10% z té návštěvnosti může odpovídat na počet těch lidí, kteří vlastně dávají celý festival dohromady. Co?
1: Je to možné a ráda bych se k tomuto číslu dopracovala a myslím, že core team pozná lepší data v tomto ohledě, ale může to tak skutečně být. Are we the last living souls? Are we the last living souls? Are we the last?

0: Už jsme zmínili i určité hodnoty, které tady jsou s festivalem spjaté, a možná teď víc než kdy dřív je to aktuální téma v souvislosti i s tím, jestli se festival příští rok odehraje tady na letišti v Trenčíně, kde je doma, a nebo ne. Máš k tomu nějaký osobní klidně komentář?
1: No, pokiaľ viem, tak so začiatkom festivalu bola aj pozitívna správa o tom, že sa Pohoda 2027 odohrá na letisku v Trenčíne. Môj osobný komentár k politickej situácii na Slovensku je asi taký, že je to naozaj smutné, že je nejakým spôsobom komplikovaná tá práca organizátorov kultúrnych podujatí, ale nevidím do celého procesu, ktorý tu prebiehal, a do tej komunikácie, takže ťažko povedať, čo všetko sa tam odohralo.
0: Ty přes rok spolupracuješ s pražskou promotérskou skupinou Hard Noise. Zároveň i mě vlastně napadá, že i třeba umělectvo se nějakým způsobem přesunulo částečně do Prahy. Vnímáš třeba, že v Praze ty podmínky jsou nějakým způsobem lepší? Jako jestli by šla vlastně třeba tvoje práce realizovat v případě, že by byl tady obdobný promotér na Slovensku, v Bratislavě, i na Slovensko, nebo ta kulturní scéna teďka tomu není úplně příznivě nakloněna?
1: Tak určitě tomu ta situace není úplně priaznivo nakloněna, ale zároveň já mám fakt obrovský obdiv ku všetkým ľuďom, ktorí sa rozhodli zostať a ktorí robia všetko preto, aby držali kultúru na Slovensku pohromade. A myslím si, že je to strašne dôležité, ale ja som sa jednoducho rozhodla, že by som nejakým spôsobom chcela aspoň teraz svoje mladé roky stráviť vo väčšom pokoji a v nejakom pocite bezpečia, ktoré nejakým spôsobom na Slovensku nepociťujem. A takže to je také možno v niečom trošku sebeckejšie rozhodnutie. A preto by som len fakt rada povedala, že je to super, že sa nejakí ľudia rozhodnú aj zostať, ale nemôžeme podľa mňa viniť ani tých, ktorí sa rozhodnú, že nie, pretože majú preto určite kopu svojich dôvodov, a to, akým spôsobom sa tá politická situácia vyvíja, je rozhodne jednou z tých hlavných tém, prečo to tak je.
0: A co tvá umelecká cesta? Fotografie?
1: Fotografie tá už skoro zanikla. Ja sa stále viac venujem hudbe. To je asi to ako primárne umelecké médium. S kamarátom Krištofom Korčákom spolupracujeme na svojom prvom EPčku albu, uvidíme. Takže to je niečo, čo ma čaká po pohode.
0: Takže vypadá to, že letošní léto pro tebe nebude opět odpočinkové a že si vytváříš nějaké další závazky, tak aby si se posouvala dál. Já ti budu přát jen to nejlepší, ať to jde hlavně, a budeme se těšit třeba právě na nový materiál do konce roku letošního.
1: Verím v to, myslím, že se to tak přesně stane.
0: Říká Andrea Blahová, která má na starosti Artist Hospitality na festivalu Pohoda. Zároveň se produkčně podílí na koncertech a akcích pořadatelské skupiny Hard Noise a zároveň taky umělkyně. Děkuji ti moc krát za tvůj čas.
1: Děkujeme, já.
0: Doufám, že jsem tě příliš nezdržel. Všiml jsem si, že ani jednou za náš rozhovor nezapípala vysílačka, tak jsi ji vypla, nebo je už teď
1: stišila? Stišila jsem ji.
0: Dobře, tak budu věřit, že se nic zásadního během našeho rozhovoru neudálo, a budu se těšit, že se nejpozději za rok uvidíme zase na trenčínském letišti na Pohodě 2027.
1: Určitě děkujeme za rozhovor.

0: V dnešním Art Café vzal Ondřej Bamba z posluchače do zákulisí festivalu Pohoda a s Andreou Blahovou přiblížil, co všechno obnáší péče o vystupující na festivalu pro 33 tisíc lidí. Je 18 hodin, Jana Kozubková vám z Vltavy přeje klidný páteční podvečer. Nejprve se vydáme za jazzem do New Yorku a za půl hodiny tam ještě pak navštívíme jednoletní turistické letovisko na Long Islandu. V románu Čelisti Petra Benchleyho.
1: Jazzový podvečer.
2: Hezký dobrý podvečer, drazí přátelé, od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava vás opět při poslechu jazzového podvečera, opět z New Yorku. Srdečně zdraví, Ondra Pivec. Přátelé, minulý týden jsme se věnovali hudbě, která pochází nebo nějakým způsobem souvisí právě tady z tohoto mnou tolik milovaného města a dnes v tom budeme pokračovat. Začneme hudebníkem, kterého já jsem potkal zhruba před 12 lety, když tady v New Yorku ještě pobýval, teď žije v Los Angeles. On tehdy mimo spousty jiných aktivit dělal aranžéra dechů pro Prince. Najděte si na YouTube, pokud na to máte čas, koncert tuším ze Švýcarska, z Montreux. Je to velký zážitek. Já vám pustím píseň, kterou Philip Lasseter natočil v roce 2021, vydal ji na stejném vydavatelství, na kterém my teď vydáváme z Kennedy Administration nové album a ta píseň se jmenuje Baba Yaga. Takže přátelé, ještě jednou vítejte při poslechu jazzového podvečera z New Yorku o New Yorku.

Tak přátelé, to byl vynikající Philip Lasseter se svojí neo-soulovo-funkovou skladbou Baba Yaga. V tomto žánru se chvilku ještě usídlíme. Pustím vám další píseň, kterou vydal můj oblíbenec, docela dobrý kamarád klávesista, který se jmenuje Bobby Sparks. Někteří z vás jej viděli s kapelou Snarky Puppy v Praze před 2 lety na koncertě v Lucerně. Já vám pustím skladbu z jeho alba, které vyšlo před 3 lety opět na stejném vydavatelství, na kterém vydáváme letos Kennedy Administration nové album. Ta píseň se jmenuje Reaper a to album se jmenuje Paranoia.

0: Přátelé, pakliže jazzové podvečery se mnou posloucháte pravidelně, jistě pro vás není novinkou, že miluju gospelovou hudbu. Celkem často jí tady v jazzových podvečerech pouštím. Nebude tomu jinak ani dnes, dovolím si pustit píseň, která byla jednou z těch prvních skladeb, které jsem se musel naučit do kostela, do New Yorku, poté, co jsem se vrátil po roční pauze v Praze během pandemie. Jedná se o píseň, která se jmenuje Alright, Alright. Napsal ji umělec, který se říká Jules Judah. Pokud si najdete čas, najděte si na YouTube, jaký hrajeme v Greater Allen Cathedral, a tady je její původní verze.
1: What's good, everybody? It's your boy Jules Judah. Bringing you greetings from New York City. Just want to shout you out. All of you out there in the Czech Republic. And you listening to Evening Jazz with Andre. Andre's my dude. We recently played this song together and he killed it. No matter what you're going through, it's gonna be all right.

0: Přátelé, já mám to štěstí, že už 10 let hraju v doprovodné kapele zpěváka Gregory Portra a v té kapele se mnou taky hraje vynikající saxofonista, který se jmenuje Tyvon Pennicott. Tyvon Pennicott je neskutečně talentovaný muzikant. Před několika lety se rozhodl, že se naučí aranžovat smyčcový orchestr a já si moc dobře pamatuju to turné, na kterém jsme byli, během kterého tak učinil. Napsal album, které posléze natočil a vydal, jmenuje se Spirit Garden a já vám z něj pustím píseň, která se jmenuje Shameless Shame.
1: Hi, my name's Tyvon Pennicott. Greetings to all the people in the Czech Republic. You're listening to Jazz in the Evening with my good friend Andre.

Drazí přátelé, naše půlhodinka se opět chýlí ke konci. Já jsem nesmírně rád za to, že jste ji se mnou strávili. My se uslyšíme opět za týden. Dneska jsme se věnovali hudbě z New Yorku a tak já si dovolím ji zakončit kapelou, která je mi v New Yorku nejbližší, tedy mojí milovanou Kennedy Administration. Dovolím si opět obligátně připomenout, že máte-li rádi hudbu nějakého umělce, prosím, nějakou formou za ní zaplaťte předtím, než ji budete streamovat, je to extrémně důležité. Od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava se s vámi loučí Ondra Pivec a přátelé, nezapomínejte, že dobré hudby není nikdy dost. Naslyšenou opět za týden. Home, so

0: Loni 28. března ukončila jazzový podvečer Ondřeje Pivce kapela Kennedy Administration. Posloucháte Vltavu, za minutku bude 6:30, čeká nás četba románu Čelisti.
1: Ukáž, co to tady máš? Výstava o psech v Národním zemědělském muzeu? Aha, a není prostě pes jako pes? Jo tak, tenhle hlídá stádo před vlkem. A tenhle? Pastevecký pes. V čem je rozdíl? Neštěkej, já si to přečtu. Pes, odvěký pomocník stát, výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tak to si nenechám ujít. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Vstupte do nové sezóny s Českou filharmonií. Na zahajovacích koncertech 1., 2. a 3. září v Rudolfinu zazní první houslový koncert Dmitrije Šostakoviče v podání Keren Gomio a 7. symfonie Antonína Dvořáka. To vše pod taktovkou šéfdirigenta Semjona Byčkova. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
3: Četba na pokračování.
0: Román Čelisti Petra Benchleyho není jen příběhem člověka proti žraloku bílému. Oproti filmu Stevena Spielberga se také zaměřuje na obyvatele fiktivního městečka Amity na Long Islandu, jejich strach a střet s bezpečností a ekonomickými zájmy. Toto je druhá část v premiéře na stanici Vltava.

Ellen Brodyové bylo 36 let. Byla o 5 let mladší než její manžel. Vypadala sotva na 30. Brodyho to těšilo a zároveň i mrzelo. Dělalo mu dobře, že je Ellen hezká a vypadá mladě. Byl si jist, že se na něho všichni dívají jako na přitažlivého muže s dobrým vkusem. Dráždilo ho však, že si jeho žena dokázala udržet půvab, přestože porodila 3 děti, zatímco jemu, ačkoliv nebyl výslovně tlustý, začínal dělat starosti krevní tlak a přibývající tuk v pase. Někdy v létě se přistihl, jak se s potěšením dívá na mladé, dlouhonohé dívky, které pobíhaly po městě a jimž se pod tenkým úpletem svetříků pohupovala pevná ňadra. V takových chvílích byl zvědavý, jestli i Ellen cítí vzrušení, když spatří opálené a štíhlé mladíky, kteří tak dokonale doplňují dlouhonohá děvčata. Bývalo mu mizerně, zvláště když si vzpomněl, že už překročil 40 a víc než polovinu života má za sebou. Ellen Brodyová neměla ráda léto. V ten čas jí vždycky mučily vzpomínky, které marně odháněla. Vzpomínky na možnosti, jež v životě propásla. Myslela na prostředí, v němž vyrostla. Její spolužačky se většinou provdali za bankéře a burziány. V létě jezdívali do Emity a v zimě žili v New Yorku. Uměli hrát tenis a zábavně mluvit a obojí dělali s lehkostí a půvabem. Ellen byla přesvědčena, že mezi sebou vtipkují o Ellen Shepherdové, která si vzala policajta, protože jí udělal dítě na zadním sedadle staré Fordky, což nebyla pravda. Poznala Brodyho ve svých 21 letech. Právě absolvovala první rok ve škole ve Wellesley a odjela s rodiči na prázdniny do Emity. Jezdili tam každoročně po 11 let, od doby, kdy byl Ellenin otec přeložen z Los Angeles do New Yorku. Na rozdíl od svých přítelkyň Ellen Shepherdová o vdavky nestála. Počítala, že se za rok nebo za dva po dokončení studií provdá za muže své společenské vrstvy. Nebyla tím ani nadšená, ani zklamaná. Uměla sice se stejným potěšením jako její matka využívat skromného jmění, které jim otec dokázal zabezpečit, ale netoužila žít stejně jako rodiče. Všední malicherné problémy, které byly na denním pořádku, ji k uzoufání nudily. Považovala se za jednoduché děvče a měla radost z toho, že v ročence své třídy z roku 1953 byla prohlášena za nejupřímnější. První setkání s Brodym bylo úřední. Jejího ctitele totiž zadržela policie. Jednou pozdě v noci seděla Ellen ve voze, jak se patří, opilého mládence, který ji vezl domů. Chtěl se blízknout svým řidičským uměním a řídit se jako šílenec úzkými uličkami města. Zastavil je mladý strážník. Svým příjemným zevnějškem, mládím a zdvořilým vystupováním udělal na Ellen dojem. Sepsal předvolání, zabavil klíčky od vozu a potom je oba odvezl svým autem domů. Následující den zašla Ellen při nákupech až do blízkosti policejní stanice. Z legrace vešla dovnitř a zeptala se na jméno strážníka, který byl ve službě okolo půlnoci. Doma pak napsala Brodymu pár řádek a poděkovala mu za zdvořilé a vlídné jednání. Další dopis adresovala šéfovi městské policie a zmínila se pochvalně o mladém Martinu Brodym. Později jí Brody telefonicky poděkoval. O nejbližším volném večeru ji pozval na večeři a do kina. Trochu zvědavě pozvání přijala. Celkem nikdy s policajty nemluvila, natož aby si s některým vyšla. Brody byl zpočátku nervózní. Ellen se však s opravdovým zájmem vyptávala na jeho práci, takže se uklidnil a zábava plynula přirozeně. Brody byl roztomilý, silný, prostý, laskavý a upřímný. Pracoval u policie 6 let. Pověděl jí o své touze stát se hlavou policie v Emity, mít syny, na podzim střílet kachny a ušetřit si tolik, aby si mohl každým druhým rokem dopřát skutečnou dovolenou. Vzali se v listopadu. Elenini rodiče chtěli, aby dokončila studia a Brody byl ochoten počkat do příštího léta. Avšak Ellen si nedovedla představit, proč by další rok školy měl znamenat nějaký podstatný rozdíl v životě, který si zvolila. V prvních letech manželství přicházely tu a tam trapné okamžiky. Eleniny přítelkyně je zvaly na obědy a večeře a lákali je na pláž ke společnému koupání.
Ellen by se byla účastnila častěji, ale Brody se mezi nimi necítil ve své kůži. Kdykoliv se sešli s jeho přáteli, ti se zase báli, že se dopustí nějakého společenského fopa. Časem se vztahy urovnávaly, ale Eleniným přítelkyním se přesto, pokud to bylo jen trochu možné, vyhýbali. Ačkoliv se zbavila puncu letního hosta a získala si sympatie emických usedlíků, obětovala tomu všechno příjemné a známé, nač si zvykla do svých 21 let. Někdy měla pocit, že se odstěhovala do jiné země. Odcizení bývalých přítelkyň jí nedělalo těžkou hlavu. Byla příliš šťastná, příliš zaměstnaná výchovou dětí a domácností, než aby měla čas myslet na minulost. Co však začalo chodit do školy nejmladší děcko, připadala si Ellen jako trosečník. Přemýšlela o své matce a jejím způsobu života v době, kdy jí děti už tolik nepotřebovaly. Vzpomínala, jak matka milovala nákupy a měla vždycky dost peněz, aby si mohla dopřát, po čem toužila, kromě příliš exkluzivních věcí. Maminka chodila na schůzky s přítelkyněmi, na tenis, na koktejlové večírky a víkendové výlety. Skoro zapomenutá minulost, která se jí kdysi jevila povrchní a nudná, se náhle prodrala do popředí Elenina vědomí jako ztracený ráj. Zprvu se pokusila obnovit přátelství s bývalými kamarádkami, které neviděla 10 let, ale společné zájmy i zážitky už dávno vymizely. Ellen hovořila vesele o místních poměrech, o městské společnosti, o své dobrovolné práci v Soundhamské nemocnici, avšak její staré známé, některé z nich přijížděly do Emity již 30 let, neprojevily o její činnost nejmenší zájem. Tlachali o newyorské smetánce, o galeriích, malířích a spisovatelích, které znali. Většina konverzací končívala mlžnými vzpomínkami a úvahami, jak se asi vede ostatním děvčatům. Vždycky si slibovali, že si zavolají a znovu se sejdou. Občas se snažila získat nové přátelé mezi letními hosty, ale známost byla nucená a měla krátké trvání. Možná, že ta přátelství by se lépe vyvinula, kdyby si Ellen nebyla stále vědoma zaměstnání svého muže, jeho mizerného platu a jejich nepříliš elegantního domu. Snažila se každému vyprávět, že jako mladé děvče žila na zcela jiné úrovni. Uvědomovala si, že mluví hloupě a nenáviděla se za to. Ve skutečnosti svého muže hluboce milovala a své děti zbožňovala. Většinu roku byla se svým údělem docela spokojená. Nyní se už dávno vzdala pokusů dostat se do společnosti letních hostů, ale rozmrzelost a touha zůstaly. Cítila se nešťastná a vylévala si svou nespokojenost na manželovi. Oba chápali, ale jen Brody sám to dovedl tolerovat. Přála si, aby mohla letní sezónu každým rokem prospat. Brody, zcela probuzen, se otočil k Ellen. Opřel se o loket a podepřel si hlavu dlaní. Druhou rukou odhodil pramen vlasů, který šimral Ellen na nose. Právě zažitý sen ho vzrušil. Uvažoval, má-li ženu probudit a rychle se s ní pomilovat. Věděl, že se probouzí velmi zvolna a její nálady bývají po ránu spíše nevrlé než romantické. Přesto by to bylo vzrušující. V poslední době neužili u Brodyů mnoho sexu. Jako vždycky, když Ellen upadla do své letní nálady. V tom okamžiku Ellen otevřela ústa a začala chrápat. Brody měl pocit, jako by mu někdo nalil džber ledové vody na slabiny. Vstal.

vozu a projít silnicí až k bodu, odkud měl dobrý přehled. Po těle utopené nebylo ani známky. Brody viděl jen pár kusů vyplaveného dřeva, tu a tam plechovku a dlouhý pás chaluch vyvržených na břeh jižním větrem. Vlny nebyly příliš vysoké. Jestli tam ta utopená je, drží se pod povrchem a neuvidíme ji dřív, než ji příboj vyhodí na písek, uvažoval. Do 7 hodin prošel celým úsekem pláže mezi Staromlínskou a Skotskou cestou. Jediná věc, kterou objevil, byl papírový talíř a na něm 3 kousky pomerančové kůry. Znamenalo to, že pikniky letňáků jsou čím dál víc nobl. Jel naspět po skotské cestě, stočil vůz k severu a rozjel se po Beriberské třídě k policejní stanici. Bylo 7:50. Hendrix dokončoval právě papírování a vypadal zklamaně, že Brody za sebou netáhne utopené tělo. Neměl jste štěstí, šéfe? Zeptal se. Přijde na to, co míníte štěstím, Leonarde. Tělo jsem nenašel a jestli si myslíte, že je mi to líto, tak odpověď je taky ne. Už je tady Kimble? Není. Doufám, že už nespí. Vypadalo by to náramně, kdyby chrápal v policejním voze, když lidé začínají chodit na nákupy. V 8 tu bude, jako vždycky. Brody si nalil šálek kávy, vstoupil do své kanceláře a začal obracet stránky ranního vydání New Yorkského Daily News a místního Lídru, který vycházel v zimě týdně a v létě denně. Kimble dorazil krátce před 8. Vyhlížel neupraveně. Bylo vědět, že se v uniformě vyspal. Popíjel s Hendrixem kávu a čekal, až je vystřídá denní směna. Hendrixův zástupce přišel přesně. Hendrix si právě oblékal koženou bundu a chystal se k odchodu, když Brody vyšel ze své kanceláře. Jdu k Futovi, Leonarde, řekl. Chcete jít se mnou? Nemusíte, ale myslel jsem, že máte o toho svého vymáchance zájem, usmíval se Brody. Jistě, půjdu. Nemám dnes nic zvláštního na práci a spát můžu až odpoledne. Nasedli do Brodyho vozu a když vyjížděli na příjezdovou cestu k Futovým, Hendrix řekl. Vsadím se, že tady mají všichni ještě půlnoc. Pamatuji se, že v loni volala nějaká žena v 1 hodinu v noci a žádala, abych přišel časně ráno. Měla za to, že se jí vypařily nějaké šperky. Nabídl jsem se, že přijdu hned, ale namítala, že jde zrovna do postele. Objevil jsem se tam v 10 dopoledne a ona mě vyhodila. Takhle brzo jsem nemyslela. Poučila mě. Uvidíme, třeba mají o tu ženskou opravdu starost a budou vzhůru. Dveře se otevřely, sotva Brody zaklepal. Čekáme na vás, řekl mladý muž. Jsem Tom Cassidy, našli jste ji? Jsem šéf zdejší policie, Brody. Tohle je strážník Hendrix. Bohužel, pane Cassidy, nenašli. Můžeme dál? Ovšem, ovšem. Pojďte do obývacího pokoje, skočím pro Futovi. Za 5 minut věděl Brody všechno, co potřeboval. Potom spíše, že chtěl působit dojmem důkladnosti, než naděje, že se něco dozví, požádal, aby mu ukázali ženiny šaty. Zavedli ho do její ložnice a Brody si oblečení prohlédl. Plavky neměla? Ne, odpověděl Cassidy. Jsou v horní zásuvce, podíval jsem se tam. Brody chvíli stál a pečlivě vybíral další slova. Pane Cassidy, nechci, abyste mi špatně rozuměl, ale potřeboval bych vědět, jestli tahle slečna Watkinsová měla ve zvyku dělat někdy dost podivné věci. Například procházet se o půlnoci nahá. Pokud vím, ne, přiznám se vám, že ji moc dobře neznám. Pak bude lepší jít znovu na pláž. Nemusíte nás doprovázet. My si s Hendrixem už poradíme. Rád bych šel, jestli vám to nevadí. Vůbec ne. Myslel jsem jen, že by to mohlo vadit vám. Všichni 3 odešli na pláž. Cassidy ukázal policistům místo, kde usnul. Dosud tam v písku zůstal neporušený otisk jeho těla. Pověděl jim, kde ležely šaty. Brody se rozhlédl. Bylo vidět víc, než na míli daleko oběma směry. Pláž byla prázdná, až na tmavé skvrny chaluch na bílém písku. Tak to tady projdeme. Leonarde, vy půjdete na východ. My, pane Cassidy, se dáme na západ. Máte u sebe píšťalku, Leonarde? Jen pro případ. Mám, šéfe, přisvědčil Hendrix. Myslím, že se zuju. Lepší se mi v tom písku půjde. Nechci si zmáčet boty. Jen si poslušte. Jste vlastně mimo službu. Jestli chcete, můžete si stáhnout i kaťata. Samozřejmě vás potom zavřu pro veřejné pohoršení. Hendrix se pustil k východu. Cítil pod nohama mokrý, studený a křehký písek.

Kráčel se skloněnou hlavou, s rukama v kapsách a díval se na drobné mušle a chomáče chaluch. Několik malých černých brouků mu přeběhlo přes cestu. Kdykoliv ustoupila z pobřeží vlna, spatřil drobné bubliny nad dírami písečných červů. Procházka se mu docela líbila. Zvláštní, pomyslel si, když člověk žije celou dobu v místě, téměř nikdy nedělá to, co turisté. Nenapadne ho projít se po pláži jen tak a vykoupat se. Ani si nevzpomínal, kdy posledně plaval v moři. Pochyboval, zda má ještě plavky. Podobně na tom bude spousta lidí. Slyšel, že se polovina New Yorkčanů nikdy nebyla podívat na Sochu svobody, ani si nevylezla na Empire State Building. Čas od času zvedl hlavu, aby zjistil, kam až došel. Jednou se otočil. Chtěl vědět, jestli Brody s Cassidym, kteří od něho byli tak na půl míle, něco našli. Když se obrátil a začal se vracet, všiml si nezvykle velké hromady chaluch a řas. Měl k ní asi 10 metrů. Napadlo ho, že chaluhy asi na něčem uvízly. Došel k ním, sklonil se a rozhrnul je. Strnul a několik vteřin nevěřícně zíral. Pak šátral v kapse kalhot, vytáhl píšťalku a pokusil se hvízdnout. V tom začal zvracet. Klopítl o krok nazpět a klesl na kolena. Zamotaná v řasách, tam ležela ženská hlava s rameny, s kusem jedné paže a asi třetinou trupu. Rozervané maso bylo modravě šedé. Zatímco Hendrix vyprazňoval obsah žaludku do písku, napadlo ho, že zbývající ženské prso vypadá jako květina vylisovaná v památníku. Z téhle představy se mu udělalo ještě víc zle. Počkat, řekl Brody. Zastavil se a položil Cassidymu ruku na rameno. Neslyšel jste něco? Naslouchal a mžoural do raného slunce. V dálce uviděl klečící postavu a zaslechl nový hvist, tentokrát zřetelný. Jde se, řekl a oba se rozeběhli. Když k němu dorazili, byl Hendrix stále ještě na kolenou. Už nezvracel, ale hlava mu bezvládně visela na prsa. Ústa měl otevřená a těžce dýchal. Brody běžel pár kroků před Cassidym. Pane Cassidy, počkejte moment, ano? Zvolal. Odtáhl část chaluch a když uviděl, co je pod nimi, začal se mu zvedat žaludek. Polkl a zavřel oči. Po chvilce se vzpamatoval a obrátil se ke Cassidymu. Měl byste se podívat, pane Cassidy. Je to ona? Nebo není? Cassidy vypadal zděšeně. Pohledem těkal od vyčerpaného Hendrixe k hromadě mořských chaluch. Tam? Zeptal se a ukázal na řasy. Bezděčně ucouvl. Tamhle to? Vy myslíte, že to je ona? Brody pořád ještě zápasil se svým žaludkem. Myslím, že je to možná všechno, co z ní zbylo. Cassidy se váhavě přišoural. Brody přidržel kus chaluch, aby Cassidy dobře viděl na šedou, rozšklebenou tvář. Ježíši Kriste, řekl a přitiskl si ruku na ústa. Je to ona? Cassidy přikývl. Nemohl odvrátit oči od strašného obličeje. Potom se otočil a zeptal se, co se jí stalo? Nevím to jistě, odpověděl Brody, ale řekl bych, že jí napadl žralok. Pod Cassidym povolila kolena. Klesl na písek. Je mi zle. Sklonil hlavu a dávil. Pach z vratků zasáhl Brodyho téměř okamžitě a přemohl ho. Tak, a lítám v tom taky, řekl a začal zvracet. Uběhlo několik minut, než se Brody tak dalece vzpamatoval, že byl schopen dojít ke svému vozu a zavolat do Southamptonské nemocnice o sanitku. Trvalo jim skoro hodinu, než se objevili, nacpali znetvořené lidské pozůstatky do gumového pytle a odjeli. V 11 hodin byl Brody zpět ve své kanceláři a pustil se do vyplňování zprávy o případu. Zbývalo mu už jen vypsat rubriku Příčina smrti, když zazvonil telefon. Tady je Karl Santos, Martine, ozval se hlas koronera. Nazdar, Karle, co pak pro mě máš? Věc se má takhle. Jestli nemáte podezření na vraždu, vyjádřil bych to stručně. Žralok. Proč mluvíš o vraždě? Máš k tomu důvod?
Nemám, chci jen říct, že v úvahu se musí vzít i vražda. Snad by to mohl dokázat nějaký blázen se sekerou a pilou. Nemyslím, že jde o vraždu, Karle. Není tu ani motiv, ani vražedná zbraň, ani podezřelý. Tak to tedy byl žralok. Zatraceně velká potvora. Ani lodní šroub za oceánského parníku by ji takhle nezřídil. Bez pochyby by ji rozpůlil, ale stačí, Karle. Podrobnosti si nech. Žaludek mám pořád ještě jako na vodě. Promiň, Martine. Napíšu tedy napadení žralokem. To je snad přijatelné i pro tebe. Leda, že by se vyskytlo nějaké jiné podezření. Tentokrát určitě ne, řekl Brody. V každém případě dík, že jsi mi zavolal. Zavěsil a naklepl do příslušné rubriky napadení žralokem. Pak se opřel nazad a přemýšlel. Aby hledal jinou příčinu smrti než napadení žralokem, ho vůbec nenapadlo. Podobné úvahy byly nejožehavější stránkou jeho práce. Ustavičně musel vymýšlet, jak nejlépe chránit veřejné blaho, aniž by kompromitoval sebe nebo zákon.

Román Čelisti Petra Benchleyho nám bude číst v premiéře Honza Hájek v režii Izabely Šenkové po třetí zítra v 18.30. Teď je tu skladatel John Williams, autor soundtracku k filmu Čelisti Stevena Spielberga.

To bylo téma z filmu E.T. Mimozemšťan a pak také z Hvězdných válek. Hudbu z filmu Balada pro banditu nabídne dnešní Klapka na Vltavě v 10:30. Teď je tu World Music s Petrem Dorůžkou, protože je pátek a 7 hodin.

0: Sedmé nebe.
1: V pátečním sedmém nebi vás vítá Petr Doruška. Možná jste se někdy ptali, jestli hudba respektuje státní hranice. Hudební nástroje, myšlenky i styly vedle sebe v průběhu historie žily ve vzájemné interakci. Ovlivňovali se, aniž by kohokoliv žádali o svolení, či dokonce snad vízum. Čehož důkazem je i náplně dnešního sedmého nebe, která bude sledovat spojité spektrum stylů od Alžírska přes Egypt a Izrael až do Iránu. Alžírská zpěvačka Suad Massi, žijící ve Francii, vydala své dlouho očekávané album Zagate.

Když zpěvačka a muzikantka Souad Massi začínala svoji hudební dráhu v Alžírsku, jako žena to neměla vůbec snadné. Stala se terčem výhružek ze strany fundamentalistů. Svůj severoafrický kolorit kombinovala s tak různorodými vlivy, jako je flamenco a také třeba Led Zeppelin. Už více než čtvrt století žije ve Francii. Nové album Zagaté natočila po čtyřleté odmlce. Jako kytarista a producent se na něm podílel Justin Adams, který hrál například ve skupině Roberta Planta a je specialistou na blues i na hudbu Severní Afriky.

Alžírská zpěvačka Suad Massi ze svého zbrusu nového alba Zagate, které se natáčelo především v britských studiích. Kritika tvrdí, že kytarový zvuk je inspirovaný nahrávkami Led Zeppelin. Následující skladba má francouzský název Six Hours du Matin, 6 hodin podvečer.

Pro hudbu Blízkého východu je typický i jeden nehudební faktor. Velká část nahrávek vzniká v diaspoře. Řada hudebníků odchází díky despotickým režimům do exilu, včetně Alžířanky Suad Masi, která právě zpívala. Amir Amiri, původem z Iránu, je virtuózní hráč na santur, strunný nástroj, z nějž se během staletí vyvinul cymbal se všemi jeho variantami. Amiri natočil své nové album v triu s velmi atypickou nástrojovou kombinací, kterou tvoří bubínky, tabla a harfa. Každý z nástrojů je z odlišné kultury a nabízí úplně jinačí spektrum barev. Snad i proto hudebníci pojmenovali své album Metamorphose.

To byl Amir Amiri, původem z Teheránu, na perský cymbál santur. Na harfu hrála Sara Paže, na bubínky tabla Sean Mativecky. Všichni tři žijí v Kanadě. Úhlopříčku napříč kulturami představuje i další album. Multiinstrumentalista Efren López pochází z katalánské části Španělska, která sice leží na severu země, ale i tam dosáhly východní vlivy v době maurské nadvlády. Zatímco López je specialista na starou evropskou hudbu, Lamia Jaret je zpěvačka z Libanonu, jedné z arabských zemí, kde je silná křesťanská komunita. Zjišťujeme tedy, že v historii vládly trochu jináčí stereotypy než dnes. Uslyšíme píseň Santa Maria Amar, což je křesťanský zpěv ze 13. století, v tomto příkladě obohacený o arabské mikrotóny.

od řeky Minho, která tvoří hranici mezi Španělskem a Portugalskem, až po Eufrat. Tak zní název alba, které společně natočili Efrén López ze Španělska a libanonská zpěvačka Lamia Yared. Další důkaz, jak jsou hranice mezi státy či náboženstvími klamné, přináší Jinon Mualem, izraelský hráč na bezpražcovou loutnu, které se říká arabská. Jeho předkové pocházejí z Iráku a Mualem strávil řadu let v Turecku a své poslední album natočil v Řecku. Tuto spletitou cestu symbolizuje i následující píseň Misirlu, jejíž autor není znám, ale počátkem 20. století ji měli v repertoáru řecké, arabské i židovské kapely v oblasti východního Středozemí.

hráč na loutnu Oud Jinon Mualem. Mnohokrát vystoupil v Česku a své poslední album nazval Aegina's Secret, tajemství Aegíny, což je jeden z mnoha desítek řeckých ostrovů. Ve skladbě Jump Rest poskytuje velký prostor muzikantovi, jehož označuje za svého bratra, což je klarinetista Saman Alias, původem kurdský hudebník žijící ve Švédsku.

Tak to byl podruhé izraelský hráč na loutnu Yinon Mualem z alba Aegina's Secret, inspirovaného pobytem na ostrově v Egejském moři. Velmi zajímavým hudebním žánrem jsou reedice. Historické momenty zachycující bouřlivá hudební období v kultuře, která tehdy ještě stála mimo zájem západních posluchačů. Co takhle třeba Disco z Egypta z roku 1981? Hrají Al Maslien, průkopnická kapela egyptského funku.

Takhle tedy zní retro v egyptském stylu z roku 1981, což byla éra magnetofonových kazet. Jen v Káhiře bylo 400 společností, které vydávaly hudbu na kazetách, což umožnilo prolomit bariéru těch velkých firm. Amar El Sherey byl nevidomý hráč na akordeon, klávesy i na loutnu. Autorem následující melodie byl velikán tehdejší filmové hudby Farid al-Atrash ze Sýrie. Skladba se jmenuje Souk el-Abid, což znamená trh s otroky. A takhle zní nahrávka opět z roku 1981.

Takhle znělo egyptské disco z 80. let. Slyšeli jsme cover verzi hitu, jehož původním autorem byl Farid El Atrash, velikán filmové hudby, který se narodil roku 1910 v Sýrii. Trh s audiokazetami umožnil zpěvákům v Egyptě v 80. letech vytvářet vlastní projekty a obejít tak restrikce spojené s velkými firmami. A touhle cestou vznikl i následující klenot. A o 40 let později vůbec nebylo snadné jej najít. Autor retro kompilace I Am El Disco to vysvětluje. Tu kazetu jsem našel ve skladišti na předměstí Gizy v Egyptě. Název kapely zněl Firkat al-Farana, což znamená kapela faraonů.

nahrávka z roku 1983 s historickou a navíc hodně obskurní kapelou Faraonů. Z Bejrútu pochází zpěvačka Tania Sally, která podobně jako řada dalších umělců z Blízkého východu se rozhodla odejít do exilu. Své poslední album natáčela ve Francii, v Norsku a ve Švédsku.

zpívala Tania Saleh, původem z Libanonu, ale žijící v Evropě. A na závěr dnešního výletu na Blízký východ zazní hudba z Iránu, ale opět natočená v exilu. Parisa Karimi Molan studovala privátně v Iránu u zpěvaček, jimž bylo odepřeno veřejné vystupování. A roku 2017 se vystěhovala do Montrealu, kde letos vydala velmi pozoruhodné album s titulem Unveiled, což znamená odkrytá nebo bez roušky. A to je název, který v režimu islámských fundamentalistů získává daleko hlubší obsah. Takhle zní osobní vyznání zpěvačky. Učila jsem se zpívat tam, kde hlasům je souzeno zaniknout, ve sklepích za zavřenými okny, v úkrytech, kde se dech změní v melodii, v tichu, které je vaším posluchačem.

zpívala Parisa Karimi Molan, původem z Iránu, ale žijící v Kanadě, se skupinou Tehrani Drom. A z téhož alba Unveiled je i závěrečná skladba dnešního Sedmého nebe. Píseň Sary Galin má statut evergreenu napříč východními kulturami. Milostná píseň o neopětované lásce, kde klíčovou roli hraje blondětá dívka z hor, což je úkaz v oblasti Blízkého východu vzácný, ale reálný. Arménie, Kurdistán, Azerbajdžán, Irán, Turecko, všude si tuto píseň přivlastňují. A muzikanti žijící v Kanadě ještě navíc obohatili o rytmus tanga. Naschledanou opět za týden se těší Petr Doruška.

0: To byla horská dívka Sary Galin na závěr Sedmého nebe Petra Dorůžky z 10. dubna. Dnes máme 28. srpna a před námi je koncert, který připomene letošní dvojí výročí filmového režiséra Krištofa Kyšlovského. V červnu uplynulo od jeho narození 85 let a v březnu 30. A my si poslechneme Requiem, kterému věnoval jeho přítel Zbigniew Preissner. 28. července oslavil 90. dramatik Milan Uhde, autor divadelní hry Balada pro banditu, vycházející z Olbrachtova románu Nikola Šuhaj Loupežník. Jeho jádrem je vztah Nikoly a Eržiky. Scénickou hudbu ke hře složil Miloš Štědroň a my ji budeme poslouchat dnes v Klapce ve 22.30. Ovšem romantický příběh plný žhavé vášně a lásky, připomínající pohádku, tu bude už ve 22. Hlavní hrdinka povídky Růženy Jesenské Opuštěná milá vyrůstá uprostřed krásných zahrad, jmenuje se Hvězda a jako hráčka na harfu připoutá pozornost bohatého šlechtice. Ten ji ovšem brzy opustí v touze po poznání cizích zemí, ale zapomenout na ní nedokáže. Premiéru této povídky klasiku zahájíme ve 22. Klidný páteční večer s Vltavou přejí od mikrofonu Jana Kozubková a z technického pracoviště Viktor Láně.
1: Koncert Klasika. Dobrý večer s koncertem Klasika. Dnes si připomeneme koncert festivalu Smetanova Litomyšl, který se konal 16. června 2022. Zaznělo na něm Requiem za mého přítele od Zbigniewa Preissnera. Tento autor je známý především jako skladatel filmové hudby a spolupracoval s režisérem Krištofem Kyšlovským. Requiem za mého přítele vzniklo jako vzpomínka na zesnulého Kyšlovského a bylo vydáno na stejnojmenném albu v roce 1998. První část díla s názvem Requiem je komponovaná na liturgický text katolické pohřební mše. Zpívají Jana Sibera, soprán, Lucie Silkenová, soprán, Jan Mikušek, kontratenor, Tomáš Badura, tenor, Václav Karel Jeřábek, bas, Natálie Štorková, soprán, Hana Kavalírová, soprán a Český filharmonický sbor Brno, sbormistr Petr Fiala. Hrají Daniela Valtová-Kosinová varhany a Filharmonie Hradec Králové, řídí Rastislav Štůr. Dobrý poslech přeje Alena Maršíková-Michálková.

et dimnus Deus in sin.

Vyslechli jsme první část Requiem za mého přítele od polského skladatele Zbigniewa Preissnera. Zpívali Jana Sibera, soprán, Lucie Silkenová, soprán, Jan Mikušek, kontratenor, Tomáš Badura, tenor, Václav Karel Jeřábek, bas, Natálie Štorková, soprán, Hana Kavalírová, soprán a Český filharmonický sbor Brno, sbormistr Petr Fiala. Hráli Daniela Valtová-Kosinová varhany a Filharmonie Hradec Králové, řídil Rastislav Štůr. Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte koncert Klasika dnes se záznamem koncertu z 16. června 2022 z festivalu Smetanova Litomyšl. Druhá část Requiem za mého přítele od Zbigniewa Preissnera představuje jeho osobní vyznání nad ztrátou režiséra a přítele a také uměleckého kolegy Křištofa Kiešlovského. Obsahuje texty v polštině, které jsou mu poctou. Má části Počátek, Osud, Apokalypsa a Modlitba. Dobrý poslech přeje a loučí se Alena Maršíková-Michálková.

V rámci pátečního koncertu Klasika jsme na stanici Vltava dnes poslouchali Requiem za mého přítele od Zbigněva Preisnera. Záznam jsme pořídili v roce 2022 na festivalu Smetanova Litomyšl. Zpívali Jana Sibera, Lucie Silkenová, Jan Mikušek, Tomáš Badura, Václav Karel Jeřábek, Natálie Štorková, Hana Kavalírová a Český filharmonický sbor Brno. Hrála Daniela Valtová-Kosinová na varhany a Filharmonie Hradec Králové, kterou řídil Rastislav Štúr, připravila Alena Maršíková-Michálková. Je 9:45 a my teď ještě více než 40 minut zůstaneme u nositele jména festivalu. Triumfální symfonie je jedinou dokončenou symfonií Bedřicha Smetany. Vznikala mezi lety 1853 až 4 v době, kdy bylo Smetanovi 29 let. Autor ji zkomponoval u příležitosti sňatku císaře Františka Josefa I. s Alžbětou Bavorskou s slavnou Sisi. A my teď triumfální symfonii uslyšíme na nahrávce, která je součástí alba oceněného prestižní francouzskou cenou Diapason d'Or de l'Année. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Petr Popelka.

Socher vedl dosavadní šéfdirigent Petr Popelka v triumfální symfonii E-dur Bedřicha Smetany. Od něhož teď ještě na Vltavě zazní třetí ze tří poetických polek.

0: pianista Jan Novotný nám hrál jednu ze tří poetických polek Bedřicha Smetany. Také pro spisovatelku Růženu Jesenskou byla důležitá česká národní kultura 19. století. Stýkala se s Nerudou, Zejerem, Sládkem nebo Šaldou, byla součástí pražského intelektuálního světa, scházejícího se v dobových literárních salonech. Prožila vášnivý vztah s Alfonzem Muchou. Její tvorba byla oceňována zejména pro ženskou citovost a odvahu k otevírání některých tabuizovaných témat. A v následujícím fantastickém příběhu nadepsaném Opuštěná milá se odráží životní zkušenost této autorky, patřící mezi nejvzdělanější ženy své doby.
1: Český rozhlas Vltava uvádí povídky klasiků.

Na konci sídelního města stál domek s granátově svítící prejzovou střechou, obklíčený rozlehlou zahradou, jejíž přední část byla rozčleněna v pařeniště a skleníky, políčka s pečlivě pěstovanou zeleninou a záhony květin, vzdálenější polovici zahrady tvořil ovocný sad. V domku bydlel zahradník jménem Blažej Samaritán a zahradě i domku se říkalo Samaritánka. Blažej měl jedinou dceru, Astru, neboli Hvězdu. Jeho žena, kterou velmi miloval, zemřela záhy po narození dítěte v době, kdy celá zahrada kvetla hvězdnými květy. Tak Blažej dítěti dal jméno Astra, čili Hvězda. Hvězda byla podivuhodná dívka. Její tělo mělo stepilost tvarů, ladnost liní a rozkoš pohybů. Oslovení tatínku pronášela sněvě teplým přídechem, který tomu slovu dodával úcty a vroucnosti. Ale byla to i jediná zjevná vřelost mezi dcerou a otcem. Chodili jeden vedle druhého, málomluvní, žili spolu jako kvete keř vedle keře, bez polichocení, bez okázalých něžností. Hvězda rozuměla stromům a květinám. Někdy k večeru odcházela sedem k domku, který stál u kostela. Ve světnici osvětlené loučí sedávala stařena čarodějnice. Hvězda s ní ráda rozmlouvala a mnohému se od ní naučila. Odcházela s ní do údolí mezi vysoké skály, kde stařena sbírala byliny léčivé i zlé jedovaté a mající mnohou moc čarovnou, uhrančivou a neobyčejnou. Hvězda naučila se od stařeny i podivuhodně vyšívat. Třídila barvy hedvábí, učinila si výkres z vysněných liní a květů a tak tvořila rozkošné práce, plné novosti, svěžesti, jako skladbu drahokamů v šperku. Přišel opat kláštera a vyslovil podiv, jaké dovede hvězda vytvořit krásy na hedvábí svými vysněnými květy a křivkami. Přišla hraběnka a zaradovala se nad báječným pláštíkem, který hvězda vyšila. Hvězda uměla též hrát na harfu. Dotýkala se struny jako paprsků a zpívala písně, které sama složila tak mile, že lidé i děti stanuli jako očarováni jejím hudbou a zpěvem u plotu zahrady. Jednoho dne ji pozvala královna na hrad, aby při hostině pobavila vznešené panstvo. Hvězda vešla neostýchavě, neboť nepomyslela si, že by byla víc než její harfa. Usedla v koutku blízko žluté drapérie jakéhosi starého praporu se skvělou minulostí. Prohlížela si svět, usmívala se. A když jí sama královna vybídla, aby hrála a zpívala, zadívala se kamsi do veliké dálky, dotkla se strun a zpívala. Byla velká společnost v onom sále. Všichni utichli a všichni dívali se na hvězdu a její píseň byla silnější nežli dojem těch očí. Když skončila, skřížila ruce na harfě a náhle jí připadlo vzhlédnout. Spatřila člověka hledícího dlouze a upřeně na ni. Usmála se rozpačitě. Přiblížil se a usednul vedle ní. Tázal se jí na nepatrné věci. Odpovídala a připadalo jí vše, co si řekli, velmi důležité. Tušila, že onen muž se chtěl ptát na zcela jiné věci, než vyslovil. Došla domů jako pohřížena v hluboký sen.

Druhého dne onen cizí muž přišel za město až k zahradě, kde kvetly keře a stromy a trsy a skleníky byly plny nejvzácnějších květin jako v královských sadech. Hvězda se polekala i zaradovala. Uvedla mladého muže do bílé světnice se zelenými odlesky větví a se svatými obrazy po stěnách. Usedl, vzal jí za ruce a řekl jí odhodlaně, že nikdy dosud neviděl tak duševně krásnou ženu a že ji bude milovat na věky věků. V nepatrných slovech rozkvétaly jim věty velikých půvabů. Bez opatrnosti a vypočítavosti milovala hvězda svého rytíře, který vlíbal Narty své jméno, Jasmín ze Zásmuk. Chodil každý den do zahrady za městem a bylo všecko, jak bývá, když se lidé milují a druh druhu věří, i sám sobě věří a buduje si nesmírné zámky v modrém, sladce zazlaceném vzduchu. Když zapadalo slunce, okrášlilo všecky cesty k městu i ke vzdálenému údolí. Jasmín ze Zásmuk sevřel hvězdu v náručí, jako by ji chtěl unést. Bylo veliké ticho před oltářem zapadajícího slunce. Příroda byla plná teplého odpočívání. Starý zahradník usedl na lávce pod jabloní a snad vzpomínal, snad se modlil. Skleníky a pozvednuté příklopy pařenišť svítily jako slídové mozaiky. Po cestě od studně k oblouku s hořícími růžemi běžel malý tvůrek. Trpaslík, který obýval ony končiny a nejraději prodléval u Samaritánů. Nerušen tu a tam se přikrčil, malinký a nesmělý jako pták. Tajně miloval hvězdu. Ve chvíli, kdy slunce tak neobyčejně zapadalo, trpaslík žárlivě vyšplhal na růži a díval se s kulinou mezi květinami do okna. Ve světnici domnívali se, že jich nikdo nevidí. Očka trpaslíkova byla rozevřena v strašlivém podivu. A náhle se větvičky pustil a spadl z růže a kutálel se po zemi až do husté trávy a tam se svinul do kotoučku a velmi plakal. Naříkal, já jsem pouze trpaslík, nikdy mne hvězda tak nepolíbí jako onho rytíře. Ani nemohu říci, o kráso krás, dovedl bych tě učinit šťastnou. Útrpně by mě pohladila a v srdci by se mi vysmála. Vida, že rytíř Jasmín ze Zásmuk odchází, sledoval milence až za růžový plot, kde na chvíli zmizeli, jistě se políbili dlouze. A když se hvězda vracela, byla zardělá a zamyšlená, dotýkala se keřů a růží, potkala otce, usmáli se na sebe a minuli se. Slunce dávno zapadlo. Stařena šla silnicí do údolí pro květy a koření. Hvězda jí řekla před domkem, přijdu si k vám pro odvar z vinného listí. Stařena odpověděla, působí jasnost duše. Což, zatměla se její duše? Řekl si trpaslík. Jsem podmaněna jeho vůlí na věky věků, řekla hvězda zasněně a pozvedla ruce do svítící tmy. Půjdu s ním na konec světa. Na konec světa, opakovala si usínajíc. Byla by šla až na konec života. A nebylo potřebí. Jasmín ji miloval. Velmi miloval. Ale konečně rozloučil se s hvězdou, tisíckrát jí na rozloučenou políbil onoho posledního večera a odjel do světa, aby mnoho spatřil a svůj život obohatil. Viděl cizí země a moře, setkával se s neznámými lidmi, byl přijímán knížaty a krály a jen prchavě vzpomínal na hvězdu.
poznával ohromnost světa a přitom unikalo mu vědomí minulosti vlastního života. Domýšlel se, že sám je o ním ohromným světem, který se jemu zjevil. Kdysi setkal se s mužem, jenž se vyznal v kouzelnictví. Chodil s ním mnoho dní a rozprávěli o záhadách života a všecek zaujat svými myšlenkami o stavbách a studiemi svého oboru, vyprosil si, aby mu kouzelník dal ve snách spatřit cosi překrásného, minulého i budoucího. Výtvory architektury, kterými by byl unesen a naplněn vnuknutím. Ulehl a usnul na břehu moře. A spatřil ve snu podivuhodné věci. Vysokou věž a na ní svítilnu jako hvězdu. Uvnitř tepaly vodní hodiny a zevnitř mlčely hodiny sluneční. Na střeše stál triton, který ukazoval směr větru. Ve vlisu bylo 8 obrazů větrů. Uzřel sta a sta chrámů jako zázraky s podivuhodnými malbami. Téměř se probouzel, když zachytil své rodné město, drahou vlast, a tvořil sám do jejich prostředí novou krásu stavitelského umění. Ale na hvězdu nevzpomněl. Vrátil se do vlasti nadchnut svým budoucím posláním. Byl velmi bohatý a vážený a přenášel své vidiny do skutečnosti. Stavěl zámky a letohrady, brány a chrámy a věže. Léta prchala. Jasmín ze zásmuk poznal i krásné ženy, i veselé a smutné ženy, ale zapomínal na všecky jako na květinu, kterou se potěšil a zahodil. Mnoho krásného vykonal. Měl přátele a druhy a bohatství. Měl všecko. Ale děsil se čehosi nevyspytatelného a nevěděl, čeho se mu nedostává. A nedopátral se, proč dny jeho plynou neutěšeně. Až když byl pozván do hradu královského, usedl mezi hosty v onom sále, kde poprvé spatřil hvězdu. Co si dotklo se melancholicky jeho duše? V hlubině zachvíval se podvědomý cit touhy po veliké, veliké kráse. Ale jeho život byl tak pevně a nenávratně utvořen, že přetrhával každou pavučinu citu nesoucího se do minulosti.

0: Jednoho podzimního dne, kdy v parku zámeckém vodotrysky plakaly a listí s tesklivým šepotem padalo k zemi, vítr chvílemi lkal a nebe zatmívalo se mnohými chvátajícími mraky, toho dne usedl Jasmín náhodou právě na ono místo, kde tenkrát u své harfy seděla hvězda. Zaslechl tenký hlásek, jako když pták nebo květina zpívá. Ozval se u něho, blízko. Lidský a přece nikoli hlas lidský. Mál se ohlédnout. Byl to hlas jako stín onoho hlasu. Konec bolestně známé písně. Drahé. Jasmín ze zásmuk seděl jako skamenělý. Několik mladých žen pozorovalo jeho zmatek. Hlasitě se rozesmáli. Nevěděl, že za ním na opěradle křesla sedí trpaslík. Konečně se ohlédl. Ale nerozesmál se, jak společnost očekávala. Zamyslel se a ve chvíli, kdy se pozornost společnosti obrátila jinam, rozhovořil se s trpaslíkem. Znáš hvězdu?
1: Znal, pane, znal.
0: Co o ní víš? Mluv, kdo jsi?
1: Kdo jsem?
0: Nepatrnost.
1: Nestojím za povšimnutí. Vypadl jsem snad kdysi z některého ptačího hnízda a některá čarodějnice zaklela mě v podobu člověka, v človíčka.
0: A právě řídký zjev malosti vzbudil pozornost ve vzácných kruzích naší společnosti. Zavolali mě, abych je bavil.
1: Umím lecos, vznešený pane, co rozveseluje a utěšuje.
0: Jsem přece člověk. Maličký ovšem, ale představte si.
1: Lásku, která šílí.
0: Ach, nemluv zbytečně hlouposti. Všecko chápu bez vysvětlování, ale pověz mi o ní. Zpíval si její píseň.
1: Již jí není, pane,
0: řekl trpaslík táhle. Vím všecko. Mávl maličkou rukou ozdobenou prsteny. Všecko. Abyste nebyl v nejistotě. Žiji v jejím okolí. A věřte, pane, já, pouhý stín člověka, byl bych jí dovedl oblažit, kdyby byla ocenila mou sílu cítění. Ale vy, velmož člověk, jste to nedovedl. Byl jsem skrytý ze záclonou u květináče z Folkumerii, když poprvé jste jí políbil. A ještě jindy, jindy. Květiny se dívají a ptáci. A trpaslíci, zalehla odpověď trpaslíkova do tanečních vírů hudby. Pověz mi o ní.
1: Jste náhle zvědav, po tolika letech, pane.
0: Dojdu tam k baště, řeknou mi. Ničeho se nedozvíte, nežli že zmizela. To řeknou vám její příbuzní, ale já vím jediný všecko. Neboť na vlastní oči jsem viděl. Jasmín zamyšlen upřel oči na malinkého tvora, který odběhl a kde si v kruhu paní budil veselost. Jasmín byl od té chvíle přesvědčen, že ztratil krásu života a štěstí. Náhle bylo mu jasné, že ztratil veliké kouzlo, které proniká život. Žít a tvořit vše pro někoho milovaného. Být jeden ve dvou, být i pro jiného a být opřen velikou radostí oné druhé bytosti jako tajemným mostem k věčnosti. Trpaslík vyhoupl se na křeslo a skočil na klín liliově bílé kněžně a hladil její táhlou průsvitnou ruku a za chvíli spatřil ho Jasmín v rukávě krásné dámy, smějícího se a ručkama se držícího růžového a zlatého lemu. Zítra přijďte do zahrady Samaritánky a vše vám povím, šeptal rozpustile a Jasmín viděl, že z jeho maličkých očí kanuly slzy.
1: Byl smutný listopadový den, když Jasmin přišel nahoru na konec města. Drobně pršelo do zelenavých trávníků, skleněné tabulky pařenišť a skleníků byly jako osleplé, nedotknulo se jich slunce po celý den. Náhle objevil se před ním trpaslík, poklonil se a řekl: kupte zahradu s domkem, pane. Jasmín vešel do domku, promluvil s majitelem, uzavřel koupy sadu a všeho, jak stojí a leží, zaplatil a prohlásil, že od zítřka chce být na celém pozemku sám. Odešel a vrátil se, když měsíc velmi silně zářil. Vstoupil do světnice, kde se dával s hvězdou, usadl do křesla, zamyslel se. Trpaslík zaklepal na okno. Vešel jako vážný člověk, usedl proti Jasmínovi, skřížil ruce na kolena. Tak tedy, ona bledá a nešťastná tudy bloudila. Co jsem se jí marně natěšil? Čekala vás. Čekala, až se odhodlala a vešla k čarodějné ženě a tázala se jí, vrátíte-li se. Byl jsem přitom, když ze zrcadel při svitu luny krví postříkaných jí prorokovala, že se nevrátíte. Nešťastná plakala, slzy tekly z očí jako žhavé prameny a bloudila sadem. Pak se odhodlala, zašla opět k moudré stařeně a prosila: učiň mě stromem, ať pozbudu své lidské ubohé podstaty, ty všecko dovedeš. Je vhodný čas, měsíc je v úplňku. A stařena pravila: ano, ale musíš se večer postavit na syrovou půdu a nepohnout sebou a pevně myslet na něho. Nepohnout sebou a tak stát celou noc a dívat se vzhůru k luně. Hvězda vydechla. Zastavím se večer na kraji sedu mezi květinami a nepohnu sebou a budu pevně myslit na něj a dívat se luně přímo do očí. Přijdu před svítáním, přisvědčila stařena, přinesu koření, zapálím je a zahalím nohy a tělo tvé v dým. Tvé nohy budou zarůstat v půdu. Učiním tě neviditelnou, ale budeš ještě člověkem. Protrpíš bolest přerodu. Nikdo tě neuvidí, ale ty budeš vidět všecky a stát nehybně zakořeněna v zemi. Zvolna staneš se stromem. Dál jsem neslyšel. Čarodějnice se sklonila k hvězdě a mluvila velmi tiše. A já hořel touhou vše zvědět. Plížil jsem se z kouta světnice, kde jsem byl přikrčen u zdi, k sukni hvězdině a usedl jsem na ní. Ale v tom mě čarodějnice spatřila, chytila mě za vlasy, zvedla a hodila mě za okno a zavřela ho pevně. Padl jsem ke květináči s mučenkou a zoufale jsem plakal. Už ji nikdy neuvidím. Nikdy nevyšplhám po rouchu na její rameno. Nikdy nepoceluji její prsty. Nikdy. Nikdy. A stalo se. Byl jsem týden zavřen za oknem, než se mi podařilo konečně utéct si do zahrady. Hledal jsem, hledal, ale nový strom jsem nespatřil. Viděl jsem přicházet stařenu na poli karafiátů a levandule, růží a zvonků. Hvězda byla dosud člověkem, kouzlem učiněná neviditelnou. Až za několik dnů z rána za stříbra svítání zjevil se nový třešňový strom v záhonu květin na kraji sadu, plný bílých květů. A byla to ona. Zahradník a jeho pomocníci byli velmi zaměstnáni a nepovšimli si zázraku. Ale já stál u stromu milované hvězdy celé dny a noci. Stal jsem se strážcem toho stromu. Řekl jsem těm lidičkám, že je tam můj byt. Dal jsem si tam postavit malou besídku. Dávám jim za jejich blahovůli všecko zlato, kterého dostane se mi dole v palácích. Jasmín se zasmál, pohladil trpaslíka a vyšel do bílé noci. Strom stál sleskle temnými větvemi granátově zarudlými vstyčen k obloze. Jasmín zůstal celou noc u podivného stromu. Po půlnoci spatřil, jakoby větve světélkovaly. Cosi bledého, chvějícího se spatřil ve hmotě stromu, jako přízračnou postavu ženy, jak se ztrácí do větví a mizí ve vrcholu. Objel strom a cítil jeho zachvění. Klesl na kolena. A pak řekl bolestně: proto jsem neměl klid ani potěšení z ničeho, co jsem vytvořil. Žít jen pro sebe je málo. A já to nevěděl. Ráno odešel do města, uspořádal vše jako před smrtí, načiž se odebral navždy do Samaritánky. Vzal sebou nejmilejší knihy a věci a zařídil si život odloučeně krásný. Trpaslíka vzal sebou a jeho hovory poslouchal a neposlouchal. Mnohé noci trávil u své hvězdy. Strom přijímal bezpečně jeho rozechvělé pocely a obětí, sdílel je. Šelest plný touhy snášel se dolů k jeho hlavě jako zlatý déšť. Zapomněl na všechno, co ho poutalo k světu. Jednoho letního dne byla třešeň pokryta krvavě červeným ovocem a citlivě prohřátá sluncem. Vzduch žhnul a třpitil se pohyblivými, zastříbělými vlnami, hlasy zvonů, co si napovídali, a mraky, co si věštili, a slunce zapadajíc přislibovalo cosi a daleká dálka cosi zahalovala a hvězdy pouze tiše příliš vysoko svítily. Toho letního večera usedl Jasmín pod třešeň a hluboce se zamyslil. Mraky šly od skal, kde rostly tajuplné byliny, a mraky cosi věštily. Rostly, až pokryly celé nebe, docela pokryly. Vítr zvedl chmurná křídla. Jasmín ze zásmuk objel strom. Trpaslík ulehl do trávy a slabounce zpíval. Zahrnělo kdesi v dálce. Blesk modrý jako zaklínací ornament promítnul stemnělou oblohu. A opět bylo chvíli děsivé ticho. Trpaslík umlknul, Jasmín mu nastavil ruku a on vyšplhal až na jeho rameno. Jak si roztomile zpíval, řekl Jasmín. A náhle světlo, safír a smaragd prořízlo oblak od západu k východu a ozvalo se třesknutí hrozné rány. Blesk jako šílená píseň oblak zaklikatil se ve vteřině času jako letící meteor staletím a vletěl, kam byl předurčen. V krásnou, rozpjatou třešeň. Srazil ji na zem a s ní rytíře Jasmína ze zásnuk i trpaslíka. Plameny vyšlehly, zbarvili se trudě, zachvátili větve a schylovali se dolů jako žhavá ramena živé bytosti a pokryli obě schoulené lidské bytosti ke kmeni. A veliká rozkoš vznikala v obětí plamenů a zkázy. Ráno nebylo památky po krásném stromě a pána hledali v sadě marně.

0: Povídky klasiků. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
1: František Špaček četl v režii Jakuba Doubravy v premiéře na stanici Vltava povídku Růženy Jesenské Opuštěná milá. Příštím klasikem bude František Zauer alias Franta Habán ze Žižkova, anarchista, bohém, spisovatel a blízký přítel Jaroslava Haška. Do historie se zapsal jako jeden z iniciátorů stržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v roce 1918, ale se hrál také důležitou roli při vzniku Švejka. Po Haškově návratu z Ruska se stal jeho prvním nakladatelem a osudy dobrého vojáka Švejka začaly v roce 1921 vydávat po sešitech. Zauer později vzpomínal nejen na jejich svéráznou distribuci po pražských knihkupectvích a hospodách, ale i na to, jak musel svého přítele přemlouvat, aby v psaní pokračoval. Jak vznikalo jedno z nejslavnějších děl české literatury, uslyšíme ve vzpomínkách Franty Habána ze Žižkova za týden na Vltavě v povídkách klasiků v pátek ve 22 hodin. Teď je tu půl hodinka věnovaná spisovateli Milanu Uhdemu, který nedávno oslavil 90.
2: Klapka. Pane docente Uhde, dobrý den. Tak tohle přání je drobná parafráze konce projevu Milana Uhdeho, který z pozice prvního šéfa poslanecké sněmovny samostatného Česka vítal 1. ledna 1993 Novou republiku po rozdělení Československé federace. Dramatik, spisovatel, redaktor, vydavatel, myslitel, politik, to všechno pan Uhde je. Byl jedním z nejvýznamnějších příslušníků disentu a boje za svobodu v éře normalizační komunistické moci v Československu. Po listopadu 89 patřil k výrazným politikům. Vedle zmíněné funkce v parlamentu zastával mimo jiné třeba i funkce ministra kultury. Přitom vždy byl a pořád je významným prozaikem, dramatikem, autorem rozhlasových her a taky scénaristou. Byť jeho filmografie není rozsáhlá. Milanu Uhdemu rád věnuji toto vydání pravidelné vltavské klapky. U jejího poslechu vás, milí posluchači, vítá Tomáš Pilát. Milan Uhde je mnohostranou kulturně společenskou osobností. Na rozdíl od téhle mnohostrannosti bude právě začínající klapka hudebně monotematická. Nebo skoro monotematická. Pojďme hned na to. Na začátku malý test. Jaká muzika a z jakého filmu nás bude pořadem provázet? Myslím, že to uhodnete po pár prvních tónech.

Možná jste si zpívali spolu s Ivou Bitovou. Ano, jde o píseň Zabili, zabili z filmového muzikálu Balada pro banditu. Právě muzika z tohoto snímku Vladimíra Sýse z roku 1978 zaplní většinu plochy Klapky. Film vznikl podle stejnojmenné divadelní hry Milana Údeho, napsané pro brněnské divadlo Husa na provázku. Tehdy jenom na provázku. Husa mohla totiž evokovat jméno našeho vrchního pookupačního normalizátora Husáka, který po nadějných šedesátkách zapříčinil následnou 21-letou tmavou noc.

0: Nikolo, Nikolo, spíš?
1: Hudbu k písním Balady pro banditu napsal Miloš Štědroň. Na filmové muzice spolupracoval i Vlastimil Hála. Děj je svébytným zpracováním osudů Nikoly Šuhaje Loupežníka od Ivana Olbrachta. Zavádí nás tedy na Podkarpatskou Rus, do krásného kraje, kde se dařilo jak divokým i domácím zvířatům, tak taky bujnému i pěstovanému rostlinstvu, včetně jataliny.

Hlavní role ve filmu i v divadelním představení stvárnili Miroslav Donutil a Iva Bitová. Donutil se převtělil do divokého, nepoddajného Nikoli, Bitová pak do milující Eržiky. A oběma to skvěle zpívalo.

A vlastně to tak bylo. Bez neustálého napětí z dopadení, v klidu a na neomezený čas se k sobě Eržika s Nikolou opravdu dostali až v hrobě. Než ale Eržika za Nikolou přišla, ať už do nebe nebo do pekla, chvíli to trvalo. Teď jsou ale ještě v ukradených krátkých chvílích spolu.

Balada pro banditu patří podle mě k nejlepším československým filmovým muzikálům všech dob. Natáčel se na zřícenině hradu v Andělské hoře u Karlových Varů velmi netradičním způsobem. Jde o jakýsi potlach nebo tulácké jamboree, jam session. V publiku sedí i muzikanti kapely Greenhorns, kteří písničky doprovázejí hudebně. Jejich nástroje se prolínají s nástroji protagonistů snímku, které často symbolizují zbraně. Herci se pak prolínají s lidmi v publiku, dokonale vtaženými do děje. A všechno se to děje v majestátních hradních rozvalinách. Všichni pak podávají jedinečné výkony, a to i k ránu, kdy večer už mizí a pomalu před nastupujícím svítáním mizí i noc.

textech Milana Uhdeho je cítit inspirace lidovou poezií, hodně s bojnickými písněmi. Autor textu napasoval slova přímo na jednotlivé postavy hry i filmu. Přitom vystihují děj a tvoří celek, ve kterém jde všechno krásně dohromady.

0: Film Balada pro banditu je skvěle natočený. Kulisy hradu Andělská hora jsou jedinečné a nápadité je i filmové zpracování, pojetí, které evokuje divadelní představení pod širým nebem. Publikum v atmosférickém amfiteátru tvoří Trampové, zmínění muzikanti, obyvatelé Andělské hory i členové štábu a přátelé filmařů. Všichni tvoří neopakovatelnou atmosféru. Divák v kině tak lépe přijímá to, co se děje na plátně. I když je od počátku jasné, že to nedopadne dobře, inu balada. Nikola československým četníkům neuteče a skrze zradu bývalých kamarádů zemře. Že, pane Donutile, alias Nikolo?
1: Řekněte mamce pro Krista, ať mi večeři nechystá. Večeři ani snídaní, že já jsem zbytý, spoutaný. Řekněte mamce pro Krista, ať mi pár košil přichystá. Tu první tenkou kmentovou, tu druhou lněnou bělavou. V té první vodu se děti

0: co myslíš, Nikolo?
1: Jen tak.
2: Nikola Šuhaj Loupežník zaplatil za své skutky životem, nicméně jeho duch a samozřejmě i duch Eržiky, Nikolova bratra Juraje, hostinského Lazara Magheryho, četníků i Nikolových obětí nad Podkarpatskou Rusí bloudí dál. A když už jsme na Podkarpatské Rusy u Nikoly Šuhaje a literární předlohy Ivana Olbrachta, dovolím si malý odskok od filmu Balada pro banditu. Song sourozenců Hany a Petra Ulrichových Zbojnická svoboda z jejich albového a divadelního projektu Koločava z počátku druhého milénia. Mimochodem, předcházel mu opět LPčkový a divadelní projekt Ulrichových Nikola Šuhaj Loupežník, který vznikal souběžně s provázkovskou hrou Balada pro banditu, tedy v polovině 70. let minulého století. Než Zbojnická svoboda zazní, ještě rozloučení. Maximální svobodu ve všem, co děláte, a kousek zdravého zbojnického ducha vám všem přeje autor dnešní, především uhdeovské klapky, Tomáš Pilát. Ale teď Ulrichovci a Javory.

0: Písní Zbojnická svoboda končí Vltavská klapka. Na stanici Český rozhlas Vltava jsme skrzeni popřáli k 90. významnému dramatikovi, spisovateli, textaři, scénáristovi a kdysi i ministrovi kultury Milanu Uhdemu. S výjimkou poslední písně sourozenců Ulrichových jsme klapku věnovali hudbě ze snímku Balada pro banditu, který vznikl na motivy Uhdeho stejnojmenné divadelní hry z roku 1975. Klapku připravil Tomáš Pilát. Příště se zaměříme na Oscarové skladatele filmové hudby let 2000 až 10. Howard Shore a Gustavo Santaolalla byli oceněni hned dvakrát a jejich hudba ke snímkům Pán prstenů, Skrocená hora a Bábel se stala hranou a snadno rozpoznatelnou i bez obrazu. Jinak je tomu ale u Oscarové hudby k filmu Krvavé housle, Frida a nebo animovanému Vzhůru do oblak. V jaké konkurenci získali skladatelé svá ocenění a na co vzpomínali při děkovné řeči Oscarového ceremoniálu, to uslyšíme už tuto neděli v 16.30 v Klapce, anebo zase příští pátek ve 22.30 na Vltavě.
1: Majestát hudby, největší koncert filmové a klasické hudby, míří do Ústeckého kraje. V sobotu 21. listopadu v Rocknet Arena Chomutov. Symfonický orchestr Českého rozhlasu uvede slavné melodie z filmů jako Rocky, E.T., Apollo 13, Vinnetou nebo Hodný, zlý a ošklivý. Chybět nebudou ani mistrovská díla Beethovena, Verdiho či Mozarta. Více na socer.rozhlas.cz. Partnerem koncertu je Český rozhlas.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Četba s hvězdičkou.
0: Tajný deník Lori Palmerové odhaluje skrytý život ústřední postavy seriálu Twin Peaks. Laura si deník vede od svých 12 let a její zprvu nevinné zápisky postupně odkrývají stále temnější svět, který před svým okolím skrývá. Knihu napsala dcera Davida Lynche, Jennifer, a na Vltavě z ní čte dnes po 11. v premiéře Kateřina Císařová.

Milý deníčku, 15. prosince 1987. Mrzí mě, že jsem tak dlouho nepsala, ale hrozně moc jsem pracovala. Tolik věcí nevíš. Především jsem se dohodla s Hornovými. Když jsem tam byla naposledy, uvědomila jsem si, že Johnny jakoby ztratil chuť k životu a nikdo se o něj nestará. Smutný. Tak jsem jim navrhla, že se Johnnymu budu věnovat. Že ho budu učit 3x týdně alespoň hodinu. 1/2. Budu mu číst, povídat si s ním a tak, jen tak za trochu peněz týdně. Můj nápad je nadchl a svolili, že mi zaplatí $50 týdně, 200 za měsíc. Peníze mi hodně pomůžou, ale především je prima být s Johnnym, protože Johnny mě má rád a je mu jedno, co dělám, když s ním nejsem. Neubližuje mi, neutahuje si ze mě, ani se mnou nechce spát, nebo mě omezovat, nebo mě přefiknout, nebo další z milionů věcí, co mi lidi pořád provádějí. Pořád by mě ošahávali, na něco by si chtěli hrát a pořád chtějí víc a víc. Johnny nechce nic, než abych mu četla. Jeho nejoblíbenější knížka je Spící krasavice. Položí si mi hlavu na klín a dívá se na mě, jak čtu. Každou chvíli přestanu číst, prohlížíme si obrázky a někdy mu o nich musím něco říct a taky mu musím vysvětlit něco z toho čtení, aby to lépe pochopil. Často se v jeho tváři objeví zmatený, nechápavý výraz, jako by se lekl, že ničemu nerozumí. Přestanu číst pokaždé, když si toho všimnu a povídám si s ním o tom všem. Taky chodíváme na trávník před domem a střílíme jeho lukem a šípy. Má takové ty gumové bizony a střílí po nich přes dvůr. Hezky se směje pokaždé, když je zasáhne. To je pak bez sebe radostí. Je to opravdu zvláštní divadlo. Johnny venku na palouku, pod jeho sandály oslnivě zelená tráva, šíp v luku, který napíná a usmívá se. Po několika minutách soustředění ho pustí, šíp jako by se téměř nepohyboval, Johnny uvolní obě ruce, postaví se na špičky a čeká. Přímý zásah. Skáče vysoko do vzduchu, pak se ke mně otočí a směje se smíchem plným vzrušení. Indian! Vyhrkne. Blahopřeju mu k dobré ráně a povzbuzuju ho, aby střílel dál. Vždycky rád poslechne. Strašné je, když s ním ztratím trpělivost. Stalo se mi to jednou a bylo mi mizerně, dokud jsem se nepřesvědčila, že na to zapomněl nebo mi odpustil. Povím to stručně. Pekelně přesně jsem napodobila Boba. Bylo to kruté. Nejohavnější, co jsem kdy cítila. Samozřejmě jsem se mu za to omluvila a všechno vysvětlila. Chtěla jsem, aby věděl, že jsem si to uvědomila a nechala toho. Šla jsem a vyhrabala jsem z kabelky nějaké pilule a pár ampulek, abych si vylepšila náladu. Dokázala jsem ještě přemýšlet. Těžké je to tehdy, když na to nemám peníze. Počkej, vrátím se co nejdřív. Laura. Milý deníčku, 16. prosince 1987. Promiň, že píšu o celý den později, ale máma a já jsme si povídali umytí nádobí a trvalo to skoro 4 hodiny. Táta se vrátil domů a povídal si s náma asi 3/4 hodiny a pak si šel dost brzy lehnout. Myslím si, že Benjamin mu dává hodně práce na nějakém novém projektu. Taťka jen protáčí oči, když se ho s mámou ptáme, jak to jde. Někdy mi připadá, že bychom mohli být s maminkou ty nejlepší kamarádky. Občas se jí podívám do očí a uvažuju, jestli někdy cítila to, co já. Řekla bych, že některé moje zážitky by pochopila, ale je z generace, která nerada mluví o nepříjemných věcech. Možná, že je jí trapně kvůli Bobovi. A možná, že táta zná Boba taky, ale maminka nedovolí, abychom o něm mluvili, protože to všechny rozčiluje. Zkrátka, nevím. Stejně jsme si ale dobře popovídali. Tvářila se šťastně, když si šla lehnout. Já jsem zůstala ještě chvíli dole v obýváku. Pak jsem šla ven a prohlížela si zeď, přes kterou Bob vždycky leze, aby se dostal k mému oknu. Těžko uvěřit, že se ještě nezabil nebo nespat. Když jsem se já v noci kradla ven, musel mi vždycky někdo pomáhat, abych se dostala dolů. Jestli pak bych nemohla zařídit, aby spat? Stejně by se nějak nahoru dostal a já ještě pořád chci, aby mi Bobby Brick s tím oknem
doručoval zásilky. A k tomu jsem se vlastně chtěla dostat, k Bobbymu Brixovi. Známe se tak jako ostatní kluci a holky, co chodí na střední školu. Je to divné, teď vídám častěji Donu a ta chodí s Mikem. Myslím si, že je šťastná, ale ti dva mi připomínají reklamu na žvejkačky nebo tak něco. Štěstí a cílevědomost, sport a vzdělání, hip hip, hurá. Minulý týden jsem sjela kopec kokainu, jen abych s nimi dokázala jít po kině na hamburgera. Bobby a já jsme nejedli. Byli jsme šíleně nafrčený. Dona se cpala a mně bylo jasné, že to bude znát, až se bude ráno oblékat. Vsadila bych se, že přibrala 3 kila. Mike je čuně. Cpal si do pusy hamburgery a brambůrky, jako by ani nepovažoval za nutné zdržovat se polikáním. Fakt, je to pravda, přísahám. A taky se mi nelíbí, jak se dívá na Donu. Mám o ní starost, protože mi připadá, že Mike je hajzl. Domýšlivý, jako by byl nějaký Superman v té své kožené bundě, kterou vůbec nesundává. Blbec! Je mi to fuk, Dona je prima. Proč se s Bobbym takhle vídám? Proč s ním chodím do kina, na večeři? Učím se u nich doma, chodíme do altánu, jezdíme autem jeho otce k perlovým jezírkům, mazlíme se a podobně. To všechno proto, že nakonec souhlasil, že bude prodávat pro Lia kokain. Kvůli mně. Čekala jsem, že řekne, že souhlasí, ale chtěl, abych mu slíbila, že budu zase jeho holka. Tak jsem, když chci nebo když nemám drogy. Mám vlastně Bobbyho ráda, ale on by nikdy nepochopil, co se se mnou někdy děje. Proč se účastním orgií u Lia, proč jsem na něj tak vázaná a proč mě může i praštit. To je proto, že zapadám do takových temných míst a navíc mám z toho zvrácený požitek. Hodím se k utahaným mužským, co jsou vlastně jen ubrečená mimina. Provokuju je a oni mi za chvíli říkají maminečko. Pokládají mi hlavu do klína a svěřují mi svá trápení. A pak jim musím poručit, co mají udělat. Tak se jim to líbí. Hodím se k ním? Musím se k ním hodit. Radím jim, jak si mají hrát. Poroučím jim, co mají dělat. A když to dělají, když je to příjemné a vidím, že se opravdu snaží, začnu jim vykládat, co cítím. Jak jsou báječní. Jací jsou to bezva, fakt bezva kluci. Říkám jim, že maminečka je šťastná a oni z toho mají ohromnou radost. Dítě a chlap dohromady. Všichni tihle přátelé Lia a Žaka, o kterých ti musím povědět, jsou na mě moc milí. Kdybych někdy potřebovala pomoc, určitě by mi pomohli. Nevím, už jsem se taky spálila. A tak Bobby prodává kokain po městě, a Lio přes hranice do Kanady. Pokaždé dostanu zadarmo 8 dávek. Když se setkám s Liem, naplní mi nádobku, kterou mám po ruce. Bobby vydělává fakt hodně peněz a všichni jsou spokojení. A to je vlastně v životě to nejdůležitější, ne? Jediné, co mě štve, je, že tuhle, když jsem šla s Bobbym pro peníze za drogy do své bezpečnostní schránky, nehodlala jsem schovávat $1000 v posteli, povídal Bobby, že mu začne při prodeji pomáhat Mike. Byla jsem vsteky bez sebe a řekla mu, že jestli to udělá a jestli to Mike poví Doně, nikdy, vůbec nikdy už s ním nepromluvím. Dona by to řekla svému otci. Určitě. Nezvládla bych to, kdyby se ve mně doktor Hayward zklamal. Docela určitě by mě to zabilo.

Bobby povídal, že to ještě neví určitě. Stejně jsem ho ale donutila, aby mi to slíbil. A tak mi to slíbil. Potom jsme šli ke stromu, kde je zahrabaný prázdný fotbalový míč blízko Leova domu. V něm se nechávají peníze a drogy. Leo si vždycky dělá z Bobbyho legraci kvůli těm schovávačkám. Říká mu fotbalový hrdina. Bobby je ale opravdu fotbalový hrdina. Alespoň ve škole si to všichni myslí. Ten Jacques, jak jsem ti o něm psala, bydlí hluboko v lese v boudě se svým papouškem Valdem. Valdo mluví a perfektně se naučil moje jméno. Jacques Renault, pracuje za hranicí v nějakém kasínu. Je velký, tlustý a někdy mě dovede vytočit. Je to taky typ malý dítě a velký mužský dohromady. Až na to, že ví o ženském těle o moc víc. Dokonce i více než Leo. Jednou večer jsem šla sama k Jacquesovi. Pěkně jsme se sjeli a provozovali všechno možný. Valdo opakoval celou noc až do rána všechno, co jsme říkali. Cestou domů jsem pořád slyšela Valda, jak skřehotá. Ukaž mi to, holčičko, holčičko. To bylo to ráno, kdy mi došlo, že orgie s Leem se odehrály před Jacquesovou boudou. Byla tam ta sedačka. Zase brzy napíšu. Mám program na noc. L.

Milý deníčku, 21. prosince 1987. Vánoce jsou přede dveřmi. Začínám hledat jiné zaměstnání, něco, za co dostanu hotovost každých 14 dní. Máma má starosti, že poslední dobou málo jím. Mně to vyhovuje. Přísahám, že se mi dřív moje tělo zvlášť nelíbilo. Pořád ještě mám hezká prsa a kulaté boky a nikde žádný tuk. Všichni kluci, s kterýma jsem byla, moje tělo chválili. Potřebuju zaměstnání, abych měla víc peněz a taky, abych mohla mámě říct, že jsem už jedla v práci. Nedokážu do sebe nacpat večeři jako dřív. Leo a Jacques mi nedávno dali pár výtisků Flash Worldu. Prolistovala jsem je a předvedla jsem jim pár póz. Trochu jsem tančila a dělala si to. A nechala jsem je dívat se na mě, až jsme byli všichni tři spolu. Vím, že to zní ohavně, ale dělám jenom to, na co jsem si teď zvykla. Vymýšlím show, na kterou se lidi dívají a já si přitom sním své sny. Obecenstvo přinejmenším 100 lidí. To proto, že čím víc lidí, tím je to jaksi víc v pořádku. Nic, co by se mělo skrývat, nic ošklivého. Všichni ti lidé, muži a ženy, mě pozorují. Zírají na mě, jak se pohybuju. Z mých rtů vycházejí skoro neslyšné zvuky, když tu v sobě pocítím to teplo. Sním o muži či ženě, někdy o obou, vidím je v první řadě a jsou úplně tiší, nejtiší ze všech. Bude jednodušší, když si představím, že je to muž. Sejdu dolů mezi obecenstvo a mám na sobě něco černého a průhledného. Vezmu ho za ruku a odvedu ho k sobě na jeviště. Zdráhá se, ale slíbím mu, že ho neuvedu do rozpaků a že mu neublížím. Uvěří mi a vstoupíme spolu do světla reflektorů. Každému šeptem povím, že tenhle muž je podle mě nádherný a vysvětlím proč. Popíšu ho, vylíčím ho a on získá sebedůvěru a vzruší se. Obecenstvu se teď ten muž moc líbí, zrovna tak jako mě. Tyhle svoje sny obměňuju, ale pokaždé končí tím, že se svým partnerem především miluju. Někdy při spojení šílím, když si představím, že mě v tomhle snu uvidí Bob a pochopí, že by mi měl konečně dát volnost. Tak tedy mám ty časopisy a lidi do nich posílají své představy. Halucinace, přeludy a ty časopisy je někdy otisknou. Tenkrát večer, když mi Leo a Jacques ty časopisy dali, jsem jim pověděla o svých představách a některé jsme si předvedli. Oba tvrdili, že bych měla některou zapsat a poslat taky do Flash Worldu. Možná i víc a že by třeba něco otiskli. Možná, že popíšu nějaké svoje vidění i tady, abys přesně věděl, co mám v plánu, kdyby to vytiskli. Budu o tom uvažovat.

Některé obrázky v časopise jsou tak vulgární. Pro mě až moc vulgární, ale chápu, že některé lidi to vzrušuje. Jsou to většinou obrazy lidí na nějakém vyfantazírovaném neuvěřitelném místě nebo s vyfantazírovanou vymyšlenou osobou. Neexistuje včerejšek ani zítřek. Neexistují hodiny, ani minuty, ani příkazy, ani rodiče, ani rána, nic, co by člověka trápilo. To se mi líbí. Ale některé fotky jsou fotky žen, které si ti muži podrobí a odvedou. Tyhle fotky se mi nelíbí z určitých důvodů. Ty ženy jsou příliš mladé nebo nevinné. Líbí se mi, když se mě někdo zmocní, ale chci, aby si se mnou trochu hrál, aby mě nechal snít. Nemám ráda strach, nebo lži, nebo křik. A některé ty fotky tohle naznačují. Tma při sexu je fajn, pokud je to zvláštní záhadná tma. A ne tma přízraků a smrti. To pro mě není. Mám ráda solidní věci. Snad malinko špatné, ale jen tak, aby si s tím špatným zahrávali a ne, aby člověka do toho špatného chytili a úplně pohltili. Zítra musím jít nakoupit vánoční dárky. Pane Bože, vůbec nevím, co komu koupím. Asi je ošklivé přát si k Ježíšku kokain. Později víc, Laura.

Milý deníčku, 23. prosince 1987. Pamatuješ se na ten večer, kdy jsme s Líjem a Bobem šli do Lowtownu nakoupit kokain? Pamatuješ? Já jsem ho ukradla kilo a všichni šíleli a museli jsme zdrhnout, protože všichni kolem začali pálit z bouchaček. Zrovna o tom se mi zdálo. Vlastně jsem nikdy doopravdy nepřemýšlela o tom, že Bobby toho chlápka asi zabil, když po něm střílel. Bobby ho fakt zastřelil a já jsem se dívala a bylo mi to jedno. Myslím, že jsem si namlouvala, že se mi to jen zdá, ale vím, že to je naprostý sebeklam. Zavolala jsem Bobbymu a asi minutku jsem s ním mluvila. Ze začátku byl OK, snažili jsme se šeptat, oba jsme mluvili najednou, aby to nikdo neslyšel. A Bobby najednou začal brečet. Alespoň si to myslím. Nemůžu to tvrdit s jistotou, ale možná, že žil ve stejném sebeklamu jako já. Nikdo z nás si zřejmě neuvědomil, co jsme provedli.

Myslím, že s tím kokainem jsem v tom až po uši, ale nedokážu přestat. Kromě Johnnyho Horna a různýho toho sexu, to je jediná věc, která mě drží nad vodou. Jestli pak ten můj sen znamená, že se dostanu do pekla? Já a Bobby Briggs v pekle, bok po boku a fetujeme s ďáblem. Vím, že to není legrace. Vůbec to není legrace. V tom snu se ten chlapík, co ho Bobby zastřelil, v tom okamžiku, kdy mu kulka prostřelila prsa, postavil a prohlásil, že mu smrt dala 60 vteřin na to, aby nám předpověděl budoucnost. Řekl: ty s tou bouchačkou, dej si na sebe pozor. Ti, co takhle umírají, si pamatují tvář svého vraha a vyprávějí o ní smrti. Smrt přijde a bude tě hledat. Vezme si tvoje přátele nebo někoho z rodičů. Vražda znamená podat ruku smrti a říct jí, co je moje, to je tvoje. V tom snu se Bobby podíval na mě a pak zase na toho zastřeleného chlápka. A ten chlápek povídá: dej si pozor na to svoje děvče, tady dole pro ní drží místo. A pak to skončilo. Vyprávila jsem ten sen Bobbymu a Bobby řekl, že už musí běžet. Nepověděl kam, jenže musí položit telefon a jít pryč. Koupila jsem Bobbymu k Ježíšku vysoké boty, koně. Byly drahé, ale já jsem si opravdu našetřila z těch hodin s Johnnym. Nepřipadalo mi správné kupovat za ty peníze kokain. Ani jsem ho kupovat nemusela, protože mi ho dával Jacques a Rio. Už jim ani nepotřebuju telefonovat. Jacques mě volá a když zvedne telefon máma nebo táta, tak mi vzkáže, že volá někdo kvůli práci, o kterou jsem měla zájem. Když máma řekne, že mám jít k telefonu, že volá nějaký pán kvůli tvé žádosti, vím, že mě čeká divoká noc. Měla bych si najít normální zaměstnání. Někde, kde bych se mohla trochu oblíknout a mít fajn náladu, být hezká a brát za to peníze. Deníčku, doufám, že ten můj sen byl jen noční přízrak a jestli je ten člověk z Loutownu mrtvý, tak je někde, kde je hezky nebo ho aspoň nic nebolí. Bojím se, že kdyby trpěl, smrt by mi rezervovala místo. Smrt by asi pověřila Boba, aby mi to místo držel. Nechci na to myslet. Vysprchuju se a dám si jointa. Musím dokončit vánoční dárek pro Donu. Řekla jsem ti o tom? Ne, asi ne. Nikde to nevidím. Tak, měla jsem totiž pocit, že bych měla vyrobit něco, co by vyrobila dobrá kamarádka. A chtěla jsem jí dát dárek, který by jí odvedl myšlenky od všech těch spekulací ohledně mě a mých starostí. To jsem si přece vzala. Volala jsem doktoru Haywardovi, chvíli jsem s ním mluvila a přemlouvala jsem ho, aby mi tajně poslal Doninu modrou džínovou bundu, až Dona nebude doma. Šla jsem do obchodu ve městě a koupila jsem všechny možné korálky, kousky látek a vyšívací bavlnky v barvách, které má ráda. Pár nocí jsem nespala a našívala jsem jí to na tu bundu ve vzorech. Vím, že to chtěla udělat sama už dávno a doufám, že se jí to bude líbit. Takhle snad zařídím, aby si přestala dělat starosti. Naschledanou, deníčku. Laura.

Milý deníčku, 23. prosince 1987. Dokončila jsem dárek pro Donu. Je brzy ráno. 4:20. Nemůžu usnout a přemýšlím, že bych zašla za Žakem nebo Líjem, jestli by měli trochu trávy. Možná, že bych měla nejdřív zavolat. Nechci zbytečně chodit přes les. Vrátím se za minutku.

El se nevrátí za minutku, ale až zítra ve 23 hodin, kdy nám z tajného deníku Lory Palmrové bude opět číst Kateřina Císařová v premiéře a už po 12. Celkem 15-dílnou četbu s hvězdičkou knihy, kterou napsala Jennifer Lynchová, připravila Marie Nováková z překladu Sávy Heřmana. Režii má Jakub Doubrava.

0: To byla hudba Jiřího Šusta k filmu Ostře sledované vlaky a režisér snímku Jiří Mencl bude naší postavou světového filmu zítra ve víkendové příloze Stanice Vltava v 8:40 ráno.
1: Osudy.
0: Za totality psal knihy o filmu Do šuplíků, až teprve po listopadu mohla vyjít jeho největší práce Walt Disney. Její autor, filmový historik Boris Jachnin, se s námi v roce 2004 podělil o svůj životní příběh a toto je pátá, už závěrečná část jeho rozhlasových memoárů.

Začalo období, kdy jsme si ohledávali rány a foukali na ně, shledávali jsme se po světě a vyřizovali jsme domácí účty. Zdejší novináři mi oznámili, že mě budou rehabilitovat. Vypadalo to na 2 deci bílýho, nějaký obložený chlebičky, kávu. A já jsem neměl chuť to prožít. Čekal jsem spíš, až vyjdou ty skuteční novináři z těch kotelen, aby jsme se domluvili, jestli mám naději něco udělat s tím důchodem, protože já jsem měl důchod na nejnižším stupni možným, který zákon připouštěl, protože jsem pořád dělal nějaké povolání dělnický, kde jsem byl nevyučený, takže já jsem měl strašně nízký plat pořád a z toho mi to vyměřili. Potom jsem chtěl vědět, jak to bude v nových redakcích, jestli třeba někde bych mohl já se uplatnit. Takže já jsem na tu rehabilitaci neměl náladu a řekl jsem jim to otevřeně. Já jsem řekl, helejte kluci, to vám děkuju za ten nápad, ale vy žijete v omylu, protože vy mě nemůžete rehabilitovat. Mohl bych rehabilitovat já vás. To by šlo, ale na to je ještě dost času. Ale vy mě teda ne, a tak to zatím odložíme. Tak jsme to odložili, ale oni to pochopili a hezky se ke mně chovali a dokonce mě taky pozvali. Potom měli besedu tady s 3 ruskými novináři, kteří napsali v 68. roce pravdu do svých novin o okupaci Československa. Ten jeden dokonce, ten byl zvlášť podařený, ten si to pověsil na prsa jako ceduly a vyšel s tím na náměstí v nějakém ukrajinském městě. No tak oni je všechny hned posadili do gulagu a 20 let ty lidi žili v bažinách a teď po 20 letech prostě je propustili, tak oni se jeli k nám zotavit a byla s nima beseda, ale ta beseda se vlastně nekonala, protože ty naši novináři vlastně to udělali dost dobře, protože mě k ním posadili a já jsem trošku teda lámal tu ruštinu, že jo, takže jsem si s nima povídal a oni byli docela spokojení. Oni nic nejedli, ty Rusové, pač měli zkažený žaludky z toho gulagu, tam jedli trávu, ne? Takže oni jedli jenom kousek chleba a nic nepili, žádný alkohol. My jsme si tam seděli ve 4 u stolu a povídali jsme si a oni mi říkali, jak to, že jako mluvíte rusky. A já jsem říkal, no můj tatínek byl felčarem 133. Simferopolského pluku Bílé armády. Takže já jsem synem bělogvardějce a ten tady vystudoval a potom zahynul. A oni se na mě koukali a potom říkali, no, napijem se. A vzali 4 skleničky a nalili do nich, ale opravdu na prst, ty vodky a řekli, na věčnou paměť hrdinů Bílé armády. To mě porazilo, protože jsem to nikdy v životě nikoho neslyšel říct. No tak jsme to vypili. A potom jsem se já jich ptal, povídám, no a co, jak to je teda, měli jste rehabilitaci, byli jste rehabilitovaní? A zase oni nevěděli, co mi mají říct. A potom jeden řekl, rehabilitaci, o tý se nemluví, zatím nás propustili, to je snad to nejdůležitější. Ta rehabilitace možná bude, možná nebude, ale jsme naživu a jsme tady mezi dobrýma lidma. A já jsem chtěl honem, honem něco pro ně udělat, tak jsem začal nalejvat zase ty 4 vodky a říkal jsem, tak teď připijeme na věčnou paměť hrdinu v Sovětském svazu, hrdinu odboje. A oni říkali, bratře, nenalejvej to. To by jsme byli dřív opilí než svobodní. Tak to byl takovej hezký zážitek, který mě přesvědčil, že ty věci ještě mnoho let se budou řešit a napravovat. Setkání s novináři z Ruska mě upozornilo, že nastal čas
obnovit styky s příbuznými v Moskvě. Zhrozil jsem se, protože ty, které jsem viděl v 50. a 60. letech, zemřeli na rakovinu, i ti mladí, za kterými jsem jezdil s turistickými zájezdy v Čedoku, protože nikdy jsem nedostal od sovětské strany vízum. Já jsem tam tedy jezdil s těmi turistickými zájezdy, díky tomu jsem poznal vlastně celý Sovětský svaz, protože někdy ten zájezd, který byl pro mě dostupný, tak byl Moskva, Leningrad, Kyjev. Po druhý zase to bylo Moskva, Tbilisi. Jo, takže já jsem poznal Gruzii a Leningrad a Bělorusko a všecko možný. A tak jsem tam projížděl i stanicí města Vitebsk. Odtaď pocházel můj tatínek. Dědeček Leonid, jeho otec, tam měl brusírnu drahých kamenů někde na bulváru. Byl bych tam rád, prošel tím městem, ale nebylo by mi to nic platný, protože tenkrát ještě neuznávali Šagala jako Rusa, Rusové. Jeho rodný dům byl zbořený, muzeum tam nebylo nic, to je tam až dneska. Šagal byl jedním z mnoha dětí té rodiny. Dědeček Leonid kamarádil se starým panem Šagalem a ty byli tak sociálně na takový stejný společenský úrovni a ty děti se navštěvovali. A Mojše, nejstarší z těch kluků, byl malířem, potom si dal jméno Marc Chagall a emigroval teda do Francie a tam napsal svůj životopis rusky. Ale ten životopis rusky nevyšel, vyšel jenom francouzsky a německy. A u nás vyšel v roce 68 česky, já jsem si ho koupil a hledal jsem, jestli tam je něco o rodina Jachninu. Na straně 70 je napsáno, že teda u Jachninů vždycky byly dobrý kyselý rybičky, ale překlad je pořízený z francouzštiny, ty knihy, a tak je tam česky napsáno rodina Jachninů. Takže já jsem nebyl zcela uspokojen a ta kniha rusky vyšla teprve v roce 1994, přátelé mi ji přivezli, stáli frontu na ní, celou noc se stála fronta na tuto knihu o starém Vitebsku, tak tam je napsáno Jachninu, teda konečně, jo. No, můj syn nedávno navštívil Vitebsk a udělal pro mě tu úžasnou věc, ale i pro sebe, že byl v rodném domu Marka Šagala, který se tam teda restauruje, a v muzeu Marka Šagala, kde si mohl zakoupit fotografie starého Vitebska. Já chci říct, protože všichni znají Šagalovy obrazy, tak chci říct k tomu, že Vitebsk byl kvetoucí obchodní město, veliké v Bělorusku, že tam kočáry a tramvaje jezdily po bulváru, který byl vroubený pětipatrovými domy, tedy jako Praha asi. A bylo to kvetoucí město, které já jsem potom už jenom viděl z nádraží jako naprosto zničený, šedivý. Takže ten Šagal, když maloval ty obrazy, jak nad doškovou střechou letí nějaká kohout ryba, tak to nebyl obraz Vitebska, protože Vitebsk bylo velkoměsto v té době. Ne, to

Tří slova, za hoďku mě zavolej, půjdeme na Meka. No já jsem nevěděl, o čem mluví. A ty filmy taky jsou jiný, ty dnešní. V těch filmech, i když jsou to filmy pro děti, tak hned na začátku, aby nebylo mýlky, tak začnou vybuchovat nějaký auta, jsou tam plameny a ty milenci utíkají před někým, tam se snáší nějaký z cizí planety, nějaký lidožrout. A oni utíkají a skovají se za lavičku, ale bác vylítne výkladní skříň a tam se válí po ulici nějaký ohořelý člověk a oni utíkají zase jinam a boh bác, zase nějaká rána úžasná. Hlavně na tom někdo, ty tvůrci, předvádějí, jakou mají úžasnou techniku a myslím si, že je velmi výstižný to, jak se tomu teď říká, tomuto stylu. A sice intenzivní nasazení se tomu říká. To znamená, že celé 2 hodiny proběhnou bez přestávky, bez oddechu. Pořád naplno v otáčkách. No ale dobře, no ale co já si mám teď počít s těmi příběhy, které jim chci ukazovat? Děti ráje, 7. pečeť, Rašomon, Oblomov, Rozmarné léto. Nikde není žádný výbuch a žádný plamen. Bude to ještě někoho zajímat? Nebo je proměna filmu jenom odrazem proměny celého našeho životního stylu a začne se to ještě zhoršovat, že vlastně ten příběh, který je uprostřed toho filmu, už bude jenom takovým doplníkem. Tou hlavní částí toho filmu budou ty výbuchy a ten příběh už tam bude jenom v takových záblescích, prostě sem tam, když se rozplyne dým. No je to možný, protože ten život náš se tak změnil, že i ten film vlastně končí jakoby svoji vládu, ten klasický film, a ustupuje zábavnímu průmyslu, protože tomuhle se říká zábavní průmysl. Dobře, ale nemůžete už to nikdy postihnout, co všechno se v tom zábavním průmyslu děje, protože se točí už 100 filmů takovýchhle denně. A vy nemůžete se dívat denně na 10 filmů, kde lidský život je jenom krvavá břečka a místo domů jsou jenom spáleniště. To nejde, to by se člověk zbláznil. No, mohli bychom proti tomu budovat nějakou obranu samozřejmě, založit nějaké společnosti, kde se budou natáčet filmy, kde nesmí být žádný výbuch, ale kdo by nám na to dal peníze? Museli bychom jít žebrat k těm lidem, který točí ty výbuchy, protože ty jediný mají dost peněz. Jestli by nám nepůjčili na nějakou tu obranu a šli bychom teda s nějakým kyblíčkem a lopatičkou budovat nějakou hráz, ale i to je trošku nesmyslný. Připadá mi, že teda asi teď mluvím jako starý mrzout a skeptik, zatímco ty druhý, mladší generace jsou s tím trošku spokojený, nebo jim to nevadí. To je ten věčný souboj u Disneyho mezi Mickey Mousem, který je mladý, aktivní, do všeho se pustí, a tím starým mrzoutem kačerem Donaldem, který na všecko se dívá skepticky a nevěří ničemu. Tak tento souboj asi pořád probíhá.

V roce 1990 jsem udělal takový pokus vydávat tady kulturní časopis. Hned jsme si troufli na měsíčník. Nemělo jít o nějaké snímky a reportáže z aktuálního života nebo rozhovory se zajímavými lidmi, to jsme přenechávali všecko novinám, ale dohodli jsme se v takové

partě lidí, kteří do toho měli chuť, že tenhle region potřebuje časopis, který by poskytl určitý prostor pro zkoumání otázek, o nichž se mluví, které potřebujeme řešit na cestě k demokracii, ale které dlouho byly tabuizovány. Mnoho věcí bylo utajeno. A je třeba tu cestu zamést nejenom dopředu, ale taky směrem zpátky. Některé věci z minulosti by se měly obnovit, měly by se vytáhnout na světlo, protože ty zkušenosti hledáme třeba někde a oni už ty zkušenosti tady byly. Časopis by tedy měl jediné téma pro každé číslo, aby bylo dost místa na podrobnosti a hloubkové úvahy. Odborně bychom to mohli říct asi tak, že to téma bude pojednáno ve všech žánrech. Úvodníkem, reportáží, historickou studií, rozhovorem, anketou, fejetonem a tak dále. Jaký témata by tam měly být? No, v jednom čísle rozhodně česko-německá národnostní otázka. To tady nás všecky pálí a zajímá. Hospodaření s vodou a lesy. Osvobození v roce 1945, protože tudy vedla demarkační čára mezi sovětskou a americkou armádou, které zůstaly ležet u té demarkační čáry a tady kousek od Budějovic v jedné vesnici byly tancovačky s americkým jazzem a ve vesnici 2 kilometry odtud byly tancovačky s harmonikou. No, to je samozřejmě zajímavý všecko. Velkorysý plán tady byl, pár nadšenců, nedostatečná propagace, nezájem veřejnosti. No, vyšlo první číslo, bylo věnováno divadlu, to jsme dostali dotaci ještě na další čísla, ale ta dotace zmizela v čipernějších rukou a byl to tedy takový jenom truchlivý pomíček. Ale můžeme si říct, jestli si pamatujete na film Přelet nad kukačím hnízdem, který natočil pan Forman, tak můžeme si říct s tím hrdinou McMurphym, aspoň jsem to zkusil. Musím říct, že ty nezdary, který jsem samozřejmě taky zažil, takže mě nemrzí. Protože vždycky to byla nějaká zkušenost, ten nezdar, a byl brzy vyvážen nějakou nečekanou novou zakázkou. Já tedy opravdu v tomhle případě si nemohu stěžovat. A moc hezká třeba přišla zcela nečekaně taková nabídka, je z toho Encyklopedie Šumavy, kde jsem měl příspěvek, anebo stati v nějakých sbornicích nebo v nějakém katalogu a tak dále. Taky jsem v tom věku, kdy všichni říkají, prosím vás, honem řekněte o to tomu Jachninovi, jestli je ještě naživu, protože to je pamětník těch starých časů. No takže se opatrně mě vyptávají, jestli ještě jsem naživu a jestli si vůbec pamatuju, že ještě třeba mě učil ten a ten a jestli bych napsal takový veselý nekrolog. Tak na to jsem se stal úplným přeborníkem a ty nečekané nabídky mě vždycky vyváží něco, co se nedodělalo nebo nevyšlo. Mrzí mě něco jiného. Mrzí mě taková ztráta kontinuity, kterou pociťuji teď v této době, protože cenzura minulých časů mnohé věci utopila a taky smrt samozřejmě vypudila mnohé, kteří znali původ různých jevů a už nám to nikdy nebudou moc říct. A taky lidem připadají ty staré artefakty jako nepotřebná vetež. Tak se zvolna vytrácí kontinuita z dějin lidského rodu, ale bez kontinuity přestaneme rozumět smyslu naší existence, proč tu jsme a co se dělo před námi.
Myslím si, že u nás to je ještě tak trošku zase horší než jinde. Protože za posledních 100 let třeba náš národ vystřídal 4 státní systémy a žili jsme teda 50 let z těch 100 pod nějakou diktaturou a zažili jsme v té době 4 různé výklady dějepisu. Já vím, že dneska to třeba není důležitý vědět, jestli Boleslav I. nebo Zikmund Lucemburský, jestli byly negativní postavy v těch našich dějinách nebo pozitivní, protože to se po každý jinak vykládalo. Možná, že důležitější je, abychom si spíš ohlídali ty nové Lucemburky, jestli nás nevedou do nějaké náruče nové cizí velmoci, která by nám zas poradila, co máme dělat se svým volným časem a tak dále. Možná, že tohle všechno jsou zbytečné starosti starého člověka, který, když vidí ten úprk mladé generace někam dopředu a jejich pokus zmizet z našeho obzoru, aby už byli v tom svém světě elektronickém. Možná, že to, že na ně voláme pomalu, nespěchej, opatrně, neutíkej tolik. Možná, že tohle všechno je zbytečná starost, protože vždycky to tak přeci bylo, jinak by se vůbec dějiny neobnovovaly. Kdyby ta mladá generace neutekla včas, dokud ještě nemá břicho a pleš, tak musí utéct někam prostě o kus dál. No, je to možný. Taky je možná ještě jiná věc. Je možný, že se bojíme o ztrátu kontinuity, protože stárneme, ano, opravdu stárneme všichni, samozřejmě, nehledě na plastický chirurgy a fitness centra a různý viagry, opravdu všichni stárneme a blížíme se k bodu, kdy veškerá kontinuita bude prostě najednou přerušena. Ta minulost bude škrtnutá, bohužel i budoucnost, a k tomu bodu se nám nechce dojít, takže my radši voláme, že mladá generace ztrácí kontinuitu a společnost ztrácí kontinuitu. Mně to něco připomíná. To ne já, pane učiteli, ale celá třída. Možná je to tak.

Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Posloucháte digitální stanici D-dur Českého rozhlasu. Od mikrofonu vás zdraví a krásný den přeje Simona Kostrhůnová. Tak jako vždy v tomto čase i dnes nás čeká velmi bohatý hudební program, a to napříč staletími. Vyslechneme si například koncert pro varhany, dva hoboje a smyčcový orchestr C-dur Josefa Haydna, čtveroročních dob Antonia Vivaldiho, smyčcový kvartet D-dur Cezara Franka, symfonii E-dur Josefa Suka, anebo koncert pro čembalo a smyčcový orchestr číslo 1 D-mol Johana Sebastiana Bacha. Čeká nás tedy velmi bohatý hudební program. Franz Josef Haydn byl významný rakouský skladatel období klasicismu, hlavní představitel tzv. Vídeňské školy. Haydn strávil většinu své kariéry jako dvorní hudebník bohaté rodiny Esterházyů v jejich rodinném sídle. V pozdějším tvůrčím období pociťoval izolovanost od ostatních skladatelů a hudebních trendů. Takže, jak sám řekl, byl nucen stát se originálním. Jeho hudba cirkulovala po celé Evropě a za života se stal velmi uznávaným autorem. Zkomponoval na 1200 skladeb, z toho například 106 symfonií, 65 dalších orchestrálních skladeb, 707 komorních děl, 101 skladeb pro sólový nástroj, 24 oper, 88 sborů, 101 písní, 14 mší a také 6 oratorií. Z Haydnovy rozsáhlé tvorby dnes vybíráme koncert pro varhany, dva hoboje a smyčcový orchestr C-dur. Hrají Ferdinand Klinda na varhany a slovenský komorní orchestr řídí Bohdan Varchal.

Na stanici D-dur dozněl koncert pro varhany, dva hoboje a smyčcový orchestr C-dur Josefa Haydna. Hráli Ferdinand Klinda na varhany a slovenský komorní orchestr řídil Bohdan Varchal. Čtveroročních dob je titul prvních čtyř houslových koncertů Antonia Vivaldiho ze sbírky 12 koncertů s názvem Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione z let 1723 až 1725. Inspirací pro úvodní čtyři koncerty byl soubor sonetů, které Vivaldi použil jako předlohu ke zvukomalebné charakteristice jednotlivých ročních období. Vivaldi ke každému koncertu, dokonce do notového zápisu k jednotlivým větám, připsal sonet vykreslující atmosféru hudby. Do partitury pečlivě uvedl písmena, která odkazují na části textu v sonetech. Vivaldi svou sbírku věnoval hudby milovnému pražskému mecenáši hraběti Václavovi z Morcinu, který měl ve svém malostranském paláci v dnešní Nerudově ulici kapelu složenou výhradně z profesionálních hudebníků a Vivaldi zde často jako maestro působil. My si dnes čtveroročních dob opus 8 vyslechneme v podání Josefa Silversteina na housle a Bostonského symfonického orchestru. Diriguje Seiji Ozawa.

0: dozněly 4 koncerty pro housle a smyčcový orchestr čtveroročních dob opus 8 Antonia Vivaldiho. Hráli Josef Silverstein na housle a Bostonský symfonický orchestr. Dirigoval Seiji Ozawa.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Sergej Prokofjev zkomponoval hudbu k baletu v roce 1935, původně pro Leningradské Kirovovo divadlo, které ale od projektu upustilo. Ujalo se ho Velké divadlo v Moskvě, které po dokončení partitury v roce 1936 od plánu také odstoupilo. Světová premiéra baletu se nakonec uskutečnila v Brně 30. prosince roku 1938. Choreografii vytvořil tehdejší ředitel brněnského baletního souboru Ivo Váňa Psota. Pojďme si nyní scény z Prokofjevova baletu Romeo a Julie vyslechnout, a to v mimořádném podání České filharmonie, kterou řídí Karel Ančerl.

Představitel francouzského romantismu César Franck proslul zpočátku jako varhaní virtuos a pedagog a teprve ve zralém věku zkomponoval svá nejlepší díla. Měkké kontury jeho melodiky, klasicky vytříbená forma a bohatá harmonie mu získaly ohlas u hudební veřejnosti, oceňující i skladatelovou mravní vážnost. Z Frankovy tvorby dnes vybíráme smyčcový kvartet D-dur, a to v podání kvarteta hlavního města Prahy. Přejeme příjemný poslech.